0: je bolestivé, bolest je nekonečná. Smrt je spravedlivá i zákeřná. Smrt je strach z neznáma. Nikdy neříkej, že sebevrah je zbabělec. Je to největší
1: odvaha. Posloucháte Rádio Xaver.
2: Ale až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
3: Jo.
2: 56 mě. No. A takže mě tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na čtyřce. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
3: Ne. Od vás. Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
2: Od vás byl ten iPhone, ne? No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil. A tam mě to stouplo až na šestku.
3: Ano.
2: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to překročilo sedmičku.
3: Fakt jo.
2: Ještě do večera můžu být na dvojce, jo? To je jen tak, abyste věděla.
3: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
2: Vylepší?
3: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
2: Vy jste na horory?
3: Jo.
2: A to je pro děti, ne?
3: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
2: A bude to horor Hadí v letadle?
3: Ne, bude to V zajetí démonů.
2: Ježíši Kriste. No,
3: nejhorším by to po volbách mohlo být V zajetí pětikoalice.
2: Jasně.
3: Ale já jdu trénovat s démonama.
2: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
3: Ne, to je podle skutečné události.
2: Jo,
3: pozor. Určitě. No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
2: Ne.
3: Tak to byste to měla napravit.
2: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
3: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
2: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
3: To je možná tím, že máte ten vonavý sprchový gel.
2: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
3: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
2: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct.

0: Pane Holče.
1: Já jsem měl něco...
0: Alergie?
1: Co?
0: Alergie?
1: Ne, na ten, co odpovím, až řeknete, a je tady ten čtvrtek. A...
0: Pane Holče, je tady čtvrtek. Náš den?
1: Ksavere, to už je taková jistota, jako že náš premiér nikdy nelže. Co?
0: A já mám pro vás při čtvrtku dvě dobré zprávy.
1: Je, jen to ne. Není už jich moc poslední době. Inflaci jsme porazili, ale bohatneme, na západ jdeme, Ksavere. Jste v Rozvadově, víte to, s Petrem Fialou?
0: Já jsem to viděl, ten, a viděl jsem Pravda vítězí.
1: Ta hlavně zvítězila. Ta zvítězila nejvíc.
0: Ale víte, s tím na západ, já bych byl opatrný, ale já nevím, tady asi platí, že výjimka potvrzuje pravidlo, ale pane Holče, já nebohatnu. Já
1: ne?
0: Jsem naopak jako...
1: Koukám na vás, Ksavere.
0: Jako,
1: vy bohatnete?
0: Jakože přibírám.
1: No to jsem nemyslel,
0: no, tak
1: ale
0: to jo,
1: jako
0: to...
1: působíte jako blahobytně.
0: Blahobytně, rozumím, ale ve skutečnosti to tak není. Protože jsem si teď koupil nový počítač, počítač zůstal úplně štajft, jak se říká, a nevím, jestli nebudu jak ti důchodci s těma rohlíkama.
1: Jestli máte nový počítač, Ksavere, dávejte si bacha, jaký narrativy do něj budete ukládat.
0: No tak já všechno ve prospěch strany a vlády.
1: No tak víte, kdo nastupuje teď na Dezinfo?
0: Nevím.
1: Plukovník Foltín.
0: Foltín?
1: Ksavere, a tomu neuniknete. Tomu neunikne nikdo.
0: A to je nějaký jako...
1: Bývalý šéf vojenské policie. Takže Ksavere, zlatej cenzor Klíma, vám říkám. Z Bakala Presu.
0: No, takže myslíte, že lepší ten počítač nepoužívat?
1: Já bych ho ani neaktivoval, ani nezapínal radši.
0: Dneska říkal. Byl tady na návštěvě jeden podnikatel, který nás občas navštěvuje, a on říkal, hele, já už do firmy nekupuju nový počítače, já kupuju z kartovačky.
1: Jo, to se vyplatí.
0: No, chcete slyšet ty nový zprávy? Dobrý? Dvě?
1: Jsou opravdu dobrý?
0: Jsou opravdu dobrý.
1: OK, začněte jednou.
0: No, první je ta, že představte si, přijel jsem včera domů, jo, a měl jsem ve schránce velkou modrou obálku.
1: Povolávák.
0: Kde už byly hlasovací lístky pro ty evropské volby. A z toho já usuzuju, že ještě pořád mám volební právo.
1: Ty
0: ještě
1: vole,
0: mě to
1: Ksavere,
0: komunista...
1: Ale já měl kaslík prázdnej, takže já už ho nemám. Já už ho nemám.
0: Tak pane Holče...
1: No to muselo přijít, ne? Co?
0: Tak vzhledem k tomu, že já ho mám, tak já vám ten jeden preferenční kroužek dám za vás. Koho tam chcete hodit?
1: Jo?
0: Já budu kamarádský, mám dva preferenční kroužky, jeden vám obětím.
1: Zadarmo? Gratis fakt?
0: Vy? Gratis.
1: Tak já popřemýšlím. No já jsem to tušil, že to přijde. Už když pan premiér po volbách říkal a děkoval demokratickým voličům, jsi říkal, to asi nebudu já, Ježišmarja.
0: Dovedete si představit, že by něco takového řekl Havel Zeman Klaus?
1: Ne.
0: Já jsem myslel, že to je nějaká legrace.
1: To by neřekl ani Putin. No ale vážně.
0: Tak Putin. Tam bych si nevsadil, ten si myslím, že je schopen všeho. Ale no on by to neřekl, on by poslal na gulag rovnou ty vybraný.
1: No.
0: Tak. Ale já pořád jsem přesvědčený, že žiju v té demokracii, i když podle pana premiéra Fialy jsem nedemokratický volič.
1: No to jste.
0: Což mě uráží úplně do hloubi duše. Jestli já nejsem nakonec i ta spodina.
1: To jste taky, Ksavere, ale já... obraťte si to. Fiala všechno obrací na ruby, obraťte si to a pročte si otázku filozofickou. Jestli to není vlastně čest. Dejte dneska nedemokratický volič, protože si můžete říct, já jsem nevolil to zlo, jako tohleto.
0: Já vím.
1: Tu příšernost. A můžete si říct, já jsem ještě člověk s kritickým myšlením. Co?
0: No.
1: Tak si to musí odtáčet do
0: takže
1: dobra.
0: Vlastně já jsem sice spodina, ale nevolil jsem továrnu na lež.
1: Jste spodina, ale jste blbec.
0: Děkuju, no, pane Holče, takhle hezky mi to ještě nikdy nikdo neřekl. No ale mě to leží v hlavě, jak to může někdo říct. I rozumíte, když se v té šíři na to podíváte, jsou lidi, kteří nemůžou volit. Jsou lidi, kteří mají nespůsobilost k právním úkonům, vždycky je zatím nemoc, ne? To tak lze říct, jo. Ale přece jinak to je absolutní začátek všeho, to je první schod všeho.
1: No ale je to dáma.
0: Dáma?
1: No říká se, když řekne, že někde je spodina, tak se o ní říká, že je dáma ta.
0: Jo, jasně, ale toto měl říct pan prezident komunista Pavel.
1: To není dáma. Ne.
0: To není dáma, ale je to prezident této země a on prostě řekne, ať nám to vysvětlí, ať řekne, že to bylo v nějaký legraci.
1: Ale
0: že říkal
1: vlastně, na legraci není.
0: Ne, ať mu to někdo poradí a řekne, prosím vás, to byla anekdota. A já budu klidnej a já řeknu, ha, mně se taky za život nepovedly všechny anekdoty, beru.
1: Ale já mu za to zase děkuju, Xavre. Já to znovu musím otočit.
0: Za to?
1: No, podívejte se, celou dobu nám ho malujou na novýho falešného Havla, ten jejich kýč. A on to žádný Havel není, prostě je to rozvědčík Pávek, bývalý komouš, agent vojenský STB s falešnou občankou, to je on. A oni ho furt přemalovávají a on vždycky se prořekne a je to v něm. A teď prostě to zase šlo ven. No, tak řekl, některý lidi by neměli mít volební právo, tak si vzpomeňte na totalitu. Tehdy se to řešilo tak, že jsme volební právo měli, ale volit jenom jedinýho kandidáta. No, tak je to v něm. No,
0: no já vím, ale rozumíte, on jako nečte třeba, myslíš, si přečet tu ústavu, která nám zaručuje nějaké věci?
1: Já vám řeknu, co čte. Vím přesně, co čte prezident Pavel od Nového roku.
0: Z Buzuluku.
1: Novoroční projev o euru. Jo. To už asi po pátý, co nám to řekl. No takže on čte, co mu napíšou, Xavre.
0: Při vašem vzdělání to mi vysvětlete, co oni posedlej tím eurem?
1: No tak píšou mu to tam lobbysti, no. Tak on, Xavre, není to, jak to říct slušně, není to spodina, ale není... Co? No tak
0: já to nechápu, guma, já...
1: no, trošku.
0: Přece vidíme všichni, a vy to sledujete daleko víc než já, veškeré ty diskuse o tom. Vždycky se najde někdo pro, někdo proti. Není to nějak moc vydiskutované, nejsou žádný argumenty na stole a pořád se o tom žvaní. A přece takovýhle člověk, když už to řekne, tak to přece má mít to sdělení podstatu, argumentaci, směr. Když něco takového, promiňte, že se toho pořád dovolávám, ale řekne Václav Klaus, nebo Miloš Zeman, tak řekne proto.
1: Nebo a... Danuše Nerudová. Ta ne asi.
0: Ne, no, ne, ne.
1: Jak se říká, jak se v revě, ta má mít podnět a přísudek. No a jemu tam jedno z toho vždycky chybí, ale... Víte, co vy říkáte, jsou pro a proti, jasně jsou, a často jsou to lobbystický zájmy. Někomu by to vyhovovalo víc, někomu ne, ale my tady máme nezávislý argument, vydaný letos v zimě. Je to analýza České národní banky a ministerstva financí, která se dělá pravidelně. To jsou, víte, co je ironie? Petr Pavel říkal, tohle to mají rozhodnout odborníci, což, jak jste řekl, on není. No tak tady udělali analýzu odborníci. Do toho vůbec ani nemluvil Stanjura, což úplně není odborník na to. No a ty konstatovali, že pro nás není výhodný přijmout euro, protože konvergence naší ekonomiky s eurozónou není dostatečná.
0: Tak. No. A já mám ten názor, já mám s dovolením názor.
1: Doufám, že ne nesprávný, Xavere. To bych musel já nevím, to tady vypnout.
0: Já nevím, jak je. Já mám názor ten, že bych, nebo názor, spíš touhu, představu, naději, že bych chtěl, aby jsme dál měli českou korunu. Ale houby tomu rozumím. A nechápu, nemám data, nemám ty souvislosti ekonomické. U mě je to jenom pocitová věc.
1: Jako teplota venku. Jak se teď udává, všim jste si k sebe? Skutečná pocitová teplota? Co?
0: Ale na to byl na Facebooku někdo... Strašně vtipnej, neviděli jste to,
1: možná,
0: že
1: jo.
0: Chystal zaměstnancům výplaty.
1: Jo, že... a udělal pocitovou výplatu?
0: Udělal skutečnou a pocitovou.
1: Jo, jo, jo.
0: Ale promiňte, já to musím doříct. U mě jsou to jenom emoce. Je to jakási emoce k tomu, že to je česká koruna, že to patří k Čechám, stejně jako... by mě vadilo, kdyby se Říp přejmenovával na nějaký Karlsberg nebo něco, tak bys taky nechtěl.
1: Něco ukrajinského.
0: Nebo něco ukrajinského, jasný. Nechtěl bych to. celý. A já si pamatuju, protože jsem starý člověk, pane Holče.
1: No to ne.
0: Ne?
1: Jste v nejlepším, v rozkvětu.
0: Jo, promiňte, já jsem, protože jsem v rozkvětu, tak si ještě pamatuju, jak byly krásný takový ty modrý stomarkovky s tím pánem v tím černým klobouku.
1: Jo.
0: Pamatuju si, jak byly hezký šilinky, jak to byly hezký peníze. A nejvošklivější byly drachmy, jo, a tak. A nějak se mi to líbí. A představa, že budu mít ty eura z umělý hmoty, tak já bych už asi do smrti si přepočítával jako s troškou nostalgie. A kolik by to bylo na koruny, kdyby jsme měli?
1: Já teď přemýšlím, Ksavere.
0: Takže
1: jestli tohle nejsou ký narativy nevhodný.
0: No je to pro ruský narativ,
1: no ne,
0: absolutně.
1: Já jsem, teď jak nastupuje plukovník Foltín, teda dělá strategickou komunikaci vlády a bojovat proti Rezinfu, tak on v podstatě řekl, že nikdo nebude spochybňovat pravdu. A já teď od té doby, co jsem to slyšel, tak vždycky přemýšlím, jestli je něco pravda a no, abych to nespochybňoval.
0: Já říkám,
1: kde končí sranda, Ksavere?
0: Počkejte. Já jsem řekl, můj pocit, to je čistá pravda. Já popisuju...
1: Je to pocit nebo pravda?
0: Je to můj pocit, který jsem tady popravdě popsal. A tak je v tom emoce, tak jsem řekl, že tomu nerozumím.
1: Tak já jsem z toho jelen, Ksavere. Teď jste řekl, že je to pocit, který jste popravdě popsal.
0: No já jsem úplný blb.
1: No to jo, ale já se začínám bát.
0: No a vy chcete euro?
1: Nechci.
0: No tak? Tak proč nemáte taky pocit?
1: No já nemám jenom pocit, já mám i argumenty, Ksavere.
0: Ale?
1: No přečet jsem si tu analýzu, já ji čtu pravidelně. To je analýza ekonomů, který tomu rozumějí.
0: Ale pane Holče, vy pořád žijete, vy jste úplně naivní.
1: Proč?
0: Koho zajímá analýza ekonomů?
1: No, já vím, je...
0: Celý svět zajímá hodnotová politika a hodnotový názory politiku, jako je Petr Fiala.
1: Hodnotový signály. Co?
0: Signály? Ježíš, nějaká analýza ekonomů, co to je?
1: Je to kravina, je to blbost, jasně.
0: Co to je za spodinu?
1: Já jsem, jak teď říká Danuše Nerudová, prostě starý svět a bojím se, že mi ho někdo rošlape.
0: No.
1: Chápete? Já jsem zaseknutý v pravěku, sorry.
0: No a já ještě k tomu mám jeden pocit.
1: Já už se bojím, Ksavere, těma pocitama.
0: Já si myslím, že to ta Česká republika, na kterou jsem pyšnej, že to ustojí a že přestojí i tady bláznivou Unii a pár bláznů, kteří řídí celou Evropu, že my to ustojíme a zůstane nám česká koruna a generacím, který přijdou po nás, tak ještě budou platit českou korunou. A my, pane Holče, už budeme oba dva 300 let po smrti, někdo vyhrabe někde ve vykopávkách tady v Lzonku a bude říkat, dívejte se, tam ještě ti dva se o tom bavili.
1: No, ale Ksavere, my máme přeci jednu velkou výhodu.
0: Jakou?
1: My máme svoji vlastní měnu, ne, oba?
0: Jo! Ano!
1: No, tak co?
0: Ježíš, to mě vůbec necvaklo. Co my tady řešíme vlastně?
1: Tak my můžeme... Chápete, směňovat mezi sebou. Nechcete mi poslat nějaký zlaťáky vaše?
0: No, já žádný nemám, ale viděl jsem zase, že se objevil někde, psal nám nějaký pán, jestli je na prodej ještě vaše mince i moje mince. Nějaký fanoušek. Nevím, jak to dopadlo, no. Musím se zeptat na poradě. No, ale máte pravdu, to je pro nás přece vůbec není téma.
1: Nás to nezajímá.
0: Ježišmarja, my máme svoji zlatý mince, no. Ne?
1: Ha. Takže my se můžeme na gumu Pavla klidně vykašlat. Ať si platí eurem, my si budeme platit vlastní měnou, ne?
0: No mě zajímá, kde se bere ta jeho posedlost tím.
1: Já a to není ani jeho, Ksavere, ale tomu píšou. A to jsou lobistický zájmy.
0: Ne.
1: Ksavere, ten chlap nemá žádnou vlastní myšlenku, to ne, pochopte to.
0: To bych si netroufal vůbec tvrdit.
1: Ne,
0: ale...
1: to je můj pocit.
0: To je můj pocit a pravdivě
1: ho popravdě...
0: pravdivě pojmenovávat. On sedí doma a první dáma říká, tato, řekni zítra zas o tom euro. Já už jsem plánuju dovolenou v Chorvatsku a tam se platí eurama.
1: Jo, myslíte, že on to od toho nového roku jede, jak se blíží léto a dovolený?
0: Tak.
1: Ksavere, vy jste hlava a je to venku.
0: A on nic. A ona zas druhý den se dívají třeba na hokej nebo na něco, oni určitě se taky dívají na televizi. Nebo tam bude spíš ordinace, ne? Než hokej.
1: Podle mě totiž má první dáma vždycky sejde z toho hradu na Staré Město a tam jede ty kurzy v těch směnárnách, ne? Eura to. A proto mu to říká.
0: Je to možný a hlavně si říká, ty budeš brát výplatu tato v eurech, takže my můžeme jet na zadar.
1: Jo.
0: Tam si pronajmeme, já se budu chodit koupat, ty budeš chodit na pivo a budeš to rovnou topit eurama.
1: Jo.
0: To může být takhle jednoduchý, pane holče.
1: Ksavr, mě to nese cvaklo hned.
0: No.
1: A říkám, vy jste hlava.
0: No, než se dostaneme ještě tady k tomu, že teda já volební právo zjevně mám a vás se mi líto, no dobře, ale já mám ještě druhou dobrou zprávu.
1: Ježíš Maria, no.
0: To vás pobaví. To, fakt, jako jsem si to pročítal, ten mail asi, no mohl jsem ho vzít jedno. Psal nám pán fanoušek, který žije na Hájence. Mm-hmm. A sleduje teda XTV, pochválil paní Karol, vás a tak všechny, pana Macínko, tak. A, ale důležitý, že je na Hájence, to je důležitá okolnost. A tak říkal, že já jsem, to jsem úplně nepochopil, má, stará se o malou lišku, kterou má doma, protože nějaká zraněná nebo něco, jo, jako liščí mládě. Aha. A víte, jak se liška jmenuje? Wilsonova 10.
1: No to je paráda.
0: Wilsonova 10 a píše, že oni mají dokonce nějakou takovou něco, nějaké z toho musí vyplnit nějaké hlášení, a že zvíře má jméno Wilsonova 10 a že děcka jí říkají Wilsonko.
1: To musí poslat fotku.
0: No, já mu odepíšu, no. ale neměli by, my jsme poslat něco Wilsonce, jako co žere liška?
1: No já nevím.
0: Čokoládu třeba, nebo?
1: To nevím.
0: Manérky nebo něco? Si musím představit, co žere liška. No ona, liška chodí slepicím na to, ne? Na vajíčka, ne? Nebo ne?
1: To byste věděl vy, ne? Jako slepičák.
0: No tak pane holče.
1: No jste slepičák, ne? Když jste jel ve slepičkách a ve vajíčkách.
0: Jestli budete říkat takovýhle výraz, tak vás odvoláme tady z Wilsonky.
1: Je to jaký slepičák slavnej.
0: Je. Ale počkejte, no... Liška musí něco žrát, ne?
1: No to je jasný, že něco musí žrát, ale já nevím co.
0: A to žijete taky na vsi?
1: To žiju na vsi, máte pravdu. No. A dokonce možná, protože jezdím třeba na kole, kolem Hájinky.
0: No mají tam lišku, že byste se tam
1: no,
0: zastavil.
1: No to jsem neviděl. Běhá tam docela dost srnek.
0: Tak srnka víme, co žere. Co?
1: Jo, co žere srnka, Ksavre?
0: Žere... No srnka se pase, ne? To snad vidíme z auta, ne? Se pasou srnky, tak. Patří mezi vše žravce, dává přednost tomu, co snadno chytí. Převážnou část kořisti tvoří myši, no tak myší posílat nebudeme, drobní hlodavci, no a to je není. O manérkách tady vůbec nepíšou nic.
1: Aha.
0: A dále má ráda malé ptáky či králíky, nepohrdnou ani žížalou, broukem a housenkou.
1: A tak jí pošlete nějaký housenky, co máte doma?
0: Pozor, a troufne si však i na větší kořist, například mladé či zesláblé kusy srnčí zvěře.
1: No jo, tak jí Ksavre pošlete ty housenky vaše.
0: Ale co? Já už ty housenky nemám.
1: Ne?
0: Ne, já jsem je vyhnal všechny. Vidíte, to bylo? Mm-hmm. No ale tak co koupit králíka malýho v tom, jak se to jmenuje, ten obchod? Zoo.
1: Já myslím, že myslíte ten státní, ten Jurečkův.
0: Ne, no, kde se prodávají ty zvířata? Zverimex, ne?
1: To ne, tak už, no někde se dá koupit králík.
0: No tak tam
1: no,
0: koupíme
1: tak
0: králíka,
1: no.
0: Paní produkční udělá krabici s dírama, aby mohl dejchat.
1: A počkejte, vy chcete koupit jako živýho.
0: No tak nebudeme tady králičí. Protekční... Lišce, která se jmenuje Wilsonova 10, dávat mrtvýho králíka, ne?
1: Ne, ale nebudeme trápit králíka v krabici s dírama, Ksavre, nebuďte kruťák.
0: Co posílá přes půl země koule?
1: No, tomu já se nepřipojím.
0: No tak mi řekněte, co, tady o manérkách
1: no,
0: nepíšou nic.
1: No tak králičí maso můžeme poslat, ne?
0: No to jo.
1: No, to říkám.
0: Tak to koupíme v makru.
1: No.
0: A nebo, pane holče, tak pojďme ty lišce nakoupit pár porcí králíčích ledvinek u Polreicha, co se nám stane?
1: Třeba, no.
0: No a že bychom, aby to byla luxusní liška, myslíte, že bychom pana Polreicha přemluvili, že by to šel naservírovat?
1: Určitě.
0: On je pro každou blbost.
1: No jasně, jasně.
0: Je člověk se smyslem pro humor. No a to nebude mít čas. Tak tam vyšle čimelíka nějakýho.
1: Jo.
0: A já pojedu s mikrofonem za hokejem, za liškama.
1: Je jo?
0: Ja.
1: No, vidíte.
0: Pane Hoče, jsme doma. Jsme na to pyšní.
1: No, jasný.
0: No, ale teď víte, o čem já přemýšlím. Má to jednu chybu.
1: Jakou?
0: No, ještě žádný dítě, co se narodilo, se nemenuje Wilsonova 10.
1: No to přijde.
0: Jmenuje se chlapeček z Babyboxu, se jmenuje Xaver po mně.
1: Fakt?
0: No ten hez, co založil Babyboxy,
1: no,
0: byl u mě na Frekvenci 1.
1: Jo.
0: A já jsem mu říkal, a podle čeho se tam ty děcka, co tam najdete, tak podle čeho se... A on říkal, no většinou podle třeba sestřičky, když ho opatruje sestřička Marta, a je to holčička, jak jsme Marta, nebo co ten den zrovna je.
1: Jo.
0: A když je to kluk a toho... Ten den má svátek Rudolf, jako pan Jelínek náš, jo, Rudolf, tak je děťátko Rudolf. A já jsem mu říkal, pane Hesse, a nemůže být jedno Xaver? A řekl, dobře, za 14 dnů SMS-ka někde v Babyboxu jsem dneska našel kluk, jmenuje se Xaver.
1: Tak vy máte syna z Babyboxu?
0: No.
1: Syna,
0: syna je
1: plný. No, já vím. Já mluvím, teď víte, že mluvím metaforách,
0: já jsem, ale... Hesle, prosil, jestli bych pro to dítě mohl něco udělat. Že bych mu třeba vzal bych, fakt jsem byl připravený vzít třeba 10 tisíc a založit mu třeba vkladní knížku na jeho jméno a ať to s ním jde životem, jo, nebo něco, a on říkal, že to nejde. No.
1: Aha. A víte co, Xaver, já jsem, teď jste mi vnuknul myšlenku. Jak jste řekl, když se nějaká zdravotní sestřička se stará o to, když se to pojmenuje podle ní, co když je sestra chlap zdravotní? Jak se tomu říká, když máme dneska hosty a hostky, lordy a lordky?
0: Lordy a lordky Český rozhlas.
1: Tak jak je to v nemocnici?
0: No zdravotní bratr to musí být, ne?
1: To bude zdravotní bratr, ne? Jako Marianu.
0: Ačkoliv sestřička, jako to není jako sestřička.
1: No? No tak je to sestra, je to stejné slovo.
0: Tak to může být sester, sestrák.
1: Sestrou?
0: No to je, když já je binární.
1: No.
0: No?
1: Teď mi to vrtá hlavou, Xaver.
0: No mě to taky vrtá hlavou. A naší hostkou byla, ty vole, to jsou pes blázni do těch médií. Ale takhle to je. Pane Holče, pojďme teď vsunout. Já totiž se dneska nemůžu dočkat.
1: Já to vidím.
0: Já jsem, přátelé, dneska pan Holec se uvolil, že já můžu dnes poděkovat.
1: No tak na zkoušku.
0: Na zkoušku. A když obstojím, tak jednou, každou s tou Wilsonku můžu... Zkrátka chceme poděkovat, pan Holec to bude komentovat tipně, všem, kdo podporujete tento pořad na transparentním účtu XTV na xtv.cz. Tomáš Pokorný, a to Tomáš je jako...
1: To je stálice.
0: Stálice. Příspěvek mistrům z Wilsonky za neutuchající boj s kravkami nebeskými, které blbost nadnáší. Díky, pánové. Zejména se mi líbí, když něco říká pan Xaver, protože je daleko vtipnější než pan Holec.
1: No,
0: ale to
1: tak
0: nevadí.
1: To Xavere, vy jste bídnej lhář, vy jste šestákový lhář jako premiér. Já jsem to hned poznal na tom vašem hlasu.
0: Jo,
1: zapracujte trošku s hlasem.
0: Jo, tak to ještě. A to jsem to zkoušel včera
1: já,
0: večer.
1: Já to vidím, no.
0: Tak, Jiří Bidžovský, V10, koncesionářský poplatek.
1: Mm-hmm.
0: A Marcela.
1: No jo, to Marcela Skořepová, to je jasný.
0: Marcela Skořepová, kámoška, těším se na ní. Pane Xavere a pane Holče, jste skvělí, mluvíte pravdu, už aby šla vláda do zadních vrátek.
1: To musíme ale Marcele poděkovat. No, já doufám, že nás vidí Foltín a že nám to pomůže, že uvidí, že my tady mluvíme pravdu a nespochybňujeme pravdu, tu oficiální.
0: No samozřejmě. No. Alena Davídková, na Wilsonku od Azalky.
1: Jo, jo, Azalka.
0: Azalka je geniální.
1: Je, skvělá.
0: Já mám vždycky takovou radost, když ji vidím na tom streamu.
1: No.
0: Máte taky, no. Tomáš Sova, Tomík.
1: To je taky.
0: Wilsonova 920 na přešití opony v Národním divadle Pizzo.
1: To bude co, Xavere?
0: Pravda a láska nejen vyděsí, ale i vystřelí. Ty, to je ostrý. To je
1: ostrý. Magor, ne? To je Matásek. Co?
0: Já bych to neudělal, prosím.
1: Ale co, že byste to neudělal? Jak někoho...
0: Mám něco vzkázat?
1: Radši ne, Xavere, radši ne. Někoho málem zavraždí a on napíše Pizzo, jako ještě veřejně. Chápete to? Já tu pohnutku fakt nechápu.
0: No, přijde do divadla někde nebo na natáčení a tam jsou okolo všichni ti lidi.
1: Lepší, myslíte?
0: Lepší lidi. A všichni mu řeknou, jak se jmenuje křesním pana Otásek? Ivan nebo jak on je?
1: David,
0: možná, David. To je jedno, David asi. Řekl, Davide, ty vole, to jsem to nadal.
1: Jo.
0: To jsem té spodině, ty vole, vytřel.
1: To ne,
0: Zrak,
1: jsem
0: chtěl říct. A to tak, rozumíte, to je bublina sociální. Pane holče, představte si, že Jan Bacho nám poslal 5 000 korun.
1: To je borec, tomu děkujem.
0: A
1: ten nás taky podporuje.
0: No, měli bychom ho tady slavnostně vyhlásit za zlatýho sponzora Wilsonky, Honza Bacho.
1: Jo.
0: A píše, za úsměv a pohodu z Wilsonky, i když přibývá i hodně hořkosti z toho, co prožíváme.
1: No, já jsem třeba dneska trošku takový hořčí z toho, že teda asi už nemám to volební právo.
0: No, ještě to tady pokračuje. Ať pan Holec není smutný z toho, že není tak vtipný jako pan Xaver.
1: A zase Xaver, zase ten hlas vám selhává.
0: Už to zase poznal. Tak končí to z toho, co prožíváme. Honzo, Bacho, děkujeme. To je jako...
1: jasný, díky.
0: Já jsem špatný lhář, pane Holče, já už jsem na to předávno.
1: Na nechcete do spolu? Xaver, tam byste zapadal, já to úplně vidím. Škoda, že jste minul to zahájení finále kampaně k eurovolbám, Xavere, pod tím nápisem Pravda vítězí.
0: Já jsem taky viděl fotku.
1: Co? No. Tam jste chyběl, hej, tam je každý lídr, tam bylo 50 lidí a každý je lídr.
0: Chcete slyšet tajemství?
1: OK.
0: Jak se v pondělí rozdmíchala zcela uměle ta kauza Vašáriová? Různí lidi volali prostě a s podporou pár lidí mě vynadalo a pár... nějaký pán mě psal na Messengeru, že jsem odporné, slizké, hnusné, tlusté, upocené prase a tak dále, což měl ve všem pravdu. Ale no, a ať vás té rady odvolají, tak rada nehraje v tom žádnou roli. Jo? A zavolal jeden významný muž a řekl, berte to statečně, kdyby vás odvolali. Já jsem říkal, já asi se nebudu věšit kvůli tomu, takže nabízím vám místo na kandidátce do parlamentních voleb.
1: Fakt? Tak to byli ze spolu, ne? To je jasný.
0: Já neřeknu, odkud to byli, ale přemýšlím.
1: Jo?
0: Když mi vyhodějí dveřma.
1: Se vrátíte vratama, co, Xavere?
0: Se vrátím. No ne, taková legrace. Takže, pane holče, no a teď ještě mám takovou vám zvláštní věc, o které přemýšlím. My jsme už začali... Víte, já jsem se včera večer podíval na všechny ty kandidátky. Jo, díval jsem se, že kdo kandiduje za Piráty, že tam je ta paní, ona má taky taková jemná prohlášení, jak měla na tom transparentu.
1: Chceš prcát?
0: Jo. Tak tihle ti všichni svatí. Co
1: a ona teď kandiduje znovu s tím?
0: No, ona kandiduje do... Já s tím panem...
1: No, jestli máte.
0: To nevím, to na těch archivích není, ale je tam jako... Co mě fakt překvapilo, ve skutečnosti, na vlastní oči jsem to viděl, nevěřícně jsem na to koukal, ona tam, ta paní Nerudová, opravdu je. Mm-hmm. Já jsem si celou dobu myslel, že to je jako taková výjička a vždyť přece ta už má za sebou tolik průšvihů.
1: Já jsem si myslel, že je to vtip pořád.
0: Ne, že... je tam na prvním místě.
1: A je to pravda. Je to pravda, Xaver.
0: No ale já si myslím, že ta paní může být hodná všechno, ale ona zjevně není dostatečně intelektuálně vybavená.
1: Já si ani nemyslím, že je hodná teda.
0: Ale tak nevíme, tak nebyli jsme s ní nikde na dovolené.
1: Ježišmarja.
0: kdyby jsme byli na dovolené, tak bychom mohli říct.
1: A počkej, ta neposlala pozvánku, nevolala?
0: No, neposlala, ale já si to představuju, že bychom seděli třeba v Chorvatsku, já budu letos poprvé v Chorvatsku na dovolené, asi 3 dny, na té zahrádce vy, já a paní Danuše, a ona by říkala, chlapci, co vám mám přinést? Mm-hmm. chcete kafíčko, stejčíček, zmrzlinu? A my bychom jí říkali, Danuško, skoč nám teď pro limonádu jenom.
1: Jo, jo. No. A počkej, tady, že budeme něco potřebovat.
0: A já bych byl v moři, tak tam bych tak polehával a ona bývala, Xavírku, nechceš cigaretu přinést, zapálenou, jo. Danuško. A zjistili bychom, že to je hodná paní.
1: Hodná teta.
0: Hodná jo. teta. Do celého světa. No, takže to neříkejte, to nevíme, hodná může být.
1: No já myslím, že by se to nestalo, Xavre, protože není hodná teta.
0: Ale nevíte.
1: Má se nechování jako hodná teta, někomu vyhrožuje a ježišmarja. Co pak hodná teta bude přirovnávat Fica Hitlerovi?
0: To udělala?
1: No to udělala.
0: Ježíši Kriste. No. Fakt?
1: No opravdu.
0: Ale teď to je na žalobu, ne? No,
1: samozřejmě. Já si totiž myslím, že už na ní maká policie teď. Kdyby řekli, že budou ty hejty řešit. A jestliže ona přirovná Fica Hitlerovi, tak čekám, že už teď sedí v krytu.
0: No podívejte se, co schytávám já, abych nebyl vulgární, za jeden roztržený konečník.
1: No a to jste ještě, vy jste ještě vykrat lirickou pohádku.
0: Pohádku no. A to, že nás tady ohrožoval pan, že pověsil Putina v pytli na mrtvoli, já nevím, co, že to všechno prošlo.
1: No.
0: A nikde
1: se prostě vy jste spodina, Xavere.
0: Jo, no. Vlastně, jež to jste mi měří za začátku, já vždycky zapomenu.
1: A teď vám to opakuju furt, teď vám to říkám furt.
0: No, těším se, až potkám paní uklízečku, pane Zvolský, tak já jí vysvětlím, že já i ona jsme spodina.
1: To jí řekněte, no.
0: A řeknu jí, vy jste tady spodina od kýblu a já jsem tady spodina od
1: nebo. A já myslím, že by byl svět v pořádku, Xavere, kdybyste přijel takhle domů a tam ta uklízečka byla paní Nerudová. Měla by rukavice gumový, kyblíček, smeták, hadr.
0: Tak že... já bych jí pomohl.
1: No.
0: Já bych řekl, jak se jmenuje křesním? Paní Nerudová?
1: Danuška, ne?
0: Danuško. Já bych řekl, Danuško, nechceš, abych ti šel vyměnit vodu v tom kýplu?
1: Třeba, no.
0: Třeba bych ji nějak, nebo ukáž, půjč mi ten smeták, já ti tam zajedu takhle do kouta, všechno to. Já no. bych k ní byl laskavý.
1: Já bych řekl třeba, Danuško, tady jsi to neudělala úplně pořádně,
0: vezmi tak vezmi to ještě jednou. Ale nechtěl bych, aby za mě rozhodovala, kolik budu platit daně, nebo tak, to bych nechtěl.
1: No to ona bude, ona je účetní. Sabré, tak to ona bude rozhodovat. Ale
0: jo, ona je, praxe, ona je vlastně ta účetní. A víte co, ona má prý nějaký černý deníček. A tam si všechny důležité věci píše.
1: Takový ty taháčky, myslíte?
0: No tak...
1: Třeba co je hlavním městem České republiky a tak.
0: No tak to je potřeba vědět, to není žádná ostuda, to mi napsané.
1: Jo a je to, málo kdo si to pamatuje.
0: Ne, zlehčujte to. Tak to je nemoc těch účetních, oni jedou na čistě, oni si všechno píšou.
1: Jo.
0: No. Ale já si dokonce myslím, že třeba má nějaký doučování z občanské nauky.
1: Mm-hmm. A když říkáte, že si píšou všechno, to by tam mohla mít i vyučtování těch turbotitulů, ne? Co?
0: No, pane Holče, já si myslím, že toto je větší problém, než si kdo myslí.
1: A nevytahujte to, Xavere, protože oficiální média konstatovala, že vlastně za to nemůže vůbec. Stejně jako kolem profesora Fialyho neziskovky a čerpačky jsou v pořádku, tak neotvírejte už to.
0: Tak jasně, to jsme tady říkali mockrát, ženy v Barmě na tom profitují, takže já myslím, že není co řešit.
1: Jo.
0: My to zahajcujeme, pane Holče, jak se říká v Brně, ona to účetní vyúčtuje.
1: Jo.
0: Asi to sajku, svět dál. No. Ale mě mrzí, že, a to mě fakt na vás mrzí, že říkáte, že není hodná. Já si myslím, že hodná je.
1: Tak já jsem možná trošku zlej člověk. Tam nevidím to dobro, víte.
0: Paní, moje oblíbená Kovářová.
1: No tak ta je tak, hodná teta.
0: Tak o té
1: já tak jsem to je hodná teta, Xavere.
0: Že to je, můžeme si myslet, že je ze strany, kterou nemáme rádi, on nemá ráda nás a tak, ale já si umím s takovouhle paní představit dva večery tam někde na horách.
1: Co dva večery? Dva týdny na Zadaru, ne? Co?
0: Tak ona nebude opalovací typ, si a myslím. Ona bude myslím, podobně jako já.
1: Slunečníček.
0: No, tak jo.
1: Zkuste jí napsat.
0: Na Zadar, jestli nepojedeme.
1: Zadar.
0: Ne, že to bude ženská do partie, tak
1: zvaně. Na Harpajské si napište o eura nějaký.
0: Já mám eura.
1: Fakt?
0: No. Já mám doma 90 eur.
1: Jednu a to jste říkal, Xavre, že vy nebohatnete.
0: No ne,
1: a
0: to nebohatnul.
1: A se přiznáte, že máte 90 Eček, jo, doma?
0: Mám 90 Eček, dokonce si přesně pamatuju, že mám jednu 50 Eček a dvě 20 Ečka, akorát nevím, kde, pane holče. A protože budu malovat teď dva pokoje,
1: jo?
0: Malíř, no teď, někdy v průběhu dvou měsíců, tak předpokládám, že jak se bude různě přerovnávat věci, že je najdu.
1: A on třeba je najde někdo jiný, Xavre.
0: No ne, tak já je potřebuju do toho Chorvatska.
1: No jasně. Říkám, třeba je najde někdo jiný.
0: Mimochodem, kolik třeba, když tam budu 4 dny, kolik tam potřebuju euro?
1: Já nevím.
0: Mohl v restauraci si dát řízek.
1: Já tam jezdím.
0: Nevíte, nemáte po ní. Mně bude stačit těch 90 euro, ne?
1: A ten řízek? To by mělo.
0: No 4 dny, tak si chci koupit kolu, kafe, v oběd, vždycky večeři. Ježiš,
1: Marek Savere, tak si usmažte řízky, ne? Buďte správný Čech, usmažte si řízky a vezměte si své vlastní.
0: Ale to není špatný nápad. Okurčičky mám.
1: Okurčičky.
0: To mám dvě ty flašky těch takových těch maličkých.
1: Jasně, basičku Plzní.
0: Pane holče, vy jste hlava. No basičku mě se Plzeň netýká, ale...
1: Jo.
0: Ale udělám si do 5 flašek limču sebou, ne?
1: Jo, jo, jo.
0: Se Soda Streamu.
1: Aha.
0: Nevím, čemu se smějete, tak přihloupte.
1: Ne, ale... bude dobrý. A to byl chytrý smích, ne?
0: A to si tam můžu vzít na pláž, jo?
1: Já tam nejezdím, Xavre, furt vám to říkám.
0: A tak je dobře, jak se, to je to samý, co v ta vaše Itálie, to je to též, ne?
1: To není, pozor.
0: Jak to?
1: Předpisy ohledně pláží se lišej dost. V různých zemích.
0: Dobře, v Itálii si můžu vzít řízek na pláž a Soda Stream.
1: A někde se vůbec na pláž dostanete, protože je privátní. Tam si nevezmete vůbec nic, ani sebe.
0: No tak to, to pojedu na Džbán raději.
1: Zkuste Džbán.
0: Nebo na Vranovskou přehradu. Tam mě pustí všude na pláž.
1: A tam možná nebude na ten řízek stačit ani těch 90 Eček.
0: No tam mám kamaráda.
1: Teď, jak jsme porazili inflaci.
0: Na Vranovské přehradě můj kamarád prodává klobásy.
1: Jo?
0: Má tam stánek.
1: Uh-huh.
0: Už několik let, vždycky přes léto. A to by v tom byl čert, aby
1: mi
0: dal
1: každý den. No za kolik teď jede klobásy?
0: To je jedno, no, jestli mě nedá zadarmo klobásu.
1: Počkejte, Xavre. Jedno, to není jedno. Moje známá teď byla na nějaký akci pro studenty. A víte, kolik tam stál kebab? 250 korun.
0: Kebab?
1: Jo, 10 Eček.
0: Někdo...
1: 250 korun stál kebab.
0: Ježíš.
1: Takže bacha na to.
0: No tak počkejte, to mám na 9 kebabů.
1: Mhm.
0: No, tak to
1: asi tak.
0: 4 dny tam přežiju. No, ale počkejte, tam je kamoš, já vezmu kamerku, řeknu, točím deníček a jestli mi nedáš tu klobásu zadarmo, tak ti sem pošlu hygienu.
1: Jo.
0: No,
1: jo.
0: Jako správný člověk.
1: Jasně.
0: Pane holče, jsme na konci.
1: No jo.
0: No a já už vím, měl jsem to připraveno jako rezervní téma pro dnešní Vilzonku, ale už vím jedno téma na příští. A teď, jak skončíme, tak vám to řeknu, abyste o tom
1: přemýšleli. Tak to udržíte, myšlenky Xavre, já mám to vždy.
0: Tak já mám černý deníček, jako paní četní. Tak jo, pane holče.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
2: Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil to, ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
3: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu 16. to, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem 16. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné, že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné, no.

Guy McAfee. Guy McAfee se narodil v roce 1888 ve Winfieldu v Kansasu. Jako mladík se ve městě Los Angeles dal na policejní kariéru. Už ve 20. letech se stal kapitánem, což mu ale nebránilo v tom, aby navazoval velmi přátelské styky s majiteli zdejších nočních podniků, nevěstinců a hazardních doupat. Ti od něj měli informace z první ruky a mohli se tak snadno vyhnout policejním razím. Ilegální prostředí se mu zalíbilo natolik, že počase pověsil uniformu na hřebík a přidal se na druhou stranu barikády. Začal se zajímat o to, jak se stát také jedním z majitelů nočního podniku. To se mu nakonec povedlo a během prohibice ve 20. letech 20. století se mu začalo velmi dařit. Měl již pověst významného biznismena, který působil na Sunset Stripu. Tedy nikoli na stripu v Las Vegas, ale v Los Angeles. Netřeba asi dodávat, že v jeho klubech během prohibice hosté vypili hektolitry pálenky. S Las Vegas spojil McAfee své jméno až v roce 1930, kdy mu město udělilo licenci k provozování legálního hazardu. Licence tehdy mohly získat pouze hazardní hry bez banku, jako například poker. Hrálo se jen v malých klubech a s malými sázkami. Na větší herny

Zatím město není připraveno, varovali tehdy úřady. Velký biznis tak i nadále zatím provozuje především v Los Angeles. O rok později se McAfee dostal poprvé na titulní strany novin v Las Vegas. Byl totiž krátce zadržen v souvislosti s vraždami dvou biznismenů, kteří mu v té době konkurovali. Skončili s kulkou v hlavě. Zastřelil je kandidát na úřad, kterého McAfee finančně podporoval. Ten ale jakoukoliv souvislost s vraždou odmítl a obvinění byl nakonec zproštěn. Ve 30. letech si McAfee v Los Angeles vytvořil velké renomé provozováním Clover Clubu na Sunset Stripu. Ten si oblíbila místní smetánka i filmoví producenti. Klub byl vybaven speciálními gamblerskými stoly, které při policejním zátahu stačilo rychle převrátit. Ne vždy se to ale stihlo. Jednou tak policie při razii pozatýkala dokonce 300 hráčů. V roce 1938 probíhalo ve městě velké vyšetřování, které nakonec stálo místo tehdejšího starostu Los Angeles Franka Shawa. Nahradil jej Fletcher Bowron, který slíbil ze Sunset Stripu na dobro vymítit veškerý hazard. Věci se daly do pohybu a už v roce 1939 zaplavily noviny zprávy o tom, že McAfee je vyšetřován přímo ředitelem FBI Edgarem Hooverem a vrchním státním zástupcem Frankem Murphym. V tom samém roce se McAfee rozhoduje LA opustit, a to společně se svou ženou June Brewster, bývalou filmovou hvězdou. Později prohlásil, že Los Angeles opustil z vlastní vůle, nikoli kvůli policejnímu vyšetřování. Tou dobou měl u sebe hotovost asi 1 000 000 dolarů. V Las Vegas se rychle rozkoukal a za 20 000 dolarů pořídil podnik Pear O' Dice Nightclub and Casino na Highway 91, několik mil západně od centra Las Vegas. Netrvalo to ani 10 let a McAfee se stává jednou z hlavních postav hazardu v Las Vegas. Působil především na Fremont Street. Na rozdíl od Kalifornie, úřady v Nevadě povolovaly hazard už v roce 1931, přesto město zůstalo ještě dlouho městem malých zaprášených heren, jako byla McAfeeho Pear O' Dice. Dnes na to odborníci nahlíží tak, že McAfee viděl v Las Vegas jednoduše příležitost, jak využít své zkušenosti s vedením kasín, byť ilegálních. Jeho minulost mu ale do značné míry zavírala dveře. Nevadský senátor Edward P. Carville veřejně vyzýval vysoce postavené úředníky, aby někomu jako McAfee nedovolovali provozovat kasína. Od státního zástupce Rolanda Wileyho se mu ale dostalo v té době docela typické odpovědi. Nic nezmohu, protože to, co McAfee dělal v Kalifornii, je v Nevadě zcela legální. McAfee na začátku svého podnikání spoléhal na to, že jeho klub budou využívat především motoristé, kteří jeli z jihu Kalifornie a Las Vegas měli při cestě. Sázel i na to, že se bohatším lidem budou zamlouvat jeho speciální backroomy, tedy soukromé gamblerské salonky. Rád se chlubil tím, že byl jedním z prvních zakladatelů kasín, kteří přišli s myšlenkou stavět podél této dálnice. Tvrdil také, že název Strip v podstatě zavedl on s odkazem na Sunset Strip v Los Angeles. V tom mu dokonce dávají zapravdu i historikové. Svůj klub později přejmenoval na 91 Club, podle číselného označení dálnice, u které ležel. Do přestavby a renovací investoval velké částky, aby se mohl měřit s ostatními podle tehdejších opulentních měřítek. Koupil navíc dvoupodlažní budovu na Fremont Street, kam plánoval umístit do prvního patra hernu a do druhého kanceláře. V roce 1940 se McAfee zaměřil na centrum Las Vegas, kde už v té době fungovalo několik zavedených kasín. Založil Frontier Club malé kasíno na Fremont Street. Hned vedle postavil noční klub Mandalay Lounge ve stylu South Seas. Fasáda byla dřevěná a připomínala doky. Zábradlí bylo z bambusu. Podávali se tu drinky z tropického ovoce a vnitřní design byl naprosto unikátní. Nic podobného byste ve městě nenašli. Uvnitř klubu byla zařízení, která dokázala nasimulovat tropickou bouři s deštěm, který padal skrze světla dolů. Hosté to sledovali z kabiny, kde se nacházel velký bar. V dubnu roku 1941 byl otevřen první resort na Stripu, a to asi 1 míli severně od 91 Club. Později toho roku přijel do Las Vegas majitel řetězce Kin R. E. Griffith společně se synovcem Williamem J. Moorem. Griffith chtěl, aby mu McAfee prodal 91 Club, aby se mohl utkat v konkurenčním boji s El Ranchem. McAfee souhlasil a Griffith klub proměnil ve velký bar zvaný Carillo Room.
Roku 1942 měl McAfee dost peněz na to, aby investoval do nového klubu a tak koupil Pioneer Club na Fremontu. O 3 roky později prodal ještě SS Rex, později přejmenovaný na Benny Binion's Horseshoe. McAfee měl v té době ještě stále velké jméno v Hollywoodu, takže neměl problém do svých podniků dostat filmové hvězdy jako Williama Paula nebo Kerryho Granta. Zaměřil se také na centrum Las Vegas. Na 125 Fremont Street připravil prostory pro kasino Golden Nugget Saloon. Získal též místo, kde dříve stál Boulder Drugstore, a to hned za rohem od First Street. Za vybavení zaplatil v hotovosti $250,000. Požadavek zněl, že do kasína smí pouze minimálně 50 let staré předměty a viktoriánský nábytek a mramor z Itálie. Nařízení se netýkalo pouze neonů a systému klimatizace, který vážil přes 120 tun. Golden Nugget byl otevřen v roce 1946 a byla to v té době jedna z nejlepších a také jedna z největších heren. O 3 roky později pořídil McAfee neonový nápis vysoký 30 metrů, což doslova nemělo obdoby. Začátkem 50. let koupil McAfee a jeho 2 partneři Jake Kozlov a Belden Keitelman resort Last Frontier na stripu za $5,5 milionu. Resort zahrnoval venkovní atrakce ve westernovém stylu Last Frontier Village a noční klub s kasínem Silver Slipper. Celý resort byl přejmenován na Frontier a v roce 1955 ho McAfee s Kozlovem prodali podnikatelům Mariči Friedmanovi a Irvu Leffovi. O 5 let později McAfee ve věku 71 let v Las Vegas zemřel. Siegfried a Roy. V Las Vegas se legendami nestávají jen biznismeni a finančníci, ale také umělci. Ti, kteří bezesporu patří k jednoznačně největším současným legendám, jsou známí pod jménem Siegfried and Roy. Dvojice Němců, která si dokázala vydobít absolutní respekt a uznání v kouzelnickém světě. A nejen to. Jsou samozřejmě komerčně velmi úspěšní. Velký podíl na jejich slávě má ale téměř tragická událost. Dvojici kouzelníků tvoří Siegfried Fischbacher, který se narodil v roce 1939 v Rosenheimu, a Uwe Ludwig Roy Horn, narozený roku 1944 v Nordenhamu. Přezdívá se jim Masters of the Impossible, tedy mistři nemožného. Siegfrieda ke kouzlení inspirovala kniha kouzel, když byl ještě malý chlapec. Aby si na ní vydělal, dobrovolně doma několik týdnů pomáhal mamince s domácími pracemi. Vyplatilo se. Z knihy se naučil svá první kouzla, například žvíkání žiletek či iluze s mincemi. Vytvořil si tak základ pro svá vystoupení, kterými si přivydělával na svatbách a zábavách. První stálou štací byla pro něj TS Bremen, luxusní loď, která plula mezi přístavem v Bremenhavnu a New Yorkem. Představení vzniklo vlastně náhodou. Mladý Siegfried se jednou rozhodl ukázat pár kouzelnických triků personálu lodi. Dozvěděl se o tom kapitán, který si nechal několik kouzel ukázat. Dnes večer budeš vystupovat před pasažéry, oznámil. Kapitán ho nakonec nechal vystupovat 1.5 hodiny. 1.5 hodiny, během které si mladý iluzionista nemusel publikum jen představovat. Skutečně ho měl a bylo nadšené. Siegfriedovi se na lodi dařilo. Kapitán přidal 1 jeho vystoupení navíc, aby se dostalo na všechny pasažéry. Tehdy, jak pravila kouzelnická tradice, jsem do vystoupení zapojil i králíky a holubice. Show tedy měla zvířata, hudební a světelný doprovod, bylo toho opravdu hodně, na jednoho člověka až příliš, a tak jsem se začal schánět po pomocné síle, popisuje Siegfried. Jednou jsem pospíchal na vystoupení, běžel jsem nahoru po schodech, když v tom jsem narazil na mladého chlapce, jehož pokoj byl hned naproti tomu mému. Nechtělo se mi přemlouvat ke spolupráci stevardy, tak jsem se zeptal jeho. Takto jsem poprvé v životě potkal Roye. Líčí Siegfried první setkání se svým parťákem. Ze samotného vystoupení si toho oba kouzelníci dnes již mnoho nepamatují, ale co následovalo poté, to oba vypráví s chirurgickou přesností. Po show Siegfried pozval Roye na pivo, kde se ptal na to, jak se mladému pomocníkovi vystoupení líbilo. Roye ale neodpověděl. Když se ho Siegfried ptal už po třetí, z Roye vypadlo: publikum tě miluje a je skvělé, jak všechny ty triky ovládáš, ale upřímně, mně se vystoupení zase tolik nelíbilo. Kouzla byla tak hrozně předvídatelná. Siegfrieda to rozčílilo. Nikdy mu nikdo nic podobného neřekl a teď mu jeho vystoupení shodil nějaký malý prcek, který nic lepšího neumí.
Ve skutečnosti se mi to vystoupení vlastně docela líbilo, přiznává dnes Roy. Tancující plechovky kolem jeho těla, blýskající se kousky zlata, šátky, ve kterých mizely holubice, komu by se to nelíbilo. Ale nemohl jsem to na sobě nechat znát, měl jsem plán. Když se po nějaké době Siegfried uklidnil, zeptal se Roye, jak by tedy podle něj měl svoji show vylepšit. Na to měl Roy samozřejmě připravenou odpověď. Když dokážeš nechat zmizet holubici, dokázal bys to samé s gepardem? Podle Siegfrieda nebylo v magii nic nemožné, a tak Roy svého ochočeného geparda Chika, se kterým si budoval vzájemný vztah už od dětství, propašoval na palubu lodi. Předvedli s ním vystoupení, za které se jim dostalo ovací ve stoje. Kapitán lodi je ale na hodinu propustil. A tak se i s gepardím doprovodem dostali na jinou loď plující Karibikem a do malých evropských přístavů, kde sice vystupovali za symbolické honoráře, ale postupně svoji show zlepšovali. Zlomový okamžik přišel v roce 1967. Vystupovali tou dobou v Monte Carlu, kde si je vyhlédl manažer lasvegaského hotelu Tropicana. Nabídl jim účast v populární show Folies Bergère, kde byl svého času angažovaný i František Ringo Čech, kde měli být po dobu 12 minut zařazeni jako speciální hosté. Tříměsíční angažmá ve Vegas bylo v mnoha ohledech pro oba umělce revoluční. Důležité bylo hned první jejich vystoupení, protože se při něm odehrála následující nehoda. Gepard Chico nečekaně skočil po dirigentovi orchestru, kterému z hlavy srazil tupé. To chňapl do tlamy a vyskočil s ním na pódium. Celý incident tak nakonec dopadl naštěstí úsměvně, ale samozřejmě v té chvíli šlo přinejmenším o zdraví. Každopádně od té doby byl Roy do celého vystoupení zapojen víc než jako asistent. Stal se Siegfriedovým parťákem, jinak to ani nešlo. Roy zkrátka musel být na pódiu přímo u zvířat, aby nehrozilo riziko. Další novotou, kterou přineslo působení ve Vegas, bylo zapojení druhého geparda, samice Simby. Tehdy se je snažilo přesvědčit k podepsání kontraktu i vedení slavného pařížského kabaretu Lido. V něm nakonec Siegfried a Roy skutečně vystupovali a z Las Vegas tedy po třech měsících odjeli. Ku podivu ne za lepším honorářem, ten si Lido nemohlo dovolit. Chtěli vystoupení, kde budou jen oni sami. Vydrželi tu 3 roky, poté následovalo angažmá v Madridu. Do Vegas se oba vrátili až v zimě roku 1974 a zamířili rovnou do MGM, kde měli 20-minutové vystoupení v rámci show Hallelujah Hollywood. Rozhodli se zapojit do vystoupení novou šelmu afrického lva Lea. Zřejmě jako poctu oficiálnímu maskotovi MGM. V té době už platili za jedny z nejuznávanějších kouzelníků na světě. I díky svému manažerovi Bernému Jumenovi byli nejlépe placenými performery v celém Las Vegas. V roce 1978 se s MGM přesunuli do hotelu Stardust, kde měli předvádět pravidelná vystoupení o délce 35 minut. Opět komplikace během premiérového vystoupení. Siegfrieda kousl do ruky africký lev, který ještě nebyl navyklý na nové pódium. Ránu mu i hned zašili, doktoři napočítali celkem 38 stehů. I hned poté ale Siegfried pokračoval, za což mu později osobně pogratuloval herec Cary Grant, který show ten večer sledoval. V hotelu Stardust se zdrželi...

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes paní Karol. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Gruzie plánuje vypsat referendum o vyhlášení války Rusku.
2: Ale mně se to líbí.
1: Tady kolečko nějaký ještě.
2: Ale mně se to líbí, protože podívejte se na Českou republiku. My jsme tady vyhlásili válku Rusku a nikdo se nás na nic neptal. V Gruzii se těch občanů aspoň zeptají, jestli chtějí válčit proti Rusku. No vyhlásili všichni vrcholní politici Fialou počínaje a panem Tajvancem, Ukrajincem, Vystrčilem Končevám řeknou, že jsme ve válce proti
1: Putinovi. To jo, ale nevyhlásili jsme.
2: Podívejte se na některé pražské komunální politiky, na pana starostu Řeporyjí nebo na některé starosty z Prahy 6 vyhlašovali válku Rusku ještě předtím, než začala invaze. Takže v té Gruzii je hezký, že se těch lidí aspoň zeptají. Nás se neptal nikdo.
1: Jak to může dopadnout, paní Karol?
2: Já se nejsem...
1: Občané půjdou a řeknou, my chceme válčit. Nevěřím tomu?
2: Já tomu nevěřím a já bych měla i pochybnosti o tom, jestli to referendum vůbec bude vypsaný.
1: Jo, že to je taková spíš legrace... No, tak
2: ale líbí se mi, že napřed, než teda se začne řinčet zbraněma, tak se někdo těch lidí zeptá. Není to jako, že tady se nám tvrdí, že jsme ve válce a přitom je jasný, že v žádné válce nejsme.
1: Ale referendum, teda s ohledem na to, že DAF se vždycky mýlí, že? Ale je to zajímavá věc, kdyby se tady nějaké takové referendum vypsalo. Kdyby skolabovali strachem, jak to dopadne?
2: No, kdyby se tady takové referendum vypsalo, tak myslím, že lidi, kteří by hlasovali pro, že chtějí válku Rusku vyhlásit, takže bychom dopředu věděli, kteří to budou. Že bychom podle toho byli schopni odhadnout ty počty. Že, tak bychom zapsali Fiala, Pekarová, Vystrčil. V tom Senátu tam bude tak asi 50 lidí, kteří by do toho šli. Takže já si myslím, že tady bychom byli schopni to dopředu úplně bez problému odhadnout.
1: Mimochodem, jste nervózní z toho, jak dopadnou ty volby?
2: Nejsem. Já už jsem vyslovila nějakou predikci, jak to dopadne. Takže teď jenom čekám, až se moje slova potvrdí.
1: Ty senátní teď myslím.
2: No, o těch mluvím.
1: A ta predikce je ta, že se tam dostanou ti, co tam byli. Že třeba obhájí Vystrčil.
2: Já si myslím, že Vystrčil s velkou pravděpodobností obhájí.
1: Jo.
2: Ne, že by mě to těšilo, jo, to je taky někdy problém lidem vysvětlit, že když něco jako komentátor říkám, že to neříkám, protože si to přeju, ale protože reálně odhaduju, že ta věc tak dopadne, takže já si myslím, že Vystrčil obhájí. Jakkoliv by samozřejmě bylo krásné, kdyby mu voliči vyslali vzkaz, že teda má jít se starat o Ukrajince na Ukrajinu nebo o Tajvance na Tajvan a že tuhle starost nemá dělat z pozice předsedy Českého senátu.
1: Mimochodem zjistil jsem, že mě jedna věc na těch volbách strašně vadí.
2: Jenom jedna?
1: Jedna nejvíc.
2: Jsem s ní?
1: Když je někde nějaký volební okrsek,
2: ano.
1: Tak že tam kandiduje někdo, kdo tam vůbec nepatří. Třeba u nás, v Tišnově tam, no, západ Brna, tak tam se volí senátor a tam z ničeho nic, z čista jasna, kandiduje jakýsi pan Töpfer, což je chlapec od komédie, jak se říká, neboli principál divadla. A on
2: to je bývalý dlouholetý senátor.
1: No, a teď si říkal, tak budu kandidovat tam na západě Brna, kde má k tomu žádný vztah a myslí si, že teď tam přijede a že mu ti lidi jako pan tátovi z Prahy nahážou hlasy a on, že to přijde za 4 roky zkontrolovat. Mě to hrozně vadí. Zatímco, když je tam nějaký místní, nebudu teď jmenovat, abych nikomu
2: nenadržoval,
1: člověk, který to tam zná, jo, žije tam, ještě tam ředitel nemocnice třeba, tak jak může někdo uvažovat, že zvolí tady komedianta?
2: No já vás uklidním, protože já jsem docela se zaměřovala na ty výsledky senátních voleb i v toku času a málo kdy se stane, možná, že se to snad nestalo nikdy, že by někdo, kdo je takhle dosazený uměle do nějakého obvodu, se kterým právě nemá tu vazbu, o které vy jste mluvil, tak se nikdy nestalo, nebo nevybavím si případ, kdyby ten člověk uspěl.
1: A jste v tomto názoru se mnou jako na jedné lodičce?
2: No jasně, měl by to být někdo, kdo v tom regionu je, kdo v tom regionu funguje. A ostatně podle toho, jak dobře v tom regionu funguje, jak moc ho lidé znají, potom má nebo nemá podporu těch voličů.
1: Tak vstoupíme do volebního boje a řekneme občanům, že vyzýváme, aby nevolili ty přivandrovalce. Volte místní lidi, kteří tam mají kamarády, známí, budou je potkávat, to je nejspravedlivější.
2: Já bych to řekla ještě jinak, v těch volbách volte hlavou, protože spousta lidí v těch volbách chce volit srdíčkem a pak to dopadne tak, že ty hlasy propadnou a oni se strašně diví, že jim vládne třeba zrovna Fiala. Teď teda nemluvíme o senátních volbách, ale o parlamentních volbách. A pak můžou chodit na náměstí horem dolem, ale nic se nezmění, protože ten Fiala už tam jednou vládne. Takže u voleb používejme hlavu. Používejme hlavu a nevyhazujme hlasy do koše. A to je jediné,
1: nejdůležitější,
2: to je nejdůležitější.
1: Aby volili někoho, kdo tam s těma lidma žije, paní Karol. To je nejdůležitější. Tak... Kdo si přijel pro hlasy z Prahy nebo odkudkoliv, tak je to vždycky podvod.
2: Já vám rozumím, ale to, že někdo někde žije, zase nemusí úplně znamenat, že to je dobrý kandidát automaticky.
1: Ne, je už polovina úspěchu, protože tam je s těma lidma, bude se jim zodpovídat, sousedům, kamarádům, příbuzným.
2: Takhle to beru, ano, ale pořád platí to, co jsem říkala, volte hlavou.
1: Pořád platí to, co jsem říkal já.
2: Ale dobře, platí, co jsme říkali, oba jedeme dál.
1: Tak chcete. Tak hezká fotka, já jsem pln dojetí, když to vidím, protože...
2: A máme podobný, jako trošku, je tam jistá podobička,
1: no,
2: ale ona to má delší.
1: Jako v tomhle tom to už nechal, jako stran módy, ale prostě tenhle ten její úsměv já mám rád.
2: Já jí měla celou ráda.
1: Celou, já taky. Žádná královská výsost. Prince Harry a Meghan zuří kvůli titulům svých dětí. Co by chtěli?
2: To je přesně ta otázka. Co by chtěli? Oni by očividně chtěli nemít z toho, že jsou členy královské rodiny, chtěli by z toho mít ty výhody a nechtěli by z toho mít ta negativa. A když se ukázalo, že Harry a Meghan, hlavně teda asi Meghan, podle všeho, nebyla schopná unést ty nevýhody, v podstatě se od královské rodiny trhly a podle všech informací, které unikly, tak se trhly docela ve zlém. Tak najednou by z toho chtěli mít ty výhody. A to si myslím, že nejde, takže sice možná zuří, ale to je asi tak všechno, co s tím můžou dělat.
1: Herečka je to prostě.
2: Byla.
1: Byla. A ta paní Meghan, já mám rád Kate.
2: Já taky.
1: Ta je naše, jo. Ale ta Meghan, pozor, ta je nebezpečná. Ta nám zničí celou tu rodinu.
2: Já si myslím, že
1: nezní. Intrikánka, já to na ní vidím úplně.
2: Tak intrikánka to bude, o čemž svědčí to její jednání, to si myslím, že ano, ale naštěstí jako tím, že jsou uklizeni poměrně daleko od té královské rodiny, tak já bych v tom žádné nebezpečí neviděla.
1: No, nevím,
2: i když
1: zase
2: je pravda,
1: se tak
2: různě... I když je zase pravda, že královna, která byla schopná se tam ty členy královské rodiny vždycky pozvat a stavět je do latě, tak ona byla velký tmel. Ona byla ta, která to tam dirigovala, která to tam řídila. To Charles nebude úplně tenhle typ.
1: No ten takže... nemůže ani cítit tu Meghan. Se podívejte na fotky. A když vedle něho stojí, tak on úplně se ošívá.
2: No tak Kate taky nevypadá, že by byla úplně nadšená z její přítomnosti, ale to je, do toho bych jim asi úplně nešéfovala. Já si myslím, že královna byla pro ně velký tmel, ale že Meghan se odstavila tak trochu sama, nebo vlastně tak
1: zajímavý,
2: hodně sama.
1: Stejně, že ten Harry jako uslyšel tady ten hlas téhleté paní, že? Tam mu musela předvést něco, co ani na poslední stránce Pornhubu není natočen.
2: Ne, tak prostě se zamiloval, ale zajímavý na tom je, že on v jednom rozhovoru vyprávěl, že pro něj pochopitelně nebylo jednoduchý najít si partnerku, což chápu, asi dokážeme to pochopit.
1: Ty jste byla a volná že, v té době, já ty lidi nechápu.
2: Ne, my jsme se nikdy nepotkali, takže nebyla ta možnost, jinak by samozřejmě byla ruka v rukávě, o tom vůbec nepochybujte a stála bych tam na tom balkóně.
1: Když použiju váš výraz... který jsem od vás slyšel nedávno a budu si pamatovat do smrti, tak on by byl lukrativní partner.
2: Lukrativní, no on bez pochyby je lukrativní partner, ale on v tom rozhovoru říkal, že si vybíral partnerku podle toho, aby byla schopná to unést. Tu tíhu toho, že je členka královské rodiny, všechny ty povinnosti z toho vyplývající. Ne, že si vybral tu Meghan právě proto, že bylo evidentní, že ona to zvládne, že ona to dokáže. No a možná je sám překvapený z toho, že to tak není.
1: Co to je za kritérium?
2: To je důležitý kritérium, když jste člen královské rodiny. Vy si to neumíte představit, protože nemáte modrou krev.
1: No dovolte. Já si to umím představit. Já se dívám na seriál Koruna.
2: No dobře, ale vás na seriál. To je, já jsem se taky dívala na seriál Nemocnice na kraji města a nedokázala bych operovat nohu jak to, jako doktor Sova.
1: Jako totální endoprotézu byste nedala?
2: Ne, totálku bych nedala.
1: Zajímavý.
2: Ani podle toho návodu tam.
1: No, takže toto, co oni jsou naštvaní zbytečně, protože
2: Sami se trhli, byla to jejich volba a teď to se nám vlastně vrací i s těma volbama tady u nás, že jo? Jednou prostě uděláte volbu a musíte si stát za tím, jak jste se rozhodli a nést si za to svoji odpovědnost a neházet tu odpovědnost na nikoho jiného.
1: Ale my fandíme Karlovi III. A té jeho klice, ne Meghan, Williamu.
2: Já budu až do konce života fandit Alžbětě II. Ze mě už to nikdy nikdo nesundá. Já jsem velký anglofil, pro mě prostě královna bude vždycky na piedestalu.
1: No a teď je král.
2: No dobře,
1: když jste anglofilka, tak anglofilka, prosím, ale jo, buďte trošku politicky korektní, tak teď byste měla fandit Karlovi.
2: Já na tom zapracuju.
1: No, paní Karol, to je všechno.
2: Tak to je krásný, zase se uvidíme.
1: Je pátek.
2: Takže v neděli.
1: No a co budete dělat celý víkend?
2: No, budu se připravovat na to, že už v neděli se spolu zase uvidíme.
1: Nemáte žádný program zavařování nebo něco?
2: Ne, já už mám všechno zavařené, všechno nejdete. Doma pod střechou. Budu kontrolovat strop, jestli už máme zastřešený ty zastropované ceny elektřiny.
1: Tak jo, no já se těším, mějte se.
2: Já taky, naschledanou.
1: Naschledanou.

0: spodním tmel. Když jsem snídl čmánek piva, ještě zdálo se, že divnou příhod má. Když jsem spláchl chladnou vodu, z očí sny a z tváře závoj živý. Řekl mi pohled pouhý z okna ven, že nedělní jedeme, ale neví.
1: Já cítil dál, že v ústech mám chuť cigaret,

pondělní. Šel jsem dál tu vůni raní, kolem bílých kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, kde je svět občas krášlý.

0: než tyhle chvíle nedělní. Kéž by zvony hraní písní na prášek srdce rozmělní.
1: Myslím si, že to má obrovský vliv na to, jak se člověk cítí, jak se vnímá. A myslím si, že s tím je spojená i ta sexuální stránka, protože pokud se člověk vnímá hezky, tak si vlastně veškeré aktivity, které dělá, dokáže asi užít lépe.
2: Co to je, že se člověk vnímá hezky?
1: Není to takový ten odpor na sebe, na ten pohled na sebe do zrcadla, protože já třeba na začátku, když jsem se dívala do zrcadla, tak to prostě pro mě byla opravdu bolest. Emocionální bolest vidět to, jak vypadám. Obrovský převis na břiše, protože já jsem měla převis na břiše asi od 16 let, protože kvůli kolísání váhy mě to břicho prostě padlo. A velká stehna, taková jako nafouknutá bublina bez tvaru. Viděla jsem se takhle. Přišlo mi, že mi nic nesluší, že nejsem hezká. Viděla jsem se velmi negativně. A musím říct, že...
2: Jste se měla přijít zeptat mě?
1: Tak...
2: Vypadá to velmi hezky.
1: Děkuju. A vy jste mě neviděl přijít na tom začátku. Ale potom vlastně jsem se sebevědomím pracovala celý ten rok. Byl to můj problém, protože i když jsem hubnula, tak pořád jsem nedokázala vidět tu hezkou verzi sebe sama.
2: A teď?
1: Teď už tý vidím. Já jsem na
2: přijdete
1: sebe...
2: Přijdete k zrcadlu a řeknete si, to jsem krásná.
1: Já si přijdu k zrcadlu a říkám si, tak dneska to jde.
2: Jo, takhle. No, vy jste díky tomu pořadu nastoupila na pozici koordinátorky do obezitologické ordinace doktora Evžena Machytky, o kterém se ví, že to je jeden, ne-li nejlepší, tak jeden z nejlepších obezitologů v této zemi a gastroenterologů. Říkám to dobře?
1: Ano, říkáte to výborně.
2: Takže vy jste díky tomu získala i profesní, řekněme, nějakou pozici. Teď se stýkáte, když koordinujete s těmi lidmi, co zápasí s obezitou, co jim nejčastěji radíte? Taková ta první věc, když za vámi přijdou a řeknou, paní koordinátorko, já už nevím, co dál.
1: Tak samozřejmě my na klinice Endohub klienty vyslechneme, co je trápí, nabídneme jim možné varianty léčby obezity. Obezita jako nemoc se dá léčit několika způsoby a je vždycky na klientovi, co si zvolí. Já jako koordinátor potom s nimi řeším ty jejich návyky, dávám taková ta obecná doporučení, protože samozřejmě nejsem lékař, jsem pouze na obezitu školená. Takže probereme jejich vizi dle možností léčby a potom dále se domlouváme na spolupráci.
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat...
2: Když neboli musíte... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka. Tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači. To psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to je pohádka, ale řekněte.
2: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
2: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát.
2: Určitě.
1: Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
2: ano.
1: Protože jak nám říkala...
2: Ale jsme Fix TV, můžeme.
1: Říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte, co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
2: se... Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
2: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale yes. Samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.

tehdy s tetou v kuchyni, seděl jsem vedle kamen na uhláku a trávil nezapomenutelné a nádherné chvíle i nádherně probděné noce. Teta vyprávěla vždy tak poutavě. A to živé vyprávění jejího života byl pro mne svátek, radostí a já jí hltal, hltal a hltal. Byl jsem šťastný, že

0: chce jít domů, hrozně ho to u mě baví. A seděl by pořád. Chce si vyprávět, prosí mě, abych řekla ochrance, aby šla domů. Je u mě Faťasu moc šťastný, to je příjemný, moudrý člověk, ale moc nemocný a produkce muzikálu Times, kde má hrát vypravěče, se rozhodla, že si ho nechá vysochat v nadživotní velikosti a že ten můj patent použí, aby měli jistotu, že ho můžou hrát i bez něho. Prostě až tu jednou nebude, tak přijde na řadu má socha s filmem. A já se ptám, jaký patent? To tě musím ukázat, to je taková blbost, která mě napadla. A docela, na tom vydělávám docela dobrý prachy, ale to ti teď nemůžu vypodobnit. Na druhý den jsme jeli do Aťasu se podívat. Aťas to byl skromný, veliký, prosvětlený. Tolik soch a byst jsem pohromadě ještě neviděl. Teto, tak sem chodí ten Laurence Olivier?
1: Jo, včera byl a seděl tamhle na té stoličce.
0: A teď tu Laurence Olivier není, tak si na ní můžu sednout, abych s tím velikánem měl alespoň nějaký kontakt, abych z něho nasal trošičku alespoň maličkého kumštu.
1: To asi nepůjde, ne? Ale zkus to, no. No sedni, když to potřebuješ, ale já tě sochat nebudu. Ne, že bys nebyl zajímavý, ale mě už moc života nezbývá a konečně mám dobrý zakázky a musím to všechno stihnout, než odejdu. Ještě budu sochat modního návrháře Brumela, který si otevřel první obchod na módu v Londýně. To byla tenkrát revoluce. A to bylo někdy 1820. A ta moje socha byla už odhalena 2002. To je velký časový odstup, veď?
0: Tak pojď, tohle je ta blbost. Tady vidíš, že ve stejné vejšce jsou dva hřebíky. Ve výšce tvýho krku. A tenhle hřebík je ve zdi napevno a tenhle hřebík je posouvací. Tady si sedni na tu lavici, opře se o zeď a o ten pevný hřebík tady na krku. A tím druhým tě takhle přitlačím k tomu pevnému. Pozor, bude to bolet. No au, jo, no bolí to, viď? A teď seš takovej uškrcenej, jak na nějakým mučícím skřipsi, co? A nesmíš se vůbec hnout. V tom je ten fígl, v tom je ten finál, to je ten můj patent. A já tě touhle velkou kamerou natočím, co říkáš. Můžeš jen mrkat a hejbat pusou. To je maximálně, co můžeš. A já se všelijak kroutil, docela to bylo fakt nepříjemný, ale opravdu, ta hlava se ani nehla. A teď si představ, jak tu mučím tu světově uznávanou hvězdu, toho Laurence Oliviera. Je mi to blbý. Vždyť ho tu uvězním a on říká text, ale je úžasný, trpělivý. Ale jak říká ten text, to je něco. To jsem ještě nezažila a už asi nezažiju.
2: Teto, a ta hlava a Laurence Oliviera je taková jako nedodělaná. Nemá ostřejších rysů. A proč je ta hlava potažená takovým materiálem?
0: Co je takový speciální materiál, který zároveň odráží a zároveň pohlcuje světlo. Takže se to tak neblejská a je to co nejpřirozenější, jo? Tak to je přesně ono.
2: A pak jsem si všiml promítačky, která byla nasměrovaná na nějakou jinou podobnou hlavu. A kdo je tohle, teto? Teto, kdo je tohle?
0: No tady mám pro různý agenty na ukázku, jak to funguje.
2: Teta promítačku spustila, ta se rozběhla a já uviděl zázračný úkaz. Obličej ožil. Začali se tomu obličeji nazvedávat víčka, mrkal, nosní dírky se hejbaly. Hejbaly se mu i rty, jak mluvil. Já jsem šel co nejblíž a díval se.
0: On je živej, teto on je opravdu živej, ten úžasný vynález. Jo, líbí se to, nejenom tobě, líbí se to i těm agentům, no a všichni to chtějí. Říkají agenti, že prostě se to dobře prodává. Jenže zájem je hlavně u bohatej, úplně největší. Ti si ale většinou jen namluví závěť.
2: Jaká závěť?
0: Tak se dívej, tenhle bohatej si v závěti přeje, aby si rodina, tady pozůstalí, udělali zasedací pořádek podle toho plánku, který on nakreslil. Jak doma sedět? A ta moje socha sedí v čele. Když spustí promítačku, tak on říká,
3: děkuju, že máte radost, že jsem umřel. Ale teď vám řeknu, komu jsem co odkázal. Škoda, že už neuvidím ty vaše reakce. Ale když jsem to namlouval,

0: do kamery, tak jsem si je představoval. Johne, můj synu, tobě dám jen 1 000 000 liber, protože jsi mě nikdy neposlouchal a dělal jsi si, co chtěl. A nikdy jsi nic pořádně nedokázal. A Rozi, ty víš, že jsem tě měl vždycky rád. Tobě dám ten zbytek. To je fabrika, 20 domů a nějaký drobný miliony. A vy ostatní vám nedám nic. Asi teď mě nemáte rádi, co? Ale mně už je to jedno. No a teď mě můžete zasnout navždy. A já jsem na to koukal jak tele na nějakýho boháče, nevím. A strašně se mi to líbilo. A představoval jsem si, že bych si to taky udělal. Jenže já nic nemám. Tak jo. No a když se dozvěděl o mém vynálezu Jul Brynner ze 7 statečných, znáš ho ne? Okamžitě se rozhodl lidi varovat před kouřením. Přes můj vynález.
1: Co? On si zaplatil u tebe sochu, aby varoval lidi?
0: Jo, zaplatil to ze svýho, jo. To byla soukromá akce. Nejdřív jsem ho vysochala v životní velikosti, pololeže, a pak to bylo hrozně smutný. On do kamery namluvil sugestivní řeč, že moc kouřil, aby to lidi nedělali. Že je to blbost, že na to umřou. A pak ta moje socha toho Brynnera seděla v jedné výloze v Londýně a pořád dokola říkala: lidi, nekořte, nebo dopadnete jako já. Umírám na rakovinu plec.
1: A umřel?
0: Jo, 10. října 85 umřel. A pak ještě dlouho ta socha z výlohy mluvila. Bylo to takový zvláštní.
2: Díky tetě jsme vyjížděli na festival do skotského Edinburghu na Fringe Festival, což je tedy okrajový festival. Vždy to byla ona, která na Prago koncert posílala oficiální pozvání s razítkem. Jak to dokázala, dodnes nevím. Zaručila se naší socialistické vládě, že jí přivezeme daně a že dostaneme peníze i pro Prago koncert, což bylo dost peněz. A bylo to taky dost riskantní. A mohlo se stát, že nic nevyděláme, což se naštěstí nikdy nestalo. Byli jsme vždy úspěšní. To by byl pěkný malér, kdybychom tenkrát nevydělali, nevím, kde bychom ty peníze sehnali. Také proto jsme dělali vše, aby jsme ty peníze přivezli. Sastavovali jsme se v holandském Amsterdamu, cestou tam, na vysoké škole, jakési umělecko-průmyslové, zahráli jim tam, vždy tleskali, skandovali, těšili se na nás a jásali. Dodnes cítím tu radost, když naše nové představení viděli a líbilo se. Pak jsme dostali najíst, přespali a ráno nám dali ten vysněný pytlík peněz, protože na nás vybrali. A my měli na cestu tam i zpět. A abychom měli ještě peníze, často jsme v Londýně hráli na cover gardeny, tam jsme taky dost vydělávali. Pořád jsme se utvrzovali v tom, že na tom západě bychom si dobře žili, ale nikdy jsme neemigrovali. I když vždycky, když jsme se vraceli domů, před hranicí jsme sjeli ze silnice, Michal zastavil, vypnul motor a seděli jsme nejdřív mlčky, protože nám docházelo, co zase bude. Tak soubore, a začíná znovu chvíle, kdy se musíme rozhodnout. Tady ještě můžeme se otočit, tak pojďme to zvážit. Zda jedeme domů, nebo tu zůstaneme. Už dlouho víme, že se tu s přehledem uživíme. Že tu máme spoustu přátel, kteří by nám pomohli. Co když se támhle ta závora za námi zavře a už nás nikdy nepustí nikam? Na žádný festival, na žádné turné. A každý jsme se k tomu museli vyjádřit. A většinou to bylo tak, že vždycky dva chtěli, ale jeden z pádných důvodů nemohl. No tak škoda, no. Ale mě vždycky zajímalo, kdybych emigroval, jako se jet podívat na toho upíra emigranta a takhle spoza rohu bych sem vykouknul a díval jsem se na sebe a najednou bych zjistil, že jsem tam bezdomovec. Tak bych si řekl, je, ještě že jsem neemigroval. A nebo bych jel v nádherným sportáku, nádherným, byl bohatý jak svině a to bych si zase řekl, ty jsi ale vůl, že jsi neemigroval. No ale to se nestalo, takže...

0: podtrženo sečteno a dnes pan Vlastimil Tlustý, dobrý den.
1: Krásný den.
0: Už máte podvolené?
1: Já si dovoluji pořád.
0: Pořád, no. A podívejte se tady, vy jste pryč někde, tady se dějí hrozný věci.
1: Víme o tom. A je to dobře.
0: Ex-premiér Sobotka, představte si, pane Tlustý, odešel z ČSSD a Hamáček poděkoval za jeho práci pro stranu a pro zemi. Za stranu a za lidi. Znáte ten vtip? Jo, co si o tom myslíte?
1: Že je to dobře.
0: No počkejte, bývalý
1: pro
0: premiér.
1: Něj, pro stranu, pro národ, pro zemi.
0: A já jsem si myslel, že takovýhle lidi neodcházejí z té strany, když je vynesla až do nejvyšších pater, ta strana.
1: Já mám naopak dojem, že často odcházejí. Že ti, co v nějaké politické straně to dotáhli na vrchol, tak a potom po tom vrcholu už mizí úplně.
0: A je zhrzený, myslíte, nebo?
1: Tak já bych řekl zneuznaný.
0: Zneuznaný,
1: no. Oni si mysleli, že hůř než on to nikdo dělat nemůže. A teď se mi ukazuje, že to jde.
0: Jo, myslíte, že ještě? No, ale já si pořád říkám, je to ten člověk, ta tvář, který vlastně v uvozovkách pohřbil tu sociální demokracii?
1: Těch je mnohem víc. To bych tady no, ex-premiérovi Sobotkovi
0: nepřijel. Stál v čele.
1: No tak to je vlastně zásluha celé té pozemanovské sociální demokracie. Takový Špidla třeba, to je mnohem zaslouženější člověk, co se rozpadu sociální demokracie
0: zdroje
1: týče.
0: Jsou.
1: No. Taky vyletěl nahoru s větou zdroje jsou. Pak už mu to tolik nešlo.
0: No ale ten pořád je členem, myslím. Různě radí.
1: Má pevnější nervy.
0: Jo. Takže vy máte pro to gesto pochopení.
1: A víte, mně je to srdečně jedno.
0: Mně to úplně jedno. Jsem nespal dva dny.
1: Ne, já... Pokud on to vyhodnotil, tak to vyhodnotil správně. Já bych do toho nemluvil. Já myslím, že z něj dělán...
0: Já bych do toho mluvil.
1: Ne, já myslím, že z něj dělán jako symbol toho neúspěchu sociální demokracie a to já myslím, že si nezaslouží, že to by mělo být vyjmenováno s ním ještě 10 jiných.
0: Takže Sobotka je symbol neúspěchu sociální demokracie.
1: Jeden z deseti. Jo.
0: Ale takový zase nejvíc.
1: Vy tady třeba máte jednu blondýnku ze současné sociální demokracie, co vymyslela takovej ten pro změnu rozvrat ve školství. Ona tomu říká jinak, jo, ale...
0: Myslíte paní Valachovou?
1: No já myslím, no, s tou její... Ono je to krásný slovo, nikdo tomu nerozumí,
0: inkluze.
1: Ale je to hrůza, ta inkluze, no.
0: A to myslela dobře.
1: Ne, tomu já nevěřím. Ale ono lidí, kteří něco mysleli dobře, těch je spousta, ale ty konce potom. Myslím, že nějaký přísloví cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly. Tak ta třeba by měla být hned po jeho boku.
0: Jo?
1: Myslím, že to je velice zasloužená osoba, zasloužilá osoba.
0: Ok. To je krásné téma. Bobošíková bude kandidovat do sněmovny za radikální blok poslance Volného. Víte, že mě to překvapilo?
1: Vás to překvapilo? No mě vůbec.
0: Vás vůbec
1: to? Ne, mě to vůbec nepřekvapilo. Já jsem pamětník, víte? Já jsem v tom pralese strávil 20 let a já jak někde slyším nějaký zapípání a už vím, co se bude dít. Takže tohle jsem tušil. Víte, proč jsem to tušil?
0: Ne.
1: No, protože takovým pilířem bloku pana Volného je jistá paní Wolfová. A ta paní Wolfová to byla nejbližší spolupracovnice paní Jany Bobošíkové na politické scéně už někdy před 10 lety.
0: Opravdu?
1: No, tak se to jenom pospojovalo.
0: Really?
1: Takže když Wolfová je u Volného, tak Bobošíková je s Wolfovou také u Volného.
0: Má to šanci, pane Tlustý, taková... Přiznám se, že mě to velmi zarazilo, ale ptám se, jestli voliči si řeknou...
1: To nikdo neodhadne. Jo? Možná, že jo, možná, že ne, zní odpověď. Jo? A tak ten pan Volný dělá velice nepřehlédnutelnou kampaň. Řekl bych, že na to, s jakými disponuje pravděpodobně zdroje, je to viditelné. daří se mu dostávat do médií.
0: Disponuje se zdroji? Zdroje jsou?
1: V jeho případě si myslím, že na tu show, kterou dělá, tak malinkatý. Jo? Taková akce Minimax. Velký rozruch za málo peněz, ale je v médiích. Někdy je to více, někdy méně povedené, to je pravda, ale do médií se dostává. Já bych nevylučoval úspěch.
0: Mm-hmm. No a tady, teda co myslíte, je to dobrý krok od paní Bobošíkové, která bezesporu je výbornou moderátorkou, ale v těch kandidaturách nejrůznějších jako se neúplně daří?
1: Tak já jsem se radoval, když tady pracovala v XTV jako moderátorka.
0: Jo, to já jsem se také
1: radoval. Jsem se radoval, protože to je mimořádně zdatná, naprosto profesionální moderátorka. Já jsem se s ní začal setkávat, teď tady zaspomínám, jo, už na počátku 90. let, takže to už je 30 let, co já jsem se poprvé setkal s moderátorkou Janou Bobošíkovou a byla to vždycky jedna z moderátorek, ke které, když člověk šel na diskuzi, tak se trochu bál. Ona byla vždycky dobře připravená, vždycky výborně nabroušená, taky teda výborně nepříjemná a moderátorka je to skvělá, když už uspěla jako moderátorka po takových mezikrocích na politické scéně, tak já myslel, že u toho zůstane. No tak teď mě překvapila, zkouší to znova v politice, nechť uvidíme.
0: No a teď ten nároďák fotbalovej, který bude měnit trenéra, tak třeba bude taky kandidovat.
1: Já na trenéra ve fotbalu?
0: Většina kandidátka.
1: A tak fotbalisti nám udělali radost. My jsme tady přeci bědovali nad hokejistami.
0: Já vím.
1: No, tak ty fotbalisti, to je skvělé.
0: Já už jsem to chtěl.
1: To nebyla ostuda, to je dobré.
0: Podlehčit tady od paní Bobošíkové.
1: No, ne, to ona jim nebude dělat trenérku.
0: Nebude?
1: Ne, já myslím, že ne. Ale takovou tiskovou mluvčí třeba, jo? Kdyby se místo kandidatury do parlamentu stala třeba tiskovou mluvčí české fotbalové reprezentace, to by byla jiná.
0: Vy jste naznačil, že v tomto případě pana Volného, že zdroje, teda nějaké minimální zdroje jsou. Není tady třeba obava nějaká, že zase nějaké zdroje zůstanou viset ve vzduchu, jako po některých politických stranách, neboli...
1: Nemáme žádné důvody z něčeho podezřívat. Uvidíme.
0: Ne, nepodezíráme.
1: Uvidíme. Doba je zjitřená, dějou se různé věci. Co by nekandidoval pan Volný?
0: Znáte někoho, kdo jim hodí hlas?
1: Asi ano, po těch extempore si myslím, že takový budou, no.
0: Jo, tak...
1: Neznám takovýho, ale jo, budou tak... takový.
0: Budou
1: určitě, no. Jestli bude dost, to nevím, ale budou.
0: Tak, užívám si důchod. Podívejte, už je to tady. Řím, Paříž, 3. Ferry už je zpět v České republice. A koho pak to vyfotili s ním? No, o tom je ten článek, ale mě spíš zajímá to, že jako by se nechumelilo. To nevypadá na emigraci.
1: To si dodává sebe důvěru.
0: Jo.
1: A demonstruje, že na tom výborně. Já tomu nevěřím. Nemůže na tom být výborně. Chlapec bude v těžké depresi. Má na krku
0: vyšetřování. A vy jste nějaký rozněžněný dneska.
1: Já jsem si řekl, že ústřední heslo dnešního povídání bude první věta a ta zní, to je dobře. Jo, tak jsem zapomněl říct, tak to je dobře. To je dobře, že sám sobě vnucuje myšlenku, že je to výborný všechno. No, to je dobře. Co by měl dělat jinýho?
0: Je to faleš?
1: Propaganda.
0: Propaganda.
1: Reklama, demonstrace lidí, nebojte, já jsem v pohodě.
0: Není to tak, že se teď vrátil pan Ferry, protože se blíží ty volby a on si říká, možná jim ještě nějaký hlasy na ženu, že někdo třeba ještě mě podpoří, protože určitě on v očích mnoha lidí taky stoupnul v ceně.
1: I to může být motivace a máte pravdu, ono každá taková kauza, jako je ta jeho, velice polarizuje názory. Jsou lidé, kteří ho za to odsoudí, volit nebudou, ale jsou jiní, kteří s ním sympatizují a kteří by ho zrovna za to volili, takže i to může být.
0: Jak říká staré heslo, máte pravdu, soudruhu podnikový. Máte. Tak a teď, pane Tlustý, mimořádná schůze sněmovny skončila fiaskem. Nebylo dost poslanců. Jak se to může stát?
1: Krásné léto, do toho nějaký živelní katastrofy, zkrátka dobře, je mnoho lepších nápadů než tam.
0: Já vím, ale nemůže
1: to... Budou volby, to je důležitá okolnost. No, někteří ale... už vědí, že tam nebudou, tak co by tam chodili?
0: Což by tam chodili, že?
1: No. Jiní vědí, že tam budou, tak co by tam chodili?
0: Víte co, já jsem si taky říkal, jestli bych tam šel, když tam ta část sněmovny pořád obstruuje něco. Já tam půjdu proto, abych si vyslechnul, že si berou 2,5 hodiny přestávku. To je přece úplně šílený.
1: No, je to tam takové těžké pro psychiku.
0: A taky jste, pane Tlustý, někdy obstruoval?
1: Asi ano.
0: Jo,
1: taky asi ano. No. Ale já jsem byl v poslanecký sněmovně v dobách, kdy tam bylo ještě víc jedniček. Teď tam proběhl, jeden kolega říká, binární proces tam proběhl, jedničky odešly, nuly zbyly.
0: Rozumím tomu. No a vy teda obecně třeba to, tu obstrukci považujete za opravdu legitimní nástroj?
1: Tak je to krajní nástroj, ale když nic jiného nezbývá a navíc se ukazuje, že to někdy funguje, že to vede k cíli, například se nedaří dovolit Radu České televize díky obstrukci, no tak, ale ti, co to dělají, ty mají zajímavý předpoklad. Oni si myslí, že po těch volbách posílej.
0: No.
1: Jo? A že pak už, jo? A teď si představte, že oni obstruujou. Že by to ještě teď, když jsou relativně silní, mohlo docela dobře dopadnout. Až zeslábnou, no tak co budu dělat? Zase budou 4 roky obstruovat?
0: No já jsem se díval na všechna ta vystoupení pana Bartoška, kdy on říká, a naše, teď náš klub si bere 2 hodiny přestávku. Jo. A já je podezírám, že oni se vždycky domluví, že ten den má třeba někdo narozeniny. A oni řeknou, hele, vezměte si přestávku, potom my uděláme si mejdan. Práci, že pohodě.
1: A tak čelem je zablokovat to jednání, to, že se to potom už využije k nějakým radovánkám.
0: No,
1: to se nevylučuje. No.
0: Nevylučuje se
1: ne,
0: to?
1: Ne, to je možné.
0: Děje se to tam jako
1: ale
0: v každém.
1: Ale to je sekundární.
0: Rozumím tomu. No ale chápete, že my obyčejní občané si myslíme, že tito lidé by pro nás měli pracovat a ne si brát pořád přestávky 2 hodiny a my jim to sečteme u volbách?

0: až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. Co jsem si nadrobil, si i vypiju. Až zítra ráno v pět poručík řekne pal, škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal. Ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě, lásko, nechávám samotnou tady na zemi. Že tě, lásko, nechávám na zemi, až zítra ráno v pět prádlo půjdeš prát a seno obracet, já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij. Na na na na na, na na na na na na, na mě nezapomeň.
1: Máte to vy jako určitý chaos, nebo všechno to mám promyšlené, ty kroky, protože často tady o chaosu se mluví, že Donald Trump někde něco udělá, přitáhne, potom zase povolí, potom něco vyhlásí, za pár dní to je jinak, ne, ještě ten den, tak jak tomu rozumíte vy?
2: Já si myslím, že stávající americká administrativa má věci dobře promyšleno. Otázka je, jak někdy některé věci jsou interpretovány a také, jak to interpretují média. Protože občas dochází k tomu, že ty média to malinko jakoby někam posunou a pak je na to tedy nějaká reakce.
1: Máte na mysli něco konkrétního, co média někam posunula a bylo to, no, pak tak trochu jiné?
2: Tak jako, když se třeba podíváte, já nevím, na mírovou iniciativu, řekněme prezidenta Trumpa, co se týká v rusko-ukrajinském konfliktu, no tak jako, když si vezmu jako třeba speciálně českou televizi, že jo, Český rozhlas, a slyším a vidím ty moderátory, no tak ty jednoznačně říkají, že vlastně ten prezident Trump, že jo, jde na ruku víc tomu Putinovi a že teda za Bidena to bylo lepší, že jo, a že vlastně za Bidena ty Američané dávali větší, ať už ekonomickou nebo vojenskou pomoc, kdežto, že vlastně teďka dobíhá ještě ten balík schválený Bidenovou administrativou a že vlastně Trumpova administrativa nejeví žádné náznaky toho, že by chtěla v těch ať už vojenských nebo dalších ekonomických věcech začít.
1: A není to pravda, že Trump jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než to bylo před Bidenem?
2: Já si myslím.
1: Když dokáže prohlásit třeba o Volodymyru Zelenským, že je diktátor.
2: Ale tak to už jsou takový ty občas, že Donald Trump se uchyluje k některým zjednodušením. Ale v zásadě dá se říci, že různě zjednodušují mnozí politici. To bych mu zase tak nevyčítal. Jako samozřejmě, tak jako když se budeme držet čistě ústavně právního hlediska, tak vyhlašovat prezidentské volby v době války, tak nemá moc ratio. Já jsem někdy dokonce četl, že ukrajinská ústava to zakazuje.
1: Ono ani to nelze, ano.
2: Jo, takže tam bych řekl, že to nebylo úplně, tak nevím, diplomaticky šťastné vyjádření pana prezidenta Trumpa.
1: No a když se vrátíme k tomu, že jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než tomu bylo za Joea Bidena?
2: Ale no tak já si zase myslím, že prezident Trump je realista. Jo? A všechny války vždycky končují mírem. Když si vezmeme tu nejdelší 30-letou, i ta skončila Vestfálským mírem. I ta skončila tím, že někdo nějaké území ztratil, jiný ho nabil. Když si vezmete Marii Terezi, ta vlastně prohrává, že o Českému království Slezsku ve prospěch Prusů a tak dále. Takže k nějaké mírové dohodě, která potvrdí nějaký status quo, asi bezesporu dojde.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.
4: Country. The absolute best. All the time.

0: Bernard by byl za počatou partii kuličníku asi prohrál, kdyby mu hrabě nezanechal slušný náskok. Pustaj nehrál špatně, ale byl zbrklý a následkem pití se mu už trochu třásla ruka stágem. Elegantní a bledý pan děkan hrál velmi pohledně, takřka elegantně, ale zase neuměl zvolit správnou faleš. Vyplatili Bernardovi výhru a loučili se. Něčeho jsem si povšiml, zarazil se na odchodu pan Pustaj. Ani chvilku jsem neslyšel, jak si děti pana hraběte, řekněme, hrají. Co jste udělal s těmi příšernými dětmi? Jak jste to dokázal? Děkan se zasmál a Bernard se usmál. Naučil jsem je onanovat, řekl vážně. Děkan i Pustaj se na něho chvíli dívali, než jim došlo, co řekl, a pak se děkan rozpačitě usmál a Pustaj zařičel svým kobylým smíchem. Pravda však byla, že chlapcům tuto zajímavou činnost objasňovat ani nemusel. A ani ho to nenapadlo. Ukázal jim jen, kde je v knihovně ukrytý Decameron, kde se skrývá anglické vydání Fanny Hill, Memoir of a Woman of Pleasure od Johna Clelanda. Sám Bernard, když knihu objevil, užasl, jak ní Erdedy asi přišel. A kde je schovaná Markéta Navarská. Tyto knihy velice povzbudily jejich touhu učit se cizí jazyky. Mimochodem, knihu o prostitutce Fanny Hillové přivezl z Anglie společně se zubními kartáčky hrabě Thun a rozdal 10 exemplářů mezi své přátele. Císaři nevěnoval ani jedinou. To všechno jen potvrzuje užitečnost cestování, které už ta doba účelně rozvíjela. Bernard uvažoval o německém nebo českém překladu této přitažlivé prasečinky, ale vzpomněl si, že císař už experimentů se svobodou tisku zanechal. Poprvé Bernard zaslechl podivné řeči o lidojedech, když odcházel z další debaty s baronem Selméčím. Proběhla v rohu parku pod velkou katalpou. Baron odehnal dvěma údery holí do lítka a do rozkroku sluhu, který na něj měl dávat pozor, a přiměl Bernarda, aby se posadil k němu na kamennou lavici.
1: Máte tu lahev? Co jste slíbil? Zeptal se stařík.
0: Bernard kývl a podal baronovi plochou cestovní láhev, do které v zámecké kuchyni načerpal meruňkovici. Selméči se zhluboka napil, jako kdyby se po horkém dni dostal ke studánce, a přikývl.
1: Dělají barack pálinku víceméně stále stejnou, podle ještě mého receptu, řekl. Pojďme si pohovořit o ctnosti.
0: Bernard, kterému se ulevilo, jelikož Bibli mezi tím nevzal ani do ruky, s návrhem souhlasil, byť nepříliš nadšeně.
1: To bude suchopárné téma, řekl. Ano? Tak co je to ctnost? Píchl ho baron holý do ramene, protože hůl měla bodec, bolelo to. To bolí, pane, namítl Bernard. Pravdomluvnost, cudnost, věrnost. Co já vím? Takže já nejsem ctnostný člověk, prohlásil Selméči. No to snad nesouvisí. A to jsem přece neřekl, bránil se Bernard. Debata byla příliš fyzická a uvědomil si, že baron může být doopravdy blázen, jak si to o něm mysleli ostatní obyvatelé zámku. Johan a Adam před ním instinktivně prchali.
2: Svatý Pavel, mluvil baron, napsal, že láska k bližnímu vítězí nad vírou a nadějí.
1: Takže ctnosti musí být užitečné, usmál se Bernard.
2: A co takový svatý Simeon Stylita? To nebyl ctnostný muž.
1: Byl svatý a to je něco jiného, křikl baron. Svatost má smysl jen sama v sobě. Ctnost musí prospívat jiným.
2: No to slyším poprvé, řekl Bernard. Popravdě nikdy o tom nepřemýšlel.
1: Poustevník je střídmý, zbožný, má žíněné roucho a toho dře na holém zadku. Dobrá, je svatý, jal se přednášet baron. Je dobrý pro sebe, ale ne pro nás. Ale
2: Ctnostný bude, až udělá něco, z čeho budou mít prospěch i jiní. Ctnost mezi lidmi je výměna dobrodiní a kdo se toho neúčastní, nepřipadá v úvahu. Žijeme ve společnosti a tak je dobré to, co prospívá společnosti, ne?
0: Moment, Bernarda začala debata bavit. A co když jde o poustevníka, který tajně pije, cpe se šunkou a zneužívá zvířata, ale navenek Selmeči zamával rukama.
2: To ale neznamená, že je automaticky veřejně ctnostný. Je to velmi špatný člověk, jestli má ty chyby, o kterých mluvíte. Ale společnosti jeho hříchy nikterak neškodí. Kdyby se vrátil do společnosti, škodil by mnohem víc. Ve společnosti u lidí, jak známo, chyby vzrůstají, kdežto dobré vlastnosti se zmenšují.
0: Poslyšte, namítl Bernard, vlastně chcete říci, že když Nero obdaroval žebráka...
2: Ano, pravil baron, ten den byl zrovna ctnostný. Podívejte se, o božském císaři Antoniovi píše většina historiků samou chválu. Ale jeho kritici tvrdí, že si svou dobročinnost užíval. Byl celý život spravedlivý a pracovitý z ješitnosti a že svými ctnostmi lidi jen klamal. A já volám více takových pokrytců mezi nás.
0: Bernard s tím souhlasil, konečně proti tomu se nedalo mnoho namítat. Baron se náhle ušklíbl.
2: Já ovšem osobně, pokud jde o mě, dávám přednost svatosti před ctností. Tady, ať si o mě říkají, co chtějí, ovšem tam, a ukázal nahoru, hodlám sedět po boku Hospodinově, mladý muži.
0: Když Bernard odcházel, dvě mladičké zahradnice pleli jeden ze záhonů a mluvili. Bernard pozoroval jejich kulaté zadky čnící k nebi pod zástěrami a vyslechl jejich rozhovor.
3: No to je naprosto šílené, Suzy. Něco takového se děje hned za plotem. Dělá se mi zlé, když na to pomyslím. Lidské maso. Představ si, pípla druhá, co kdyby chytili tebe nebo mě.
4: No z tebe by se najedlo hodně lidí, uchychtla se druhá.
0: Pak si povšimli Bernarda a stichli. Bernard chvilku váhal, zda si nemá s dívkami popovídat. Ty zadky byly pěkně kulaté, ale pomyslel si, že by se to Erdedy mu nejspíše nelíbilo.
2: Po druhé zaznělo cosi o kanibalismu v debatě mezi Pustajem a děkanem, když čekali v salonu na hraběte. Bernard je slyšel otevřenými dveřmi a Johann s Adamem rovněž. Zeman a kněz si nalévali barackovici a pokračovali v rozhovoru započatém cestou.
5: Říkal Pustaj, a pak, že divoch je dobrý. Dobrý a kanibal, směju se.
2: Jsem opravdu zděšený a zdráhám se tomu uvěřit. Nemohu jinak, řekl tiše jako vždycky děkan, ale říkám to jen vám. To je jen důsledek těch neblahých reform. Pane Bože, něco takového. Lidé už nevědí, co se smí a co se nesmí.
5: Já to říkám furt, opáčil Pustaj. Císař se mýlí, chudí lidi nepotřebujou volnost, chudí lidi potřebujou žrádlo.
0: Pánové stichli a ozvalo se cinknutí skleniček. Na druhém konci stolu zašeptal Adam.
6: O čem to mluví?
5: Lidi tady žerou lidi, idiote, už jsem ti to říkal, sykl Johann.
0: Bernard na chlapce vyčítavě pohledl a řekl, Johane, váš bratr není idiot, nerad to opakuji. Johann na výtku nijak nereagoval, ale vstal a podíval se z okna.
5: Kde jsem ten buzerant, řekl. To se neříká, už klíbil se Adam.
0: Správně, Adame, souhlasil Bernard. Chtěl dodat, že by ani neměli vědět, co to je, ale nechtělo se mu do té debaty pouštět. Podíval se oknem a viděl, že před zámek předjel kočár, na jehož kozlíku seděl císařský hajduk, stejně jako stál další vzadu za kočárem na stupátku. Když kočár zastavil, vystoupil z něj ten komisař, muž se zálibou v růžové barvě. Bernard už věděl, že se jmenuje Rudolf Nánaj, protože o něm hrabě Erdedy jako takovém mluvil.
2: Erdedy a Nánaj stoupali po schodech. Hrabě se zeptal, hrajete kuličník?
6: Bohužel ne, odpověděl komisař, chci se to naučit.
2: Domluvíme se, kývl Erdedy, totiž někoho vám najdu.
6: Ale vy prý hrajete skvěle,
2: jsem pro úlohu učitele příliš netrpělivý. Teprve když vešli do pracovny, začal hrabě o důvodu komisařova příjezdu. Bylo zřejmé, že nerad. Téma mu bylo odporné. Nánaj rovněž.
7: Jak jste daleko s tím? No, s tím, Nánaj.
6: Milosti, našli jsme ten klíč, prohlásil Nánaj pyšně. Trápili jsme se, ale nakonec jsme ten klíč našli. Je to seznam pohřešovaných osob a ten je zde.
2: Položil před Erdedyho listinu. Erdedy se na ní ani nepodíval, jen na papír ukázal špičkou ukazováčku.
6: Tyhle všechny snědli? Řekl trochu nosovým tónem. To jim muselo trvat dlouho.
2: Nánaj pohledl na hraběte přimhouřenýma očima, ale odpověděl klidně.
6: Ne, všechny nejspíše ne, usmál se. Ale oběti kanibalismu, logicky, také zmizely, že? To je podstatné. A kde jinde by se měli nalézat, než v tom příslušném seznamu?
2: To je inteligentní, řekl Erdedy pobaveně.
6: Neméně podstatné je, usmál se Nánaj, vědomý si převahy, že už máme rovněž informaci, kde se několik pozůstatků obětí s vysokou pravděpodobností nachází. Milosti jako župana vás žádám umožnit nasazení vojska.
2: Položil na stůl další listinu. Erdedy jen zvedl obočí.
6: Nejspíš vám to nemohu odmítnout, usmál jsem. Pak si špičkou jazyka přejel rty a konečně se na Nánaje podíval.
2: Proč to prostě nevrátíme do Vídně jako neprověřené, řekl tiše. Vždyť už je pozdě, odpověděl stejně tiše Nánaj. Už na tom přece pracujeme.
6: Nejsem zde proto, abych posuzoval, ale abych naplnil přání svých nadřízených.
2: Tomu rozumím, řekl Erdedy.
6: Byl to jejich nejsrdečnější rozhovor v životě.
2: Rudolf Nánaj chtěl být knězem, mnichem. Představoval si, jak tráví své dny v tichém ústraní kláštera spolu s jinými mladými muži. Později, když císař rozpustil některé řády, byl rád, že k tomu nedošlo. Stal se úředníkem a své dny trávil také většinou mezi muži. Když byl povolán k ministru hraběti Kounicovi, obával se spíše, že bude pokárán a napomenut, možná i vyhozen. Nedělal celé měsíce v úřadu vůbec nic, inspirován myšlenkou kolegy, že smysl má odpovídat až na čtvrtý dopis. Na první se neodpovídá nikdy, druhý zahazujeme, na třetí se podíváme a jestliže něco stojí odesilateli i za čtvrté psaní, zjistíme si, oč mu vlastně jde. Ale měl se dočkat příjemného, svým způsobem překvapil.
8: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
9: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
10: Všechny zdravím, já dneska v podstatě sem přicházím tak trošku spotřebitelsky a chci celý díl zasvětit tomu, jestli se tady vyplatí zastrašovat a jestli vedle obchodníků se strachem, který obcházejí ulice pro zvání jednotlivé občany, potenciální voliče, se nám tady neobjevil velkoobchodník se zastrašováním, čili... Zastrašuj, dokud zastrašuješ, seš. Mám dojem.
11: Já myslím, že víme, že hlavní prodavač strachu v Česku se jmenuje Petr Fiala, je to premiér. Bohužel je to tak. Musíme říct, že Petr Fiala jednoznačně opanoval vstup do volebního roku, protože to, co nám nadělil nejdřív na Vánoce, potom na Nový rok a teď v televizi CNN Prima News v partii, kam byl pozvaný, aby okomentoval výsledky exkluzivního průzkumu agentury STEM pro televizi, která měřila za prvý důvěryhodnost politiků nebo politických lídrů a za druhé i volební preference aktuální. Tak to, co tam Petr Fiala předvedl, tak já vlastně musím říct, že už pro mě to znamená, nebo mi potvrdil, že se nikdy neměl stát premiérem, že prostě osobnostně ona to nemá, že on není schopný žádný sebereflexe, že už vlastně i lidi pošťuchuje a provokuje, protože on tomu se dostane mimo jiné, tam řekl i to, ať lidi pro boha nebrečí, živnostníci, podnikatele, ať se koukají prostě snažit, že tady máme nízký daně a že vlastně všechno, co on pro ně, nebo pro nás všechny udělal, tak je super a my jenom furt nevděčně bulíme, když on nám tady dělá pro nás samý ty nejlepší věci.
10: Tak se tomuhle říkají političtí psychologové sám sobě nepřítelem.
11: No, on se okamžitě z toho stal virál, z toho jeho vystoupení a lidi vymysleli tomu titulek, že Petr Fiala dosáhl dalšího fialovského vítězství a sice v debatě bez oponenta dokázal porazit i sám sebe.
10: A vyhrál.
11: Je to pravda, protože to jeho vystoupení skutečně bylo hnusný. On televizi Prima označil za opoziční televizi, čemuž se ještě dostaneme, protože to svědčí jenom o tom, on vlastně usvědčil českou televizi z toho, že je jasně vládní televizí a že jeho vláda, hlavně on, si nemůže zvyknout na to, že je tady i názorově politicky neutrální televize. Ale pojďme k tomu průzkumu STEM, s kterým tam byl konfrontovaný a který ho tak rozhodil. Ze STEMu vyšlo, že v podstatě všichni hlavní opoziční lídři jsou mezi lidmi populárnější nebo důvěryhodnější než Petr Fiala. Dokonce to došlo tak daleko, že hned to vedoucí trio hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem a za ním Karel Havlíček a Alena Schillerová, všichni tři jsou výrazně důvěryhodnější pro lidi než Petr Fiala. Dokonce je mnohem důvěryhodnější i ten největší bubák asi mediální a český politiky i pro Petra Fialu, šéf SPD Tomio Okamura. No a aby toho nebylo málo, tak lidi věří víc i šéfce komunistů a hnutí Stačilo Kateřině Konečné. Čili tady vidíme, že lidi věří víc prodavačům strachu fiktivním, než hlavnímu prodavači strachu opravdovému Petru Fialovi. Je tam ještě jedna věc zajímavá v tom průzkumu téhle osobní popularity nebo důvěryhodnosti a sice, že šéf STANu Vít Rakušan a první vicepremiér je před Petrem Fialou, neboli věří mu víc lidí než premiérovi a stejně jako Petru Fialovi věří lidi i lídrovi a europoslancovi motoristů Filipu Turkovi. Pak můžeme jenom pokračovat, že vlastně za Petrem Fialou jsou další vládní politici, tam už to jde jenom dál z kopce a samozřejmě Markéta Pekarová Adamová potvrzuje tu svoji už, já bych řekl, permanentní nepopularitu, ale jsou tam i další šéf Lidovců, Marek Výborný a tak dál. Neboli prostě konstatování z toho je, že lidi věří víc opozičním nebo opozici, ať už sněmovní nebo i mimosněmovní, než premiérovi a vůbec vládním stranám. A druhá věc je jenom vlastně ten průzkum STEMu ohledně těch stranických preferencí.
10: Tak to Petře, dokonce promiň, než řekneš ještě ty jednotlivé preference, tak já tam vyzdvihnu jednu věc, která,

0: potenciální voliči Petra Fialy říkali, my si dovedeme mnohem více představit premiérství Andreje Babiše, případně Karla Havlíčka, než Petra Fialy. Jo. A to je, no to, hele, to jestli to je... chodí někomu vysvědčení dřív a Petru Fialovi přišlo, tak to je na zarámování, je... na velký vykřičník a na velký otřes v koalici Spolu typu soudruzi, neměli bychom trošku přepřáhnout a začít dělat ty věci jinak, protože toto je cesta do pekel.
1: To je druhá porážka sebe sama ohledně tohohle víkendu televizního, ale já myslím, že Petr Fiala sám sebe přesvědčil, nebo i v rámci té jeho bubliny poradců, že vlastně jeho lepší já je jeho čím dál obludnější já a že nám to bude ukazovat, že nám vlastně až do voleb dopřeje jakousi horror show za to, že nedokážeme odvděčit teda to, že dělá, co je třeba.
0: Že prostě je?
1: Že prostě je, ale jenom ještě doplním ty preference, protože i tam došlo ke konfliktu v televizi, s tém přisoudil, víceméně potvrdil ten dlouhodobý trend, hnutí ANO vysoce nad všema 34%, trojkoalice Spolu na 18,5%, čili skutečně už se dostává na polovinu síly případné volební jediného hnutí ANO. Potom jsou tam v závěsu starostové, ti mají tuším něco přes 10 nebo 10%. A pak tam vidíme těsně nad 5% hranici motoristy a víceméně zbytek je stejný. Přísaha je pod čarou, SOSDEM je pod čarou, čili zůstávají mimo sněmovnu.
0: Zajímavé je, že ještě Piráti teda přibrzdili. A Piráti, to se přiznám, že mě
1: Piráti
0: překvapilo.
1: Piráti zatím zůstávají ve sněmovně jako potenciálně. Ale Petr Fiala tam přišel vybavený, teda vytáhl z kapsy graf, kde ukázal, co to je nějaká agentura STEM před posledními sněmovními volbami.
0: A přitom jinak nevěří výzkumu a neřeší.
1: Ale vždycky zná ty čísla, ano. Dobře, ale no tam mimo jiné ještě se dostanu, on měl jeden velmi, jak bych řekl, logickou perlu. Ale on teda řekl, kdo může věřit nějakému STEMu před posledními sněmovními volbami, nám STEM dal zhruba 20% a hnutí ANO dal, nevím jestli 34 nebo něco. Já jsem si to i ověřil, je to pravda, ten průzkum byl jako hrubě netrefil to pořadí v čele, hnutí ANO vysoko nadhodnotil a trojkoalici Spolu vysoko podhodnotil. Fajn, to se v průzkumech stává. My naopak, my dokonce v oba jsme, že z průzkumu si nesedáme na zadek. Mohli bychom říct, že tenhle ten průzkum víceméně potvrzuje už nějaký dvouletý trend i ostatních těch hlavních agentur, ale dobře, furt by to byly jenom průzkumy, virtuální čísla, fajn. Tak já jenom Petru Fialovi připomenu, že v loni jsme měli trojí, ale hlavně dvojí důležité volby. První byly evropské volby.
0: Ale všechny vyhrál, Petře.
1: Jasně, druhé byly krajské volby na podzim.

že už mnoho dní na nákup chodím zásadně jen k vám. Prostě nakloním se k ní a řeknu při placení paní pokladní. Ve večerním osvětlení po

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Miroslav Korecký. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Okurková sezóna je nebo není, pane Korecký?
1: Tak celkem jo. Jakmile ta vláda odjede na dovolenou a sněmovna je už nějakou dobu na dovolený, tak to vždycky vypukne. No. Samozřejmě dějou se věci, tady odvádějí lidi z radnic v klepetech, ale to je takový letní folklor. No.
0: Tak tím asi začneme. Soud poslal do vazby primátora Chomutova kvůli kauze ovlivňování zakázek. No, co na to říkáte?
1: No, to jako, když jsem si četl, co to vlastně, kdo to byl všechno, kdo tam tvořil tu místní nějakou chobotnici, tak úplně typický případ 50 tisícového města. No, primátor, šéf městské policie, šéfové nějakých firem velkých stavebních, šéf správy a údržby silnic, ředitelka zooparku, která využívala nějaké taky ty zakázky na nějaké stavby tam. Takže typický obrázek prostě menšího českého města, kde prostě ruka ruku myje a každý se zná, celostátní média tam nedohlédnou do takového města a tam takové Eldorado prostě. No.
0: Ministru Blažkovi se prý nelíbí, že Česká televize odvysílala záběry ze zatýkání. Co si o tom myslíte? Kde se tam tak rychle vzala česká policie, Česká televize?
1: No tak to je starý problém. No. Ministr Blažek to jako chválím, že na tohle to upozorňuje dlouhodobě, že prostě to jsou praktiky, které asi jsou nějaké vazby mezi policií a médií, kdy policie asi dává nějaké avízo, nebo nevím, jestli by novináři byli schopni odposlouchávat někde policejní nějaké vysílačky a vědět, kam jedou a k čemu jedou. Ale samozřejmě ta policie, jakkoliv tady bych měl zastávat tady práci médií, tak jako úplně, že by média měla být na místě činu dřív, nebo v místě činu třeba i na místě toho, kde si policie jede pro primátora města, aby tam novináři byli dříve sezváni, než tam přijede policie, tak to je trošku nedůstojné.
0: V okamžiku, kdy se začínají objevovat podobné články a podobné zprávy, je to neklamná známka toho, že se blíží volby? Co myslíte?
1: Těžko říct, jako oni říkají, že sledovali ty dotyčné dva roky, že odposlouchávali telefony, sledovali je v autech a podobně. Jestli ten skutečný zátah jakoby byl proveden nyní, jestli by tam byla nějaká linka. Já nejsem zase úplně super podezřívavý člověk, jestli ta policie usoudila v tuhle chvíli, že má skutečně nabito, tak prostě si pro ně přišla. No. Hnutí STAN to zažilo s dozimetrem před 2 či 3 lety. Teď zažívá některé a už několikátý případ po sobě ANO, což asi ho musí vést k zamyšlení, jestli jako dělá všechno správně, jestli dostatečně se věnuje svému komunálu a sleduje, co se na něm děje, protože zejména hnutí, které jakoby nastoupilo do politiky jako protikorupční a vyčistíme tady Augeášův chlév a podobně, tak si na tyhle ty věci musí dávat dvojnásob pozor.
0: No ale někde jsem četl, že druhý člověk hned po tom primátorovi je zas pro změnu z ODS.
1: Tak ono to tak dost často bývá. Viděli jsme pana Švachulu, který byl tak typický příklad takového toho rozkrádání na komunální úrovni a to byl bývalý politik ODS, který pak jako zase viděl jiného koně, přeskočil do hnutí ANO a tam, já nevím, jestli páchal ty svoje skutky kontinuálně jak v té straně, tak v té, ale byl chycen jako politik ANO, takže byl všude medializován jako politik ANO, ale myslím, že tam ta politická knížka stranická se nehraje tak velkou roli, to jsou prostě zloději, kteří si přijdou do politiky vydělat, rozkrást něco, získat nějakou moc a je to často obvyklý příběh, ten pan Hrabáč byl bývalý vedoucí ze supermarketu, který najednou prostě v roce 2014, 2013 vlastně ANO poprvé v celostátních volbách výrazně bodovalo, 2014 on do toho vlaku naskočil, rok na to se stal náměstkem primátora, asi nulovou politickou zkušeností, o další 2 roky později byl primátorem, pak zase radním pro dopravu na kraji a tak dále. Ty lidi nemají žádnou politickou minulost, ta strana o nich nic neví, vlastně co může vědět o prodavači, tedy vedoucím ze supermarketu a ti lidi prostě si tam jdou na krásno.
0: Tak, toto je Vladimír Mečiar, který byl hostem XTV, rozhovor, který poměrně s velkým úspěchem, teda co se týká sledovanosti, XTV uveřejnila a mimo jiné tam říká, Ukrajina válku prohrála. Současné změny jsou riziko a vyvolávají strach. Většina médií je nebezpečná. LGBT proud může zničit civilizaci. Tak jdeme jednu po druhém.
1: Je to jedno černé nějaké prohlášení za druhým, no, ale tak hlavní Mečar byl vždycky originál, jakkoliv tedy někdy to bylo originál až jako na pokraji nějakého skoro kriminálního působení, ale tak říká věci, které si dost lidí myslí, možná, nebo alespoň z části myslí, ale třeba se bojí nebo nechtějí označit tak natvrdo, vys třeba LGBT, vys válka na Ukrajině a podobně, no. On si to může dovolit, on je politický penzista, tak už může mluvit natvrdo.
0: No a ta podstata těch slov, Ukrajina válku prohrála, může na tom něco být?
1: Tak už z toho, jak časté jsou teď jako slyšet zmínky z ukrajinského tábora o ochotě případné jednat o nějakém příměří s Ruskem, jako svědčí o tom, že Ukrajina už se začíná být vědoma toho, že ta situace není růžová, že růžovější asi nebude, že území, která ztratila už sotva, kdy získá zpátky Krym určitě, nějaké ty sporné oblasti Donbas a tohle, to asi taky, a teď jde jenom o to vyjednat nějaký smysluplný nějaký kompromis, aby ten zábor toho území nebyl nějak drastický, ale jako zase je to věc Ukrajiny, Západ se od toho dává ruce pryč, že i do toho Ukrajině nechce do toho mluvit, Amerika vůbec se toho nechce vůbec nějak účastnit, jakkoliv by ona měla samozřejmě tlačit trochu obě ty bojující strany k nějakému příměří a trošku jakoby vytvářet ten koridor, kudy by se to jednání asi mělo ubírat.
0: Vladimír Mečiar považuje většinu médií za nebezpečnou. Co si o to myslíte?
1: Tak kromě Mladé fronty dnes určitě to tak je, že samozřejmě, ale...
0: No ne, tak...
1: Mně se špatně mluví proti médiím, jakkoliv sám nejsem jako velký běc za to, že média jsou posvátná a nedotknutelná a úžasná a pravdivá, protože sám ty média konzumuju, čtu, vidím televize, rádia, často se nestačím divit, ale tak naštěstí jsme pořád jako pluralitní země, kde ta média jsou různá, člověk si může vybrat, vys vaše televize, vys jiné televize, vys jiné noviny a podobně, tak...
0: No ale ono se říkávalo ještě před pár lety, že ty velké firmy mají svá média jako atomový kufřík. Vzpomínáte si, že byla taková formulace? Je to tak, že ty atomové kufříky v uvozovkách fungují ještě?
1: Tak říkávalo se to v době, kdy miliardáři skupovali tady třeba tištěná média, aby měli jakoby nějaké zastání, někde si mohli prezentovat nějaké své názory nebo minimálně se bránit nějakým útokům nebo minimálně nějaké médium, řekněme, trošku umrtvit, aby proti němu nešlo a podobně. Vím, o čem je řeč, protože Mladá fronta s tím bývala často spojována, nebo vůbec Mafra. Jako já za sebe nemám ten pocit z toho, že by tam byl nějaký takovýhle problém, ale jako minimálně ten dojem to vždycky samozřejmě budit může. No. Pokud ten člověk má zejména politické ambice a politické působení, tak to asi úplně nejšťastnější není. No.
0: Bývalý předseda slovenské vlády ještě říkal, LGBT proud může zničit civilizaci. Tak jsem si říkal, není to přehnané, ale když si na druhou stranu uvědomím, jakému tlaku jsou vystaveni lidé nebo ta veřejnost a jakou reklamu toto má, tak si říkám, nějaký důvod to mít bude. Co o tom soudíte?
1: No, já úplně nevím, co pan Mečiar myslí zničením civilizace, ale minimálně, že ta civilizace tady nějak se může uhnout nějakým úplně podivným směrem, to vidíme skoro jako denně, jako tady poslední debata tady nad olympijským zápolením boxérek, které některé nevypadají vůbec jako boxérky a některé ano. A jestli je to teda, že muž tluče ženu, když ten v uvozovkách muž skutečně narodil jako žena, ale pouze má nějaké ty XY chromozomy a jakým způsobem to odlišit, koho ještě pustit, k jakému zápolení, ale to není samozřejmě jenom věc sportu, to tady do všech možných oblastí. No. Jako, že ten kurz se nějakým způsobem utrhl a takové to určování si pohlaví a přeoperovávání ještě nezletilých, který si rozhodnou, že nejsou holčička, ale jsou chlapeček nebo podobně, a protože mají ještě v hlavě zmatek a nevědí vlastně, kterým směrem míří, tak to je tak strašně nebezpečná věc, že nevím, jestli je to zničení civilizace, ale minimálně je to teda hodně napováženo.
0: Mě by upřímně zajímalo, jak často se nad tím zamýšlíte vy, rodičové, nad tímto problémem?
1: No, jako samozřejmě člověk, já jsem člověk poměrně tolerantní, takže jako vždycky jsem svým dětem říkal, mám 4 syny, tak jsem vždycky říkal, alespoň od jednoho z vás chci vnoučátko, ostatní můžete být gejové klidně, ale od jednoho prostě trvám na tom, že chci vnouče.
0: Je takhle, tak jestli to je takhle jednoduchý.
1: Ale tak samozřejmě, že člověk si spíš představuje to, je-li člověk jako já třeba prostě klasicky heterosexuál, tak si představuje svoje děti v nějaké linii, stejné, jakou zažil on, ale zase samozřejmě mám spoustu známých, kteří šli úplně jinou cestou a jsou šťastní, možná šťastnější než někteří z nás asi jako heterosexuálové. Takže určitě bych jako s tím neměl problém, ale takový to pokračování té linie jako přece jenom 4:1, nebo jako v těch 4 bych tam jako na tom docela se zakládal.
0: Tak pomáhejte planetě, snězte boháče. Messiho vilu na Ibize při protestu polili barvou ekologičtí aktivisté. Tak tomu já říkám ekologická hovada. Už dlouho. Prosím vás, kam to povede?
1: No, jako jsme se bavili o LGBT a tohle to je jenom jiný jakoby projev možná podobných nějakých tendencí, jenom jako jinak hozený. Mě to hrozně mrzí, že to zrovna je prostě Lionel Messi, který je prostě symbolem takového toho člověka, který se propracoval vlastní pílí
0: ke všemu, fotbalista,
1: tak, no, ale no. Není to takový taková ta nějaká nabušená hvězdička, která je obklopená zlatokopkami a jezdí v nějakých superfárech. Je to člověk, který skutečně jako má ukázkovou rodinku, celý život s jednou ženou, 3 děti a tak dále. A je takový ten člověk, který ani vůbec jako se nevnucuje do médií, není to takový ten hezony, který si vytváří na hlavě, kde jaký jako kreace z vlasů a podobně, takový ten právě u tohoto člověka mě to vadí o to víc, protože ten se skutečně toho domohl s vlastní pílí. Můžeme samozřejmě se bavit o tom, jestli člověk, který celý život kope do Meruny nebo jiný, který píchá hokejkou do kusu gumy, jako má mít tolik peněz, že si kupuje 250 milionové domy někde na Floridě a zatímco univerzitní nějaký pedagog chodí do Lidlu vykládat zboží, aby si udržel nějaký životní standard, ale tak prostě svět současný funguje a chce-li ho někdo revolučně změnit, tak to už je fakt jedině cesta nějaké nové revoluce. Pro mě to z toho vyznívá, že nějaké jako komunistické revoluce, že nějaké redistribuce vlastnictví a sebrat bohatý majetek a dát ho těm chudým, to už tady jako bylo.
0: Pane Korecký, a co předpokládáte, že je zatím? Ti lidé, co tam jdou toto udělat tu škodu, tak co oni vlastně očekávají? Jaký výsledek?
1: Ono tam nějaký jako reálný, úplně to není postaveno úplně na vodě, že tam jako reálný fakt je, že ten svět se ubírá směrem, kdy ta nejbohatší vrstva skutečně radikálně a rychle bohatne stále víc a víc a ta chudá upadá stále víc a víc, takže ty nůžky se hodně rozevírají a tohle to je takový jako hodně divoký pokus nějakým způsobem tohletu v uvozovkách nespravedlnost, ale oni samozřejmě se ve většině případů asi domohli svého bohatství jako nějakou legální cestou, takže prostě chtít to řešit tak, že snězte boháče, což je asi míněno, prostě seberte jim majetek a vyžeňte je někam, jako, nebo je zavřete, nebo já nevím co, tak to je pro mě to komunismus, ať už se označují zeleně nebo jinými barvami, ale tady vidím, že to pomalovali červeně, takže to je správná barva asi k jejich přesvědčení, ale to jsou různé, vidíme to, že to je spousta u nás ta poslední generace či degenerace a Fridays for Future, já nevím, x dalších, zastavte ropu nebo něco, nějaké ty různá uskupení, která Prostě někdo si lehá na silnici, někdo polévá obrazy rajčatovou omáčkou Van Goghovy slunečnice a podobně. A někdo prostě chodí a polévá někomu vilu, protože je hamižně bohatý. No.
0: Mě to přijde odporný.
1: No, je to hrůza, terorismus prostě a je v tom nějaký ten vzdor. Většinou se to týká vždycky nějakých hodně mladých lidí, tak je to takový ten vzdor té mladé generace, jak my jsme, naše generace někde dělala revoluci tady proti komunismu, tak jako oni si taky chtějí udělat svoji revoluci a pro ně je ten zase ten nepřítel, ten namížný kapitalista, který prostě má strašně peněz, zatímco oni jich mají málo a on ještě má tu obrovskou uhlíkovou stopu, protože má ten doma ten tryskáč a oni ho nemají, no ale tak on si na ní vydělal a on si platí ten benzín nebo nějaké místní povolenky či co, já nevím co všechno, tak on si to zaplatí, že jako udělá samozřejmě, když má v garáži 10 Ferrari, tak jako tu uhlíkovou stopu má podstatně větší než někdo, kdo jezdí autobusem, ale tak prostě jako svět funguje. No.
0: Tak. Digitalizace je skandální, měly by padat hlavy, může přispět k recesi. Prosím vás, titulek tady dvou pánů, jo, to je pan ekonom Křeček, to je pan Bednář. A vůbec ta digitalizace teď, to bychom mohli začít možná od té digitalizace stavebního řízení, protože to spousta lidí považuje za skandální. Je to na odstoupení?
1: No, za normální situace asi jako viděli jsme, kdybychom si udělali nějakou tabulku, za co odstupovali jednotliví ministři, někdy za skandály, někdy za to, že byli prostě neschopní, někdy, že udělali nějakou tragickou chybu ve svém rezortu, ale tak tohle to je, určitě by to bylo na odstoupení. Prostě, že to byl velmi stěžejní projekt vlády, minister Bartoš s ním spojil vlastně celou svou existenci, byla to jeho vlajková loď skutečně Pirátů, zdigitalizujeme celou zemi a jako viditelnější v tomto volebním období byl právě to stavební řízení, obrovský letitý problém českého stavebního práva a to, tak to mělo začít úplně novou cestou, se to mělo vydat a teď najednou úplně kolaps na stavebních úřadech, stavby stojí, školy, které měly být od 1. září zkolaudované a měly fungovat, tak najednou nevědí, jestli budou moc otevřít a podobně. Takže obrovský zmatek a minister Bartoš využívá starou taktiku Andreje Babiše, neodstoupím nikdy v životě, nebo jak to říkal pan Babiš.
0: A nikdy neodstoupím.
1: Nikdy neodstoupím. Pamatujte si to. Ale tak jako za současné situace z té vlády asi ho nikdo nevyhodí. Petr Fiala není typ, který by jako trestal neschopné ministry tím, že je vyhodí. On je takový spíš jako uhlazovač, on to tam zase nějak uhladí a řekne, že dostane další šanci a že dostane maximálně žlutou kartu a že to musí dát do pořádku a když dostal termín do konce prázdnin, teď už to vypadá, že ten termín se posouvá, tak možná to je do Vánoc, do té doby se nebude v téhle zemi stavět asi, nebo nevím.
0: Pojďme dál, volební průzkum. Turkův úspěch povzbudil voliče přísahy. Nově by se hnutí dostalo i do sněmovny. No a já to vezmu takhle rychle, ano, 30,5, ODSka 12, Piráti 10,5, STAN 9, SPD 8,5, přísaha 5%, TOP 09 5%, KDU ČSL 4,5, KSČM 4,5, SOCDEM 2,5, Zelení 2 a PRO Jindřicha Rajchla 1,5. To překvapení? To, co vidíte.
1: Tak celkem je to nějaký standardní průzkum, není tam nějaká dramatická výchylka proti nějakým jiným těm trendům, které tady byly. Vidíme tradičně našlapaný ten blok těch 5% stran, které jsou těsně nad, některé jsou těsně pod. Tam se vede ta největší bitva. Trošku to zkresluje fakt, že tam nejsou zakreslené ty koalice, jak taková ta koalice Spolu, která by samozřejmě vytáhla lidovce směrem do té volitelné oblasti spolu s ODS a TOP 09, ale ani nevím, jestli je ta přísaha počítaná jako samotná přísaha bez motoristů, KSČM, bez stačilo.
0: No tak
1: vzhledem stačilo.
0: K tomu, že tady píšou Turkův úspěch, tak asi je to s motoristy, ne, bych řekl.
1: nevím, no, jako, že pokud se někoho zeptáte na KSČM, tak třeba se mu nemusí líbit, ale když mu řeknete stačilo, tak třeba ano. si vzpomene na evropské volby a volil by je. Ale tak v každém případě bitva se odehraje tady vůbec o složení příštího parlamentu před třemi lety 2021 ve volbách, kde přišlo nějakých přes 5 milionů odevzdaných hlasů, tak 1 000 000 hlasů z toho propadl právě pro tyto strany jako KSČM, Socdem, Přísaha. Takže když z 5 milionů 1 000 000 propadne, je to obrovské hození toho vlastně faktického obrazu podpory české politice úplně někam jinam. Takže asi tady bude velká snaha, aby se tohle to nezopakovalo, jestli ty strany budou ještě nějak koalovat navzájem, někdo, jestli na té levici se povede něco propojit. Těžko říct, určitě bude kandidovat ODS, teda určitě, no nic není určitě, ale ODS s TOP 09 a s KDU-ČSL, čili KDU-ČSL nebude hrozit to, ani TOP 09 by asi nehrozilo, tedy to propadnutí hlasů, Přísaha vypadá, že je docela nastartovaná, že ten dojezd z těch evropských voleb jakoby drží pořád nad vodou, jakkoliv pan Šlachta i předtím byl vlastně nejsilnější strana z těch propadlých, z těch minulých voleb, asi 4,7%, myslím, že měli, takže tam je ta podpora dlouhodobě stabilní, ta by tam asi, zejména pokud se jim povede kampaň podobně jako před evropskými volbami, tak by tam mohli přeskočit.
0: No a co vás z tohoto, pane Korecký, nejvíc překvapuje?
1: Překvapuje mě, že pokud by bylo spočítáno do koalic, tak si myslím, že by ten výsledek vláda versus opozice nebyl vůbec nějak dramaticky jako výrazný, ten rozdíl mezi těm. Tak, i takhle tam vycházelo, myslím, 91 poslanců pro vládní koalici, a to by bylo bez lidovců, a těch 109 pro opozici, tedy v tomto případě pro ANO, SPD a Přísahu. Ale pokud by byly ty koalice, tak to ještě hodí trošku možná jinám a může ten rozdíl být zase o pár jednotlivých poslanců ve sněmovně, takže každý hlas může rozhodnout ty volby, kam se to překlopí.
0: Čím předpokládáte, že to je, že 1,5% pro pana Rajchla a jeho pro, čím to je, že se ten politický projekt nechytnul, což už je teda zjevné?
1: Je to tak, no, jako nevím, jestli jakoby ta razance rétorika neoslovila tolik toho takzvaně pravicového, oni to moc často pravicoví voliči nejsou, spíše kritičtí, velmi kritičtí, často až radikální voliči. Vidíme, že i SPD přitvrzuje, snaží se těmi plakáty, o kterých se teď hodně diskutuje s krvavým chirurgem, s nožem, jakoby zalovit v téhleté právě skupině voličů, kteří chtějí velmi radikální opozici. Ale vede se tam samozřejmě velmi tvrdý boj mezi nimi, Přísahou, pro, ale i hnutím ANO, i stačilo, protože často on ten člověk, my si to vždycky házíme, ten je nalevo, ten je napravo, ale člověka prostě zaujme třeba Kateřina Konečná, že dobře mluví, ač ten člověk neměl nikdy s komunisty nic společného, tak si řekne, že prostě tuhle stranu budu volit.
0: Tak a toto je taková velmi zvláštní věc pro mě. Šéf brašnářství Tlustý a spol. Se dopustil nekalé praktiky, ne-li podvodu, hodnotí právníci. Znáte ten příběh?
1: Znám.
0: Oni uveřejnili na sociálních sítích, řeknu pro diváky, výzvu: rychle si něco kupujte, my krachujeme. A nakonec se z toho vyklubala marketingová akce a spousta lidí na sociálních sítích, co jsem aspoň viděl, já jim to má za zlé, a jak vidět, tak i právníci nakonec to budou hodnotit. Co si o tom myslíte?
1: No, mně to přišlo, celá ta kauza, nebo kauza, to spíš takový ten příběh neuvěřitelně trapný. Prostě, kdyby to byl třeba ještě nějaký Švec, který opravuje někde boty, nebo já nevím, opravář nějakých rychlovarných konvic, nebo někdo takový jako drobný nějaký řemeslník, ale firma, která se specializuje na velmi jako luxusní zboží a lukrativní zákazníky, kteří prostě mají na to, aby si kupovali boty v 5 místních částkách, nebo brašnu přes rameno v ceně ojetého auta, jako, a takováhle firma prosí tímto způsobem trošku podvodným, nekalým, jako o to, aby si lidi kupovali. A evidentně se jim to povedlo, protože říkali, tedy stovky lidí tam najednou málem zahltili celý firemní web, že si jako objednávali další a další věci a firma skutečně pak přiznala, že to nic takového se neděje, že jenom chtěla prostě raději jsme chtěli jako nalákat víc lidí, aby jsme měli víc zakázek. No, to je neuvěřitelné tapli. Myslím, ta firma se tím hodně poškodila svoje renomé.
0: Takže do budoucna se toto vyplatit nemůže?
1: No, myslím, že z té reakce, která minimálně tady, já nevím, těžko říct, jaká je ta ekonomická reakce, jestli jim se to nakonec vyplatí, tenhle ten tah, ale ta reakce v podobě právě toho poškození té značky té firmy na sítích, v médiích, všude, tak jako myslím, že ty ostatní od toho hodně rychle odradila.
0: Jsme na konci, pane Korecký, a já se těším na příště.
1: Budu se těšit.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Podtrženo, sečteno, a naším hostem byl pan Miroslav Korecký.

0: Dobrý den, vítejte u pořadu Nebezpečně. Jak si najít toho správného kouče? Podle jakých kritérií? Jak nenaletět? I na to se budu ptát našeho dnešního hosta, jejím globální strateg, kouč a mentor Jan Milfajt. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak ještě než začnu toto, co jsem teď řekla, vás se novináři ptají stále, mám někdy pocit na to samé. Jak se z vrcholového manažera Microsoftu stane kouč? Na vaši spolupráci s Billem Gatesem? I na váš pobyt blázinci? Můžu to tak říct?
1: Můžeme to tak říct, tak ano, já jsem měl těžkou depresi. 6 měsíců, no. 3 měsíce jsem se léčil, celé šla.
0: Tak na to se stále ptají. Ano. Je něco, na co se vás ještě nezeptali?
1: No, teďka se mě začíná hodně ptát na Patrika Šika, protože, a na to se mě moc neptali v minulosti. Jestli je něco, na co se mě nezeptali, myslím, že už jako se pokrylo téměř všechno. Jo. Možná jedna věc, na kterou se mě nezeptali. Moje rituály, který mám ráno. Na to se mě nikdo neptal ještě.
0: No tak to nám řekněte, jaké máte ráno rituály.
1: No takže vstávám 5.30 a 6.00. Když vlastně vstávám, tak já dělám takový dechový cvičení, tomu se říká dýchání boxu. Se člověk rozdýchal, pak sklenice studený vody, pak hodinu a půl buď běhám, nebo chodím Nordic Walking. Nesahám vůbec na telefon ráno, teda sahám, stáhnu si nějaký podcast, který poslouchám, ale jinak, co se týče e-mailu, sociálních sítí, to začíná až tak v 8:30, v 9 hodin. Potom se nasnídám, snídám prostě většinou jahody, borůvky, maliny, prostě takový ty plody, co jedli naši předkové. No a pak začne ten den, ale vlastně nenechám si urvat nikým jiným ty 2-3 první hodiny, protože to je čas, kdy ten mozek je odpočatý, kdy se můžete naučit něco nového, přemýšlet a tak dále. Takže to je vlastně ta rutina ranní.
0: Tak to jste nám dal hezký tip. A teď pojďme na to naše dnešní téma. Já někdy, když slyším o koučích, tak mi to přijde jako agenti s teplou vodou. Něco nabízejí, za něco platíte, ale vlastně není to vůbec uchopitelné. Vyvrátíte mi to?
1: Pojďme se podívat na to, vlastně na historii coachingu. Coach, to slovo, nepochází z biznesu nebo z běžného života. To až posledních 30 let je tady, ale to slovo pochází ze sportu. Jo. A vlastně takový dojem toho koučování je v podstatě člověk, který se jmenuje John Whitmore, a ten vytvořil koučovací metodu, který se říká GROW, že musíte mít cíl nějaký, to je to goal, že jo, prostě pak je realita toho člověka, co ho obklopuje, pak je vlastně to O, znamená jaký options, to znamená možnosti, jaký má to řešit, a potom to V je jeho vůle, to už je vlastně plán takový, jo. Já jsem tam udělal takovou nástavbu ještě, ta moje metoda se jmenuje You GROW, že zkoumám unikátnost, anglicky uniqueness toho člověka. Takže to koučování prostě přišlo ze sportu. A teďka, jaký je rozdíl mezi koučem a mentorem, a proč řeknu, proč třeba to slovo coach má takovou někdy vlastně negativní konotaci, obzvlášť v Čechách. Jako. Coach je někdo, respektive začneme tím mentorem. Mentor je někdo, který vám na základě svých zkušeností dlouhodobých předává v podstatě svoji moudrost. Takže vám to předává, vás to nestojí tolik energie, protože posloucháte jenom. Jo. Takže anglicky by se dalo říct push. Coach je naopak ten, který to z vás vytahuje, který vytahuje něco, co by vás je správný coach, by se měl jenom vyptávat, neměl by do toho vnášet žádný vhledy. Jo. Já když jsem začal koučovat třeba před 20 lety, protože už jsem nějakou zkušenost za sebou měl a jsem takový dynamický, tak jsem už přemýšlel, jak tomu člověku jako strašně rychle pomoct, a to je špatně. Vy se musíte vyptávat, protože kolikrát, já tomu říkám last drop, poslední kapka. Já když už chci skončit ten rozhovor, tak se ještě zeptám nějakou další otázku a často tam najdu zlato v tom. Jako. Takže tohle je vlastně koučování. Koučování jenom vyptávání se otevřených otázek. To, co já doporučuji lidem, když si hledají někoho, kdo by jim měl radit, aby byl současně mentor i coach. Jo? Jako to koučování samozřejmě dneska můžete být certifikovaný coach, někde vystudovat, ale podle mě je dobrý mít taky něco za sebou, nějakou praxi.
0: No právě, koučem je totiž dnes kdekdo. Bývalí moderátoři, bývalí politici, bývalí tiskoví mluvčí. Co tomu říkáte?
1: Je to otázka, jo? Protože kde je poptávka, tam je nabídka samozřejmě, a ten coaching jako takový do Evropy se začal hodně rozšiřovat z Velké Británie, jo? Jako a do Velké Británie přišel ze Spojených států takový ten klasický business coaching, nebo oni tomu říkají life, to znamená ten životní coaching. A je to skutečně o tom, když si budete hledat toho kouče, tak je dobrý říct, tak co on má vlastně za sebou, co už jako třeba vybudoval, udělal a tak dále, to je první věc. Koho koučoval, jo, to je další věc, nějaký reference a tak dále, a vyzkoušet si i tu chemii. Já musím říct, že zhruba 40% lidí, který vlastně za mnou přijdou, tak je odmítnu, protože buď nemám čas, anebo to není úplně ten případ. Často lidi si myslí, ty jsi byl na blázinci, tak budeš dobrý coach, jak mě dostat z deprese. To já nejsem ten správný člověk. Já jsem člověk, který, když je někdo na nule, anebo v mírném plusu, ho dostane do velkého plusu, jo, protože to jsem sám prožil. Ale de facto já jsem udělal spoustu chyb, že jsem se propadl do toho mínusu. A tohle z toho bohužel, já si nemyslím, že jsem ten správný člověk, který by měl lidem pomáhat z deprese.
0: Znamená to, že člověk, který by měl vyhledat kouče, má být člověk s depresí?
1: To rozhodně ne. Člověk, který má depresi, tak by měl vyhledat odbornou pomoc, ať už psychologa, jo, nebo psychiatra. Jo. Tu chybu já jsem bohužel udělal, že 3 měsíce jsem byl doma a vlastně nepožádal jsem v podstatě o pomoc. A pak to bylo jako velice těžký. Jo.
0: Ale kdo by teda měl vyhledat kouče?
1: Kouče v podstatě by měl vyhledat kdokoliv, kdo se chce v životě, v biznesu, ve sportu někam dál posunout. A teďka vysvětlím, proč, když ten kouč je dobrý, proč vám může pomoct. Protože každý z nás vnímá realitu 120 bity informací za sekundu. A to je velice úzký pruh té reality, protože okolo vás je 11 milionů bitů informací za sekundu. Takže ten druhý člověk vám může pomoct s jiným pohledem. Ale pro toho druhého člověka je důležitý, abyste se mu otevřeli, protože ten člověk, a je důležitý, aby ten kouč dobře rozuměl sám sobě. A tím pádem pak můžete dobře rozumět tomu druhému, protože vy víte, v čem on je stejný, v čem je podobný, v čem je jakoby úplně jiný. Jo. Takže kdokoliv se chce v životě posunout dopředu, tak může použít prostě kouče. To já jsem o tom přesvědčený.
0: A když bych teď já k vám přišla jako vaše klientka nová, ano. Tak jak začínáte?
1: Tak jak začínáme?
0: No,
1: tak já bych se vás zeptal vlastně, kde dneska v tom, protože pro mě je důležitý zjistit, kde ten člověk je, jo? Protože člověk, který nerozumí, kde je a kdo je, tak nezjistí, kam může dojít nebo kam má jít.
0: Jo? Ale jak to myslíte? Vy se mě ptáte, kde teď já jsem, ale já nevím, já jsem teď tady.
1: Dobře, takže já s těma lidma talentový testy, který odhalej vlastně, že jo, to je Gallup, vlastně udělal talentový test před zhruba 30 lety, který odhalí velmi sofistikovaný, který si udělal asi 25 milionů lidí, který odhalí, jaký je váš top 5 talentů. Talent je genetika. Talent jsou geny, to je prostě genetický kód, s kterým jste se narodila, protože geny má každý, talent má každý. Takže vlastně já zjistím, jaký vy máte talenty. Prostě.
0: Tím dotazníkem.
1: Tím dotazníkem. To je 177 otázek prostě a zjistí se tím v podstatě, jak ten člověk nahlíží na ten svět, jak ty talenty používá a tak dále. A od toho se dá samozřejmě odrazit na základě toho, co vy chcete dosáhnout. Jinak se samozřejmě koučuje člověk, který chce vyhrát olympiádu, jinak někdo, kdo je vlastně pod generálním ředitelem a chce být jednou generální ředitel.

zavřel oči a spatřil pláň, kde houfec dravců pěl. Tu skřehotavou, ale jistou mši, bez chrámový kostela, tam se rozletí za mši rozširou duše bez těla.

0: večer na topír a stráží jejich klid.
1: Hraje vám Radio Xaver.

0: ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog.
1: Ano,
0: a mimo jiné i hudebník.
1: Bubeník. Taky. No, a hudebník, bubeník, to je hezký.
0: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mě a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá. Akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů, to se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
1: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografie a tak dále a tak dále. Ale chlapi obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, a mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách. A takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav, blav, projedeme třeba centrum města.
0: Blav, blav?
1: Blav, blav, blav, blav, blav, blav. B, pardon, blav, blav. To dělá.
0: Jo, takhle, jako od zvuku.
1: Blav, blav.
0: Jo, jo.
1: A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
0: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit. Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy.
1: No. Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
0: pěkné. Jste moderní velmi, to vypadá, takže gentlemanky.
1: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda. A pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí.

0: to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená, v České republice to 18. května to bude vypadat jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu
0: Dobře.
1: Na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
0: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný, je tam samozřejmě asistence policie, to všechno, ano. Tam se to narovná, tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
0: Na pana prezidenta Pavla, není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit, nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo? Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale...
1: To se divím,
0: to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte, co jako absolvovat?
1: Že co vlastně, musí?
0: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo? Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a...
0: Oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident, ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
0: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Ty jsou naleštěný, že jo. Na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
0: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
0: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešej. V Itálii, vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo? Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu, myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mě na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi ji vyrobil. Mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
0: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuji, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil a budu uražený celý ten rok. A byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jet zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam schromáždíte, teď je nějaká ta spanělá jízda a kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
0: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách jako před covidových, jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí. To bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce. Že jo? Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme, dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti, je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad, nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov, kam jinam. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, který se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
0: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000, není tam ani žádný minimum, je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
0: No. To dobrý.
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
0: To nevím, to jste mě rozhodil.
1: To každého napadne, říká, jede v čele pelotonu.
0: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti, i jsme předávali nějaký ceny. Já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
0: Ne, tohle nevím, tohle...
1: Ale zeptat jsem se musel.
0: Já jasně, chápu.
1: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
0: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
1: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
0: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám, tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
1: Ne, tak aby bylo jasno.
0: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
1: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
0: Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, které se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli a vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňským pobytu v Mariánských Lázích, to jsem si teď vzpomněl, že bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden. A v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten prout je teda takhle nebo takhle. Nebo jestli
1: na tom
0: už
1: záleží, jo?
0: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti. Prostatický.
1: Mm-hmm. No,
0: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
1: ne, já totiž mířím tam, že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
0: No, není to hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně takový, nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to není nic. Jo.
1: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy jim teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím, mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
0: Určitě neotálet, protože to vždycky může, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti se nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích. Jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako tak se říká na divadle tlustou tuškou, jo, že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, to je přece naprostý nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty seš kikina, že jo, takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečel, sakra, jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
1: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, jako díku, nezlobte se, ale šílený.
0: No šílený, no tak já vybíhám v 4:30, jo. Takže potom v těch 6 je to už dobrý. To samozřejmě zlehčuju, v 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický. Myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
1: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to, pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
0: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistruje, to je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne, je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit, no a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá. Mm-hmm.
1: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100 plus dvě hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, nám každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštěl. Svědčí to o něčem?
0: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
1: Tam je nápověda.
0: No nápověda, ne, tam je.
1: Otočím takhle.
0: No, ale musíte ještě otočit stránku. Aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Aha, jasně.
0: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
1: Takže když už vlastně nevím, a už nechci bojovat, tak no. Otočím stránku a otočím knížku.
0: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, jasně. Chápete? Když se totiž, já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak vy budete mít tendenci se podívat na to další čísličko, víte, co myslím?
1: Nejsem žádný tvrďák, jsem měkký, tlumím. Na mě si posedíš, poležíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho. Ale taky užiješ ten správný zvuk, najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
0: No.
1: To je kovotěs, ne?
0: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
1: Tak se nechte pojít. Dám ještě pár vteřin, no. Protože se někdo dívá, aby se s tím
0: přijít. Že to může na to taky zkusit přijít, no.
1: Ale to jsem si zrovna vybral blbě.
0: Co to je?
1: Je Molitan.
0: Je to Molitan?
1: Tak na to bych nepřišel, pane Gondíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
0: Děkuju vám za pozvání a těším se.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
2: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Radio Xaver.
1: Maličký námořník krabičce odmítla.

0: Pane prezidente, díl 24. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Pane prezidente, předpokládám, že jste zaregistroval v dnešní Mladé frontě článek pana Petra Druláka. Nebudu předstírat, že už jsme to před vysíláním trošku nakousli a myslím, že do toho pan Drulák jde velmi odvážně, protože on se tady vyrovnává mimo jiné třeba s tím do vzduchu vyhozeným, bohužel, plynovodem. Říkám to dobře? Nord Stream. Ano. A tak, abych to... Co si o to myslíte? Myslíte
1: tak
0: si,
1: že... Zaprvé, teda samozřejmě mě jako pošťuchujete, protože na té stránce jsou dva texty, jeden je Drulákův a druhý je můj a vy chválíte ten Drulákův, no tak, tak to je jasný, že to očekáváte, že já budu replikovat.
0: Ale... To jsem vám chtěl na závěr pochválit hodinky, neudělám to dneska, pane prezidente.
1: Ne. Já jsem si ten Drulákův článek přečetl a přichystám se, dneska jsem to při kolem toho Orbána všechno nestihl, že mu pošlu hned zítra ráno mail, kde budu velmi, velmi za tenhle ten článek chválit. Takže já myslím, že to je první a jediné, co jsem já viděl, vážné zamyšlení nad tím, kdo asi chce rozbíjet Nord Stream, kdo chce rozbíjet plynovod, kdo má důvod udělat Drulák to označuje za válečný čin.
0: Prostě... Ano, on tady dokonce píše, že útokem na rusko-německý plynovod rovněž dochází k rozšíření vojenských akcí mimo ukrajinské bojiště.
1: Ano, takže on to vlastně... jsou velmi hezká slova. Já to mám potrhané u sebe. Takže Drulák prostě je bystrý analytik a klade otázky, které by si normální seriózní novinář zabývající se tímto oborem měl okamžitě klást. Prostě pro koho? Kdo může mít na tom zájem, aby se tohleto stalo? Kdo chce definitivně torpédovat jakékoliv plynovody a ropovody a tak dále? Kdo chce dál vyšponovat absenci dodávek energie z Ruska sem, kdo chce vyšponovat, kdo údajně bojuje s vysokou inflací a s růstem cen energie, ale současně poškozuje plynovod, takže přímo způsobuje, že ty ceny budou růst více než dosud. Nevím, no a on si klade několik otázek, kdo to může být, on si seriózně klade nejdřív otázku, jestli to může být, jestli si vzpomínám na ten článek, jestli to může být Rusko, jestli by to mohlo být v jeho zájmu si rozbít, bombardovat svůj plynovod a dospívá k závěru, že sice jim nevidí do duše, ale že se mu to zdá dost nepravděpodobné, že by to mohlo být Německo, klade si otázku a tak dále. No, samozřejmě dokonce si odvažuje říkat, jestli na to nemůže mít zájem USA. Já doporučuji každému tady tenhle Druláku článek si přečíst.
0: Je to další level té války?
1: Je to něco, co je pro mě dalším krokem, dalším tahem. Ne jenom zpráva z bojiště, jestli Ukrajinci dobili zpátky kus Chersonu nebo něčeho, ale je to tah jako jinou figurkou najednou na té složitý šachovnici.
0: Máme se, pane prezidente, obávat jaderné války? Co myslíte?
1: Nevím, nechci dělat hloupého, protože a prognozovat něco, co se za pár dní může ukázat jako hloupost. Já bych si také 21. února nemyslel, že Putin udělá větší krok, než že ta obsazená území Doněcka, Luhanska neobsadí. Taky bych při rozhovoru tady řekl, že myslím, že ne. No, stejným způsobem mám sklon říct, že myslím, že se nemáme obávat jaderné války, ale nechci dělat špatného proroka. Myslím, že ne, ale nevím, co bych k tomu lépe řekl.
0: Před pár dny definitivně skončily senátní volby. v naší zemi, týden předtím volby komunální. Jak slyšíme od lídrů politických stran, všichni vyhráli.
1: Všichni vyhráli, to je bezvadný. No, to je zajímavé, že to je taková divná hra, že se nedá definovat vítěz. Takový hry by měl být i fotbal a basketbal a tenis. Jo. Že ty jsou zbytečně přesný, ten počet gólů je jasný, nebo košů střelených. A tady to nějak v té politice neplatí, bohužel.
0: Kdo, pane prezidente, vyhrál a kdo prohrál?
1: No tak prohrál volič mého typu. Já jsem tam žádný svý koně neměl a taky oni nevyhráli, ty, co jsem neměl. Takže já lidé mého typu asi nemůžou být nadšený. No. Takže samozřejmě, že ty volby mohly být tím s tím signálem o tom, co si průměrný nebo standardní volič myslí o jednání vlády, i když o tom ty volby nebyly, nevím. Lidé dali evidentně najevo v komunálních volbách, že buď jim o vládu vůbec nejde v těch volbách, anebo že pořád ještě jejich souhlas nebo nesouhlas s vládou nepřekročil známé meze, hranice a postoje, k žádné revoluci nedošlo.
0: Překvapila vás ta kampaň? Byla mírná, nebo byla ostrá, nebo byla nemastná, neslaná? To, co se odehrávalo předtím?
1: Nevím, nemůžu to říct. Ani jsem si jí moc nevěnoval, té kampani, teda, jo. A nedovedu to říct.
0: Vaše bývalá kolegyně z ODS, paní Mirka Němcová, například nazvala dámu, která kandidovala na Vysočině proti panu Vystrčilovi, tak ji nazvala štanglí salámu.
1: To jsem neslyšel, to je určitě pomluva nějaká.
0: To není pomluva, to je holý fakt, pane prezidente.
1: Ne, tak já jsem v jistou chvíli Němcové viděl nějakou politickou šanci, ale to už tak asi 15 let tento pocit nemám, takže já vůbec nerad bych komentoval její výroky, ale tohle je výrok hloupý a zbytečný a nevím, co tím prostě sleduje, nemám
0: no, k tomu. No není to ta proklamovaná politická slušnost?
1: To bude asi ta politická slušnost, že existují určitě hrubější výroky než tangle salámu, tak v tomto smyslu asi je to výraz slušnosti.
0: Překvapilo vás, pane prezidente, že celé to Spolu a Občanská demokratická strana nakonec nestaví žádného prezidentského kandidáta? Vy jako otec zakladatel ODSky přece musíte, promiňte, já to jenom dořeknu, musíte si klást otázku, kam ta strana za ty roky došla, že nakonec nemá svého kandidáta na prezidenta. O čem to svědčí?
1: Tak já vím, že nemá svého kandidáta, nebo chápu to, že nemá svého kandidáta, ale myslím, že nějaký zřetelný kandidát tady prostě bohužel není. Je kandidát, který by měl nějakou evidentní minulost, který je nositelem nějakých ideí, postojů, v podstatě všem známých postojů, který by měl nějaký respekt v zemi, sice hromadu odpůrců a příznivců, ale jako aspoň, že by byl těžkou váhou té politiky, tak mám strach, že nikdo takový u nás prostě není a tím pádem pro všechny ty politické lídry je to dost blbá úloha, že oni budou navrhovat nějakou lehkou váhu, ta velmi prohraje a jejich voliči řeknou, vy jste hlupáci, vy jste nebyli schopni sformulovat kandidáta, tak pro ně je lepší říct, že nechme lživě, falešně říci, my nebudeme s žádným kandidátem, lidi si vyberou. No, to je prostě takový, a říkala se tomu obezlička za komunismu, jestli ještě někdo pamatuje na tohleto slovo, tak to je takový únik od zodpovědnosti a v tím se vyznačují dnešní politický lídři, ano.
0: Takže je to nedostatek lidí, nebo je to vlastně nějaká taktika?
1: No tak, protože nejsou pro ně zřetelní jedinci, které by volili, tak nejrozumější taktikou je, že oni řeknou, ať si to lidi zvolí a nás do toho netahejte. Ale o tom politika není, respektive by být neměla.
0: Ostatně senátor Pavel Fischer oznámil před pár dny, že se nakonec bude ucházet o hlasy nás voličů. Máte pocit, že to je nějak, že to má nějakou souvislost s tím, co prohlásilo Spolu?
1: Nevím, já myslím, že Fischer vším svým žitím a bytím směřoval k tomu, že kandidovat bude, a takže to jeho ohlášení je pouze timingová věc, že na podstatně to nic neměnilo. Já myslím, že jsem nepochyboval, že on se to klání opět přihlásí. No, já ho volit nebudu, nic jiného k tomu říct nemohu.
0: Tak, pane prezidente, schodek státního rozpočtu, vzrostl v září na 271 miliard. Ale pozor, dobrá zpráva je, že stále je výrazně nižší než v loňském roce. Máme se tímto nechat ukolíbat, je to v pohodě?
1: Tak je to hrozný deficit, neřešitelný deficit. Mluvili jsme o tom dneska s premiérem Orbánem a já říkám opakovaně svůj názor, že jestli budeme mít takovéhle rozpočtové deficity a touto cestou budeme lít, sypat do ekonomiky peníze nepodložené, které nemají proti sobě žádnou hodnotu na straně zboží a služeb, no tak tu inflaci pouze dále roztáčíme. Takže ten náš rozpočtový deficit roztáčí inflaci. Jestli to pořád někdo nechce pochopit, slyšet, jakože nechce, tak já už k tomu nemám co říct, píšu to, mluvím o tom dnes a denně. Prostě to je děsivý, obří deficit.
0: Věříte alespoň částečně na to, že by se to mohlo, tento problém, začít řešit takzvaným mimořádným zdaněním, které tedy ještě nemá daná pravidla, ale vzhledem k tomu, jak se o tom mluví, tak už asi bude?
1: Každá vláda, která si půjčí, tak musí to někdy dostat zpátky a musí to někdy vrátit zpátky ty peníze a tak dále. Takže vláda samozřejmě hledá, aby zvýšila své příjmy, no a zoufale hledá, a protože jim nerado sahne na zdanění jednotlivců, lidí, protože tam je ta jejich vina evidentní, zřetelná, vidět, přímá. Každý si spočte, vláda mě zvýšila daně a platím najednou o tolik a tolik víc. No tak pro ně je lepší zvyšovat ty daně oklikou, tím, že ona jakoby zdaní nějaké banky, no tak ty banky si to vybrali už a vyberou z našich úroků a z našich poplatků za nejrůznější bankovní služby. No a to už potom není bez to, že zvýší banky poplatky za služby, no tak to už neudělal Fiala se Stanjurou, to už udělala banka XY, takže to je pro vládu lepší řešení.
0: Dobře, a tak vyplatí se to mimořádné zdanění, protože z toho, co říkáte, vlastně cítím, že to nakonec stejně zaplatíme my, spotřebitelé.
1: Zaplatíme v každém případě my. V každém případě. Teď jde o to, jestli přímo nebo oklikou. To je naprosto evidentní. Nevím, já jsem prostě zásadně proti takovýmhle zásahům do ekonomiky z principu, od začátku, od zásady. Teď jde o to, jestli já rozumím, že státy v minulosti taky vždycky vymysleli něco jako válečnou daň, když začali bojovat. No. A lidi se samozřejmě taky vztekali a nakonec jako to těm vládám prošlo. Nevím, tak jestli oni to nazývají, už občas hlasy byly, že to je válečná daň, že? Tak jestli to voliči prominou tomu státu. Podle mého názoru my se z toho ne my se toho nezbavíme touto cestou. Prostě ten stát musí přestat bobtnat, ten stát se musí zmenšit, ten stát musí začít vydávat více peněz. To byla celá naše filozofie po pádu komunismu. Tak jsme zahájili škrtání rozpočtu po listopadu 89. To je pro mě alfa omega veškerého uvažování. Myšlenka, že by se tady mohl Stanjura s Fialou udělat jinak, nepředstavitelné. Není to prostě možné škrtat, ubrat státní orgány, ubrat státní zaměstnance, ubrat vyplácení všeho možného, ubrat indexace mest, platů a všeho. To je jediná cesta, jak se dostaneme do jisté ekonomické rovnováhy. My jsme v hluboké ekonomické nerovnováze.
0: Poslední dny a týdny často slyším ve svém okolí, anebo i v médiích, že některé střední a velké firmy připravují svůj konec například, nebo zejména kvůli cenám energií, jiné stěhují výrobu do jiných zemí. Je to, pane prezidente, taková pěna dní, takový, takže běží čas, anebo je to začátek průšvihu?
1: No je to samozřejmě něco, čemu my ekonomové říkáme desinflace, neboli odstranění inflace. Ještě nikdy v historii lidstva, opakuji, že inflace je moje životní téma, nenastalo bez ekonomické recese. Nikdy v životě se to ještě žádné zemi nepodařilo. Čili životní úroveň musí jít dolů. To se hloupě říká, a kdybych byl premiér, tak bych to samozřejmě nerad říkal, ale ano, důsledek boje s inflací bude zastavení ekonomického růstu, ekonomický pokles a evidentní snížení životní úrovně. Bohužel, tragicky, protože jsme si jistou dobu žili nad poměry, no a když si nějakou dobu žijeme nad poměry, no tak jako musí nastat ta druhá fáze, kdy se k těm poměrům budeme zase přizpůsobovat, což je teď před námi. Že to může mít čím to žití nad poměry bylo větší, tak tím to bude hrozivější řešení dneska. A že to bude mít nejenom utažení opasků a teda nekupování si desátého toho či onoho předmětu, ale že to odskáčou nejrůznější firmy, to jako je bohužel tragická věc. A při každé recesi skončila vždycky v historii, vždycky v každém místě světa skončily stovky či tisíce firem a zavřeli. To bylo v každé recesi v historii lidstva, v každé zemi. Myšlenka, že by to v České republice v roce 2023 bylo jinak, je z říše pohádek.
0: Kdo přežije?
1: No přežijou ti, kteří se začnou rychle přizpůsobovat, kteří pochopí, že asi takhle pokračovat nemohou, že musí udělat strukturální změny, že musí něco změnit ve své firmě, ve svém vůbec chování, jednání, že musí rychle přeorientovat svou strukturu výroby nebo strukturu odbytu nebo já nevím čeho všeho. Ano, lidi jsou takoví, kteří začnou prostě rychle tohle to dělat a ty se určitě vždycky v historii taky přežili, no a taky přežijou samozřejmě. Bude to i u nás, tak určitě.
0: Tak, pane prezidente, já chci v tuto chvíli říct, že knížka Pane prezidente, neboli to nejlepší za prvních několik dílů z tohoto pořadu, se stále prodává na e-shopu XTB, představte si. A opět tam máme několik požadavků, několik desítek, možná i stovek na podpis váš, takže vás tímto poprosím a ostatním chci říct.
1: Teď myslíte, že to mám podepisovat? Už vypnete kameru teda.
0: No vypneme kameru, nebojte se, a budeme podepisovat, přátelé. Kniha je stále k dispozici na e-shopu XTV. Těším se na 25. díl, pane prezident.
1: To bude čtvrt stovky, tak to bude nějaký občerstvení tady jiný nebo něco takového.
0: No my šetříme teď. My se přizpůsobujeme, jak jste říkal.
1: Šetřit je opravdu správný.
0: Ale na manérku to bude, nebojte se.
1: Já jsem to.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Prosím.
1: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
2: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a dnes je 18. září. Pozor.
3: Ksavere, už se nám to krátí. Neslí, nebo no, 2 týdny dovole.
2: Je to za dveřma, už to ťuká.
3: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
2: A představte si, že mě už se o tom zdá.
3: A ne.
2: Já jsem měl dneska se.
3: Ne.
2: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
3: To snad ne, to by si nedovolil.
2: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
3: To snad ne.
2: Já jsem byl podržtěžka.
3: A držel jste?
2: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
3: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
2: No,
3: pozor na jazyk, Ksavere.
2: Jak to? Jak
3: to řekl? Já jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
2: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
3: No tak on je zoufalý, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Ksavere.
2: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
3: No dozík, helejte, je to baví, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
2: Trojku?
3: Trojku, no tak trojčičku.
2: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
3: Jo, dobrá, trojčička.
2: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
3: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
2: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
3: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
2: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornutor, jak se jmenoval, Corleone.
3: Corleone, vidíte srdíčko na dlani?
2: Vidím srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
3: To se může stát, ale založí Rakušané.
2: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
3: Jo, jo. No tak... Víte, je čím dál tím lepší. A teď si vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
2: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkal, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
3: Tak jsem si dovolil citovat Vítka.
2: A to víme, to že je blbost.
3: No to víme všichni, samozřejmě. No. Víte, je to lhář, který mu nikdo nemůže věřit.
2: Tak ne? A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho a do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
3: Sever, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne? Jak s touhletou vládou fakt se už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
2: Jasně.
3: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku, Ksavere, a říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě ty, že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem si dal prásičku rešerše toho, ty budou ty komenty, co si to dovolí, ne? A je tam negativní.

0: koment o motoristech na Seznamu a na Novinkách je taky něco úplně mimo. Nic.
1: A o motoristech? To jsou naši.
0: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte...
1: No, počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu tady o motoristech v souvislosti s Rakušanem.
0: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
1: Vymlčeli, jo? No, to se tady dělá.
0: To se zakraje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
1: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
0: No nebuďte slušný.
1: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
0: To jistě jste. Jako, no nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
1: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
0: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
1: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
0: Vy jste tady jako Xaver.
1: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
0: No tak jsem s tím.
1: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
0: Tý Český televize,
1: myslím. No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme si mohli něco dělat.
0: Jo, vysílání jako.
1: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady. Pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí, já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolebníma pořadama, například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak, tak váš stream je porážit takhle, jo?
0: Já...
1: Asi desetinásobně.
0: Já to
1: a
0: vím.
1: Počkejte, a na online vysílání na internetu České televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu. Nebo čtvrtek.
0: Ve středu.
1: Jo, ve čtvrtek je náš den, náš den. On tam ve čtvrtek, ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc, mnohem víc, než mi ostatní klobouk dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té České televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane Holče, něco je špatně. Ale já nevím, co.
0: Něco je špatně. Mně napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie, že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream, že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad, no, to snad potvrdíte.
1: No to jo.
0: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte, to je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
1: No.
0: Jestli není čas požádat o odklonění jisté části daně za Českou televizi do XTV.
1: Daňová asignace se tomu říká.
0: Přesně tak.
1: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
0: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
1: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Holče, to vás pobaví. Chcete? Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní, taky řeknu vám teď. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
0: Cože? A čeho? Jako?
1: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
0: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
1: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat, prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream, a oni, protože oni mi musí dát slovo.
0: No. Máte moji podporu.
1: Špatný, ne?
0: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Xaver.
1: Oni mě sežerou ti ostatní, ale...
0: To se netroufnou, ne?
1: No, oni jsou ostří. A teď je tam, máme novýho místopředsedu od včerejška.
0: Kdo to je?
1: Pan Ježek.
0: A bývalý šéf rozhlasu? Jo?
1: Hlava pomazaná.
0: No to asi bude.
1: To vám je tak chytrý, tak chytrý člověk.
0: A on ale... tak jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne?
1: Co? Ale tak férovej. To vám je tak férovej chlap. No co řekne, to platí.
0: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
1: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe. A... No, tak to jenom mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to vás přece musí těšit, ne?
0: No, teď říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
1: To můžete, a... pozor. To můžete jako veřejnost.
0: Ale mě viděli naživo.
1: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
0: A na to už bych vybíral asi kasičku.
1: Kašlete na vybírání. To je morální přece jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím, co všechno, spousta youtuberů a logicky už ta česká televize.
0: Ksevere, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o české televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
1: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
0: No dobře, říkám, máte moji podporu.
1: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo, pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
0: Jak ve sněmovně, ne?
1: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té české televizi říct.
0: Tak já mluvím o české televizi vždycky mile, to víte.
1: Mile. Konstruktivně. Vy to řeknete mile. No. A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obhospodařuje z našich peněz 40 lidí?
0: Ale já zase...
1: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
0: Konstruktivně.
1: To vy umíte, já
0: konstruktivně,
1: vím.
0: Konstruktivně,
1: Ksavere. To vy umíte konstruktivně, já takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
0: Ale Ksavere, zase musím uznat, jako úloha české televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 už se dá do svého křesla, podobného, jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím české televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
1: Úplně šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, že byl na tom Slovensku, je to akt čirého šílenství a zoufalosti.
0: Totálně, ale tohle to, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom jedva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář. No,
1: počkejte, bude to ta demonstrace?
0: Jo, ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
1: Jasně. Ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
0: Já tam jdu.
1: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
0: No.
1: No a kde se můžu přihlásit?
0: Určitě bude něco, nějaký... Vítek je zručnej na sockách, takže nebojte se, že to... Že...
1: A nemohl byste tam zavolat, nebo něco?
0: To radši ne, on rád poslouchá.
1: No, ne zavolat, že pan Ksaver tam chce promluvit.
0: To ne, to se můžete registrovat, to já zase nechci přehánět.
1: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
0: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
1: No tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
0: Ten mi ještě nic neposlal.
1: No ještě,
0: vám myslíte, neposlal? Myslíte, že je přijel s batohem, s trojčičkou?
1: Vám neposlal?
0: Ne, nic. A toto kontroluju fakt jako konto každý den. Nic, nula.
1: To je divný.
0: Vůbec nic.
1: No ne, na konto on to neposílá.
0: No on jezdí s tím batohem.
1: Jezdí s batohem.
0: No tak já čekám, kdy přijdeš.
1: Pane, oči normální, čistokrevná mafie.
0: No je?
1: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, říkáme Zlatý Janoušek.
0: Kolibřík. Tak ten ještě přitom něco dělal.
1: To byl Kolibřík, ne?
0: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
1: Mazánek.
0: Nevím, a to je jedno.
1: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno. To je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama.
0: Já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltín, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušano vyhodí, ale já věřím, že většina lidí ne, drtivá.
1: A vy už víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
0: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plní předvolebního dění, tak...
1: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům.
0: Jo.
1: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mm-hmm. Je to poctivý?
0: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
1: No. No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě neřekl po volbách, že jsem špatně volil.
0: No tak to se vám může stát, to se může stát každému, no tak to je risk voleb, ne?
1: Jo. Takže a já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděl, jak jsem čestný.
0: Není to trestný, smí se to? Jako myslíte volební lístek?
1: No. Já nemyslím, že se to smí.
0: No, volba je tajná, ne?
1: No, je tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil.
0: Já se jenom ptám.
1: No,
0: víte, vy jste asi neudělal nějaký průser.
1: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Pomínáte si při nějakých
0: volbách? Jo, ani ne.
1: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba?
0: To no, je tak asi Vítek, ne?
1: Ježmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek ne.
0: To je největší zlo, Xaver. To je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je chorobnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není... Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
1: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a...
0: No to snad ne.
1: Vrátil jsem se k Fialovi, pokorně.
0: Xaverit, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
1: Fialy?
0: Jo.
1: Že jo?
0: To je lhář jenom, no v uvozovkách.
1: To já bych i Fialovi do té jeho kampeličky poslal 1000 korun.
0: To už není, to už si rozebrali.
1: Jak to?
0: To už si rozvezli v batozích.
1: Jo, to už
0: to není. To už neexistuje.
1: Oh.
0: Tak, jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam prali prašulky velký.
1: Tak, pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
0: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
1: Opravdu?
0: No tak.
1: Really?
0: To byla jiná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xavere, zatím.
1: Takže o to poschodičko, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
0: A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorním.
1: Já si myslel, že se teď pere přes Bitcoiny, jo?
0: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
1: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty Bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
0: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že bitcoinová kauza skončila oficiálně.
1: Neskončila.
0: Skončila.
1: Pro mě neskončila,
0: Xavere,
1: pane Holče.
0: Evička Tričko řekla, že bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
1: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
0: Já jsem redl.
1: vy jste redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon. A je to potřeba, abychom to do voleb ještě 10krát připomněli.
0: A vidíte, jak je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
1: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
0: Já to věděl od začátku.
1: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat.
0: Jo.
1: To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. Pomáhat. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jediného spoluobčana, pane Holče, v mém okolí, už vůbec ale u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma s skorou okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili spolu a budeme volit Babiše. A mně vypadly noviny málem na zem.
0: No vidíte.
1: Říká, vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
0: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Xavre, před vysíláním.
1: Noviny?
0: Spolu, s Péťou, s Nuteliérem.
1: Mě urazily ty noviny, pane Holče, mě urazily, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a Brácího noviny. A tak jak to tam, už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžu...
0: Nechci, včera. Já je dostal taky, v tom jsou velkorysí.
1: No ne, tak můžete to u vás tam na vsi roznášet.
0: Ne, to nechci.
1: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi.
0: Ne.
1: A pro pejska taky. Máte pejska,
0: no,
1: že?
0: No, máme pejska.
1: Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel. Ale čertovem.
0: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
1: Pane Holče, no. Představte si, než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
0: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
1: To není možné.
0: Vládní Český rozhlas. Od Medianu. A tam vyšlo za první, že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí. ANO má 30% preference a oni 20%.
1: Rozumím, my jsme satirický pořad.
0: Tak.
1: Kde se můžou říct i satirické věci?
0: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
1: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Český rozhlasu. Vítr fouká od Babiše.
0: Já
1: mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem Českého rozhlasu. A vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3x v Průhonicích.
0: No, já ho znám taky. No.
1: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku, tady, tak jsme zaťukali.
0: Cukrárně, ne?
1: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí. Jako já nemám proti němu nic. A on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu,
0: jasně,
1: za každý vlády.
0: A zase berme to tak, platí si to Češi, je to jejich Český rozhlas. Už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
1: Tak to už mám pochybnost.
0: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
1: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat každý týden o centimetr menší.
0: Ne, ne, ne, Xavere, to se stalo náhle.
1: Náhle,
0: a já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajka. Protože musím říct, že, a teď nebudu, teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších patří Českého rozhlasu, že tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili, protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
1: Já vám to odůvodním, jo. Má to jednu hlavu to, nějakou.
0: To já chápu tohle.
1: A naslinil vítr a chytil. Jo, říkal ale, si, ajajaj, ty brusku mě
0: ale
1: rychle.
0: Počkejte, ale nějak se to muselo stát, někdo tam musel prostě to stáhnout. A je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti, to mě na tom baví.
1: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
0: Já myslím, ty redaktory a tak, nemyslím úplně...
1: Redaktorama, víte, co tam myslím dokážou. Si, že nejedná a těm nejbližším těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
0: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak se mu tam zbouřil, jak se říká, newsroom, ne? Takže to on je opatrný taky ohledně tohohle.
1: Já bych byl taky opatrný, kdybych chtěl být ředitelem Českého rozhlasu.
0: Tak vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku viset pořád, to se o vás ví.
1: No. Pro jistotu.
0: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názory.
1: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mně vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
0: Jo, ta... Gany, která, to je Megan, ne?
1: Ne, ne. Megan je od Harryho, aha, to je ta herečka.
0: Jo,
1: ale
0: tak ta
1: to se jmenuje jinak, to jsme Kate.
0: Aha.
1: To jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu, jo. Že obě dvě. Melča už, tam už jsou ty roky vidět.
0: A nebuďte zlej, Xavere.
1: Ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo. Jo? Měla udělat pukrle. Aha. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi, jo. Jestli to...
0: Jo, jo.
1: Přesně tak. William, vyšperkovaný, toto, hlava naleštěná, všechno byl absolutně... A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku, byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
0: Proč?
1: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, to je na takových pérách a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo,
0: jo?
1: Aby se to srovnalo a pak by museli možná dát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný a můj dojem zásadní a pointa je, že pane Holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, přijeďte, Wilsonova 10, sledujeme celá rodina, i Kate a všechno. Tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
0: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
1: No kolik, oni za stolik nemají.
0: Ale víte, co mě se líbilo, ten banket byl úžasný a co měli.
1: Všechno.
0: Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou a kamenej výraz a pak přednes svůj projev, jediný slovo nebylo o Ukrajině.
1: No jo, a jestli jste si taky, nevím, jak jste to vnímal, ale to byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie, všechno, s veškerou parádou. Víte, co dělala v chvíli ta Lajen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rvá tam na rodinu, co tam, to proč já? Není tady?
0: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní k Ksaveri, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď, soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británie ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl přijeď, pojď krábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
1: On teď ukázal úctu k Británii.
0: A tak má rád Británii.
1: Jasně, a k té Evropě, tady k těm, jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. Hmm? A mně se to nelíbí, já jsem Evropa, jste taky Evropa, ne?
0: Já myslím, elita, že jste.
1: Elita ne.
0: A vy jste elita.
1: Já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
0: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
1: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
0: No já doufám.
1: Bych jako řekl, pane Holče, víte co? Naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
0: To jistě.
1: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat
0: a pan Ksaver bude psát.
1: Uklidní rodinu, dají si na hlas zvuk jako, a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Hmm? Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
0: To já nevím, Ksavere.
1: Že bychom toho, tam napíšeme Rakušana dneska.
0: No tak, to je, ta otázka je zbytečná.
1: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
0: A škůdce Česka.
1: Ale to fotku má pěknou tady, musím říct.
0: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Ksavere.
1: Ale proč? Je to hezký člověk, mladý.
0: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší.
1: Ale
0: podívejte
1: se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál. Rozumíte, to je...
0: Myslí z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
1: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize, víte, jak ten pan Mrze naše zpravodajství posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
0: Jo,
1: tak?
0: Jo.
1: Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
0: Fakt?
1: Tam je vše odpuštěno a pan Mrzena se tam normálně považuje za šefa zpravodajství.
0: Jo.
1: A za profesionála.
0: Ale tak
1: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu a on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
0: No, tak to musí nesnát.
1: Musí, no, tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes telefon, přes SMSky a tak. A já jsem se vzal slovo a já jsem říkal, no to vím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
0: A co on?
1: Takhle si dělal.
0: On se nezasmál dobrýmu?
1: Ne, ale všichni ostatní se zasmáli. Jen tak. Takže pane Holči, jeďte.
0: Ksavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
1: Marcelo, já mám rád,
0: jo,
1: tak nějak,
0: já
1: lidsky.
0: Taky.
1: Máte rád lidsky?
0: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak, ta se má.
1: Cože?
0: Je v Římě.
1: Co dělá v Římě?
0: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
1: Já Římě nevidím.
0: Proč, pro boha, větší město, super město.
1: Nejhorší město na světě.
0: Proč?
1: To už je lepší Novgorod.
0: Tak vy jste přesto Rusko, no to se...
1: To je Ukrajina, ne Novgorod?
0: Pro ruskej.
1: No to na Ukrajině, ne?
0: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
1: Jižný Novgorod.
0: Ksavere.
1: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
0: Pověřte si, kde je Novgorod.
1: Já nevím.
0: To je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Ksavere.
1: A Bůh, jestli existuje, to mě napadlo.
0: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela a i díky panu Ksaverovi taky.
1: To tam píše?
0: No. Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy mistru Ksavera Holce.
1: To je dobrý.
0: Alena Ravítková, jako vždycky, na Vilzonku od Tazalky.
1: A Zalka, to je kamuška.
0: A Zalka, jo. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na dvě sochy MPA. Vidíte, jednu ve svetru pro lepší lidi na Staromák a druhou v šatičkách pro Holotu Dochanová. To je hezký, to je vtipný.
1: A víte, si to umím představit, že ona by měla sochu, kdyby na sobě měla dva svetry.
0: Ale měla by
1: jeden by vyřízal.
0: Měla by jí mít. No, my, pro, říkám, jak se říká, nezapomnění, ne? Co?
1: No jasně.
0: Nebudem si nějak angažovat v tom hodnotově?
1: Nemáme na prachy.
0: Co? Vy?
1: No já určitě.
0: Naplňte batoh. Naplňte batoh.
1: Ale klub sviní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby klub sviní dělal sochu paní.
0: To by se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s batůžkem nechtěl přijet.
1: No já nemám ani batůžek, ale já, to se dá koupit, ne?
0: Jo. A já mám možná, když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
1: Tam jich budou mít.
0: To víte, že jo. A pěkně plní.
1: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
0: Jo. Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká. Tak děkujeme všem.
1: Knize hříchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
0: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
1: Jo.
0: A on teda jede, Xavere, ten se utrh ze řetězu zle.
1: Vám přestala, vidíte?
0: To jste udělal schválně.
1: Nepozor, to bude nějaký, nedávět.
0: Vyšší moc, já tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
1: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
0: No.
1: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
0: A já jsem vás tak bral, že jste.
1: Jo, no? já jsem tady jako soukromá osoba.
0: No já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
1: Já vám udělám kafičko.
0: Jo, to byste bylo hodně.
1: Máme nový kafičko.
0: Fakt? Hm?
1: Lepší? Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
0: Aha. Není to podvod nějak?
1: Ne, jenom kapku jaru dáte.
0: Tak to jo.
1: A
0: zapíní. Byste byl vždycky fančmekr.
1: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
0: Dneska je kolik?
1: 25.
0: Tak 25.
1: Příští týden už bude tak do tujího. Že já z toho mám úplně nervy.
0: Jo?
1: Přemýšlím, jestli příští týden nepozvím nějakého hosta do Lzonky.
0: Hredla?
1: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Hredl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
0: Tak když jsem mu řekl, ať přiveze batůžek?
1: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten pan, jak se jmenuje? Rakušan.
0: Vítek?
1: Že by tady s náma seděl?
0: Jo, tak Vítek, víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomíte si na jeho turné bez cenzury.
1: Jako musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. Mm-hmm. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
0: No já to chápu.
1: Že Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
0: Kde?
1: Ale, no
0: kde?
1: Tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
0: Co lžete?
1: No vy jste byl na něho hrozně, vy jste ne. Si z něho udělal prdel.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Já jo?
0: A jestli tak hodnotovou, vy?
1: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbami byste mohli mít hosta. Hmm? Nepřišel by bába?
0: No, jasně.
1: On na to by mít čas.
0: Ale skončí kam? Páň, ale čtvrtek před, počkejte, den před volbama. To začínají v pátek.
1: Kdyby přišel, já mu zkusím napsat.
0: No. Budeme tady mít premiéra v podstatě.
1: A když ne Babiš, tak aspoň Kaska konečná.
0: Jasně.
1: Pane Holče, to je všechno. Těším se na příště. Naschledanou.
0: Já taky.
2: Posloucháte Radio Xaver.

ve zdejší čtvrti pod plynárnou. Očekávání rychle stárnou. A tomu, kdo nic nečeká, je líp se vyhnout zdaleka. Já se však, věř mi, nevyhýbám.

Jsi to ty někde, kdekoliv. Kdo nevzdal se a zápolí. Jsi to ty někde, kdekoliv.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací? Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den.
2: Je to tak, Severe?
1: Je to tak.
2: A koukám na vás. Vy jste se vrátil z fronty? Jdete z války? Nebo?
1: Já jsem, a ano.
2: Jo?
1: Nebudete to věřit, že to je dobrý.
2: Super, kde jste byl? Linie dotyku?
1: Já jsem byl na linii dotyku, ale opravdu.
2: Jo?
1: Já jsem byl válčit včera o generálního ředitele České televize.
2: Ježíš, Marek Severe, to byla ostuda.
1: Jaká ostuda?
2: Vy jste nikoho nezvolili.
1: Až jak vám spěcháte?
2: Co? Já se těšil na nového generálního ředitele.
1: Ale tak nechte se chvilku napínat.
2: Ježíš Maria. Jakoby toho sněbou na Xavre masakr, padá vláda nebo nepadá. Vy nezvolíte šéfa České televize. Já nevím.
1: No je to, pane Holče, toto musím jako někdo jednou někdy podrobně vyprávět.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Hraje vám
3: All My Music
0: Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
3: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, to by nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, a nebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským

0: poděkoval Donaldu Trumpovi bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
1: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslím třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, jestli je to takto definitivní, a jestli, nebo jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joem Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře, a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
0: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
1: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko, že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
0: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit. Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
1: Ano, ale tam
0: změnilo by to něco, tak.
1: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová. která

0: Má, tomhle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když se teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii,
1: Zalužný.
0: generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
0: To je možné, ale netroufám si teď říci, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou a myslím si, že ani Evropa není schopná takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A i tyhle, jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti a teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností Evropa. Rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít ho prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí. Jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, a to je dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomacií.
1: No v Londýně padl pojem příměří, a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří? Co by to mělo znamenat? Co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké delší příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
0: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde, protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
1: Je někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
0: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jednat, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo
1: přijde... Co třeba Viktor Orbán? No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
0: Jste mě připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se ho ptal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním Trumpovském a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie je k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal, tady jde o to, jestli je někdo,
1: kdo má... No třeba tady to zmiňované měsíční příměří.
0: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže ztotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, ty nemůže jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťu, že to nejdůležitější je něco mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme, takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
1: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
0: Ano.
1: A není to ta agenda?
0: No ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
1: nejde, dobře, a tak...
0: Tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně...
1: Co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
0: No na tom jsme měli, já jsem vám říkal ten svůj příklad, jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance. kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
1: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vymyslíte? S čím oslovíte Rusko?
0: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
1: teď
0: času.
1: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
0: Já si myslím, nikdy není vše ztraceno a myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu, ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
1: A je tím důvodem Donald Trump? Tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
0: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám ve skutečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže my jsme utíkali, jak kdyby nám zapatama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
1: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
0: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
0: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
0: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
0: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
0: Já myslím, možnosti. Že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne, ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a on bude realizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít vlastně, teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Jak, čem bude jiné?
0: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
1: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
0: No, ale víte, my pořád strašně na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než je to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, já nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Já, jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
1: Tak, nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání, co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
0: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance, jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, že zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já vám řekl konkrétní příklad. Když jsem byl do Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat v celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou zhodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
1: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
0: Ale mi hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. A my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že jedno prostě dojde na to, že to praskne.
1: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
0: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede. A že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit. Že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii, nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
1: Nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už
0: vypršel.
1: Už je ještě víc než vypršel. přišel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
0: Já děkuji za pozvání, doufám, že to bylo.
1: To posoudí naši diváci. Ano, ano. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: jak šílený je ten
1: paralela.
0: Jak šílený je koncept toho, že v současné době vlastně někdo říká, že si někdo něco může odpracovat. Prosím vás, pěkně odpracovat si můžete to, že uděláte někde nějakou chybu, ale to, že se chcete vědomě stát špionem komunistické tajné služby, komunistické rozvědky, to není chyba, to je charakterová vada. To je prostě věc, kterou nelze v žádném případě odpracovat. Celý ten koncept toho, co já jsem tady poslouchal, celou tu prezidentskou kampaň, že si to někdo něco odpracoval, je naprostý nesmysl. Nemůžete si to odpracovat. Ten člověk prostě za mě je kariéristou, který bude v každém režimu sloužit tomu, co je zrovna in. A také jsem použil jednu větu, za kterou si stojím, že kdyby ten komunistický režim vůbec nepadl, a nebyl listopad 89 a pokračoval tady komunismus, pan Jakeš a všechny tyhle věci, tak ten Petr Pavel byl možná dneska prezidentem taky.
1: Dobře, to všechno ano. Mně na tom přijde silné to srovnání s Hermanem Göringem. Jestli to není...
0: Ale vždyť je to přece totalitní systém jako totalitní systém.
1: Já jsem neřekl to důležité, že vy jste komentoval tu jeho fotografii u místa, kde se upálil Jan Palach.
0: Jan Palach, ještě, ale to je přece Jan Palach bojoval a položil svůj život přesně za boj proti takovýmhle kariéristům, proti lidem, kteří se neštítí využít prostě svoje schopnosti k tomu, aby legitimizovali, aby pomáhali zločinnému režimu potlačovat svobody jednotlivých obyvatel v České republice. Ten Palach proti takovýmhle lidem bojoval a on se mu jde poklonit. No vždyť ten chudák Palach se musí v tu chvíli otáčet v hrobě. Nezlobte se na mě, ale to přece není možné, aby člověk, který byl komunistickým rozvědčíkem, šel uctít památku Jana Palacha, který přesně proti těmhle lidem bojoval.
1: Pane předsedo Reichle, máte obavu, že nově zvolený prezident může být pro naší zemi bezpečnostním rizikem? A teď mířím tam, že z minulosti tam mohou být, nevím, jestli jsou třeba nějaké vázací akty s ruskými tajnými službami. Co myslíte jako právník?
0: Kdyby jenom s ruskými. Prostě situace je taková, že samozřejmě tam může být složka jak v GRU někde v Moskvě, tak prostě v Langley. A já znovu říkám, podle mého názoru je velmi nešťastné, že jaksi našim voličům to nevadí a že skutečně si zvolí za prezidenta člověka, který zcela jednoznačně působil v rámci rozvědky, který působil prostě na jedné i na druhé straně.
1: Je to riziko?
0: Je to riziko. Je to
1: a ten pán, přítel po boku, ten pán, tuším, že se jmenuje Kolář, toho považujete také za riziko s tou jeho minulostí a tak?
0: To je v podstatě jaksi stejný vrch.

0: country na Radio Xaver.
1: Country.
2: The absolute best.
1: All the time.
0: Radio Xaver.
3: Nesmíme dodávat na Ukrajinu další zbraně. To je v současné době jenom prodlužování utrpení a krve pro lidí, které už nikam nevede. Přece všichni víme, že ta válka je u konce. Všichni víme, že Ukrajina prohrála. Proč tam budeme dodávat další zbraně? Víte, já jsem viděl včera zprávu o plní...
4: Prohrála.
3: No jednoznačně, no. Tam už není co řešit dál.
4: Ale tak pane doktore, teď se bavme teda jako solidně, tak nekapitulovala zatím. Takže i zatím neprohrála. Zatím ten zápas běží, to mě překvapuje, že zrovna vy jako sportovec, ještě je 20 minut do konce a vy říkáte, že Sparta prohrála.
3: No tak ono je taky o tom, že je 20 minut do konce, prohráváte 10-0 a můžete přijít ještě o další klíčové hráče, které na hřišti máte pro ten příští zápas. Prostě pokud Ukrajina neuzná tu situaci a nepodívá se realitě do očí, tak přijde o další území, přijde o další stovky tisíc lidí. A já vždycky říkám, podívejme se na tu válku, ne očima 4. září 2025, ale 4. září 2028. Kde budeme za 3 roky, pokud budeme dál tam lifrovat zbraně a peníze? Kde budeme za 3 roky? Ukrajina přijde o další stovky kilometrů čtverečních svého území, přijde o další 100 000 lidí a jinak budeme tam.
4: A co vy to vlastně naznačujete? Vy vlastně říkáte, že Putin už si svůj obsadil, že tím to skončilo a že když budeme dodávat zbraně, bude pokračovat válka, takže on bude obsazovat další.
3: Jasně, samozřejmě. Samozřejmě. Tak to je, kdybychom uzavřeli ten mír před 3 lety, tak Ukrajina měla celé Záporoží a celou Chersonskou oblast. Zcela jednoznačně. A v Istanbulu 2022 v dubnu byla na stole dohoda, která už byla parafovaná, byla předložena ukrajinskou delegací, to je naprosto prokazatelný fakt, kdy v podstatě by Ukrajině zbyla celá Chersonská oblast, celá Záporožská oblast a ta Doněcká a Luhanská oblast by měla vysoký stupeň autonomie a mohla by si vyhlásit referendum. Jediné, o co by Ukrajina přišla, by byl Krym. Ale tehdy Boris Johnson přijel a řekl, nikoliv, my to nebudeme podepisovat, budeme válčit dál. A výsledek toho jsou 100 000 mrtvých a obrovská ztráta území. Čtvrtina území Ukrajiny je v tuto chvíli pod kontrolou.
4: Takže vy vlastně úplně na férovku říkáte nechat Putinovi to, co chce a protože, složit zbraně.
3: Protože lepší už to nebude. Lepší už to nebude, pokud budeme pokračovat, tak jediné, čeho dosáhneme, budou další oběti, další promarněné miliardy a další ztráta území.
4: A kde máte jistotu, že on teda, když se mu to teď přiskne, že nebude chtít další a další a Kyjev a posléze Košice, Bratislavu a Průhonice.
3: Přijede
4: to
3: s těma
4: tankama. Doktore, vůbec k smíchu?
3: Pro mě to k smíchu je.
4: Fakt,
3: je. Fakt. Protože tohle tvrdí lidé, kterým nejde o vůbec naši bezpečnost, o naši budoucnost. Tohle tvrdí lidé, kteří chtějí jenom pokračovat v těch zbrojních kšeftech.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Nový díl Za stranu a za lidi jsme s paní Karol splodili.
2: Ježíš, to bylo krásný.
1: No a ústřední téma, hlavní téma je Mrazík.
2: Jo, byl to takový ruský díl.
1: Ruský. Hodně jsme přeložili. Já bych neříkal ruský. To je dneska nebezpečný. Řekněme, že to byl díl vztahující se k zemím bývalého Sovětského svazu.
2: Byl to takový východní díl.
1: Východní díl. Ano. Tak se, přátelé, podívejte. Jednak můžete slyšet Za stranu a za lidi na rádiu Xaver a zvukovou stopu také na YouTubeovém kanálu Xaver Live. A pokud patříte mezi znalce, labužníky a chcete to vidět s obrazem, tak na www.xtv.cz, a to pro ty, kdož mají předplatné.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
2: Děkuji za pozvání, Alek.
1: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
2: Esteticky brutální.
1: Kde jsi na to přišel?
2: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
1: No.
2: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to zaprvé splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta ošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
1: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje. Ty jsi

0: A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založena jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku, pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobré zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobré se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
0: Ale nemusí,
1: nemusí.
0: samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb,
0: Dovoleb
1: toto.
0: si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Viz učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba ji odsoudit. Jinak ty jsi řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím,
0: Já
1: něco...
0: to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
0: To
1: to
0: říká
1: slovo
0: Petr Fiala,
1: demokracie už je teď takové, já nevím.
0: protože víš, jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, viz tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
0: To jsem, to jsem.
1: Tak, parlamentní listy. Nikdo to nepopřel. Vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích.
0: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
0: Hele, v Česku začíná
1: To
0: krok po
1: vůbec nejde
0: kroku
1: dohromady.
0: být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si ha, ha, ha, a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
1: Promiň, díky
0: No,
1: Otakaru Foltýnovi máš klub, jo?
0: to
1: Takže
0: mám,
1: jsi mu vděčný?
0: jsem.
1: Fajn.
0: To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet, oni jsou dva. Jeden. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
1: Ukažme si, ale nic
0: Nic
1: nenaznačujeme. Může to být
0: nenaznačujem, už
1: shoda.
0: jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho bohužel čím dál tím víc oživuju. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, ono je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že ono je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny. Dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam, tam, tam

0: Stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům...
0: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: No... V uvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa právě díky takovým. No, pokračuj.
0: No a mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
0: I vojáci samozřejmě mají nějakou svůj hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
0: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu?
0: No, já doufám.
1: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají tak jako jedním hlasem.
0: Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál. Ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohleto změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, tak že by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit. Já jsem si to četla několikrát, ten titulek. Nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
0: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no, premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Podívej se na výraz Petra Fialy. Jeho řeč těla je tak nepříjemná, v tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně ryze cynicky účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc je, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německý hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem, tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
1: To by
0: Fiala,
1: Němci nechtěli, věř mi.
0: Já to chápu. Nezná na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy. Hmm.
1: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
0: Jo.
1: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten ruský v roce 28, 27, nevím.
0: No, aby taky ne, protože i z Německa...
1: Ocenil tu debatu. Debatu.
0: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národní zájmu Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí a víš, jak to je. Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází ohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení, stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, si ne do banky, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýhokoliv odporu.
1: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
0: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval. No,
1: pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Duboje na golf. Šéf té firmy, nebo firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví za služby samozřejmě. A tak mi přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
0: To určitě, ale já bych se skoro...
1: Tak to je drobnost proti tomu, ne?
0: Jasně. Petr Fiala má mimochodem rád slovo drobnost. Když někde chybí desítky miliard, tak říká, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velký zakázky na ministerstvu zdravotnictví. A vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože minister Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si fakt říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý funkční období a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
1: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihomoravském kraji jako premiér?
0: No jasně, protože on se sám pojistil a víš jak, že se stal prvním místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v TOPce? Vlastimil Válek.
1: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
0: Ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva, ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva, a konec. A honí se opozice převážně.
1: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus, hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to...
0: No já bych
1: příliš.
0: Trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jako my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy. A vidíš, a nikomu to tady v Česku, nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný. A v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem my jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
1: No v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
0: Jo, no. To určitě. No.
1: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Hmm. Tak možná už nešel ten premiér Fiala, už to nějak jako ladit?
0: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%, ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně, tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás. Ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt ťavka. Když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby se to vytáhla na těch 5%.
1: Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
0: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%. No.
1: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá i. Vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
0: Měli.
1: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
0: Není to žádný Vysocký, viď?
1: Přesně tak. No, tak...
0: Já se úplně prosím tě lektím tou no, vizualizací.
1: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
0: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. Proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
1: je
0: jde
1: co?
0: O...
1: Je co?
0: Je co? Je čím dál tím víc. Pokud jde o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam, že je, tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady vys Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy. A najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
1: Hmm. No i Friedrich Merz nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, to, což je ještě hodně daleko.
0: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jak ji známe, Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
1: Hmm. No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet no. klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
0: No, jasně.
1: Děkuji, že jsi přišel. Jsme na konci.
0: Díky za pozvání.
1: Budu se těšit na příště.
0: Já taky.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Pane prezidente, díl 12. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: No mám to na úvod takové smutné.
1: Proč smutné?
0: Chci se ptát, jestli se máme bát války.
1: No tak jestli podléháte fanatismu některých lidí u nás v našem senátu a paní ministryni obrany a panu ministru zahraničí, no tak se bojte. Ale jestli jste normální člověk s vlastním rozumem, tak já myslím, že není důvod, abychom se báli. Respektive měli bychom dělat všechno pro to, aby jestřáby, kteří by chtěli válku, aby nad námi nezvítězili. Já si nemohu pomoct. Já to, co se odehrává kolem Ukrajiny, považuji za uměle vytvořenou kampaň. Já pořád postrádám nějaký sebemenší důkaz nebo vysvětlení toho, jak Putin eskaluje nepřetržitě každý den. Podívejte, to je argumentů pro a proti je 1001, ale my jsme si všimli v institutu jednoho pozoruhodného prohlášení oficiálního mluvčího ukrajinského ministerstva zahraničí, ne obrany, zahraničí. A ten mluvčí toho ukrajinského ministerstva řekl, že nechápe, co se to teď děje, že oni musí zodpovědně prohlásit, že bezpečnostní situace na Ukrajině je stejná bez změny už 8 let. Nic nového se tam nestalo a dost dobře, že nechápe, co se teď vytváří za kauzu tadyhle té věci. Já myslím, že to je velmi významný výrok, protože je naprosto evidentní, že se vůbec nejedná o Ukrajinu. Ukrajina je pouze instrumentem, Ukrajina je zneužitým nástrojem ve sporu, který je v současnosti veden ve světové politice. A to jsme říkali vždycky. To byl standardní výrok, teda můj a mých kolegů, doktora Weigla, Ivo Strejčka, Ladi Jakla, že je instrument Ukrajina, že není příčina. Ale já myslím, že tenhle ten výrok toho mluvčího ministerstva zahraničí Ukrajiny a několik takových podobných výroků naznačuje naprosto novou, kvalitativně novou věc, na kterou, myslím, nikdo u nás nepoukázal, že to Ukrajině začíná vadit. Doteďka to pořád vypadalo, že Ukrajina jako na tom vydělává, protože se někdo zhlukuje na její pomocky něčem ekonomickou, či já nevím jakou. Ale teď najednou Ukrajina pochopila, že to je proti jejím zájmům, že to je proti jejím dlouhodobým zájmům, že prostě je hříčkou v ruce těch spořících se stran. Já myslím, že to je významný faktor, který jsem rád, že jste tuto otázku dal, že to můžeme takhle zmínit. Takže já myslím, že to, že se Ukrajina začíná cítit nelibě v této situace a nekomfortně a že by byla daleko radši, kdyby to nechali na nich, aby si to vyjednávalo, to je průlom.
0: Ostatně ale bychom měli vysvětlit, pane prezidente, nebo jak vy to chápete, kde je prapůvod té aktuální situace? Je to rozšiřování NATO, je to nervozita ruského prezidenta? Protože jestli je pravda, jak vy říkáte, že Ukrajina je nástroj nebo instrument, tak to o nic nezmenšuje tu nebezpečnost té situace. Spíš naopak.
1: No ne, ta situace je nebezpečná, protože nezodpovědní lidé na všech stranách mohou stisknout knoflík nějaký ten či onen, ale já nevidím sebe menší argumenty, když je to politicky nekorektní, že by to tu situaci deeskalovala a k té nervozitě přispívala prostě Ruská federace a Putin. Já to nevidím. Já vidím jiné síly, i když si zase nejsem tak úplně jist, že to jsou zejména ty Spojené státy, ono je to spíš Evropa, ono je to část východní Evropy, oni jsou to ty naše ministryně obrany a podobní lidé. Já nevím, jestli Amerika. Já jsem včera si přines večer domů takový špičkový americký čtvrtletník Hoover, Digest se jmenuje, který 20 let dostávám a ze Stanfordu a tak ho sleduje. Já jsem ho včera večer doma listoval a mě tam zaujala jedna věc, že v době, kdy u nás se dramaticky hraje kauza Ukrajina a kauza USA ruské nebo Evropská unie ruské vztahy, v tom takhle tlustém časopise, kde asi 20 článků, není ani slovo Rusko a není ani slovo Ukrajina. Místo toho první čtyři a předposlední článek se věnují Číně. Prostě pro tu Ameriku skutečným soupeřem, partnerem, někdo, koho se bojí, že je může připravit o jejich dominantní postavení ve světě, je opravdu Čína. A já jsem si to uvědomil v souvislosti s tady tou hysterií, kterou my dnes tady u nás někteří a posílají tam zbraně na Ukrajinu vyvolávají. Takže mě to zaujalo, že tam slovo Rusko není v tomhle evidentně významným americkým časopisem.
0: Zaregistroval jste ono poměrně drsné přirovnání Borise Johnsona k té situace teď k Hitlerovi a k počátku druhé světové války.
1: Tak Boris Johnson je člověk totálně mimo vždycky dlouhodobě a teď ještě specificky. Já jsem dneska viděl jeho fotku, jak ho jeho pes stáhne, nebo on ho drží za nějakou tu šňůrku a joguje ve tmě dneska Boris Johnson. To jsem si nikdy neviděl. Já myslím, že on sklintovatěl ten Johnson. Prostě on nabyl dojmu, že to nějak pomáhá imidži a že teď začal najednou z ničeho nic běhat. Já jsem fotku, že by on někdy běhal jako přitloustlej Boris Johnson, nechápu, ale dneska najednou, když si hraje na, když začíná jeho vláda ztrácet elementární podporu, tak najednou i běhá dokonce a přirovnává naší situaci k Hitlerovým tehdy. Nevím, nerozumí ničemu.
0: Je tam nějaká paralela?
1: Já v tom žádnou paralelu opravdu nevidím. Opravdu nevidím. To je laciné hledání bodu, které ten člověk postrácel a teď tak mele všechno možný. Churchill byl jejich hrdina, tak on vystoupil proti Hitlerovi, tak teď jako v Anglii patří k bontonu přirovnat to k Hitlerovi. Fakt dětinské.
0: Kdybych, pane prezidente, chtěl, abyste teď našim divákům vašima očima vysvětlil, o co jde Americe v tomto problému a o co jde Rusku, pomlčka Putinovi.
1: Já myslím, že hlavně jde věčným bojovníkům proti Brežněvovi a komunismu, aby měli z čeho žít, aby měli téma, kterým by se mohli prostě vůbec objevit v etéru. No a ty to téma za každou cenu vyvolávají. Vytváří dojem, jako kdyby Rusko byl Sovětský svaz, jako kdyby dnešní ruský režim byl komunismus, jako kdyby Putin byl Brežněv. Když bych to takhle zkratkovitě říkal, ti to rozeštvávají a já z toho mám hrůzu, že tito lidé mají nemalou taky pátou kolonu tady u nás v České republice. Dokonce, já bych řekl, i dneska ve vládě.
0: Znamená to, že mezi řádky říkáte, že není třeba mít z Putina obavu?
1: Já myslím, že Putin není blázen. Putin prostě je člověk, který se pokusil konzolidovat Rusko a který se pokouší, aby Rusko elementárním způsobem fungovalo. A já nevidím žádné jeho ambice ruskou moc rozšiřovat. Já myslím, že z jeho strany je to jenom obrana před nepřetržitým atakem na Rusko a tak dále. Nevím, já ho považuji za poměrně racionálního člověka. Nevidím myšlenka, že by se pokoušel napadnout Ukrajinu s jistotou, že bude ataka z celého světa na něj. Takový blázen fakt není.
0: Hranice NATO v tom mohou hrát nějakou roli podle vás v této chvíli?
1: Nevím. Já myslím, že my už jsme to tady jednou zmínili. Prostě tady je pořád nějaká představa o tom, že po pádu komunismu a ve vyjednávání sjednocení Německa bylo dohodnuto cosi mezi Gorbačovem a Bushem, starším prezidentem tehdejším, že bylo dohodnuto něco o tom, že se dál na to nebude rozšiřovat. Já jsem četl nedávno takový velmi seriózní text s nějakým švýcarským časopisem od nějakého experta na tyto věci a on mě trošku, já si přesně nepamatuju, jestli tenhle výrok tam padl nebo nepadl. Tenhle člověk se tím živí a hledal, jestli ten výrok tam padl nebo ne. A on řekl větu, která mně se zdá, mně vysvětluje lecos a dává mě klíč k tomu, jak o tom hovořil. On říkal, oni o tom mluvili, ale žádnou dohodu o tom neuzavřeli. A ten člověk, ten analytik těchto věcí říká, je evidentní podle všech jejich výroků, že kdyby proti Gorbačovi nebyl Jelcinovský puč v roce 1991 a kdyby Bush neprohrál volby s Clintonem, tak by v následujícím roce tyhle dva byli bývali tuhle tu dohodu o nešíření NATO uzavřeli, že všechno tomu nasvědčovalo. Tím myslím, že se jasně charakterizuje ta situace. Byl to sen období po pádu komunismu tohle to udělat. Mluvilo se o tom na nejvyšší úrovni mezi tehdejšími nejvyššími reprezentanty nebo ještě Sovětského svazu a Spojených států, ale dohoda uzavřena, explicitní dohoda podepsaná nebo co uzavřena evidentně nebyla.
0: Poslední otázka k tomuto, pane prezidente. Někteří odborníci se domnívají, že první člověk, který na Ukrajině v této chvíli vystřelí, ať to bude kdokoliv, bude mít takzvaně prst na tlačítku a spustí ozbrojený konflikt. A to je věc, která nás nemusí nechat úplně v klidu. Je to takto jednoduché?
1: Mě to nenechává v klidu. Já myslím, že v jakékoliv armádě světa a v jakémkoliv ministerstvu obrany světa málo kdy je to na úrovni ministra, to je asi jenom u nás. Jo. Jsou lidé, kteří by byli pro zmáčknutí nějakých takových knoflíků. To o tom není pochyb a že to riziko tady samozřejmě existuje. Nicméně já věřím, že ta politická dimenze těch normálních zemí světa něco takového zásadně bude odmítat a bude proti tomu bojovat. Jediná věc, kterou já bych si troufal prostě říci, je, že prostě jediné východisko z toho všeho je, jak já vždycky říkám, jednat, mluvit spolu. Samozřejmě, že ti Borisové, Johnsonové a ty paní Černochové jednání a páni Fischerové a Vystrčilové prostě udělali zločinnou zkratku a to je možná teď se vracím k tomu přirovnání k Mnichovu a Hitlerovi, udělali vyloženě zkratku, a Churchillovi, udělali zkratku, že jednat znamená appeasement. No a já myslím, že všichni rozumní lidé, my, kteří jsme tady v této místnosti a tisíce a miliony dalších, musí říct, že jednat je jediné východisko jakékoliv porozumění. Jednat není appeasement. Jeden konkrétní výsledek jednání může být appeasementem, ale karikovat jakékoliv jednání jako appeasement je prostě darebná věc a zodpovědný člověk by to neměl dělat.
0: Tak, já jsem měl možnost, pane prezidente, nahlédnout do vaší knihy nové, Návrat knížky, inflace.
1: Knížky. Je malá.
0: Je to taková spíš brožurka.
1: Je to brožurka.
0: A je teda tady vidět, že neznáte základní trik v tomto.
1: Jaký?
0: No udělají se větší písmenka a je z toho knížka.
1: No to je se moji tam někdo, kdo má na starosti to vytisknutí, tak šetří samozřejmě, aby to IVK nestálo tolik peněz, tak z toho tak to zarputile udělal takhle, mě to zlobí. Mimochodem můžu tady ukázat, jestli to ta kamera zabere? No. Špatně, nebo?
0: Ptáte se až už to, ale jo, ukažte. No, já jsem myslel, že ji přinesete.
1: Knížku, já myslím, že buď bude zítra nebo v pondělí, takže
0: no, ale
1: jste to špatně zvolil to natáčení.
0: Nechte mě položit tu otázku. Jak jsem tím, jo takhle.
1: To mě vypadlo.
0: To hážete jak pan Železný tomu na chrobitu.
1: Ne, to mě vypadlo.
0: Zničí nás klima nebo boj s klimatem? Otazník. Jsem hned v prvních řádcích té knihy a hned jsem si to napsal, tak co myslíte? Která je ta z těch věcí?
1: Nás zničí samozřejmě boj s klimatem a stejně jako nás nezničí covid, ale zničí nás covidismus a boj s covidem. To je naprosto evidentní věc. Totálně nás poškodí to druhé. Tady v tomto případě já si myslím, že tam jedna věc je, že my se ničíme tím, co děláme v naší finanční, fiskální politice a měnové politice my a celý Západ. Ničíme sebe, vyvoláme inflaci a inflace je takový neosedlatelný oš, na kterém se málo kdo udrží, aby ho mezi těch kovbojů málo kdo se na něm udrží, aby ho ovládl a zkrotil. Inflace se špatně krotí, takže když se už někdy spustí, tak se brzdí strašně špatně. Takže inflace je nebezpečná věc a proto mluvím o návratu inflace, ale podtitul té knížky vyjadřuje ty příčiny. To je náznak té příčiny. Kluská cesta bezstarostného zadlužování, neboli to naše zadlužování a zadlužování celého Západu a to žití na dluh, to je tragédie.
0: No, ještě k tomu, na co jsem se ptal, to je ten boj za klima, který podle vás...
1: Já myslím, jste to dával jako jenom paralelní příklad, nebo vy jste se na to ptali jako samo sobě.
0: Ale já to teď dořeknu. Víte co, já jsem objevil teď na internetu několik takových zajímavých postřehů k tomu. Například, zdá se mi to neuvěřitelné, že 15 největších lodí, těch zámořských velikých, má stejné emise CO2 jako všechna auta na planetě. Dokonce na jednom, prosím, podcastu říkal pan moderátor, měli tam nějakého odborníka na auta a ten tam pravil, že 50 největších výletních lodí má stejné emise, jako nejsem si teď jist, jestli řekl 250 miliard nebo milionů aut.
1: Miliard aut.
0: Víte, myslím, že podívám se na to, je to Brocast, se to jmenuje ten, mrknu se na to dnes večer, ale to je jedno.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavre, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Babišákovo léto.
2: No, je měsíc Berlín, ne? Hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavere.
1: To je naše zbraň.
2: To jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický třídy,
1: Xavere. Protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: Jo, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berly?
1: Neměl berly, no. Toho se začínám bát. Já teď... Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitní zprávy a tak?
1: Jako smutečný? Babišovi.
2: No, jako, že to je vohavný. Jako
1: že my jsme pozůstalí a
2: já
1: tak.
2: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt vohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si.
1: Je.
2: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
1: dobře, ale pane Holče.
2: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně

0: No to je.
1: Je?
0: To je.
1: A já jsem myslel, že jste
0: Severin,
1: fanoušek,
0: to
1: jo?
0: je, já jsem, ale víte, jak se tomu říká, guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe
1: Počkejte,
0: vyhlásil kompro a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure?
0: To je jako guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
1: No
0: Takže tak
1: neříkejte mi to, mě nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
0: No tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
1: Takže to není pochvala moc.
0: Úplně to nemusí tak být.
1: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
0: Určitě.
1: Že to je třeba zajímavé.
0: Se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil.
1: Jo,
0: co?
1: Jo. No? No, pane Holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
0: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
1: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
0: Ale co?
1: Ty volby.
0: Jo. Povědejte.
1: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
0: Mm-hmm. To se může stát dobře.
1: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
0: Jo.
1: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už představil program?
0: Dneska.
1: No a je tam něco o nás?
0: Máme tam Sýbr nějakou dotaci.
1: Říkají to v programu, že
0: není
1: podpoříme
0: to tam. Já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit? Říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my a nic.
1: Opravdu celý?
0: Opravdu celý, Ksaver.
1: Tak já tu moji prognózu beru zpátky. Babiš dopadne hrozně.
0: Proč?
1: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
0: jo.
1: No nemůžou lidi volit vůbec.
0: No.
1: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
0: Já bych, víte, co já chci, já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem. Co?
1: Jeden náš divák, Vilzonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě. Jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
0: Jo.
1: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10. v trafice si koupit foukadlo.
0: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
1: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
0: Už skoro žádný nevycházejí, tak.
1: Já se potom nedívám. No tak ale cigarety já měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on říká, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říká, no, jako z dopravních podniků. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor. Revizor.
0: To je něco, ne?
1: Revizor až z Petrohradu. No, tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě, vy jste zmínil toho pana Rakušana, ona prej je nějaká nahrávka.
0: A mně se Ksaver líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
1: Jako vějce je posranej.
0: Jo, jako takhle, vějce. Jo.
1: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
0: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo?
1: No, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
0: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je...

0: Když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezskrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
1: No jasně, pane Holče, řekněte, těmhle těm výrokům znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
0: Já myslím, že jsou to ty holky ze stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele stanu.
1: Myslíte?
0: To jsou takový, myslím, se jmenují jako Michaely, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
1: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
0: No.
1: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefon, je tam ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Riddle.
0: Jo. No jož, šifr telefon.
1: Šifr
0: no.
1: telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane Holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
0: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
1: Ale kde se to bere?
0: To zaříte někde.
1: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do dostanu?
0: To ne, to bych nedělal. To
1: no,
0: bych, já bych se bál trošku o život.
1: Proč?
0: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych se bál, co se bere.
1: Pět, šest mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
0: Takový hodnoty samý.
1: Hodnoty.
0: Ne?
1: Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
0: No, na opozici. No, hlavně na krimibandu, ne? Opravdu, co?
1: No, budou v opozici, no. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já si pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
0: Ten hustej. To je lhář, Ksabre.
1: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
0: S billboardami?
1: S billboardami.
0: Odkud je?
1: Z Brna.
0: A tak to vysvětluje vše.
1: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
0: Ale jste od Brna vlastně taky. Tak to,
1: tam no, tak pozor.
0: To dává jistý smysl.
1: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiného. To už je opravdu
0: dobře,
1: něco jiného.
0: Dobře.
1: Brno nám leží u nohou.
0: To jo.
1: O Brno si Ptičnov pucuje boty.
0: To je na vás vidět.
1: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
0: Co kandiduje? No ježišmarja, jasně.
1: No. A z které ony strany?
0: No od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
1: On je bratr taky?
0: Ježišmarja.
1: Tak to do toho
0: to je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
1: K tomu začínám rozumět.
0: Ale on je hrozný lhář. Já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle. Buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
1: To já takhle říct neumím, já protože... Jo. No, nesuďte, pane Holče.
0: No ne, já vidím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
1: Ale já vím, ale buďte... Bůh každýho miluje a pro každého člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
0: Na světě, se... ano, ale víte, kdo Ksaver otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
1: Svatý Petr.
0: Tak já mu ji neotevřu. Takže půjde do peklíčka.
1: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
0: Já jsem vám dopsal čas.
1: Mě to taky chvilku trvá.
0: Jo, tak co?
1: Je,
0: ale dojde vám to.
1: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
0: No a co?
1: Přes nádraží a budu vám taky občas vypnout. Omlouvám se. Pane Holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrátnic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
0: Já to bylo, že tak nebejvá úplně...
1: Já bych mu dal dokonce tělo Kristovo, člověk. Kdybych chtěl.
0: Co byste mu dal?
1: Tělo Kristovo.
0: Já bych dal berličkou.
1: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporuji násilí.
0: Já taky ne.
1: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem. Mm-hmm. Kvašáky mám zase.
0: A nebo kladívkem.
1: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane holče.
0: No já jsem si vzpomněl, na dětství jsme měli učitele dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
1: Počkejte, to mi neříkejte.
0: To fakt?
1: To mi neříkejte. My jsme měli ve škole učitele dílen a on trestal žáky kladívkem.
0: Tak to byl možná ten samý démon, možná rotoval po městech.
1: Za toho já jsem dostal dvojku schování. Protože dílny v té škole...
0: Jste byl slabší dílna?
1: Já jsem byl svině hlavně.
0: Jako, tak to vám zůstalo.
1: No to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten. To znamená šatny suterénu a pak škola. A my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventilačky, si vzpomenete. A který byly ještě hodně vysoko. A byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčil v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuté ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina. Mm-hmm. Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů.
0: Přiznal.
1: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna. Kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takovej chlap rozběhl a padnul do dveří, tak... No nicméně byl pruser na světě, no. Dost velký, pane holče, protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách, jako chvilku. To se tak u nás říká.
0: No, tak víte, to byly časy, co?
1: Takže vy jste taky měli problémový učitele dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
0: Rakušan učitel.
1: No tak já... Víte, kam jeříme?
0: No... Já mám kratší vedení než vy, takže jo.
1: No a není nakonec i ten Fiala učitel, tak se ptám.
0: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
1: Tak do dílen, ne?
0: No, do dílen.
1: Do dílen. A nebo do dolů.
0: Ty už nejsou u nás, takže do dílen.
1: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
0: U nás se skoro nic už netěží, ne?
1: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane holče, protože nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý ministr vnitra.
0: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
1: No, já nevím, že za ministra Grosse.
0: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
1: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. Mm. No a říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci a že seděl, měl ty sluchátka.
0: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
1: Mlín?
0: Mlín.
1: Fakt Mlín.
0: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
1: Kdo se dostane do Mlín.
0: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek a co udělá tým Kryt. No, kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci.
1: No, neměl co? Náhodou ministr Chovanec Kobru?
0: Kobra je daňová, ne?
1: Daňová asi, Kobra, no to musel pod vnitrem, ne?
0: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
1: A celní správa pod vnitrem.
0: Chovanec byl trošku blázen, nebezpečný, ale myslím si, že tým jako kryt nebo mlín neměl.
1: To je, no, jako kryt je fakt hrozný.
0: To teda.
1: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
0: Tak to se ale vznešený
1: rozhovor. To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi vznešený, jako
0: pěkný. A řekl, že svině?
1: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči jako pichlavý a to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
0: Ne.
1: Že bude sloužit této zemi.
0: Ježiš, jen to ne.
1: A jak vyřknu ta slova, mě normálně slzy.
0: A paní Tachecí taky ne?
1: Paní Tachecí ne, paní Tachecí je tvrďaská.
0: Já myslím, že tvrďaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
1: Fakt? Jo. No tak já to nevidím. Jako
0: no, jo,
1: tak na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
0: Tak vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte
1: ano,
0: dobře, tak to tak
1: nemůžu říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
0: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
1: Ostrá teda.
0: Jenom teď vím, že jako je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhej ne.
1: To já nemohu říct, no. Protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
0: Co?
1: No, Báru.
0: No.
1: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak se jmenuje, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespojím. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
0: Když já si ho pamatuju, nevím, už to jméno,
1: Kovadlina,
0: jasně.
1: Kovadlina, ne? Nebyl?
0: No něco, to je jedno, takový já vím jméno. Úplně, vím přesně,
1: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád. Říkal jo, pořád to samé.
0: Jasně.
1: A vlastně on byl přesvědčovatel. A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
0: Jo, já vím.
1: Normálně plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
0: Pestrost.
1: Názorová.
0: Tak, Savere.
1: Nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltína jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem.
0: No,
1: pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
0: Savere, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltín chce pracovat pro tuhle zem.
1: Jak to?
0: No vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
1: No je to děsivý.
0: No tak vidíte.
1: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svou.
0: Jo, a jak to dopadlo?
1: Pro svoji říši někteří.
0: Taky.
1: Ale to nebude ten případ, pan Foltín.
0: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
1: To nevím. To,
0: no já myslím, že mám našlápnu to.
1: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život,
0: to není pravda,
1: naději, co? Dává vám budoucnost.
0: Nemáte
1: a vy chcete
0: tam
1: pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem, jako pan Foltín.
0: Já pracuji pro vlast furt, Ksavre.
1: Pro vlast?
0: Jo.
1: Pro kterou vlast?
0: Pro svoji i pro vaši.
1: I pro Smíchov?
0: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
1: Jo, to musím napít, to je nervák s váma.
0: Jo, plukovník Foltín skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A že?
1: Pane Holče!
0: Jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká.
1: Jindra
0: to říká.
1: Náš Jindra.
0: Jo. A já jsem šťastný, protože v to doufám, že to udělají.
1: Tak toto ne, oni, pane Holče, toto jsme si nedomluvili.
0: A oni.
1: Bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
0: Já musím.
1: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
0: Já se chtěl říct, já budu šťastný.
1: Kdykoliv
0: začnu
1: šťastný.
0: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
1: Maria
0: chyba
1: Gloria.
0: Příští vlády by byla zrušit nás.
1: No, oni chtějí sloužit
0: chtějí
1: této zemi.
0: Sloužit. Jo, jo, jo.
1: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
0: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
1: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
0: Jo, to jo.
1: Já jsem to recitoval potom za trest. Jak jsem...
0: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
1: Ne,
0: budovatelský kverš.
1: On recitoval.
0: No, já jsem se za to, on to má mindra.
1: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval. Jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí ve Řese. Říkám to dobře?
0: No, bylo to 7.
1: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
0: Je to krásný.
1: Sebe. A já když si to dneska vybavím,
0: jenom být vámi,
1: jsem dojatý.
0: Zkusím se někde zabrousit do archivu, a jestli to tam leží, tak to vymažu.
1: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, tak já jsem měl pionýrský šátek.
0: No to já úplně vidím.
1: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionýrského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
0: Fakt?
1: To byly tři, to si pamatuju do dneška. Já do dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
0: Jo, tak.
1: Mě dali tu recitační dovednost.
0: To je jasně.
1: No, pane Holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
0: No, nedělám moc.
1: Já si myslím, že nebude lehký se Foltina zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme. To říká možná Reichl.
0: To říká i Babiš. A oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
1: Ale je nějaký zákon o státní službě, ne?
0: On je právě mimo zákon. To je na tom vlastně to nejlepší. Protože...
1: Jo, on je to ještě mimo zákon.
0: Jasně, no tak protože on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil. On není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
1: Pepi Dvořáka?
0: Ne, Pepi Pávka.
1: Pávka!
0: No. Takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když to je vlastně... A jako vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
1: on je vyžírka, ne?
0: Jo.
1: Tak to je typická vyžírka. Jo. On nic nedělá kromě komunikační karty.
0: Ale viděl bych pro něj misi povolební, Ksavere, protože on se teď specializuje...
1: Okay.
0: Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prej ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje a já myslím, že vy jste ještě mezi,
1: ještě
0: že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
1: Jako na koleje. No a dá se k tomu někde přihlásit?
0: Zavolejte mu.
1: No, já na ně nemám telefon.
0: Tak mu napište mail.
1: Mail? To je plukovník zavináč vyžirka.cz.
0: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
1: A on přijede?
0: Jo.
1: A přijede na motorce, nebo?
0: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
1: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
0: Víte, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harley, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybavíte se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
1: Ty noční vlci, ne?
0: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
1: Jsou Rusové ti vlci?
0: Jasně.
1: Oh.
0: Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
1: 66.
0: Symbol... Jo, Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině prostě, máte puštěný pořádný rok a jedete.
1: Pěkná blbost.
0: Co?
1: A... No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
0: A je to super, já třeba jezdili autem.
1: Ale jeďte se právě okolo Tišnova.
0: Jo. Já tohle na Americe mám právě hezky, rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
1: No vy ležíte na zemi, pane Holče, vy jste zralý na pomoc.
0: Že taky, že asi bude vzít nás muset obat.
1: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
0: No, ale počkejte, já mám pointu.
1: No.
0: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
1: Meda.
0: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhletu spanilou jízdu, tak celý jich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak, a tohle to je ten náš prezident, prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel kvůli tomu se, nemuselo dělat prezidentem, ne, kvůli tomu. Ale už se stalo.
1: Dobře.
0: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty vidle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
1: Orbán.
0: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
1: Ještě lepší
0: kádr.
1: Tak Fico jedině.
0: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
1: Ne.
0: Jo.
1: No zelenina. Tak,
0: Zelenina ne. Vlad?
1: Car?
0: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou, užívá si to, ne?
1: No to se Meda sekla.
0: Jo.
1: Ježíš,
0: Meda, no, co byste čekal.
1: No tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě, že
0: to je teď pan, je...
1: 50 přebaluje, uspává.
0: A je to pan teda, jako když to...
1: Nevím, já to, to je v dnešní době do pane Holče úplně...
0: Já právě jenom se ptám, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
1: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
0: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal, a už třeba se nevracel do politiky nějak, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
1: Kandiduje v Praze. Pane Holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těmhletěm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
0: Já jsem složku.
1: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
0: Nemáte nějakou nahrávku?
1: No, četl jsem 14 stránek.
0: Aha.
1: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stane. Já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem byl na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
0: Jo, jo.
1: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesný místo. A sepsul tam všechny. Od Turkovců počínaje až ODS. Končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
0: Jo,
1: není
0: jo.
1: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
0: Jejich samé spousta.
1: No jejich 6 dneska. Ale i jsou skvělí, protože podporujou nás, tento pořad. Na
0: Pravdu, Přístav pravdy.
1: PPčko.
0: Dobrou věc.
1: Přístav pravdy. No.
0: Tak Severe, poslouchejte.
1: A na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
0: KHčko je co?
1: KHčko. Jdete kniha Řichu.
0: No jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte. Ksa.
1: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
0: Alena Navítková, na Vilzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro Přístav pravdy. Vidíte, Přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na premiérku Věrku.
1: Je,
0: byla vaše premiérka, jak se vede.
1: Ale já bych to fakt chtěl.
0: Věrka je taková, Věrka ještě, se nám propadá taky k Severem.
1: Ještě to promysl.
0: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
1: Říkala? Já jsem mi hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsem ji na fotografiích. Hmm? Ale tam nic neříká na těch fotografiích.
0: Jo? Ať pro ní do horních čuchtomrlí přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Severe ten Milda.
1: No?
0: Dagmar Kadlecová, Pro vás všechny, za vše, co děláte, za Xaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
1: No.
0: Jaké přijetí?
1: Přijetí. To je jako audience.
0: No to jo, ale
1: no asi byla tady, nebo byl.
0: Tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Fridricha do přístavu Pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, jak se vede.
1: Prevítkovo.
0: Ten Milda Fridrich, až to uvidí tohle a co Oxaver. Daniel Klement, na Vlzonku přístav Pravdy mistrů Xavera a Holce. Tak díky všem.
1: Pane Holče, no. Do knihy Hříchu bez konzultace musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
0: Je to geniální. Já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
1: No, já myslím, co? Že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovole, pane Holče.
0: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
1: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
0: Jo, to je není to škoda?
1: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
0: Samozřejmě, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
1: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
0: Vidíte, jak já jdu do sebe.
1: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
0: Možná v těch dílnách od toho učitele.
1: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám úchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
0: Okres na severu.
1: On tam generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí jak vy.
0: To byl Moučka.
1: Moučka, ježiš, to já miluju. A to je, pan Holče, je takový jako...
0: Vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte. Jakmile řeknete první toto, vaše,
1: toto?
0: Tak to víme.
1: Co to znamená?
0: V Praze nikdo neřekne toto.
1: A co jsem řekl toto?
0: Jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
1: A co je na tom blbě?
0: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilej Pražák.
1: Řekne totok?
0: Tohle.
1: Tohle?
0: Mhm. To je z Čína, takový, co?
1: Je to takový jako nedomrlý jakýsi celý. Toto je hezký.
0: Toto je krásný.
1: No to je... To je... Já zas...
0: Tam je ten Tišnov, Xavere.
1: Ale pane, o čo zabývá vše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkej hento. Zase. To ještě lepší.
0: Odsaď je rád, ne, Bartoňček?
1: Rád?
0: Hm?
1: Je ze Slovácka?
0: Myslím si, že jo.
1: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
0: Ne, on je z aktuálně CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
1: Jo?
0: On má to bodrý srdíčko velký.
1: On je dobrý.
0: Jako vy.
1: No, tak nebo, Holče, tak... o některých věcech bych pomlčel.
0: Ne,
1: u ničeho neříkej ty jako vy, to je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
0: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to popsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
1: Já to myslím dobře.
0: Dobře.
1: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačilo, ne?
0: Komun? No tak tam je to jasný.
1: To je jasný.
0: Mhm. Ale oni vykroužkou ty opravdový komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
1: Jo, takže no. Martu Semelovou.
0: Martu Semelová, to je jejich kádr.
1: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
0: Mhm.
1: Ale... Pane Holče.
0: Ta je dobrá, ne?
1: No je to ta stará garda.
0: Ta je hustá.
1: To jako rudou barvou dneska září.
0: Mm-hmm.
1: Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
0: Bude to těžké, co?
1: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtý.
0: Já tak.
1: Děkuju a naschledanou.
0: Naschled, Xaver.
2: Radio Xaver najdete na play.cz.
3: play.cz

0: Macinka je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Petr Macinka je lídrem motoristé sobě teď v těch nadcházejících volbách. No a pane Macinko, vzhledem k tomu, že volby komunální pražské, mimo jiné, že jsou za pár dnů, za pár hodin, tak mně připadáte podezřele klidný. Možná to bude tím projevem pana ministerského předsedy, že vás to uklidnilo, že jo?
1: To přece muselo uklidnit úplně každého, ne? Vy jste taky klidný v tom.
0: Já se nikam nekandiduji, tak já jsem úplně v klidu.
1: Jo, tak no, tak kdybych nekandidoval, tak možná bych taky nebyl klidný.
0: Tak povídejte, jaká je to teď, v této fázi pár hodin před volbami, cítíte úspěch za dveřma?
1: Úspěch za dveřma se dá cítit, až když těmi dveřmi projdete a vidíte, jestli tam je nebo není. Takže my děláme všechno pro to, abychom toho úspěchu dosáhli a aby se nám podařilo v té Praze tady něco změnit a něco udělat. Vrátit zpátky ty nejhorší šílenosti, které nám tady byly zejména motoristům do cesty nakladeny tou současnou koalicí magistrátu.
0: Vy máte po celé Praze billboardy, kde je napsáno, nechceme žít ve městě napadeném Piráty. Nepřijde vám to cufil, pane Macinko?
1: Tak nepřijde mi to cufil. Ono, když to poměřujete s tím, že když si někdo pojmenuje svoji politickou stranu Piráti, no tak co je Pirát? To je jako, kdyby to mělo být vážně míněno, tak je to přece, to Pirát je vrah a loupežník, ne? Takže to by byla jako strana vrahů a loupežníků. Tak myslím, že tak dalece to Piráti jako nedotáhli, takže to berou jako nadsázku, ten svůj název, a proto my stejným způsobem jim oplácíme tu nadsázku a říkáme, že prostě nechceme žít ve městě, které Piráti napadli.
0: Před pár dny tady seděl váš kolega z kandidátky motoristé sobě, pan Pikora, a obsáhle nám tady a našim divákům vysvětloval, že vy motoristé sobě byste zavedli metro zdarma pro Pražany. Vysvětloval i ty ekonomické souvislosti, zatímco pan Ďuriš, bývalý ředitel dopravního podniku, tak tento vlastně odsoudil, říkal, že to není možné, ale pan Nacher zas pro změnu z ANO říká, že by celou MHD po nějakou dobu udělali zdarma. Takže jestliže se dostanete do vedení města, bude tady z toho všeho, z toho mixu nějaký průsečík, z čeho jste ochotni slevit?
1: Podívejte se, mě docela zaráží pan Ďuriš, který docela bych jako čekal, že člověk, který byl generálním ředitelem obřího dopravního podniku, tak bude znát data a výstupy ze svých vlastních výročních zpráv. My neděláme nic jiného, než jenom analyzujeme to, co tam oni píšou. To znamená, pan Ďuriš se trošku plete, když říká, já jsem ten rozhovor viděl a myslím si, že tvrdil o tom, že příjem z jízdného jsou 4 miliardy. OK. My říkáme, na území hlavního města Prahy je to asi necelý 3, 2,86 přesně. Ono je potřeba si uvědomit, že dopravní podnik v rámci tzv. Pražské integrované dopravy má mimo Prahu ještě několik pásem, takže v rámci PID se dá dojet třeba do Pelhřimova. Ale my fakt neřešíme cestu do Pelhřimově. Takže to je jedna věc. 2,86 jednoduchým matematickým výpočtem je přesně 15,1% z 18,9 miliardy, což stojí celý dopravní podnik. 18,9 miliardy jsou kompletní náklady na celý dopravní podnik. Pan Ďuriš tvrdí, že to není 15%, může si vzít kalkulačku do ruky, spočítat si, kolik je 2,86 z 18,9. Jsou to data vyplývající z výroční zprávy dopravního podniku. Ale to je jedno. Já se nechci tady do toho úplně, nechci se zbytečně tady obouvat do pana Ďuriše, to je určitě slušný člověk. Jo? Druhá ale věc něco jiného. Ten dopravní podnik v důsledku toho, že jeho existence je postavená čistě na dotaci, téměř celý těch 85% jsou dotace. On není nějak motivován, aby prodával víc lístků, méně lístků, aby dělal lepší kampaň nebo horší kampaň. To je prostě relikt minulosti, který nemá tržní přístup, nemá obchodní přístup. Těm lidem je to jedno. A pan Ďuriš je v podstatě politikem nebo člověkem minulosti. My ale žijeme v moderním světě a žijeme v nějakém pokusu o tržní hospodářství a myslíme si, že stejným způsobem by se měl chovat i ten dopravní podnik. Proto jestli on sám tady říkal, že jako metro zadarmo by bylo výpadek 1 miliarda, Tak my, kteří chceme, aby roční kupon stál 1000 korun, tak víme, že je to 1 000 000 ročních kuponů navíc. Dneska se jich prodá 1 000 000 krát 1000 je 1 miliarda. Takže když se jich prodá o 1 000 000 víc za rok, tak ten výpadek podle pana Ďuriše miliardový bude pokryt.
0: Tak chcete udělat?
1: No, dneska se žije v Praze 1,5 milionu lidí, 10 milionů lidí do Prahy přijede jako turisté, ale prodá se 500 000 ročních kuponů. Ale teď se nebavíme o tom, že turisté z New Yorku, ty taky si mohou kupovat roční kupon za 40 euro, ale bavíme se o tom, že tady prostě člověk z Brna jede 5x za rok do Prahy. Člověk z Českých Budějovic jde 7x do Prahy, z Ostravy, z Plzně, z Karlových Varů. Všichni jezdí do Prahy. Praha je centrem, Praha je, jsou sídlí v ní všechny instituce, sídlí v ní, je to centrum kultury, je to centrum sportu, lidé jezdí na koncerty, lidé jezdí na fotbal a tak dál. To znamená, lidi do Prahy jezdí a my si myslíme, že ten výpadek mají Pražanům zaplatit tito lidé, kteří do Prahy přijíždějí. No a jako, jak to udělat? Prostě sáhněte někomu na peníze a uvidíte, jak se rozpohybuje. Takže když my řekneme fajn, vy dneska, milí dopravní podniku, neprodáte ani 500 000 ročních kuponů, my chceme, abyste jich prodali 1,5 milionu, takže dokud to neprodáte, nedostanete žádné odměny. A uvidíte, že v březnu vám budou hlásit, že splnili plán na 120%.
0: No, rád bych tomu věřil, pane Macinko, ale ta původní otázka byla, jestli souhlasíte s tím, co říkal třeba pan Nacher, že by celá MHD byla nějakou dobu, po dobu krize, zdarma.
1: Já rozumím motivaci pana Nachera. Na druhou stranu, nemyslím si, že zrovna v jeho případě se on zavděčuje svým voličům, protože on v podstatě neříká nic jiného a já, když se dostanu s ním do nějaké debaty, tak ho na toto upozorním a požádám ho, aby to ještě přehodnotil. Protože nemyslím si, že zrovna pro jeho voliče, pro voliče hnutí ANO, bude přípustné, že zjistí, že Pražané dotují provoz MHD, že dotují tramvaje zadarmo pro každého opilého skandinávce, který sem přijede si užívat a dělat rozruch. Tento člověk je zvyklý na úplně jinou cenovou hladinu a tento člověk si má koupit okamžitě, když přistane na letišti, nebo součástí letenky, nebo součástí hotelového pokoje, nebo já nevím čeho, za 40 euro tu roční jízdenku. Protože může jet do Prahy 2x nebo 3x, bude mu platit. Ten člověk rovnou na letišti může za 40 euro vyřešit kompletně celou MHD a nemusí se o to starat. Toto všechno je extra příjem do rozpočtu dopravního podniku. Nemá to nic společného s životem Pražanů. Ale když pan Nacher nebo hnutí ANO, nebo ještě já nevím, kdo to vyhlašuje, že chcou kompletně celou MHD zadarmo, vlastně omezí nebo vlastně zamezí tomu, aby ten dopravní podnik vůbec mohl nějaké peníze vybírat, tak pak je nutí k tomu, že prostě volič si bude myslet, takže já mám platit bohatým Američanům, bohatým Němcům, bohatým Rakušanům, bohatým západním Evropanům jízdu tramvají zadarmo. Ne, já myslím, že to naše řešení je 1000 korun ročně, to je velmi symbolické. Děti zadarmo, čtyřčlenná rodina dneska utratí za roční kupon 10 000 korun zhruba. Naše řešení je, že utratí 2 000 korun. Je to velmi významná úspora. To znamená, ten sociální aspekt tam je opravdu značný. V tom se určitě zhodneme i s panem Nacherem. Ale zároveň nepřipravujeme pražský dopravní podnik o možnost vydělávat tady na těch turistech. A znovu říkám, do Prahy jich přijede 10 milionů nebo 8 milionů podle toho, jaká je doba, každý rok. Proč by pro boha každý 10. nebo každý 7. nebo každý 5. si nekoupil tu lítačku?
0: Pane Macinko, v okamžiku, kdy jste oznámili, že motoristé sobě budou kandidovat, ucházet se o moc na hlavním městě, jaké máte ohlasy od těch samotných motoristů, pomlčka řidičů, účastníků silničního provozu v Praze?
1: Nejenom v Praze.
0: Taxikáři třeba? Nebo...
1: Je to tak, že tyto lidé tuto iniciativu vítají. Jo, řada lidí, my teďka máme kontaktní kampaň, kdy prostě rozdáváme letáky v tričkách motoristé sobě v pražských zácpách a kolonách a ty reakce jsou opravdu vřelé. Já si nemůžu představit, že by v kolonách rozdávali letáčky piráti, to by možná došlo i na násilí. Jo? Ale takže ty reakce ze strany těch motoristů jsou skutečně vřelé. Je vidět, že lidé ve skrytu své duše v Praze žijící toužili potom, aby něco takového vzniklo. Takže teďka vlastně my jsme jim vyšli vstříc a udělali jsme to. Na druhou stranu musím teda ale taky říct, že se to netýká jenom motoristů z Prahy, že tato iniciativa přesahuje ty komunikační šumy pražský i mimo Prahu do celé republiky a mně se hlásí lidi z Hradce Králové, ze Strakonic, z Mostu Solomouce a tak dál. Prostě u nás je to taky na houby, všude samá třicítka, ubírají pruhy, zbytečný cyklostezky, nikdo po nich nejezdí, cyklopruhy na silnicích. My vám tady uděláme buňku, prostě pojďme udělat motoristé sobě. Takže nejenom velmi pozitivní odezva od motoristů pražských, ale i od motoristů českých.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě k sebe.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první, před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: No, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
2: A konec konců i Krampolovi.
1: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
2: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté.

0: vymyšlené prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no, jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice a to je pro mě málo.
0: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
0: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
0: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč. Miloši, já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika, no, což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou a ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš, takže pak už to může být jedině ODSka.
0: Ani ODSK, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09 a když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
1: Ty si myslíš?
0: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip. Nikoli
1: ano,
0: jako
1: doufám,
0: prognózu.
1: Ano, ano.
0: Jako, nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
0: No podívej se, všechno je možné, my jsme se také svého času dohodli s Klausem, ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou dělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně?
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
0: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiš je nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolební vyjednávání.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy. Mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat. A možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
0: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
1: Mám na to jiný názor. Myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
0: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
1: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
0: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
1: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
0: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
1: Nechtěla. Nakonec se spojila.
0: Nakonec se spojila, měli rozum.
1: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
0: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci. Hmm.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
0: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru. A pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza?
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
0: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské. Mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou. A samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
0: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný uzel, a možno i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebe menší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
0: A Čínu.
1: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
0: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
1: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí, milá Indie, milá Čína, budou 100% cla a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a začne válčit?
0: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů, teď se to ještě trochu zkrátilo.
1: Do 8. to je tento pátek.
0: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
1: No, co se může stát po 8. srpnu?
0: Putin si možná najde po setkání s Witkoffem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
1: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Witkoff je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
0: Ano.
1: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
0: Uh-huh.
1: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
0: Teď mluvíš o kom?
1: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
0: Podívej, že já o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
1: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání. A pro dnešek je to všechno. Ahoj.
0: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si o něčem popovídáme.
1: Oho.
0: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
1: Těším se, Miloši, ahoj.
0: Já také, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: dál. Ono to tak mnohdy není. To, co ty říkáš, je nějaký ideální stav věci. Jo. Ale ve chvíli, kdy v České televizi pracují oba manželé, potom zjistíš, že manžel je reportér napojený na mafiánské nejrůznější a bůh ví jaké struktury, kterým jde na ruku, a některé z těch lidí potom on nějakým způsobem vyexpeduje manželce do svého pořadu, dokonce zprostředkuje otázky, o kterých se bude hovořit, a pak to všechno vyjde najevo. Tak to není ten případ rodinného klanu, který ti vadí?
1: On se chtěl infiltrovat, ne?
0: No, mluvíme o panu Hinkovi. Ano, ano, my víme, já bych to také řekl, že by jsem se chtěl infiltrovat, a také bych řekl, že z zdravotních důvodů to je všechno v pořádku, ale bohužel myslím si, že ty věci se mají jinak. A podotýkám, v soukromém médiu by mě to bylo jedno. A třeba by mě to nebylo sympatické, třeba bych se potom na to médium nedíval nebo nesledoval, ani nevím. Ale v médiích veřejné služby mě to vadí.
1: No, pokud vím, tak paní Hinková byla hlasatelkou, měla ty zkušenosti a asi ten pořad moderovala dobře, o tom jakoby žádná. Ale samozřejmě, pokud tam dojde k takovému, takže jako profesně dobrý, samozřejmě, ale pokud tam dojde k takovému propojení, tak je to samozřejmě špatně. To je ale... To by měla Česká televize si prověřit a případně novináři z jiných médií, kteří na tom pracují, tak by to měli zveřejnit ty informace, které mají, a aby v tom bylo jasno.
0: No, ale to je typický příklad nebezpečí rodinného klanu.
1: No počkej, ale já nevím, třeba vezmeme nějaký jiný klan, tak máme tam pana Kubala a paní Kubalovou. A prostě tam přeci, já nevím, tam se neukázalo, že automaticky to takhle všude funguje.
0: To neříkám.
1: To se ukázalo v případě Jiřího Hinka.
0: To neříkám, no ale ono je to takové složitější. Mně to sympatické není, jo. Že pan Pokorný v Českém rozhlase, že tam zaměstnaná téměř celá jeho rodina a možná tetička z Doudleb i na recepci podává obálky, nevím, jo. Ale tak to chodí, jo.
1: No dobře, ale pak jako budeš diskvalifikovat toho třeba syna, byť je výborný moderátor, tak to nemůže pracovat jenom z titulu toho, že je něčí syn, a to je přeci...
0: To, co
1: narážím, protože říkám, já jsem byla posuzována už potom podle toho, koho mám za manžela, a hrozně mě to jako trápilo. A myslím si, že jakoby tohle ty říkáš, přeci nemůžeš diskvalifikovat někoho jenom proto, že je něčí bratr nebo syn.
0: Mm. Jo, já jenom mám pocit, že těmto médiím je to hodně na škodu. To je můj pocit, a hlavně bych...
1: Já si myslím, že by to měl posoudit potom divák. Přeci, ne? Nebo posluchač.
0: Určitě. A on to taky posuzuje.
1: Aha.
0: Ale divák nebo posluchač nevidí do toho, kdo je s kým jak propojený, která firma dostává jaké zakázky a tak. Jo, to ten divák neví. A pravda, od toho jsou tady ty mediální rady, byť v těchto věcech trošku bezzubé. No ještě mi řekni, Alex, a pohled s odstupem na televizi Barrandov.
1: No její škoda, ta už...
0: Ta... Myslíš, že to je konec filmu?
1: Já myslím, že je to konec filmu a že spěje k zániku, a je to škoda, protože měla našlápnuto být konkurentem Primy klidně. A bohužel stalo se, jako... S odstupem času já Barrandov už léta letoucí samozřejmě nesleduju, ale tak co slýchám, je tam pouze Jaromír Soukup a zase Jaromír Soukup.
0: Můžeš prozradit něco z kuchyně vaší domácí? Co se stalo tenkrát, když Miloš Zeman byl s panem Soukupem dvojice, vlastně tam na Barrandově pan Soukup moderoval ty pořady a najednou to ostrým střihem skončilo. Najednou on Soukup mluvil nehezky o Milošovi Zemanovi a o tom panu Nejedlém, říkám to dobře, pane Jedlý. Nevím, jak o tvém muži, to si teď nevybavuju.
1: Já myslím, že to slízli všichni.
0: Co se tam přihodilo?
1: No, tak přestal tam jít pořad. No, jo, tam prostě už tam nechtěla mít jako pořad.
0: Takže to vzniklo u Miloše Zemana, který řekl dost.
1: Který jako prostě svobodně ukončil pravidelné rozhovory, které si myslím trvaly dlouhodobě, pomohly oběma stranám, jak té televizi Barrandov, tak si myslím, že i Miloši Zemanovi, v době třeba zejména před volbama. No a pak se řeklo prostě dost a no a jako tak, jak se zachoval Jaromír Soukup, to prostě vypovídá jako o jeho charakteru, protože najednou jako otočil, najednou byl kamarád s panem Kalouskem, najednou Miloš Zeman byl takovej, makovej, jako všichni jsme to slyšeli, všichni jsme to viděli, ten obrat.
0: A ty netušíš, co zatím bylo, jenom to přestalo Miloše Zemana bavit, nebo?
1: Tak chceš po mně asi, abych prozradila něco, co si nemyslím, jo, že bych měla prozrazovat.
0: Jo.
1: Musím být opatrná.
0: Mně stačí, když řekneš, že se tam něco přihodilo třeba.
1: Myslím, že to Miloše Zemana přestalo bavit.
0: Jo, to je. A když teď pozorujeme, že na televizi Barrandov přišel jakýsi investor se spoustou peněz, tak ani v tu chvíli nevěříš, že by se to probralo a...
1: Já situaci kolem Barrandova nesleduju, jestli tam přišel nějaký investor, tak si myslím, že především asi bude muset nějak zaplatit dluhy Jaromíra Soukupa, nebo nevím, jaký to je fázi, vůbec bych se k tomu, bych to nekomentovala, protože to nevím, ale jako znova začít budovat značku televize Barrandov se vším, co tam bylo, zpravodajství, zábavní pořady tam jeli a byly jako úspěšný, protože dneska ty zábavní pořady nikde moc nejsou v televizi. Mm-hmm. Často si babiči stěžují i zpěváci třeba, že nemají kde vystupovat. Tak ten Barrandov jel v takových ještě těch starších dobách, nebo to, na co jsme byli zvyklí dříve, zábavní show a tak. A to má svůj název.
0: Já teď nevím, co myslíš.
1: Ty zábavní show, jakože tam jsou scénky, humor.
0: Tak televizní zábava, ne?
1: Televizní, no, ještě to má nějaký název, ale to je jedno. Tak si myslím, že asi by to trvalo hodně dlouho, ale pokud by bylo hodně peněz, tak by se to asi dalo.
0: Takže ty si myslíš, že to skončí?
1: Já si myslím, že Barrandov skončí.
0: Já si zase...
1: Ty si myslíš, že ne?
0: Myslím si, že ne. Myslím
1: tak
0: si, že to někdo...
1: Ráda se budu mýlit.
0: Že to někdo vezme do ruk.
1: No, ale to nejdřív Jaromír Soukup musí pustit.
0: No tak teď už o tom asi nerozhoduje jenom pan Soukup a jeho ego, ale možná někdo, kdo se na to dívá jenom pragmaticky, jakýsi ten pan Čermák, nebo já vůbec nevím, kdo to je. A tím se možná dostáváme k tomu, do jaké míry teď v té době, kterou my žijeme, bezesporu internetové, tak jestli tato média typu Barrandov nebo Česká televize, jestli to vlastně ještě má svoje místo. Ty před chvíli říkala, že potřebuješ Českou televizi, nebo chceš, aby tady...

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Zmiňoval jste jako první snížení cen energií. Jak toho chcete docílit?
2: Tak těch nástrojů na snížení energií je hned několik. Budou samozřejmě po volbách k diskuzi, protože může to být kombinace některých nápadů, který já tady mám připravený. Samozřejmě pro podnikatele to může být snížení složky DPH, jo, potom by se měly překontrolovat tarify, jednotlivé tarify těch energií. Emisní povolenky, to je prostě téma, které je strašně důležité.
1: Myslíte emisní povolenky pro firmy, emisní povolenky pro lidi?
2: Emisní povolenky jak pro firmy, tak pro lidi. Jo, ale zejména pro výrobce, kteří platí emisní povolenky ve své výrobě a prodražují tak tím svůj provoz a samozřejmě tím i výrobky. Tam u těch emisních povolenek je trošičku problém, že my už jsme nějakým způsobem vázaný evropskou legislativou, ale může se najít nějaký nástroj ze státních dotací, respektive ty emisní povolenky, které se vyberou, tak ty peníze se můžou použít třeba na část placení energií, a to je za OZE. Jo, to znamená, my občané a firmy, kteří platí složku OZE v současné době v těch energiích, tak to by se třeba mohlo platit z peněz, které jsou vybrané za emisní povolenky. Druhá věc je tam ta disproporce, že OZE jako zelená energie žádné emisní povolenky neplatí, ale neplatí ani žádnou jinou formu, tak jako výrobce energií, skláři, oceláři, elektrárny platí takzvané externality. Pro diváky, co neví, co je externalita, jsou to věci, kdy třeba jsou to zdravotní dopady, prostě věci, které jsou způsobené tou výrobou a jsou to druhotné náklady. Tak to ale OZE neplatí. Jo? Ale i to OZE musí třeba platit tu distribuci. A to teď v tuhle chvíli neplatí. Takže měli by přispívat na distribuci té energie. A ty externality taky mají, protože na to, aby se vyrobila jedna vrtule, je zapotřebí, a teď uvedu příklad, ta vrtule, nebo respektive ten větrník má 350 tun oceli. Což je, já nevím, 6 tanků. Ale to někdo musí vyrobit, má to nějakou ekologickou stopu, je tam nějaká betonová patka, takže i tyhle ty externality by měly být započítány pro OZE. Jo? Aby se podělili s ostatníma na náklady na distribuci té elektrické energie.
3: Takhle jak se perou, jen pohleďte na ně, jak úplatky berou a svrbí je dlaně, tak pohleďte na ně, jak zatančí tance, když na místo daně jim dají.

stáčí už poslední lok. Tak pohleď, jak s vervou tu do sebe mátí, než hrdlo si servou a život si zkrátí, tak s křikem se boulují, s tupostí mezků a páni se radují.

hospodě pijí, tak pozor dej na ně, jak na klubko zmí, když zabíla ně, tak pozor dej na ně v té podivné době, vždyť při této hraně jde o krk i tobě. Být, klid, ruhat se víře, pak sedět v díře nějaký rok. Klid, pít, co hrdlo ráčí, vždyť osud stáčí už poslední lok.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.
3: Country.
4: The absolute best.
3: All the time.
2: Rádio

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dějí se věci.
2: No, velký. Čím dál tím větší.
1: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně, kampaně všeho druhu.
2: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
1: Ty si jako tam máš nějakou souvislost?
2: Ne, vůbec, nechci vůbec. Naznačovat, nerozvažuju se.
1: Takový podezření. No, z Istanbulu my natáčíme skoro v půl jedné, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi. Čemu se nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
2: Já
1: jak to chápeš?
2: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelný, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma dvěma lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu. A žádná z velkých agentur to nechtěla udělat. Báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor. A pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář.

0: Samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď si vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Mm-hmm. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
0: To je
1: to taky, si už také nakousl.
0: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení, než Dominik Ferry, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy. Bohužel.
1: A o kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltína, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltín po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
0: Promiň, že se směju. Když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, že se umí usmát?
0: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltín vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltín oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat 5,5 roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
0: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si 2 věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
0: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
0: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
1: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
0: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že bude 5,5 roku.
0: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No,
0: a bude to potom, co už 6x odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
0: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický docela vážně.
1: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
0: No, děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltína bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá 4letka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše. Co by se dělo?

0: v médiích. Ani, oba, ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor, nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
0: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí, mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem, a bylo by to každý boží den.
0: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dále.
1: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat, asi, třikrát dráž než Britové před 2 lety. Když Česká republika, pojďme to předražit.
0: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde o peníze nás obou. Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva, a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
0: Hmm. Ale no? Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mm-hmm. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
0: No já myslím, že se...
1: Kde bude parkovat?
0: Hele, já tam úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu.
0: Jo,
1: já přijdu. Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
0: Měla by, já teda
1: koukám. Prázdná peněženka.
0: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože, jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli 3. nebo 4. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
1: Prostě... Ještě jsem víš, to bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
0: bydlení. Jasně. Jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi, jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení a utichnou zbraně. A co potom?
0: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co když Putin skončí? Že?
0: No, jasně.
1: Jako, myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
0: Kdo nás napadne?
1: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
0: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita.
1: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
0: Já nepřeju Ukrajině špatného, ale když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který jejíž je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělec, posílá se noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
1: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
0: No, já v tomhle tomu jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. A v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřešejí, že porazí Rusko, ale neporazí.
1: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal? A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
0: Jo.
1: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
0: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď i stá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
1: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
0: To bych si teda vsázel velmi nerád. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám ještě, jak jejich zvykem lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohle to stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohle to mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem si jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech. A sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
1: A možná ani to ne.
0: A možná ani to ne a ještě, že to budou zakázky s nejnižší přidanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
1: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v vozovkách?
0: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
1: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody?
0: Když... A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď se vám ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu, dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala, teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví?
1: Hodila nám nějak do toho vidle.
0: Hodila nám, já bych řekl, do toho atomovku trošku.
1: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zvětek Hamplová říká, že bychom měli chtít kompletní změny těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Leyenová?
0: No,
1: tak
0: jsem
1: ono
0: chtěl...
1: je asi více věcí, že?
0: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál, Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolených v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další 5 letech. Teď si vem.
1: To jsou ještě 4 roky.
0: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou 5letku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže tohle je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
1: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
0: No já se o vám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
1: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
0: Díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Petr Macinka je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy už jste v několika rozhovorech vysvětloval, že se vám také nelíbí ty cyklopruhy, cyklostezky, vůbec uzavírky v Praze a způsob, jakým se vlastně renovuje ta dopravní infrastruktura. Ale řekněte nám, v případě, že se vám podaří přetavit to úsilí na pozitivní volební výsledek, tak to nebude jenom doprava, o čem budete rozhodovat, hlasovat. Zdravotnictví, školství, výstavba. Co ještě z toho vám je blízké? Protože vy velmi často vlastně primárně mluvíte o té dopravě, ale život v Praze není jenom doprava. To je také například dotace divadel soukromých. To by mě třeba zajímalo.
1: Dotace soukromých divadel?
0: No to jsou takové, to nevíte?
1: No to si zjistíme, jestli soukromá divadla jsou dotována a jestli nějak moc, tak to by se nám moc nelíbilo.
0: A to ještě zatím neřešíte tyto věci?
1: Já jenom k té původní otázce, ale dostanu se i k tomuhle. Já mám fakt radost, že se mě podařilo přesvědčit fakt kvalitní lidi k tomu, aby udělali úplně, aby si zničili život, vůbec to nemají zapotřebí a šli a vstoupili do politiky. To znamená, a to nejsou lidi teda jenom dopravního typu. Jo? Já už, vy jste tady měli pana doktora Pikoru, což je špičkový uznávaný český makroekonom, kterého já bych rád viděl v pozici jistého ministra financí Prahy, protože žádná jiná strana nenabízí takto kvalitního erudovaného ekonoma, který je schopen uvažovat v makročíslech ve stovkách, v řádu stovek miliard korun ve výhledu na 10-15 let se započtením inflačních tlaků a se znalostí predikcí různých třeba měnových politik, různých bank nebo pohybujícího se dobře na finančních trzích a trzích dluhopisy a tak dál. Žádná jiná strana takového člověka nemá. Bohužel se dneska dostáváme fakt do krize a když je dobrý počasí, tak fajn, může ty finance řídit pirát. My můžeme zavracet oči, že to je Sodoma, Gomora, hrůza a běs, jenomže nic moc tak nepokazí. V momentě, kdy se dostáváme do vážné, obrovské, bezprecedentní krize, která může mít zásadní dopady na stovky tisíc lidí v Praze, tak potřebujete dobrého hospodáře. To znamená, po dopravě a po tom dopravním leitmotivu, který mají motoristé, další věc, kterou máme velmi silně akcentujeme, jsou městské finance. Pikora. Aby nezůstalo jenom u něj, tak další, kterého mohu vypíchnout, je člověk, kterého jsem si vypučil na hostování ze strany pana Reichla, a to je pan doktor Marek Zeman.
0: Jdete na to ze široka, teda tu odpověď. No, ale
1: a Marek Zeman je zase uznávaný klíčový expert na zdravotnictví. Byl to přece jenom dlouholetý ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady. To znamená, pakliže má někdo v Praze mít nějaký vhled do sociální péče a zdravotnictví, no určitě než jakýkoliv pirát, je to pan doktor Zeman, který řídil léta velkou nemocnici o několika tisíci zaměstnanců.
0: Vy jste na ty piráty úplně alergicky. Já to na vás vidím.
1: Tak když tady 4 roky žijeme ve městě, který napadli, tak já se chci osvobodit.
0: Já tomu rozumím. No ale zase, máte opravdu pocit, že pod vedením Pirátů to město je tak v katastrofálním stavu? Objektivně?
1: Je objektivně. Prostě podívejte se, jak vypadá pražská plynárenská. Já nevím, jestli máte nějaké informace. Viděl jsem tady u vás nějaké rozhovory s panem Janečkem, bývalým předsedou představenstva. To je mimořádně kvalitní člověk, kterého Piráti zničili a vyhodili. Přitom ten člověk věděl, jak tu firmu řídit a ten člověk dosahoval 1,5 miliardy a víc zisku každý rok a byla to firma, která do městského rozpočtu odváděla nejvíc dividend.
0: Dobře, dneska, to je dílčí chyba třeba, kdybychom...
1: No tak jako dílčí chyb. Je to taková dílčí chybka, která znamená, že z 1,5 miliardy plus si do roka a do dne dostanete do 6 miliard minus. A pozor, největší absurdita, to podtrhuje tu absurditu to, že dneska se uvažuje, dramaticky nahoru letí ceny energií, uvažuje se o válečných daních, o sektorovém zdanění všech těch energetických firem, protože ty enormně vydělávají kvůli tomu, že ty ceny letí nahoru, s jednou výjimkou. A to je pražská plynárenská, která je 6 miliard mínusu. To znamená, na co sáhne Pirát, tak to prostě přestane fungovat. Já se hrozím toho, že Pirát tady bude řešit energetickou krizi, protože v ten moment tu energetickou krizi tady máme na pořád. Takže to je jako, to není taková dílčí chybka, no možná dílčí, ale tak bych to viděl ve všem. Podívejte se doprava, jak vypadá.
0: Pane Macinko, s kým jste vy, motoristé, sobě ochotní tvořit koalici?
1: Tak zaprvé teda...
0: Už víme, s kým nejste teda, to jsem pochopil, na co sahne Pirát. Zaprvé
1: teda musím říct, že opravdu naší ambicí je podílet se na vedení toho města a být součástí té příští koalice. Mm-hmm. To říkáme naprosto otevřeně a jdeme do toho s tím. Není to žádný protestní pokus, je to opravdu pokus vzít ty věci zpátky do nějakých racionálních rukou. Druhá věc, která k tomu můžu říct, je, mně se podařilo ověřit, že máme skutečně široký koaliční potenciál na základě toho, že do doby, než jsme my vstoupili do hry, tak Praha byla odsouzená k tomu, že zažije úplně ty nejnudnější volby v historii. Kdy na jedné straně jsme slyšeli, že za nás bude líp, na druhé straně jedině my zlepšíme Prahu. A už to celé vypadalo, že prostě to bude o takovýchto bezobsažných prázdných floskulích.
0: My jsme do toho
1: vstoupili jsme do toho my a najednou díky motoristům všichni řeší, že chtějí taky tu jednotnou parkovací kartu. Najednou všichni řeší, že taky se jako může dramaticky zlevnit a přiblížit lidem MHD. Najednou všichni řeší, že ty cyklopruhy jsou na nic a že by se měly zrušit. Dokonce už i Hlaváček to někde říkal. Jo? Viděl jsem článek na nějakém velkém serveru, kde psali, že motoristé sobě děsí pražské politiky, všichni naraz slibují vyřešit cykloteror. Takže ono vidíte, že ty politici v podstatě volí program motoristů sobě a tím, kdo ho volí, tak ukazuje, naznačuje, že my jsme pro ně přijatelný partner v rámci nějaké koaliční diskuze. No, nevím.
0: Neobáváte se, pane Macinko, že je zhoubné a nebezpečné pro každého z nás říkat takové to a pak jsem přišel já a něco.
1: Jenomže ono to tak fakt je. Ono to tak fakt je. Prostě my už jsme, ale to je taky důvod, proč jsme to udělali. Já jsem čekal celou dobu, že je tady nějaká pravicová strana, která bývala kdysi nejvýznamnější politickou silou v této zemi a která ten svět snad vidí nějak racionálně, přijde a bude hrát tato klíčová důležitá témata, protože doprava je téma číslo jedna v Praze. Ať si říká Pirát, co chce, je to téma číslo jedna, které zasahuje stovky tisíc lidí. Jenomže pak vidíte, že jako vidíte titulek v dubnu, prostě pan nějaký člověk z ODS říká, zrušíme cyklopruhy. No tak Macinka tleská a říká bezvadný, víme koho volit. Jenomže o 3 týdny později, protože ODS má taky svého koaličního partnera, což je taková nazelenalá salóní elitářská stranička TOP 09, a ty nejsou úplně motoristická strana, takže zřejmě po diskuzi v rámci koalice potom vidíte, že ten stejný kandidát za ODS říká, že cyklopruhy do Prahy patří. A teď si říkáte, no tak já nevím, komu mám věřit. A v ten moment jsem řekl, dobře, kašleme na to, uděláme motoristy, protože my ten program si dáváme rovnou do názvu, my nepotřebujeme ho nikde uhejbat, my mu dostojíme, není to žádná šaškárna, na rozdíl od těch Pirátů, protože oni kdyby dostali svému programu, tak jsou vrazi a loupežníci, my jsme motoristé a my chceme řešit tady ty věci. Nemáme to za co vyměnit, takže nám v tomto lidé mohou věřit.
0: Jak jste schopni nebo ochotni vyjít s tou stranou pana Čižinského?
1: No tak pan Čižinský a ta jeho strana ty považujeme za vyloženě za hlavní strůjce toho dopravního teroru, který je tady na nás páchán. To jsou ti lidé, kteří řeknou, někdy bude obchvat, tak teď zavřeme nábřeží. Někdy budeme humanizovat magistrálu. Jako člověk, aby měl strach, že při procházce na Václavském náměstí dostane klíčovou encefalitidu. Protože tam prostě bude les a park.
0: Jako. Jo, takhle, jo.
1: To opravdu ne. To jsou lidé, kteří dávají přechod prochodce na klíčovou páteřní komunikaci, kterou je jediná severojižní cesta Prahou, a to je magistrála. A oni tam dají přechod prochodce v místě, kde je podchod, a ten podchod chtějí zasypat. Chtějí zasypat podchod u muzea. Doufám, že to není pravda.
0: A zasypat čím?
1: No já nevím čím. Zrušit podchod. Aby lidi chodili prostě a říkají, přece nebudeme cpát lidi do podzemí. Prostě papaláš neujde jednu minutu podchodem. Ale tam nahoře jezdí stovky tisíc aut a když je zastavujete, tak je to víc emisí, víc splodin, když prostě brzdí, tak ty brzdové systémy taky něco do toho vzduší vypouštějí. Je to, špička se tím prodlužuje dopravní, omezuje to celý život, prostě blokuje to celou Prahu.
0: Pane Macinko, o vás je známo, že jste po léta blízkým spolupracovníkem Václava Klause, dokonce někde jsem četl tiskovým mluvčím, a institutu Václava Klause, ale on je takový pan prezident rezervovaný k vašim motoristům sobě. Jak je to ve skutečnosti? Radíte se s ním? Podporuje vás?
1: Neradím se s ním.
0: Škoda možná, ne?
1: No, možná jo, ale opravdu toto je můj projekt, který já mám od začátku jasno v tom, jak ho chci dělat. A já jako neříkám neradím. Radím, tak samozřejmě pracuju s ním, jsem jeho blízkým dlouholetým spolupracovníkem, takže samozřejmě, že se o tom bavíme, on mi vyčítá, proč nic neděláte, proč tady jste, proč ty nerozdáváte někde letáčky a tak dále. Takže on to jako lidsky možná má třeba obavu, že nedělám dost nebo tak, a takže to, ale jinak já, když jsem ten projekt oznamoval, tak těsně předtím jsem mu ukázal tiskovou zprávu, kterou chci vydat, ale to bylo několik hodin třeba předtím, jo, takže já, to je můj projekt a já prostě si to chci udělat opravdu po svým, chci si to vyzkoušet, že buď to ten můj pocit z toho je správný a budu slavit za několik desítek hodin úspěch, že jsem, a potvrdí se mi to, že jsem to věděl správně, anebo ne.
2: Já viděl divoké koně,

Jeli bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera.

stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z Dvořany přijíždí na popravu.

běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: Ke koně.
1: Hraje vám Rádio Xaver.
2: I rozhlas, máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
3: No,
2: už vás nechám mluvit.
3: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
2: A nemalá. Nemalá inflace.
3: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
2: Takže vzácné bude všechno na F.
3: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.

nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Hraje vám Radio Xaver.

mi řekla čáry šílí, ale ty chlapče klidně stůj. A tak tu sedím, drazí a milí,

0: pravda nikdy už nedoní.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
2: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
3: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
2: Teď je vám 38.
3: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
2: Jas
3: Abstinenti Jablonec.
2: A zalajkovat, jak se říká.
3: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
2: Hlavně dát odběr, ano.
3: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný, prostě závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý, a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
2: Jste z toho venku?
3: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
2: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
3: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
2: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
3: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně.

0: Benza? Nebo Xanax?
1: Xanax je hypnotikum. Myslím. Ten jsem taky užíval. Hypnogen, ale ty benzodiazepíny, to jsou spíš lexauriny.
0: Lexaurin.
1: Tak. A ty jsem užíval poslední rok. A poslední rok to byl totální jako psychický dno.
0: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
1: To, co jsem měl, tak jsem snět. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
0: Prášek na spaní po ránu?
1: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby.
0: No, řekněte, popravdě, pane Farský, máte na to někdy chuť?
1: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Jo, bývalo to, já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější. Říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidívy a tak. Mhm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
0: Yes. Takže při trošně nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
1: Určitě. Kolega říká často, že si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
0: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější, s tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem, našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu, nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
1: Jako v té závislosti?
0: No u těch lidí.
1: U těch lidí?
0: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
1: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi pojede. Já s nima jako... Chodíme na různé terapie, jo? A alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo? Alkoholika normální nezávislý člověk pořádně nechápe, jo? Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
0: Vy jste byl v Kosmonosech.
1: V Kosmonosech.
0: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
1: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel. A myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
0: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někdy v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný s jiným.

0: zapálit a nebo si zapálí někde, kde všichni naštve, tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí nebo nehulí, buď to v autě hulí nebo nehulí a stojí před hospodou nebo nestojí. Ten problém u, vy říkáte toxici, že, těm, co mají drogy, u alkoholiků a toxiků, je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
1: Je to tak. Závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
0: Dokud na to mám?
1: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nekouřím.
0: Tak. Nevím, cokoliv, jestli cokoliv. Někdy trpím. Hm? V letadle trpíte třeba.
1: No, záleží, jak
0: máte
1: dlouho.
0: Máte na to chuť.
1: Záleží, jak dlouho.
0: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
1: Můžete se napít.
0: Na prášky, v letadle jsem v pohodě. Hm? Nebo kdekoliv jinde. No, jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
1: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
0: Máte pochopení?
1: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležité tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
0: No. Řekněte mi jeden detail.
1: Ještě si můžu. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
0: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
1: ano.
0: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
1: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
0: dobře.
1: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
0: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
1: A dostal.
0: Dokonce jste mu dal ten telefon. Vy jste je chvíli.
1: Jo, několikrát.
0: Několikrát dokonce.
1: Několik telefonů.
0: A to je jeden detail a tím pádem z toho příběhu. Mám to rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
1: No, to bývá.
0: To tak bývá, jo. Mm. Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
1: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
0: bylo. Je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
1: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo? Takže ale samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
0: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
1: Jasně, jo.
0: A vy víte, co s tím? To je inspirace pro diváky.
1: To se děje standardně.
0: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám, ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou, vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A ono se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
1: Nešlo.
0: Já bych to asi vzdál. Vy tady vytušíte, že se to povede?
1: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
0: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku.
1: V podstatě jo. Zkoušeli jsme vyříznit nějaký nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce jednou i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo? Že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
0: Kde je teď?
1: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
0: Takže teď je pravděpodobně někde skalený.
1: Ne, je střízlivý.
0: Střízlivý.
1: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho celý tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
0: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
1: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
0: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
1: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo, přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaný lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
0: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to
1: Jas abstinenti Jablonec.
0: Jas abstinenti Jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
1: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
0: Jo.
1: Jo. Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
0: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším.
1: Ondru, ano.
0: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém.
1: Ano.
0: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
1: Určitě, určitě. Ten kolotoč té závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
0: Tak závislost na porno ještě nemusí být tak hrozná, ne?
1: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
0: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
1: Já jsem slyšel...
0: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
1: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kdy vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh, ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
0: Takže, co znamená?
1: Takže já si troufám říct, že ano.
0: Opakovací léčba.
1: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
0: A proč?
1: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
0: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
1: Ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
0: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
1: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat. Že?
0: A co jste našel vy?
1: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivý je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
0: Když vás tak poslouchám...
1: Začal jsem se utužovat třeba.
0: Aha, no tak to
1: je. To je velká dávka.
0: Já vím, no. To je teď taková moda.
1: Jo, ano.
0: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
1: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzávám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
0: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
1: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mi sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
0: Anonymní alkoholiky?
1: Aha.
0: Co to je?
1: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci. Je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem, mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Je to jedna z možností.
0: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí. Když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
1: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového. Dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
0: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek. Nebo strašidelné do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení, ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
1: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
0: Oni jsou
1: v tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten abstrah, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
0: Víno?
1: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
0: Máte státu pomlčka nebo lomeno společnosti něco za zlé v tomto směru?
1: V pohledu jako na tu závislost?
0: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
1: Určitě. Jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo? Svítí sluníčko, nalil si panák a ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou. Mhm.
0: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
1: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nyák zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
0: Já se jmenuji ty stránky, je to ten.
1: Ano.
0: Vy jste chtěl ještě něco říct?
1: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
0: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
1: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
0: Abstinenti Jablonec a já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
1: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
0: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský.
2: Posloucháte Radio Xaver.

Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.

0: vytrženo sečteno a Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rád vás vidím.
1: Já vás mimořádně rád vidím.
0: Potřebu poradu.
1: Rady, to je můj obor.
0: No já si říkám, vidíte, zvedají se ty ceny všeho. A na streamu mém v neděli byli dva muži, kteří rozumí těm cenám energií a tak. Jo. A když jsem to pospátku sledoval, já jsem byl úplně vyděšený. Co budeme dělat, pane Tlustý?
1: Napřed se to pokusíme pochopit. Tím to začíná. Ono, když to pochopíme, tak pak už se s tím dá něco dělat. Dokud to nechápeme, je to marný. Můžu něco přečíst?
0: Je to hezký?
1: No, je to dobrý. Slouží to k pochopení. Václav Krása. Dlouholetý šéf postižených, hodný, schopný, slušný člověk. Píše. Pan premiér nás pořád straší, že nám hrozí zastavení dodávek plynu z Ruska a po panu premiérovi to opakují všechna média. My ne, dodává. Není to však pravda, protože Rusko žádný plyn do České republiky nedodává. Přichází z Německa. Všechen plyn odebíráme z Německa a jak se zdá, některé německé firmy již za plyn platí v rublech. Jinými slovy, přistoupily na ruské požadavky. Jinými slovy, budou-li dál platit v rublech, nepřestanou odebírat, my nepřestaneme odebírat. Ale pan Krása pokračuje. Média uvádějí, že platíme za plyn z Německa čtyřikrát tolik, než platí německé firmy za plyn z Ruska. To už začíná být zajímavé, jo? Čtyřikrát tolik my platíme do Německa, než Němci platí do Ruska. Pan Krása pokračuje. Pokud je to pravda, tak nerozumím tomu, proč naše vláda nejedná s Německem o snížení cen. Pokud skutečně platíme čtyřnásobek, není to obchod, ale lichva. A pak to pokračuje, to už nemusíme zkoumat, ale to je jádro k pochopení. Když se totiž zeptáte na elektrickou energii jiných odborníků, tak ti vám řeknou, že naše elektrárny prodávají za 50 haléřů plyn v Lipsku a naši dodavatelé ho tam...
0: Do Lipska.
1: Naši dodavatelé ho tam za, a teď je celkem jedno, jestli 5, 6 nebo 7 násobek, kupují pro nás. Jo? No to je přeci hodně podobný. Tak teď to zkusíme pochopit. No my bruselští úředníci a my chudí Němci potřebujeme, aby nás někdo platil. Jo? Aby jsme si udrželi tu životní úroveň. Už se těm našim ekonomikám tam v té staré, dobré západní Evropě nedaří tak dobře, no tak nám to někdo musí poslat. Jo? On je to trošku egyptské obilí do Říma. To připomíná. Takže, milí občané, vy všichni, co máte soucit s námi, bruselskými úředníky, a s námi chudnoucími Němci, čtyřnásobek je málo.
0: Platte.
1: Připlaťte, možná to bude 8x víc, jo? My to nutně potřebujeme, teď my tady jinak schudneme. A vy na to máte, no tak se tam trochu brodíte po kolena v blátě, ale čertovém. No a už nám k tomu chybí jenom jeden detail. Bylo by blbý, kdybyste na to přišli. Jo, ono těch nadšenců, co nám chtějí platit, zase není až tolik. A ve chvíli, kdy se doví, jak to vlastně je, oni budou skuhrat. Možná i sebou bouřit, jo? No tak jim předhodíme toho strašného zlýho Putina, řekneme těm našim ovečkám, že ten za všechno může, všechno. On totiž navíc, ta válka opravdu ještě bude asi vytvářet další tlak na růst cen. No, kdo se v tom potom vyzná, jo? Češi to hezky zaplatějí, uvěřejí tomu, že za všechno může zlej Putin. Já teda rovnou řeknu, abych nebyl podezřelý, to není hodný člověk, jo? Ten nás chce taky zkasírovat. A strýček sám, který nám chce dodávat břidlicový plyn, který vítají ekologové, asi nevědí, že se pumpuje kyselina sírová do země, ten taky chce trojnásobek. Jo? Já bych z toho udělal závěr. Oni nás ty tohle slovo, vládci světa, všichni chtějí zkasírovat. Jo?
0: Co budeme dělat?
1: No napřed musíme pochopit, že potřebujeme vládu, která tomu nebude pomáhat. Jo? Vládu, která nebude pomáhat ani jednomu, ani druhému, ani třetímu. Jo? My potřebujeme vládu, která bude říkat.
0: A to kdo třeba?
1: Zatím je nevidíte.
0: Zatím je nevidíte.
1: Oni se narodějí.
0: Narodějí?
1: No jo. Oni taky se v Egyptě našli ty, co říkali, že blahoříše římský není tak důležitý jako blaho tady u nás. Na
0: máme polích. Dlouhý úvod dneska.
1: No a to je podstata věci.
0: Já vím. Já vím.
1: Jo, to když se pochopí, pak už jde všechno samo.
0: Tak, Rusko už je ze zbraní na Ukrajině nervózní. Ohrožujete celý kontinent, vzkázal Peskov. Chrastit zbraněma je vždycky nebezpečný pro všechny zúčastní. Co i nezúčastní?
1: Nechte toho. Rusáci, nechte toho. Vy jste mě poprvé vyděsili ve 68. To jsem běhal poslaným a psal jsem tam i dítě da můj vragy. Jo, už tenkrát.
0: Za chváčiky se okupanti řekli.
1: Oni se mě pak vrvděčili. On mě projednal okresní výbor KSČ a napsal, že jsem nevhodný pro studium na vysoké škole. Jo, tak, tak už poměrně dlouho mi lezou na nervy. Tatínek potom prohlásil, že mu to neměli dělat, že z osvoboditelů se stali okupanti. Jo. Tak zalezte domů, strčte si ty tanky někam. Já pevně věřím, že k nám nedojedou a rychle toho nechte, jinak za všechno budete moct.
0: Rozumím. No a víte, ta věta ohrožujete celý kontinent. Celý kontinent.
1: Celou zeměkouli.
0: Celou zeměkouli.
1: No jo, jasně, celou zeměkouli.
0: Jako máte pocit, že ta naděje, ta možnost, že by někdo zmáčkul nějaký knoflík tady je?
1: Ano, tak ukazuje se, že všechny předpoklady je třeba škrtnout. Já teď se tady přiznám, já jsem si myslel, že se bude harašit zbraněma, myslím, jsem to tady i říkal dokonce, ale že by vyjeli tanky, tomu jsem nevěřil, a že by lítaly rakety a drony a že by umírali 10 000 lidí, to jsem si neuměl představit. Takže potom, co teď prožíváme, nic není nemožný, ale pak je to konec celé planety, a pak bych se s tím nelámal hlavu. Hmm.
0: No nebudeme. Chtěl jsem si říct, že neuděláme nějaký mejda na rozloučenou autu.
1: Užijme dne, jak se vede.
0: Ano, tak. Je tu pekelná kombinace maceřské nekompetentní vlády a drahoty kvůli ČNB. Střední třídě hrozí chudoba. Vůči Rusku je třeba postupovat společně jako EU. Říkal Babiš, Andrej, ex-premiér a seděl, tady všude seděl, kde sedíte vy. Včera, předevčírem.
1: Já ho budu trošku opravovat, jestli smím takovou osobnost, opravo. Pekelná kombinace. Tak ano, rozhodující jsou dva faktory. Jeden už jsem pojmenoval, prostě nám, my jsme tady loajální vůči říši římský. My chceme, aby v Římě byl chleba zadarmo. Jo, no tak se tady trošku nadřem. Jo, tak a máme tady vládu, která říká, to je výborný. Oni v tom Bruselu myslej na naše blaho. Mě to trošku překvapuje, že to takhle říkají, protože přeci to, co se odehrává na Ukrajině, ukazuje řadu věcí, ale jedno to ukazuje taky. Oni se záchrany z Bruselu nedočkali. Jo? Tak jak může naše česká vláda říkat, že třeba pojedou konzultovat situaci v zemědělství do Bruselu, to říkal náš pan ministr zemědělství, když vidějí, že ukrajinští představitelé konzultacema v Bruselu ničeho nedosáhli.
0: Tak oni nejsou členy.
1: No, ničeho nedosáhli. Tak faktor jedna, abych neutíkal od tématu, děláme blaho říši římský, teda říši bruselský, tak to holt něco stojí. Jo, stojí to hodně. Dokud budou lidi chtít udržovat životní úroveň v Bruselu a v Německu, tak to tak bude. A dokud tady bude ta vláda, která tomu fandí, protože v tom má pan Babiš pravdu. Máme, no, maceřská nekompetentní, no tak jsou to dobří římští úředníci, jo, kteří pečují o blaho Říma. Ale druhý faktor, a to už bude pan Babiš asi nespokojený s mou odpovědí, on je hlavní tvůrce té strašné inflace. Ne jediné, to by bylo nefér tvrdit, že 100%, ale já bych mu tak s čistým svědomím připsal 2/3 dnešní inflace jeho dílo. Ty jeho strašné dluhy, takzvaně v boji s covidem, dneska už se začíná objevovat, že to s covidem souviselo jenom trochu málo, jen třeba čtvrtinka, třetinka těch peněz šla na opravdová protikovidová opatření. Jinak ty 100 miliardy dluhu, který vyrobil pan Babiš a jeho ministryně financí, to jsou ty natištěné peníze, to je ta inflace, to je ten růst cen v obchodech, který už dneska všichni vidí. Takže já je nepotěším ani jedným, budou-li nám vládnout římští úředníci, budeme solid. Pokud je vystřídá tady pan inflace, abych mu tak říkal, pan a paní inflace, když nám budou vládnout, tak tady budou dál rodiny zírat nad tím, co se děje. A rovnou řeknu příklady, už je to tady, předevčírem opravář z Velvar říká, kamarádovi přišel dopis, místo 16 000 splátek hypotéky 23. Co se to děje? Kde na to máme vzít? Tady pan inflace na to odpovídá. To je jeho dílo. A včera v jedné firmě ve Slaném mi řekli, že jim změnili úrokovou sazbu ze 2 na 7 %. A pak tomu dodám, aby si lidi nemysleli, že to souvisí s válkou na Ukrajině. To ne. To bude souviset. Případné další zhoršování s tím bude souviset. Tak jeden známý pod tlakem událostí v České republice si kupuje dům v Portugalsku. Nabídl mu tam v realitní kanceláři 1,9 úrokovou sazbu. Takže není to v celé Evropské unii. Tohle blaho máme jenom my tady v České republice. Kombinaci pana Babiše a pana Fialy.

Hraje vám Radio Xaver. Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to je
1: se dostaneme.
2: Nebořárek.
1: Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 000. O 7 000 korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně jak ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou. Daně

0: vy říkáte lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
1: Tak první věc EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
0: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
1: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
0: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
1: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice, jenom.
0: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky, tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma, tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý slib, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
1: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky, globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
0: No ale bojím se, že to je všechno legální.
1: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nadstřelené.
0: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
1: Jsou názory.
0: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
1: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
0: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 000 na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
1: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že je to horní hranice.
0: Na vzdělávání?
1: Na vzdělávání.
0: Takže to není na kroužky a na volnočasové?
1: Kroužky jsou vzdělávání.
0: Jo, takže...
1: To jsou prostě, dneska mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
0: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
1: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové a většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
0: A technicky by to bylo?
1: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let.

0: Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12, jakoby 12 krát 100 tisíc, zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte to tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
0: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že úřady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
0: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok. A my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou, pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu, za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedněch velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
0: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
0: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté, ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty, u nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout na jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů. A díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě.
1: Jak,
0: to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
0: Tak my jsme připravili ten zákon, my už jsme ho připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
0: My máme propočet od, a teďko mám, abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35 je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
0: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard korun.
1: Nebo nezastavit?
0: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé. Je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
0: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie, nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
0: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím si jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
0: My jsme se potkali Kdy to bylo naposledy? Minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
0: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako, asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kdy jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
0: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaší kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
0: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je? Jenom byste toho času hostovali na jejich kandidátce?
0: To je věc, která, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude to sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
0: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla, a nashledanou. Těším se na příště.
0: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tak máte vlaječku, tak plaťte. Tohle se Zelenskému líbit nebude. Trump mladší se rozjel. Po tatínkovi.
1: A tam ale chybí, čím on popudil toho Zelenskýho. Neřekl by se to, já to
0: jenom tuším. On popudil, jenom tohle se Zelenskému líbit nebude, kdyby to vyslechnul.
1: No on tam totiž, jestli si to pamatuju dobře, jo, on tam říká, že všechny ty sbírky mají posílat ty s těma vlaječkama. Víte, jak máte vlaječku, tak budou na ulicích komise, rovnou navalte 10 tisíc. Jo, to tam potřebujeme, Zelenský potřebuje prachy, každá vlaječka na klopě při každém setkání se stolečkem 10 tisíc. Třeba, jo, to, on to tak úplně neříká, jo, ale říká, mají to zaplatit ty s těma vlaječkama.
0: No, jak tu mám jiný dotaz? Myslíte, že mladší Trump už jede na politickou vlnu tady definitivně? Je to budoucí prezident?
1: No tak on tím říká svým voličům v Americe, my to platit nebudeme. Že jo? To je tam mezi řádky. Jo? Ať si to zaplatí ty, který se... Jeden člověk vymyslel krásný pojem. Mají to zaplatit všichni války chtiví. Jo, nejsou to váleční štváči, to prej je moc, tohle slovo, ale války chtiví by to měli zaplatit. Všichni, kdo, já teda rovnou řeknu, že se taky války bojím, ale hned rovnou k tomu řeknu, ruský tanky k nám jako v 68. už nepřijedou. Já tomu věřím.
0: No tomu já taky věřím. Jedeme dál. Gazprom zvýšil zisk na rekordních 2,09 bilionů rublů. Díky růstu cen ropy a plynu. No se jim daří.
1: No, teď to tady říkám, že jde o prachy. Jde o velký prachy. A milí občané, jestli čekáte, že se o nás postarají naši imperiální sousedé, tak se strašně pletete. Oni se postarají sami o sebe. Putin prostě chce udělat blaho ruským občanům. Brusel chce udělat blaho západním občanům.
0: No to stříček, jsme jiný západní občané.
1: No, my jsme ty noví, o naše blaho tolik nejde. My jsme ty Egypťani, jo, bych se vrátil. No a strýček sám tomu samozřejmě leží na srdci blaho Ameriky. Jo, tak vážení občané, o naše blaho se tady budeme muset postarat sami, jestli budeme věřit tomu, že cizák na českém trůnu nám to tady obhospodaří, nám ku prospěchu. Ne, sobě ku prospěchu. Jeden, druhý nebo třetí, abych nebyl potom interpretován jako fanda jednoho, druhého. Ne, já jsem opatrný vůči všem třem.
0: A k tomu, pane Tlustý, vy jste ekonom, že vysvětlete mi, jak je možný, když jsou sankce, tak ostrý sankce vůči tomu Rusku, jak je možný, že rubl posiluje?
1: No tak ono se o tom tady u nás moc nemluví, ale to, že někteří už platí v rublech, no to je, jak jsem to řekl, to je... Vlezte nám na záda s těma sankcema. Jo, my potřebujeme topit. My nebudeme rozdávat ovčí houni. Nebo my nebudeme vyrábět, jak si to představuje český ministr zemědělství, plyn z Kravského Lejna. Teda budeme, ale nebude ho to stačit. Jo? Takže my, co jsme normální a víme, že jiný nemáme, plyn z Ruska, no tak trošku mávneme rukou nad těma sankcema, nad tou jednotou Evropy, no my jim tam ty ruble pošlem, no vy ostatní si dál... dělejte vášně z celé té situace. No, a protože my kupujeme plyn v Německu, my jsme v pohodě, akorát platíme 4x tolik.
0: Tak koho ty sankce vlastně zasáhly?
1: Tupce. Zasáhly a zasáhnou. Já tady tak celou tu dobu naznačuji, kde je máte hledat.
0: Jo. Na ten návrh se ani nepodíval. Roztrhal ho. Zeman opět nejmenuje Kůdelku. To je tak hezká telenovela tohleto.
1: A můžu dovést celý ten svůj dnešní výstup do absurda? Jo, můžu. Já se tady snažím vysvětlit, že se máme starat sami o sebe. Jo? To je nadpis pro to mý povídání. Jo? Starejme se o Egypt a jeho blaho. Zapomeňme na blaho v Římě. Jo? Tak já tady zavtipkuju a řeknu, pane Koudelka, podívejte. Já nejsem Koudelka. Mně je to úplně jedno. Jo, hele, jestli ho jmenuje nebo nejmenuje, Koudelka, řešte si to, jo, mě s tím neotravujte a hlavně lidi na tom nerozvášňujte, vám to lidi zlatý chleba nezlevní.
0: No jasně. Nicméně, že to je už osobní mezi Zemanem a Koudelkou?
1: No to 100%.
0: Tam je něco mezi nimi.
1: Ať si to tam vyřeší. Ať třeba vyhlásí, že si to rozdají v ringu. Jo, kdo koho knockoutuje, tak ten bude prezident třeba. Jo?
0: Takže nám je vlastně jedno, jestli bude...
1: Pojďte Sobeckýmu tlustýmu, který má mnoho jiných vad, tak tuhle už unese. Koudelka je byla stejný.
0: Tak, ale pozor, příště koupím Coca-Colu. Vrátím do ní kokain, vtipkuje miliardář Musk na Twitteru. To se mi líbí tenhle ten střelec, ten je dobrý.
1: Koupil. No tak on udělal zázrak s elektromobily, to je třeba uznat, smeknout. Jo. To on rozpoutal tu, to světové šílenství, mimochodem taky draze zaplacené tady u nás. Jo. No každý šílenství je drahý. Jakmile se lidi pro něco natchnou, tak pak už solej, jo? To už je v rámci toho nadšení potom zaplacený. No, tak bejvával kokain v Coca-Cole, jo? Nikdy jsme to nezažili. Já bych si takovou lahvičku koupil.
0: No těm vojákům do Vietnamu, když vozili Coca-Colu, tak to byla ta doba, kdy tam byl ještě.
1: A jestli to tam dá, Coca-Cola vyhraje souboj se všema ostatníma, jo? Najednou... Všichni mohou chtít ochutnat pravou Coca-Colu, jako to bývalo.
0: Tak toto je žert samozřejmě.
1: To, no. On takhle žertuje.
0: No, tak...
1: no ale když jde o prachy, tak i takovýhle věci jsou možný.
0: No, 44 miliard dolarů. Není to drahý, pane Tlustý, za ten Twitter?
1: No tak vzhledem k tomu, kolik miliard lidí tančí tak, jak oni tam pískají. To je levný. Jo?
0: Levný, jo.
1: Kolik miliard lidí bude skákat tak, jak oni... Jo, tak ještě jednou to vyděláme, jo? Vypadá to, že by mohli ovlivnit kolik? 4 miliardy lidí?
0: To neodhadnu vůbec, no. Kolik je.
1: Tak 44, říkal jste 44 miliard dolarů? Děleno 4? No. To je za 11 dolarů jeden tančící. A jedna tančící teda, jo? No, no to jsou levní lidi. Za 11 dolarů.
0: Já jsem čekal, že ten Twitter koupí Agrofert. A ono furt nic?
1: Jo, tak na to už nemá.
0: Na to už nemá.
1: To ty... To těch postrácený 2 biliony jsou na to málo korun, jo, tady 4, no to je.
0: To ne, to nejde. No a my to kupovat nebudeme, ne? Co bychom s tím dělali?
1: A vy snad chcete řídit 4 miliardy tančících? Máte tu, co? Vy jste chtěli, jo? No, no já jenom některý z nich teda, no.
0: To bych chtěl. No, to je všechno pro dnešek.
1: Děkuji za pozvání.
0: Těším se na příště.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Podtrženo, sečteno a Vlastimil Tlustý.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Když ono jí to nejde, Markétě Xavere, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
2: Markétě? Půl hodina je moc.
1: To je moc, myslíte? Tak je to formát Xavere výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí české politiky.
2: To říkal, no.
1: A teď končí.
2: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
1: A pak odšpultem šampaňský, ne, pořádný.
2: To ne.
1: Končí prokletí.
2: To, mě to je líto, že odchází.
1: Jste vážně smutný.
2: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mě se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane Holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury...
1: Počkejte, ani Domča Fery? Oni ho nepustili, aby jí dal
2: kytku? No ten tam vůbec nebyl. No on je někde nadovolený.
1: No to je, no. Ale oni ho neeskortovali?
2: Neeskortovali. Ježiši, a já bych to udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl, tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
1: No ne, Franta, počkejte.
2: Co, Franta?
1: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
2: No.
1: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
2: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
1: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct vlastně dneska, nevinej vedlení.
2: Takový Ferda.
1: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
2: A to ona taky ne.
1: Je.
2: Myslíte, že jo?
1: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
2: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
1: No, tak by to všechno bylo, jak by mělo.
2: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Sociálně tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali sociální, už rezignuje. A on říkal...
1: Ale ne, tady je to dobrý.
2: Tady je to dobrý. Víte, ale... já jsem přijel k nám na návěs s ochrankou.
1: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat někoho takového do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ.

0: read.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Xaveru.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Zaprvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit, jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní, kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Xavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května, neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo.
1: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
2: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem

0: jednou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
0: No tak já považuji, na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považuji za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného, možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem, kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
0: Mm-hmm. No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropské unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce.
1: Mm-hmm. Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
0: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
1: Uh-huh. A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
0: Já si myslím, že asi ano. Protože, podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
0: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
0: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu.

0: teda je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Tak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Košile. Jak košile se tomu říká?
0: No, asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
0: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
0: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
0: Ano, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků, tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů, to je jistě konkrétní výsledek, takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a beru to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině. Mm-hmm.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
0: Děkuji ti. No, v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým. Ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, napověz mi.
1: Nevím.
0: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže. Mm-hmm.
1: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
0: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět soudruhu generální tajemníku. Katolická církev má 1 300 000 000 členů.
1: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
0: No věřících, ale registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
0: No ne, se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt XVI.
0: No a ještě někdo?
1: Myslím si, že ne.
0: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velkou, řekněme, velký pokrok pro církev.
0: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
1: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
0: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energii, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
1: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem. Kdo z nich byl příjemnější?
0: Příjemnější. Oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
1: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
0: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
1: Ano.
0: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
1: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
0: No, tak to je celkem logické, ne?
1: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
0: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestal za to.
1: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
0: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská, její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
1: Jenom ještě poslední věc na závěr, jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
0: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200, přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili maturisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude. Mm-hmm.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, pan Zaorálek, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
0: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie, a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem. Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší a zejména kdo to způsobil.
1: No a odpověď zní?
0: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejich předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře osobnosti místo předsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechna čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
1: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
0: No, zapomněl jsi mě zeptat, proč Merz dostal svoje hlasy až ve druhém kole.
1: Mám to tady, když
0: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merz dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova.
1: Takhle
0: přečti si to taky.
1: Takhle je to jednoduché. Jsem rád, že jsi přišel a těším se na příště. Ahoj.
0: Rád jsem tě viděl. Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman. Česká a americká country na rádiu Xaver.

Neděl 7 hodin 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.

0: Hana Kordová Marvanová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zkuste nám ještě popsat, jak to ve vašich očích obstává ta situace, tak jak ji popisujete u dalších městských firem, protože je tady třeba Pražská plynárenská, o které slyšíme, že navzdory tomu, že roky vykazovala zisk, teď je v hluboké ztrátě, což se upřímně řečeno teď v této situaci energetickým firmám nestává, spíš naopak bych řekl.
1: Já to nechápu, ty děje kolem Pražské plynárenské měla původně schopné vedení, generovala obrovský zisk, který částečně získávala Praha, pokud se ten zisk rozděloval jako akcionář, a nyní je ve ztrátě, ještě jsme poskytli záruky, je to teda velmi zvláštní. Já si myslím, že to možná nebylo šťastné, ta výměna, ale na to tlačili koaliční partneři, že se má změnit to vedení městské firmy. Ale já si myslím, že Pražská plynárenská asi není takový problém v minulosti, protože to je normálně ekonomicky fungující firma. Zatímco jsou jiné městské firmy, které nefungují úplně na těch tržních principech, tam potom taky chybí ta kontrola, ty nevykazují zisk, ty vlastně jenom čerpají peníze.
0: Nemůže to být dozimetr s pořadovým číslem 2?
1: Dozimetr číslo 2, my říkáme jiné kauze, která se týká Lysolají, ano, a která se týká pozemku v Lysolajích, kde se ukázalo, že Praha nevýhodně, nebo respektive městská část Lysolaje se souhlasem zastupitelstva Prahy, ten souhlas byl dán za éry zase paní primátorky Krnáčové v lednu 2017, tak městská část prodala nevýhodně pozemky v Lysolajích developerovi, který teď na tom staví luxusní vily, s tím, že původně ty pozemky měly být určené na výstavbu domova pro seniory. Takže žádný takový dům tam není a právě došlo k tomu, že se souhlasem minulého vedení města zastupitelstva tak Praha přišla o cenné pozemky, kterých nemá moc a na kterých právě potřebuje budovat třeba to dostupné bydlení pro seniory.
0: No, vy jste řekla nevýhodně prodala, že to je slabé slovo.
1: Tak asi nevýhodně, protože my nevýhodně. Takhle, je to eufemismus, my už jsme si zadali znalecký posudek nebo dva znalecké posudky a škoda je minimálně 30 až 40 milionů. A i celé to projednávání v minulém volebním období bylo velice zvláštní, protože nikdo není schopen vysvětlit, proč třeba zastupitelé ani nedostali k dispozici celý znalecký posudek, protože z toho celého znaleckého posudku, který tehdy byl k dispozici, by se poznalo, že to není cena tržní, cena obvyklá, za kterou je jedině je možné prodávat městský majetek. Takže my jsme se teď usnesli na zastupitelstvu v září, že Praha se musí přihlásit jako poškozený, musí podat trestní oznámení. Prostě musí být aktivní v tom, aby vymáhala škodu a pomohla odhalit tento dozimetr 2, jak jsme to nazvali.
0: Je to čachrování z pozemky.
1: Je to čachrování z pozemky. Mimochodem to samé se děje na stanicích metra v režii dopravního podniku. To mi vadí asi vůbec nejvíc. Nyní vydal svědectví bývalý člen dozorčí rady dopravního podniku, pan Štěpán. Zrovna dnes to bylo zveřejněno. Já už jsem to od něj obdržela v srpnu, protože on se ozval po kauze dozimetr, že byl z neznámého důvodu odvolán v roce 2021 z dozorčí rady. Já vím, že se o tom jednalo, že byl kritizován, že moc kritizoval, že s některými věcmi nesouhlasil. Potom byl odvolán a nyní teda vydal velmi zásadní svědectví, které je zveřejněno v médiích a kde on uvádí, že už v minulosti bylo rozhodnuto, že pozemky a stavby na stanicích metra, tedy například Holešovice, Kačerov, Českomoravská, Skalka a tak dále, že jsou nepotřebným majetkem a že budou privatizovány. A to v souvislosti s tím, že dopravní podnik chce uzavřít smlouvy, nebo už uzavřel smlouvy na revitalizaci stanice metra. Revitalizace stanice metra jsou určitě důležité, ale kdo to kdy viděl, aby se dopravní podnik dokonce bez souhlasu 100% akcionáře zbavoval tak cenného majetku, jako nemovitostí na stanicích metra, které jako potřebuje jednak provozování metra a jednak ty nemovitosti, když se jich nyní zbaví, tak oni mají nějakou hodnotu, ale budoucnu, až developři to zdevelopují a vzniknou tam třeba různá centra obchodní a tak dále, tak budou mít nedozírnou hodnotu a dopravní podnik bez souhlasu Prahy a za zády Prahy je prodává, respektive uzavírá smlouvy o smlouvě budoucí, o budoucím prodeji, které patrně jsou uzavírány tak, že jsou vymahatelné, takže je obrovské riziko, že Praha, dopravní podnik, o ty pozemky přijde. A to se děje teď vlastně.
0: Souvisí s tím váš výrok, tuším v televizi Prima, Marvanová se pustila do Čižinského kvůli pozemkovým čachrům a ten to nevydýchal. To jsou tyto pozemky nebo to jsou ještě jiné čachry?
1: Ne, to jsou tyto pozemky. Je
0: a
1: to
0: proč
1: tak,
0: Čižinský
1: že...
0: ale?
1: No, takhle, my jsme byli pozváni do studia, takže jsme o tom hovořili. Takže kdyby tam byl pozván třeba pan primátor, tak budu o tom hovořit
0: ano,
1: s panem primátorem.
0: Ano. A mimochodem ten pan Čižinský a to jeho Praha sobě, o tom si s postupem toho, kdy člověk nazbírá zkušenosti a informace, si myslíte co? Jak to hodnotíte?
1: Běží volební kampaň a já si denně čtu na Facebooku, na Twitteru různé útoky koaličních partnerů, kteří s námi vládli nebo byli v radě. Mně to je velmi nepříjemné, musím hodnotit to tak, že často říkají věci, které jsou buď nepravda nebo úplná lež, ale já nechci oplácet stejnou, že teď budu jako říkat. Já se snažím popisovat věci, které se mi nelíbí na hospodaření Prahy, protože boju s korupcí, padni komu padni. Čili asi takto. Počínání pana Čižinského, který prostě opravdu nepravdivě útočí třeba na nás a na koaliční partnery, já považuji za naprosto neetické, nemorální a vlastně nefér, protože každý si má zamést před svým Prahem. No a dopravní podnik měla v gesci Praha sobě, pana Čižinského. Takže to je odpovědnost Prahy sobě, v jakém stavu je dopravní podnik.
0: No a třeba taková ta jeho slavná, nebo takové ty jeho slavné stezky pro cyklisty, které v mnoha případech vedou od nikud nikam, a ne, promiňte, spíš cyklopruhy než stezky, abych byl úplně přesný. Například tady kousek od studia na Štvanici a tak, to je záměr, nebo to je neznalost, nebo to považujete za dobré?
1: Já jsem bydlela na Praze 7, už tam teda nebydlím, takže tam to začalo. Problém cyklistické dopravy ve městě je ten, že pokud se to řeší těmi cyklopruhy, tak to může vést k nebezpečným situacím, kolizím mezi těmi cyklisty a automobilem, nebo těmi, co jedou autem. Takže v tomto smyslu, já jako člověk, který teda bych nezvládala jezdit výhradně po městě na kole, tak to jako člověk, který jede v autě, hodnotím jako riskantní situaci pro oba aktéry toho provozu. Čili já určitě podporuji, aby byly cyklostezky, aby byly oddělené části, kdy může cyklista naprosto volně projíždět, takže a podporují všechny druhy dopravy. Město má být takto vstřícné. Ale ty cyklopruhy na některých místech jsou opravdu riskantní, zejména tam, kde jde o rychlostní silnice. Já jsem třeba jela na Zbraslavi, tam jsou taková ta síčka a tak dále, a tam normálně jede taky cyklista a je to velmi obtížné, nejde ho moc předjet, když tam musíte dodržet tu vzdálenost do toho rychle jedoucí další auta. Čili z hlediska bezpečnosti to není úplně ideální.
0: Volební obvod číslo 19, tam kandidujete teď za koalici Spolu do Senátu a před chvílí jste řekla, že bojujete s korupcí padni komu padni. Jak to míníte promítnout do toho Senátu? Třeba, jestli si řeknete nějaká norma, nějaký zákon je nedostatečný,
1: ano,
0: měl by se změnit, tak s čím tam jdete? Zkuste jednu konkrétní věc.
1: Ano, úplně konkrétní, která se právě týká kontroly hospodaření obcí a krajů. Kde chybí kontrola, tak tam je prostor pro korupci. To je asi jako známé. A nad městy a kraji, nad obcemi a nad jejich firmami je velmi slabá kontrola i z hlediska zákona. Městské firmy jsou totiž zřizovány podle zákona o obchodních korporacích, to znamená, řídí se normálně vlastně obchodním právem, jenomže lidé ve vedení těch firm i ve vedení obcí a krajů tak hospodaří s cizím majetkem a jasné, že musí zákon upravovat mnohem větší možnosti kontroly. Takže chybí dvě formy kontroly, které bych chtěla zavést nebo podpořit. O jedné se mluví dlouho a to je kontrola ze strany NKÚ, tedy Nejvyššího kontrolního úřadu. Dneska se pořád spoléhá na to, že to zkontroluje opozice, že stačí transparentnost, že podle 106 si může občan vyžádat informace, ale občan nemá takovou kapacitu, aby prokazoval, že se, co se vlastně z hospodaření děje. To musí dělat profesionálové. To znamená, občan, kdyby byla zavedena kontrola ze strany NKÚ, dá podnět a potom NKÚ se tím bude zabývat. Další orgán, který by se tím měl zabývat, a v minulosti tady taková forma kontroly byla, to je netrestní dozor státního zastupitelství. Někdy v polovině 90. let, jestli se nepletu, byl zrušen. Přitom tehdy bylo možné, aby státní zástupce řešil i nějaký podnět na nevýhodný prodej, na nevýhodně uzavřenou smlouvu a mohl zasáhnout a mohl vlastně zneplatnit tu smlouvu. Dnes je to nesmírně obtížné, protože i zastupitel nebo opozice nebo občan má třeba nějaké podezření, že se dějí machinace s městským majetkem, ale nemá operativní prostředky jako policie, to je přesně, co jsme neměli my, abychom obstarali takové důkazy, aby pak jsme to donesli policii a policie opravdu už mohla zahájit stíhání. Čili já se domnívám, že tu kontrolu musí provádět profesionálové na základě podnětu občanů. Takže tady chybí prostě kontrola nakládání s veřejným majetkem na úrovni obcí, krajů, jsou miliardové částky. Takže tady by se pro boj s korupcí dalo udělat hodně. A druhá věc třeba, kterou zmíním, korupčníci či velké podvody se musí dostat před soud prostě do půl roku, do roka, jako je to třeba ve Spojených státech amerických. U nás je nějaké podezření a běží to mnoho let v to neveřejné trestní řízení. A ono to poškozuje všechny. Poškozuje to zájem na spravedlnosti, pokud někdo je teda stíhán právem, aby lidé viděli, že rychle je ten korupčník odsouzen. Ale poškozuje to i ty, kteří jsou obviněni nevinně, a dlouho se s nimi vleče ten sejch, že jsou obviněni. A je to zastaralým trestním řádem, který máme, myslím, z roku 61. Je to absurdní, prostě musíme zmodernizovat trestní řád, aby se co nejvíce zkrátila ta fáze neveřejného řízení u policie a rychle se ta věc přenesla před soud. Čapí hnízdo teď je teprve u soudu, je to po 7 letech, to je prostě neúnosně dlouho. Takže to jsou dvě konkrétní věci, změnou zákona by se dalo dosáhnout nápravy.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
2: Ale ne,
1: jo.
2: Co se děje? A nebuďte slušnej.
1: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
2: Už zás?
1: Zasně. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane Holče, já jsem to celý prožval.
2: Proplakal.
1: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný. Za první vyloženě labutí píseň.
2: Nejlepší sněmovny, ne?
1: Poloprázdná sněmovna, vostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
2: Jo?
1: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říká. To, co říkala Šila.
2: Tyž, ono jí to nejde, Markétě, Ksavere, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
1: Markétě? Půl hodina je moc.
2: To je moc, myslíte? Tak je to formát, Ksavere, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí české politiky.
1: To říkal, no.
2: A teď končí.
1: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
2: A pak odšpultem šampaňský, ne, pořádný.
1: To ne.
2: Končí pro kutí.
1: Mě to je líto, že odchází.
2: Jste vážně smutný.
1: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mě se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane Holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury.
2: Počkejte, ani Domča Fery? Oni ho nepustili, aby jí dal
1: kytku. No to tam vůbec nebylo. No on je někde na dovolený.
2: No to je.
1: No.
2: Ale oni ho neeskortovali?
1: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria to udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
2: No ne, Franta, počkejte.
1: Co, Franta?
2: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem ty 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
1: No.
2: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
1: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
2: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct vlastně dneska, nevinej vedlení.
1: Takový Ferda.
2: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
1: A to ona taky ne.
2: Je.
1: Myslíte, že jo?
2: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
1: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
2: No, tak by to všechno by šlo, jak by mělo.
1: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Sociálně tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali sociální, už rezignuješ. A on říkal...
2: Ale ne, tady je to dobrý.
1: Tady je to dobrý. Vidíte, ale... já jsem přijel k nám na návěz s ochrankou.
2: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat někoho takového do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
1: Na druhou stranu... Pane Holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky,

0: dneska.
1: Meda už zvedla
2: já
1: prst.
2: Ví, tak Meda má zvednutý prst non-stop.
1: Pozor, jo, pozor. Jo.
2: Ale já, Xavery, ale já smutím kvůli soudružce Market. Ale opravdu, upřímně.
1: Jak to?
2: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. On mi píše streamy.
1: No a vy?
2: A co já teď budu dělat? Ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného, normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude plést svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
1: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
2: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Market, jako s podobnýma, s podobnou kapacitou.
1: Bude to ten
2: ničivou.
1: Bude to ten klempíř. On je hudebník.
2: Jejda.
1: No a on je jako srandovní. A no, on kdyby tak řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký, já bych tam chtěl muzikanta.
2: Aby to neřídil, jako když chodil na ty...
1: To já nevím, na a to už je pryč.
2: Úplně ne, no. To
1: no dobře, nechtěl. Tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám to pošeptal a vy byste toho řekl nahlas potom.
2: Ne, tak to nebuďte slušný, řekněte jméno. Já přemýšlím... No řekněte.
1: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okiho.
2: No.
1: No. A já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
2: No bez pochyby.
1: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhýma vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. Chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
2: Počkejte, blondýka taková.
1: Blondýka.
2: Šafránková.
1: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
2: Jo, jasně. Ona je okrunká. No,
1: ona je úplně jo. Taková subtilní, jako... Mm-hmm. Co znamená subtilní, pane Holče?
2: Taková drobnější.
1: Drobnější, no. Subtilní.
2: A vy používáte slova, které nerozumíte?
1: No, na mě to jo, teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
2: Správně.
1: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
2: No to ne, tohle je redundantní a nejhorší zločin, Xavere.
1: To jsou ty vaše narrativy.
2: No jo.
1: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
2: Jo, jo. No, ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
1: Pomník.
2: Pomník samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček soudružky Market někde v Praze. Kde byste to viděl?
1: Kde bych to viděl? Tak na Václaváku. Ne?
2: Jo, já jsem spíš myslel, že na Jižáku, že by se...
1: Pane Holče, ten kůň už je ohraný.
2: Kůň jo.
1: Ten už všichni viděli, už si všichni dali 100x.
2: A já bych si mohl myslet, že kobyla nebo něco, ne?
1: Ne, kobylu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmení?
2: Pekarová.
1: Paní Pekarové.
2: Adamové.
1: Nadživotní a budeme si dávat sraz, sejdeme se u prdele Pekarové.
2: A proč
1: podvodca jsem koně?
2: No. A počkejte, a proč se vám nelíbí Jižák?
1: Co to je Jižák?
2: No Jižní město. Sídliště, ono je taková
1: ale
2: žena
1: ze sídliště.
2: Ale
1: to není ne? Prestižní, jako...
2: Je? A bude v kontaktu s plepsem, no.
1: To už Jižní město, to už rovnou může teda dochánovat ten poník.
2: Tam by se hodila taky.
1: Ne, já bych ji dal na Václavák nebo na Staromák. Tam jsou zbytečně sochy už starý.
2: Staromák už je hůz. Tady máme Xavere
1: no
2: toho,
1: koho ještě
2: na
1: zajímá hůz? Máme...
2: Není to moc přeci jenom?
1: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali
2: ne,
1: větší stopu
2: ne.
1: Než Jan Hus a to je paní Markéta
2: Adamová. Já bych to tím Husa vyhodil.
1: Pekarová hodinová skurna.
2: Xavere, já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Market.
1: No já taky.
2: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo
1: Husa...
2: Já si to Husa,
1: vybavu, jak to vypadá.
2: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Market. Já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husickou historií, ne? Konečně.
1: A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi, a to je třeba paní Pekarová.
2: Ale to je mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíte? Co? Je, Xavere, je.
1: Pane Holče, tam to drhne.
2: Xavere, ty její mše. Byl jste někdy na mši? Její?
1: Já
2: chodím pravidelně.
1: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
2: Duka, ten to vůbec nerozumí.
1: To je pase už
2: úplně. Jasně. Kam to chodí?

0: Jíte pro Boha. Já vás někdy vezmu ještě.
1: No, pane holče, ať se, řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní, slečna, dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
0: Diamant,
1: a
0: myslíte,
1: ona se dostala z ničeho nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
0: Jo.
1: To je životní úspěch. Jí už se nikdy nic takhle nepovede.
0: Je to narativ životní?
1: Narativ to není. Ne, narativ to není. Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když bude prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne: dobrý den, já vám budu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď, a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
0: No jasně, jo.
1: A to je přece super.
0: Jo.
1: My nejsme a... předsedové tady ani XTV?
0: Já jsem místo předseda klubu sviní.
1: No je to místo předseda.
0: No, koho mám našlápnu to předsednictví.
1: Koho zajímá místo předseda?
0: Jsem na správné cestě.
1: Gagarin byl první. Jo. Ne, víte, kdo byl
0: ale...
1: druhý? Nevíte.
0: No. Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem to čeho, už se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti tomu... let, že by, do deseti let, že by možná mohl někam letět.
1: Ale a tomu já fandím.
0: Ale nebylo napsaný kam.
1: No kam? Na oběžnou dráhu,
0: ne? To nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
1: To jako...
0: Ale jak se bude... Já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu. Co?
1: Už si to odpuste, pane holče.
0: Ne,
1: já už se jí musím zastávat.
0: Vždyť je to potřeba. Pojďme. Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
1: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
0: Nenajde.
1: Nenajde, jo. Tam nevidíte nikomu.
0: Nenajde, Xaver.
1: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu takový jako vtipný?
0: Tam kandidují samý dobrý.
1: Dobrý. Musím vám něco říct, pane holče. Je to přiznání.
0: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Xaver.
1: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházet, já vám, mně je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura.
0: Proč?
1: Víte, kdo to je?
0: Kvůli těm, no nejlepší minister financí.
1: Kvůli minister financí.
0: A kolik žena kapačkách?
1: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké. On má normálně cukatury.
0: Já vím.
1: A je vidět, že on ví, že tam v tom moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
0: No to už
1: je. Okamura, Reichl, konečná, všichni proti němu.
0: Až ho porazí Reich. Rvoun z Václaváku, no, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
1: No tak Reichlo porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
0: No nemusí se dostat, Xavere, to je byla tečka, ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stala ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
1: No, tak jasně.
0: No. On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
1: Koupil si lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali.
0: Ne, Stanjura si to zařídil jinak. No, tak,
1: jo, myslíte?
0: Jo. Tak teda to šel tak přes rodinný biznis i a tak. No.
1: A zase na druhou stranu, on mluví pasivně polsky a to je super.
0: Pasivně? Co to znamená, když mluvíte pasivně?
1: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že to taky pasivní celý.
0: Já jsem říkal, jestli to není takový, jak měl, pamatujete si, když si Ivan Mládek takový vtip měl scénku v televizi, že vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
1: To je, jak říkal Schönhaxen mit chlupen. Hmm. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
0: Já bych si to napsal jako Janíška Sluníčko. Když si to psala pro změnu k angličtině a ona taky neumí anglicky a ona si napsala tam nějaký angličtinu ovládám na úrovni B plus 1 minus C.
1: Co to je?
0: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janíčku, jak mluví anglicky a uvidíte.
1: Já na Janíčku nesahat, já mám o ní strach.
0: Já na ní taky
1: ona byla
0: nesahám,
1: teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster a mám strach, jestli si nestalo něco přistřílené.
0: Dostala berlí?
1: Ne, no něco se děje, tak a protože já jí při pevný zdraví.
0: To já taky.
1: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale
0: Ježíš, já to chci, snad ani ne, ne? Abys...
1: On má v očích hrůzu, pane Holče.
0: No, vám to říkám, no, už hodně dlouho a teď finální.
1: No, no nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
0: Rozum nějaký?
1: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe. A já chodím v Ikaně do takové prodejny kávy, to je jedno. A oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaký na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
0: Ne? No.
1: A nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
0: Proč?
1: Aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. Hmm? A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla,
0: no
1: Babiše...
0: tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
1: No, pane Holče, nevím, z toho byla hádka.
0: No tak to...
1: Oni se poštěkali.
0: A to je dobrý, jestli se přeli argumentačně?
1: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zase, že Babiš. A já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti...
0: No tak jste to nasál, ne?
1: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
0: To je správná
1: protože
0: volba.
1: Protože se mě tam líbí ten pan Fiala, to je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
0: A co řekne, to je pravda.
1: On by nikdy nezalhal.
0: Nikdy, nikdy. A mně se líbí taky Xavr, já s váma musím souhlasit.
1: No.
0: Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii a já to beru jako...
1: To říkal?
0: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to nesvědět, přiznává, no, že se to nějak nepovedlo asi.
1: Jemu, pane Holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
0: Sedí mu to.
1: Nesedí, on je jak nahý v terní, to není Babiš.
0: Já to si to Babiš. Užívám k
1: sebe. Co jste říkal, slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, co z nějaké bubliny zóny, kde on, kam on vůbec nepatří. On mezi normální lidi nepatří.
0: Tak si je normální, ale...
1: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec a má to sáčko a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
0: Jo.
1: To nejde dohromady.
0: On se s nima nebaví, to je potřeba.
1: No baví.
0: Téměř. On tam má ty svoje... Ksever, jemu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všiml jsem si, že on si někde najal kompars úžasný. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak najednou si vezmou slovo a on vyprávějí narrativ správný, kde panu předsedovi, premiérovi poděkují za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 tisícema nebo s 30 tisícema hrubýho, že si za to koupí dvě auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
1: No, a to já s váma souhlasím. A to vyhrává volby, ne?
0: Tohle jo. Tak. 20 tisíc hrubýho si myslím, že jasná výhra ve volbách.
1: No a víte, ještě teď pozoruju před těma volbama toho pana Rakušana.
0: Ten je dobrý.
1: No je, tak to je tak vzácný člověk.
0: Ten je dokonce čím dál tím lepší.
1: Já se jenom tak nějak bojím, pane Holče, protože tam je nějaký ten dozimetr. A tam se prý kradlo.
0: No tak trošku...
1: Jestli trošku, tak to je dobrý. To je jako trošku...
0: Severe, já už jsem to říkal, já se nerad opakuju. Kdyby se měl stát premiérem Rakušan.
1: No.
0: Beru i vás, spolíhám na vás. Jdeme na Letnou a pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
1: No, tak...
0: Protože Rakušan, no víte, co jsme se teď zase
1: dozvěděli? Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušan než Fialu.
0: Vážně?
1: No.
0: Vy jste dostal taky něco z dozvíku?
1: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
0: A, no ne, tak protože teď jsme se rozvěděli, a to možná vysvětluje, proč se Rozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně STANu.
1: Ale to je hezký.
0: To je hezký.
1: Představte
0: je hezký.
1: Si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
0: Jasně, a tohle to, on není žádný Hamoun.
1: No ježiš, pane holče, toto je úplně skvělý.
0: Je to stará škola. Je to stará postivá škola a jak říkal David Rád, krmil Vesty, ne? Aby Vesty je krmila zpátky jeho. A...
1: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
0: No,
1: do čistírny.
0: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je, v tom, on už je politikem zastan přes 10 let. Co?
1: Kdo to říkal?
0: Vítek. Rakušan.
1: To říkal.
0: Říkal.
1: Ale to je přece blbosti.
0: No, tak on říká blbosti rád.
1: Tak jestli a... ho neznali jeho děti, pozor.
0: Jestli si nevolali tím
1: šifr telefonu. No, no, no.
0: No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů a oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
1: Pak je to v pořádku.
0: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil Dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. Tedy, když někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
1: Pane holče, to už jedno, protože jak známo, zdroje jsou.
0: To je pravda, zdroje jsou.
1: Říkal Špidla, ne?
0: Špidla, ne.
1: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
0: Jasně.
1: Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No, Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
0: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
1: No, to tomu teda opravdu nevěřím.
0: Ne, ale on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď Hřibátor a řekl mu, no a co ten Dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společnost.
1: Jo, takhle, on už to má. No ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
0: Ten dobrý taky.
1: To je normálně urválek se vším všudy.
0: To je sekerník.
1: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
0: Filmíky pro dospělí.
1: Pro dospělí, ale herečka. No,
0: ten... Tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
1: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat, my se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden, jeden večer díváme přesně 8 minut.
0: No jasně, a oni jsou i pohádky pro dospělí.
1: Někdy i 6.
0: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
1: Já o tom to nemůžu mluvit.
0: Já taky ne.
1: Já jsem
0: taky
1: v konfliktu.
0: V kamaších.
1: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
0: Ne, to ne.
1: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii
0: ne?
1: To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský, ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samo o sobě, a mohl by čerpat.
0: No ale on si to nevezme.
1: Nikdy si nevzal ne. Ani kaču. Ani korunu.
0: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Ypsilonky, ne?
1: To já nevím.
0: No tak těm to moc.
1: Ještě existuje?
0: No těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
1: Nechodí.
0: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok, tak chtěli to nějak vyřešit. No a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinní nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsem si říkal, že tady pán z Jezerky by mu dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
1: No. No jistě. A bez dotací.
0: Jo?
1: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holčo, taky návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští vězonky, poslali...
0: Odklonili na Jezerku?
1: Na Jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
0: Je, je.
1: A oni tam udělají představení, mm-hmm. jehož sláva se dotýká hvězd.
0: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? V oběma. Kdybyste si nechtěl zahrát s legendou, Ksavre?
1: S kým? S Bohdalkou?
0: S legendou, ze Jezerky.
1: Tam hraje Bohdalka, pozor.
0: Jo? No.
1: A výprej výborná.
0: Já jsem myslel legendu v Kamaších.
1: Jako ne. To, no tak jak já bych si mohl zahrát, třeba já jsem nějaký herec.
0: Tak to taky máte v sobě.
1: Tak on by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísnej člověk to je, to vám řeknu.
0: To jo. To
1: akorátní.
0: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
1: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruskej, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem
0: a, on by nikdy
1: a to se mě na něm líbí.
0: Jasně, a on přeci není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
1: On?
0: No,
1: to v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
0: Od narození je takovej, ne?
1: No.
0: Asi.
1: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
0: Jo, jo.
1: Dizident.
0: A Petr Pavel?
1: Tak pozor, to je jiná liga.
0: No vyšší, ne? V dizidentství.
1: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista.
0: Fuj, Tajksl, no to snad ne.
1: Nebyl?
0: Ne.
1: Jsem četl v tisku.
0: Se popletl.
1: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
0: Ne, on se popletl.
1: On se odpracoval.
0: A pak řekl, že se popletl.
1: Že se popletl?
0: Byl popletený.
1: Včera jsem tady měl debatu. Na kafe tady jeden známý, který ho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamaný, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ový tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, až kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. Hmm? A já říkám, byla chyba, pane Holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
0: To je pravda.
1: No, pane Holče, skočte do toho.
0: Jo.
1: Příště to posíláme. Jo?
0: Na Jezerku.
1: Na Jezerku.
0: Tomášová. To bude primářová.
1: To je Tomik. Aha. To je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale úplně...
0: Primářová byl taky dobrý člověk.
1: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
0: Jo, dobře. Vlzorova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Ksavre Meda, on chce tu funkci.
1: Kdo by nechtěl funkci?
0: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trošku?
1: Kalousek.
0: Ne.
1: Protože tá za nic.
0: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
1: A co stojí v cestě, tam má na to nějakou paní, ne?
0: Tam je těžké říct, kdo je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
1: Vychovatelku ne.
0: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán. Kdo...
1: Ale to je vůbec neřešné, no a o dítě se bude starat chůva, on bude, jak si myslíš, že to je v královské rodině?
0: Počkej, nebude se tam, nebude to teď dělat market? Nebude to její příští to, job? On jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
1: No to není špatný, pane Holče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
0: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal jsi?
1: Asi jo, že já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
0: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
1: Tu 17 iPhone?
0: Třeba, no.
1: Můžu, jeďte.
0: Ale na Davídková.
1: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
0: Na Vlzonku otázka Zalky, Ksavre.
1: A Zalka
0: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Vlzonova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
1: My jsme milion chvilek pro pravdu.
0: Jo. A Nadežda Formánková, Vlzonova 10, příspěvek pro přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Ksavere. Vidíte?
1: A má pravdu.
0: Jo.
1: Pane Holče, a teď přichází moje chvíle.
0: Jo, jo, jo.
1: No a koho tam zapíšeme?
0: To je jasný. Já to vím, Ksavere.
1: No koho?
0: No já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
1: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
0: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Severe. Kolik máte dětí?
1: Já bohužel nula, pane holče.
0: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
1: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
0: Jo? No a kolik máte bytečků?
1: Byteček žádnej.
0: No ne, teď. Vy máte byteček? Ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
1: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
0: Mansardu?
1: No.
0: A nejenom jednu, ne?
1: Co to znamená mansarda, pane Volč?
0: No, postříčkou.
1: No, tak já mám mansardu.
0: Jo? Mhm. A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, tak, zákulisí.
1: Tak jako není jedna, ale jsou to nižší jednotky, jak říká Bobič.
0: Nižší jednotky, ale, ale i tak, Xavere, myslím, že se nad váma stahujou mračna.
1: Jak to?
0: No, protože nemáte žádný dítě a no. Máte jeden byt, velký ještě,
1: víte,
0: pro jednoho člověka.
1: Víte, mám jeden byt.
0: No, tak máte ještě víc, tak teď jste se přiznal. No, no a víte, co řekl Hřibátor teď?
1: No.
0: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
1: Tak já dva byty dám Pirátům.
0: To bejt vám rychle udělám.
1: Jo?
0: Jo.
1: No ne, tak lepší, my chudobní, ne, takovýhle starosti vůbec nemáme, pane holče.
0: No my nejste úplně chudobné.
1: Ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
0: No je to bolševik, jsou to bolševici.
1: Každým, ale, to je překladu počkejte. Každému podle jeho potřeb.
0: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty.
1: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
0: Hřiba? Je mu je tak přes 40 let?
1: No, mladý člověk.
0: Je mladý člověk? Dobře.
1: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
0: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant.
1: Za výrok o bytech.
0: Tak bejt váma, tak už si připravuju předání bytečku k sebe.
1: Však to připravuju.
0: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
1: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
0: To, myslím, to půjde zařídit.
1: Aspoň jeden díl.
0: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
1: Jakože bych byl rekvizitář?
0: S okurkama.
1: No. No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
0: No teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazií.
1: No.
0: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
1: Pane holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
0: No.
1: Tak prosím vás, příští Wilsonka už bude předposledním před volbama.
0: Vážně?
1: Sakra, no. Pane holče, co kdyby jsme příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne.
0: Proč
1: já už
0: ne?
1: Mám natypováno asi se 7 lidma.
0: Jo?
1: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte, co myslím, jo? No? Papírovou. A já bych zapisoval, anebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
0: Bychom mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
1: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. hodině to pustit, tu Wilsonku. A nebo Market, když tady má do čeho píchnout teď.
0: To je pravda.
1: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
0: Jo.
1: Vezme si...
0: No, vidíte.
1: Teda musím vám říct...
0: Tak to tam připište, až budete poslat tu kytku.
1: Já jim musím pořád pochválit, pořád chválit. Měla tak hezký šaty, pane holče.
0: Jo. Tak za těch 300 tisíc K?
1: No, já nevím, jestli...
0: Měsíčně?
1: Já jsem řekl pěkný, ne drahý. Jo. Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
0: Aha.
1: Tenhle ten model.
0: Jo.
1: Ale neměli 4X.
0: Jo.
1: Takže, no, jako boty na podpatky už mám. A Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
0: Chichi Tornado se neudrží?
1: No, podle mě říkejte. Pojede, jak namydlený blesk. Já si na to dělám zálu.
0: Tak hájeli, já vím.
1: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budem dělat rozhovor a budeme mít
0: Bohatým. A už víte pseudonym svůj? Tam nemůže jít jako Xaver.
1: Já budu Chichi Xavera. Chichi Xaver.
0: Nebo Chicha Xaver.
1: Chicha. Don Chicha.
0: No.
1: A je to. Víte, komu se říkalo Don Chicho?
0: Paroubkovi?
1: Jo, Paroubkovi.
0: Potom se mi stýská.
1: No, on kandiduje za ČSSD.
0: Sabre, to je takový sešup, oni ho teď zvou do televizních debat s úplně jako nějakým komparzem, víte, z těch úplně bývalý premiér. Pamatujete si na to, když se nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem ale, a byl presumptivní premiér.
1: Ale tak jste taky býval prestižní streamer.
0: Jasně.
1: To takhle berte,
0: já jsem,
1: ale víte, že se na to nevysere, už je divný. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
0: Já to znám, víte, co mi napsal jednou Jáchym Brecion, to je ten od...
1: Kdo?
0: Synáček od Alexandra Vondry a...
1: A jak jste to říkal to jméno?
0: Jáchym Brecion.
1: To je česky?
0: To je česky. A oni, že jo, oni ho živějí rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
1: To je v pořádku.
0: A já jsem mu tak nějak napsal nějaký hodnotový věci na X-ku a on mi napsal, Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal, Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
1: No, ale já to nechápu.
0: Co?
1: To je ten levoboček, jo?
0: Nemakačenku, no.
1: A to je jedno, já nevím, no. Tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojeny na RR.
0: Jo.
1: V tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
0: Silný, jo, tak viděl tam ty hodnoty.
1: A co on umí?
0: Dojít RR.
1: Jo.
0: Díky rodičům.
1: Jo, Tak... Pak jsme udělali něco špatně, pane Holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
0: No.
1: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
0: Tak uvidíme.
1: Ne, může. Uvidíme, řeknete jo, nebo ne?
0: Budeme tajemný.
1: Tipy, jak to dopadne?
0: Jo.
1: A od nás to převezme ta fortuna, to jsou sásky. A vypíšou sásky.
0: Jo.
1: Nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
0: Já taky se vám.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako vždycky, sedí politolog Jan Kubáček. Honzo, v Česku začala éra dobra, protože Vít Rakušan si zorganizoval další sjezd svého stanu, nechal se potvrdit ve funkci, k sobě si nechal potvrdit hrstku a partičku nejloajálnějších a nejodanějších kádrů. Mimochodem máme za sebou i asi nejrychlejší zvolení předsedy strany v historii, protože ten s ním začal tak v 9 v sobotu a myslím, že v 9:30 už byl Vít Rakušan znovu předsedou. Taky dostal milý severokorejský skóre 99% hlasů, takže je vidět, že to rozhodně není jeho strana, že tam je velká pluralita názorů i kádrů. No, éra dobrá, Vít Rakušan vyhlásil tohle a padnul další milník, a sice, že on řekl teda, že nebude nás trápit nějakýma billboardama volebníma, ale že normálně z volebních peněz budou rozdávat charitu a už to rozjeli na sociálních sítích. Pro mě tohleto nejobludnější a nejceničtější, co jsem kdy zažil, udělat z charity, která normálně má být z půdu nějaký touhy někomu pomoct, nikdo normální a slušný o tom nemluví, udělat volební kampaň.
2: No Petře, já dneska celý díl v podstatě budu věnovat tomu a chci vyvrátit klasické oblíbené kliše, kdo si hraje nezlobí, protože ukazuje se, že Vít Rakušan vedle toho, že je vrcholný alibista, tak je obrovský hráč. Vem si, hrál si na setkávání s občany, protože kdo by to mohl kritizovat. Hrál si na sbírání podpisů a ono se ukázalo, že ty podpisy o výsledku příliš neznamenají, že ty kandidátky stejně už byly hotové, takže ti nejúspěšnější měli stejně smůlu, ale kdo by to mohl kritizovat?
1: Čím víc podpisů, tím poslednější
2: míst. jo, přesně tak. Vem si, zahrál si na sněm, kdo by to ale mohl kritizovat, ač neměl ani vyzývatele, a to měl okolo sebe ministry, my to pak budeme rozebírat v detailu, kteří fakt jako zodpovídají za budoucnost a buď růst, anebo průšvih této země, a nikdo je nespovídá. No a teďka si začal hrát na reality show a rozdávání dobra, ač je to mimochodem ministr, který úplně neuvěřitelně a nechutně zamet tragickou kauzu střelby v Klánovickém lese a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Prostě Vít Rakušan si s námi hraje a já rozeberu, co to všechno pro nás nehráče bude znamenat.
1: Ale když se teď náhodou nebo po volbách potom ocitneš na správném místě, tak dostaneš od někoho ze stanů zdarma menstruační vložku, protože to je teď jejich jedno z volebních krét. Skutečně Česko dostanou z brindy tím, že budou rozdávat ženské vložky zdarma. Pořad Aférovku můžete poslouchat na platformě gazety.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
2: A my vám za to děkujeme.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Do to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili Den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pirhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyřazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
2: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň v něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky. Takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc, jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl a samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie, to jsou prostě fakt jenom pohádky. Ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
1: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno, to svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být Pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem, ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak to vlastníte 100%, tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom vůbec o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit, tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako

0: že se něco musí stát s ČEZem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČEZ je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus a nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže teď jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČEZ mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti, což znamená zlevnit elektřinu, a současně mohl nějak dál fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný.
1: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČEZu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČEZ a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČEZ kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcí jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
0: To je potřeba říct, že takhle se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
1: Tak já si nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tu chvíli chtěli, jo? Kdyby se dostali do vlády.
0: Většina opozice, tak řekněme.
1: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces toho, té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudotrh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na Lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta Lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té Lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno

0: obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje. Vzhledem tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v uvozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně
1: nechtěli
0: my.
1: Být Čechama.
0: Nechtěli být v podstatě Čechama. No. A tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu. A Skandinávci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem. A proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
1: No, vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou, tehdy polostátní a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazi monopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to jenom, že se to netýká jenom Česka a ČEZu, že vlastně podobný problém úplně nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A ona to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn a teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme se vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě. jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, které, když řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou, případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětli to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala?
0: No, ta lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že proto, že Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci. Jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zlé kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se stoprocentně nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dál, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se. A odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
1: Jenom, a to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
0: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu, pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné proto, aby to dodávalo v některých situacích, když zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě. Ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Jo? Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
1: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohleto už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unii byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení, což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, kterou potřebujeme k životu všichni, tak ale oni to přesto neudělají.
0: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle. Mm-hmm. Zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky. Tak tady u té energie je to skutečně schopno začít fungovat velmi rychle. To znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
1: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí, a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku, tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČES, která přeci jenom má, za první, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČES se stal plně státní firmou?
0: No, v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme u těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném, a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČES bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude, to přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozptýlené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. Ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takové to odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout, a tak se na ně zaměříme, dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
1: Ono jde vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři a akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přece jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy. Takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv. Tak...
0: No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud ji hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. My ji pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. A teď si představte, jaký to je paradox, jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jakože jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí. No, a navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jakože mají nějaké holporty z Ukrajinou a z Ruskem, no, a tak dále.
1: Děláme z nich, udělali jsme z nich třídní nepřátele svoje.
0: Děláme z nich nepřítele, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
1: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energií, energetiky, ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
0: No to jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
1: jo,
0: rozumět.
1: Jo, tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku, ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí a že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo, protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahý ceny energií.
0: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie. No, rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
1: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu, kdo to zaplatí.
0: Nasledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Jiří Beran je naším hostem. Zdravím tě, Jirko, ahoj.
1: Ahoj, Luboši. Dobrý den všem.
0: Tak já zase zůstanu u toho tykání, protože vysvětlím divákům, že se známe roky. A profesor Jiří Beran, uznávaný odborník, vakcinolog, dokonce teď čtu na některých místech na internetu, že světového formátu, což mě těší, Jirko.
1: To mě těší také, což jsem zatím ještě nečetl, ale...
0: No já ti to přepošlu. A ještě tam napsáno epidemiolog. A to ty seš epidemiolog tak taky, nebo jenom ten vakcinolog?
1: Já bych řekl, že jsem epidemiolog také, protože já jsem epidemiologii studoval a mám pro ní jakoby i takzvanou odbornou způsobilost, čili to můžu vykonávat jako profesi v České republice. A vakcinolog, tomu já se věnuju skoro 30 let, takovému tomu takzvanému klinickému vývoji nových očkovacích látek, takže nějakou zkušenost z toho mám ze světových nebo evropských projektů určitě.
0: A ještě dodám tvoji zásadní věc, a to je cestovní medicína.
1: Cestovní medicína, to je můj koníček.
0: Koníček dokonce.
1: Koníček. To...
0: Tak, Jirko, už je konec covidu?
1: Já bych řekl, že je konec covidu. V tuto chvíli my můžeme očekávat samozřejmě nějaké mírné zvýšení případů, ale vidíme všichni, že většina těch případů jsou s mírnými klinickými průběhy a maximální komplikace, která se objevuje u většiny lidí, je zánět nosních dutin.
0: Jaké je největší poučení pro člověka s tvojí odborností z těch uplynulých 2 let a něco?
1: Já bych řekl, že to pro mě to nejdůležitější poučení je v tom, že skutečně jsme se měli orientovat především na ty rizikové skupiny a měli jsme určitě zajistit to, aby tyto rizikové skupiny měly co nejblíž ke svému praktickému lékaři nebo k té takzvané předsunuté nemocniční péči, to byly ty monoklonální protilátky nebo antivirotika, aby se to k těm lidem dostalo co nejdřív. Čili to jsem viděl jako nejdůležitější. Já sám osobně jsem považoval za naprosto zbytečné a dnes se to ukazuje takové to masivní testování dětí ve škole, lidí v závodech a podobně, kde ta výtěžnost byla v setinách procenta. A samozřejmě jsem přesvědčený o tom, že to dlouhodobé nošení roušek a neponechání dětí doma mimo výuku je velmi, velmi špatné.
0: Já tedy s dovolením připomenu tvůj majstrštyk, který se odehrál v tomto studiu na začátku covidu. Ty jsi tenkrát řekl přesně, že odhaduješ, že vakcína bude na Ježíška, a spletl jsi se vlastně o 2 dny, protože 27. prosince přijela první.
1: Byla tady dodána první očkovací látka.
0: Ano. Na to ještě řada lidí vzpomíná, jak si to vlastně přesně trefil, ale to samotné očkování z toho plyne co? Jaká zkušenost? Tak pomohlo to?
1: Já bych řekl, že během toho prvního roku, kdy se očkovalo, myslím tím tedy rok 2021, se ukazovalo několik důležitých fenoménů v souvislosti s tím očkováním, které jsme do té doby neznali. Ten první je to, že vlastně si téměř nikdo z těch odborníků, kteří to řídili, neuvědomil to, že ta nákaza vstupuje do organismu přes sliznice. Čili proto, abychom zabránili vzniku té infekce, je potřeba mít i slizniční imunitu a bylo nutné od počátku všem lidem vysvětlovat, že i když jsou očkovaní, že musí prodělat vlastně jednu mírnou infekci. To bylo vlastně poučení, které potom vedlo k tomu, že řada lidí si řekla, tak stejně já ten covid prodělám, tak proč bych se nechal očkovat. To očkování mělo význam především u skupiny vysoce rizikových obyvatel, to jsou lidé, kteří na covid zemřeli v loňském roce. Jenom připomínám, že v loňském roce zemřelo 24 tisíc osob a z toho 22 tisíc byly osoby starší 60 let, což je ve své podstatě 0,8%, necelé 1% všech osob starších 60 let a byli to lidé s vysokou nadváhou, s cukrovkou, s ischemickou chorobou srdeční. A právě u těchto těch lidí ze začátku to očkování mělo velmi jakoby pozitivní efekt v tom, že je připravilo na to, aby se mohli s tím virem setkat a aby si imunitní systém vlastně vytvořil nějakou minimální paměť. Co se týče současnosti, tak nejsem přesvědčen o tom, že by třeba lidé, kteří COVID prodělali nebo kteří už byli očkováni, že je nutné, aby se znovu a znovu přeočkovávali.
0: Takže svůj význam to tedy mělo?
1: Svůj význam to v té době mělo, řekněme, v první polovině roku 2021, kdy se ukazovalo, že tedy ten efekt tady je.
0: No a teď tu a tam čtu o tom, že firma Pfizer má nějakou novou generaci té vakcíny, která se nějak jmenuje, mám tady někde napsáno, to je jedno, a že to je přesně teda ta vakcína, kterou bychom si teď měli dát proti covidu. O tom soudíš co?
1: Tak já si především myslím, že tam je potřeba vycházet z toho, jestli skutečně je to ta poslední varianta. Oni jsou ty poslední dvě varianty dvě. To je vakcína, která obsahuje původní nebo genetickou informaci původního kmene a kmene Omikron. Ta je tady k dispozici už od minulého týdne. A další varianta, ještě novější, ta obsahuje varianty toho Omikronu, dvě novější varianty, které dnes jsou nejčastější i v České republice a po celé Evropě. Na druhou stranu, já když jsem se podíval vlastně na ukazatel toho, jak ty očkovací látky do léta fungují, na což se dá usuzovat z počtu takzvaných druhých infekcí neboli reinfekcí, čili to jsou lidé, kteří měli COVID dvakrát. V České republice COVID mělo třeba 3 miliony lidí a z toho 300 tisíc to mělo COVID dvakrát. A když se podívám na ta čísla, tak se ukazuje, že velmi významně v tom hraje roli přirozená imunita, čili lidé, kteří COVID prodělali, jsou podstatně lépe chráněni než lidé, kteří byli očkováni. A to souviselo s tím, že ta očkovací látka až do toho léta, nebo řekněme do 1. září, byla pořád ten původní virus, který vytvářel protilátky proti původnímu viru, ačkoliv tady byla 5., 6. antigenní varianta, která byla úplně jiná, čili ta vakcína nemohla tolik chránit.
0: Ta poslední varianta, kterou jsi zmínil, že je od minulého týdne, ta je vhodná vlastně pro koho? Platí tam to též, plus 60 a všechny ty, já se zdráhám to slovo říct, komorbidity, což je teda...
1: Chronická onemocnění,
0: což je hrozný slovo.
1: Já si, jako velmi těžko se to v tuhletu chvíli odhaduje efekt této očkovací látky, protože vlastně to onemocnění těmi subvariantami toho Omikronu je opět velmi mírnou infekcí, čili pokud se ti lidé vlastně nechají očkovat a pokud by to tedy chtěl někdo doporučit, pak samozřejmě pro tu skupinu lidí, kteří jsou starší 60 let, mají vysokou obezitu, mají ischemickou chorobu srdeční a cukrovku a u těchto lidí je potřeba, aby oni sami si zvážili to a neměli by prodělat COVID do té doby, tak by si měli zvážit především to, jestli je lepší si prodělat COVID v mírné podobě a nebo jestli se nechat očkovat.
0: Pozoruji celou tu dobu, kdy začalo očkování, názory některých lidí, a pravda je nutno říci, že spíš amatérů v této věci, a nejrůznější spiklenecké teorie ohledně očkování. Je, Jirko, teoreticky možné, že by v těch vakcínách, ať je to od kterékoliv té společnosti, bylo něco, o čem netušíme, něco, co může být nebezpečné. Dokonce nějaká paní ukazovala fotografii na sociálních sítích, že si nechala do ramene naočkovat už nevím kterou tu vakcínu a že jí teď lžička tam zůstane, jakože tam je něco. Je to možné?
1: Možné to není. Možné to není. Já si myslím, že je daleko důležitější a než vnímat takovéto věci, skutečně sledovat ty, a řekněme, postvakcinační reakce a srovnávat je s tím, co se objevuje u běžné populace. A toto se od počátku třeba dělalo ve Velké Británii, to znamená, že jako nejdůležitější ukazatel se ukazuje počet lidí, kteří zemřou po aplikaci vakcín za 30, 60, 180 a 360 dnů, čili tam se pozoruje, kolik lidí bez ohledu na to, na co zemřeli, a zemřeli ve skupině očkované, a to se porovnává se skupinou neočkovaných lidí. A ve chvíli, kdy se ukáže, že vlastně ti lidé umírají o trošku víc než běžná populace, tak je potřeba tam provést analýzu. A to si myslím, že je škoda, že se u nás neudělalo, mělo se to udělat, protože pokud ta vakcína je dobrá a nedělá žádný takovýhle závažný nežádoucí účinek, tak je možné ukázat, že tedy ta úmrtí po u očkovaných a neočkovaných jsou třeba podstatně u těch očkovaných podstatně menší, nebo je to rovnocenné a tak podobně. Takže já, abych tomu předešel, tak si myslím, že je lepší, kdyby jsme měli daleko víc dat, které by nám to ministerstvo ukazovalo, jakoby jak u očkovaných, tak neočkovaných, aby to ty lidi přesvědčilo. Určitě nepřesvědčí to, když jim budeme ukazovat lidi z Márnice, tak jak se to dělalo. Ukazovat reálná data, to bych považoval za strašně důležité.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.

0: hlavně, že vyhrávám barvemi. Zase jsem šťastný jak lež.
1: Co po mně chceš? Pravdu či lež? Zkus ty dvě rozeznat a pak se směj.
0: Barevný svět,

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jsem rád, že jsme se tady sešli takto bratrsky před volbami pár týdnů.
2: Tak, v prostorách Rádia Xaver.
1: Rádia Xaver. A že nám teď v tom v rádiovém koutku dobře?
2: Mně tady vůbec dobře.
1: A víte, čím to je? Já vám to řeknu přesně. To je proto, že tady běhají ty světýlka na tom mixpultu.
2: Jo. Já myslím, že je tady ten genius noci, nebo
1: noci,
2: voci.
1: No, moc.
2: Co, holci?
1: Je to tak, holci. Na kolikátce to, paní Karlo, máte dneska?
2: No dneska nic moc, já tak na trojce.
1: Ale?
2: No, mě vyděsila cestou sem, když jsem sem jela ve vlaku, zpráva, že mladí lidé prý nesouloží. A já se hrozně bojím toho, abych to nějak kvůli statistice nemusela za ně o víkendu dohánět. To víte, v mém věku už to jednoho unaví.
1: Ale že vy takhle k těm sexuálním tématům tak těhnete, to vám řeknu.
2: No vidíte to a mladí ne.
1: Že vám to dokonce zkazí koeficient dobré nálady až na trojku.
2: No.
1: Ta trojka už je fakt jako, to jste snad nikdy neměla.
2: No.
1: Nemůže to být těma zelenýma šatama?
2: Ne, no tak minule jste mi vyčítal, že moje modré šaty se žlutými puntíky vypadají ukrajinsky, tak já teďko jsem tak jako v těch barvách toho Green Deala.
1: No, já to spíš vidím, že máte krásné zelené šaty. Já to musím popsat všem, kteří to nemají s obrazem na XTV, ale poslouchají to v rádiu Xaver třeba, nebo na YouTube jenom jako zvuk. Vy máte zelené šaty s barevnými aplikacemi a vypadáte jako paní nadlesní.
2: Jo, a teď jste nás připravil o předplatitele, protože kdybyste to tak barvitě nepopsal, tak by lidé byli zvědaví a koupili by si prémium.
1: No oni teď budou zvědaví, jak vypadá paní nadlesní, když je tuze noblesní, jak říká svěrák. Znáte to?
2: Neznám.
1: No on kdysi otextoval známou melodii ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
2: To je, no, není to malá noční hudba?
1: No něco takového to bude. A on to otextoval. Mně se líbí paní nadlesní, protože je tu ze noblesní.
2: Jo, a pak běžel podepsat antichartu.
1: To nevím, ale ten text je geniální a k vám se dneska hodí. Musím to říct, protože mně se zdá, že vy jste omládla na té dovolené.
2: No a počkejte, teď mě čeká v týdnu další dovolená, to se vrátím jako miminko.
1: Opravdu ještě další dovolená? Mm-hmm.
2: No, dobře mě tady platíte, to víte, to se to realizuje po světě.
1: Potřeba snížit honorář, ale to je jednoduchá pomoc. No, vy říkáte na trojce a chcete vědět, na kolikátce to mám já?
2: No, jednoznačně.
1: Jak moc to chcete vědět?
2: Na stupnici od 1 do 10, 12.
1: To je dost. Tak já to představte si mám na 7 a něco.
2: Mm-hmm.
1: Pravda, ráno jsem se probudil a to se... Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
2: Jo.
1: 56 mě. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na 4. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
2: Ne.
1: Od vás.
2: Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
1: Od vás byl ten iPhone, ne?
2: Mm.
1: No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil a tam mě to stouplo až na 6.
2: Ano.
1: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to... překročilo 7.
2: Fakt jo.
1: Ještě do večera můžu být na 2, jo? To je jen tak, abyste věděla.
2: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
1: Vylepší?
2: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
1: Vy jste na horory?
2: Jo.
1: A to je pro děti, ne?
2: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
1: A bude to horor Hadí v letadle?
2: Ne, bude to v zajetí démonů.
1: Ježíši Kriste. No,
2: nejhorším by to po volbách mohlo být v zajetí pěti koalice.
1: Jasně.
2: Ale já jdu trénovat s démonama.
1: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
2: Ne, to je podle skutečné události.
1: Jo,
2: pozor.
1: Určitě.
2: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
1: Ne.
2: Tak to byste to měla napravit.
1: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
2: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
1: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
2: To je možná tím, že máte ten vonavej sprchovej gel.
1: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
2: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám,

0: Příčověk, tam jsem byl, paní Karlo, představte si, jenom asi půl hodiny. Mm-hmm. Z takových i technických důvodů bych řekl.
1: Jo, že vás Oganesian polil vodou, nebo?
0: Kdo?
1: Oganesian, to byl ten, co tam dělal tu protidemonstraci.
0: Jo, tak to já jsem tam nevěděl. Já jsem tam přijel až v odpoledních hodinách, mm-hmm. kdy už to bylo tam všechno v klidu, až do chvíle, než se mě chtělo čurat.
1: No.
0: No a tam byly takové ty krabice umělohmotné. No. Jak tam vlezete, zavřete se, ono to tam strašně smrdí nějakou chemikálií.
1: Tojtojky.
0: Tojtojky.
1: Yeah.
0: Tojtojky.
1: A vy jste nešel na tojtojku?
0: Mně to dělá problém.
1: Proč pak?
0: Já nevím, já mám nějakou fobii z tojtojek.
1: Tak to já nechápu.
0: Jak to?
1: No já ji nemám, mně se tojtojky líbí. Já když to vidím, tak tam jdu, jdu se podívat.
0: Fakt? Tak no. Kolik to může stát, že bych vám koupil k Vánocům na zahradu?
1: Hele, prej ten pronájem je docela drahý.
0: A jak pronájem? Abyste no to vlastně
1: se
0: pronájem,
1: ne, to se pronajímá na akce.
0: Ale dobře, tak někdo to vyrábí.
1: No.
0: Já nechám vyrobit tojtojku s nápisem zde močí paní Karol, dám vám ji na zahrádku a vy, když to máte ráda, tak...
1: Ne, já na těch akcích to mám ráda,
0: jo,
1: to tak
0: akcích.
1: Jako patří k tomu koloritu. Že když už člověk neví, kam by se schoval, tak zaleze na tu tojtojku.
0: Paní Karol, to je fakt jako divný.
1: Není.
0: Je to hrozně nepříjemný, no prostě, jak vám to mám říct. A navíc ještě s tím mám jeden problém.
1: No, jaký?
0: Mě to evokuje Naked Attraction.
1: Čeho?
0: Naked Attraction.
1: No.
0: A kvůli tomu tam nechodím.
1: Jo, a co to je?
0: No, to je... reality show, mm-hmm. která běží v Čechách na Očku, mm-hmm. kde je, představte si, 6 barevných, naprosto to vypadá, tvar je úplně stejný jako tojtojka. Mm-hmm. Každá ta tojtojka svítí jinou barvou a uvnitř je nahatý člověk, muž, žena, nebinární, muž, nebinární, mm-hmm. a jiní. A je tam jeden nebo jedna, která si vybírá, s kým půjde na rande a do koho se posléze zamiluje.
1: Jo.
0: A zvedá se ta přední stěna. Prvně po kolena, mm-hmm. potom po pás, pak po prsa a pak celý. Mm-hmm. Tam stojí nazí lidé. Ta reality show je celá založená na tom, že se tam lidi úplně obnaží, mm-hmm. a moderátorka tam se soutěžícím to hodnotí. A říká, chceš jít blíž? Ano. A teď já jsem se díval na finskou a španělskou verzi a tam zaznívaly neuvěřitelné výroky. Paní Karol, to byste se zbláznila. Ona, třeba ta moderátorka říká takové industriální učitelce, která si tam přišla vybrat partnera, do kterého se posléze zamiluje. A ona to různě komentovala. Byly tam hrozný zjevy.
1: Jo, jo.
0: Jako, to je, jako bych tam šel já se svým jako pytlem cementu na břiše. Jo. Hrozný. Potetování různě prostě. A učitelka říkala, ten má, oni všichni to chválí. Má skvělej zadek, ty tam vidíte tu pomerančovou kůru.
1: Jo.
0: A ona říkala, no tenhle má výborně situovaná varlata. No já jsem zrovna se na to díval, byl jsem nějak poskládaný v křesle a neměl jsem úplně dobře situovaná.
1: Já myslím takže... ovládat, že jste neměl dobře situovaný, abyste to přepnul.
0: Takže když jsem se pohnul, tak mi to zabolelo, tak jsem říkal, na tom něco bude. No a teď různě ona komentuje všechno prostě, zadek, přirození a tak. No a byla tam třeba paní v té jedné tojtojce a ona vám měla pindíka.
1: Tak to musela být pěkná paní.
0: Jako šikovná, šikovná.
1: Šikovná dcerka.
0: Ale do poslední chvíle jste se to vypadalo, že to je muž a ona nakonec měla oboje. Ale byla vyřazená.
1: A to je divný, bylo vidět, že se připravovala.
0: No. No a ale... škoda, že na to nejsou sázky, protože já vidím při prvním záběru, kdo vybírá a jak zvednou nohy, tak přesně vždycky odhadnu, koho si nechá.
1: No, ale víte, jak to bude krásný, až za nějakých 50-60 let budou tyhle ty lidi vyprávět vnoučatům. Babička, jak jsi se potkala s dědečkem? No,

0: Stojtojky a měl dobře situovaná varlata.
1: No, ale to tak přesně. A pozor, a teď se bude natáčet česká verze. Už existuje česká jaksi moderátorka. No a já jsem nás tam přihlásil.
0: Jo.
1: No. Protože tam jsou všechno, na co si vzpomenete, bisexuálové, všechno. No. Takže je tam třeba paní, no pán, říká mě jedno, jestli to bude ženská nebo chlapa.
0: Tak
1: to. No jasný. A takže bychom to udělali tak, že bychom stáli vedle sebe v toj tojkách.
0: Ale tak hele, když narazíme na někoho, kdo není moc vybíravý, já bych tomu nějakou šanci dala.
1: Ne, my bychom si dali podmínku, že buď to oba dva.
0: Nebo ani jeden.
1: Nebo ani jeden.
0: Jo.
1: A nebo bychom se spolu narvali do jedné toj tojky.
0: Ty bláho.
1: A řekli bychom ne, my jsme nerozlučné, nerozlučná dvojice, naše přátelství je pevné jako kdysi se Sovětským svazem. No. A my chceme být v jedné tojtojce. Je to geniální. Naked attraction. Mm-hmm. Podívejte se na to, fakt se nasmějete.
0: Já to zkusím, ale já možná tu lásku k těm tojtojkám mám jako ze skautských táborů, protože tam byly ty kadibutky.
1: Nezaměňujte tojtojky a latriny.
0: No ne, to mě toto evokuje, protože já se pamatuju, tenkrát to byl jeden z prvních skautských táborů po revoluci, takže mě bylo nějakých kolik. 8 třeba. A vždycky jsme dostávali seznam, co máme na ten skauták mít sebou. Jedna spolužek byla baterka. Tak já jsem šla za babičku a říkám, babi, prosím tě, půjč mi baterku. Měla takovou, to možná si to vzpomenete, takovou
1: Karol,
0: tu placatou.
1: Já tuším, jo? Já jsem taky jezdila, já si pamatuju, kolik jsem jich tam viděl svítit několik dnů. Mně to je úplně jasný, to byla naprosto tradiční věc, která se stávala, že spadla do těch oven.
0: No, protože jak jdete a svítíte si.
1: A baterka tam svítila několik.
0: Dokud nezapadala.
1: Tak.
0: No.
1: Tak.
0: Akorát, že oni si ze mě všichni dělali legraci, že mi to jako budou vytáhnout. A mně jak bylo těch 8, já tomu věřila. A pak jsem byla hrozně zklamaná, že to nikdo neudělal. A babička byla zklamaná, že přišla o svoji jedinou baterku. To v tojtojce, když se vám to stane, tak už to nesvítí.
1: No, tojtojka, to je takový moderní, rozumíte, jakýsi nafoukaný, stará, poctivá latrina.
0: No.
1: Když byla, vlastně to, ještě si představte, to bylo většinou dřevěný.
0: Ano.
1: A vy jste tam seděla a říkala jste si, propadnu se teď dovnitř. Nebo tentokrát ještě ne. A teď se tam různě na táboře pionierském se z toho dělali různý srandy.
0: No.
1: Že se jakoby ze dřeva u nás někdo vyrobil splachovadlo nahoru do rohu. A já nevím co všechno. A dávali se tam na čtení různý knížky na provázku. Tak.
0: No ale víte co, to ještě, já nevím jak to funguje dneska, myslím, že dneska už by to hygienici zatrhli, ale my když jsme jezdili na ty tábory fakt v začátku těch 90. my když jsme na ten tábor přijeli, my jsme si to tam museli postavit.
1: Vykopat.
0: Tam vykopala se díra, na tu se umístila ta konstrukce dřevěná, ano, kterou někdo, ano. Pak jsme šli a hloubili jsme ještě v sakovačku a odpadovku. To ty mladí vůbec neznají, oni nejenom, že nesou ložej, oni ani nikdy nestavěli latrínu.
1: Ano. A vy říkáte začátkem 90. já toto pamatuju ještě před 90. za to táče, kdy přijeli, jezdili hygienici to kontrolovat a musel se to zasypávat vápnem.
0: Jo, tak my jsme to zasypávali jen tak hlínou.
1: Tak bylo vápnem. Musel vykopat a tak, no tak máme teda téma, dneska to vám řeknu.
0: No, já jsem kolikrát od té doby přemýšlela, to byl tenkrát tábor u Chotěšova. Já dokonce jsem se pak na to místo jela podívat, když jsem v Plzni studovala na Vysoký. Já si myslím, že ještě po letech by se to tam dalo vykopat, ta baterka.
1: Vám říkám, že za jeden turnus, třeba 14 dnů na táboře, tam těch baterek bylo tak 5, co pamatuju já.
0: No vidíte to. Tak bych si mohla i vybrat.
1: Z toho 3 moje. Ale jo. Neumím se to zase představit dneska, protože dneska jsou takový ty svítidla, který svítí třeba týden.
0: Jo, to je pravda.
1: Tak já se bojím, že když 3 lidi to tam během týdne, tak to bude jak Las Vegas.
0: No vidíte to, pak se lidi věří, že existuje UFO.
1: No.
0: No,
1: no máme jako podobné zážitky. My jsme táborníci,
0: jsme tak zhruba
1: trampové,
0: stejně staří.
1: Teď vy jste paní nadlesní ještě k tomu. No ale pojďme opustit tojtojky a latriny k něčemu významnějšímu.
0: Jo, a co by to mělo být?
1: Včera, dnes a zítra.
0: Včera, dnes a zítra. No, včera, dnes a zítra, přesně řečeno dnes, tady máme jedno velké výročí.
1: Oh.
0: To se držte stolu.
1: Kdo má narozeně?
0: No, co pak, kdo, ale co?
1: Co?
0: No, dnes je to přesně 20 let, co se začal vysílat legendární nekonečný seriál Ulice.
1: 20 let už
0: to
1: vysílá?
0: No jo, 20 let se to vysílá. A minimálně ještě dalších 20 let bude.
1: Paní Karol, představte si, že já jsem neviděl nikdy ani minutu Ulice. A to jsem na všech těch možných streamovacích službách a všude možně viděl takový sračky, že Ulice proti tomu musí být Amadeus. A já vůbec k tomu nemám vztah. Já vám ani neřeknu žádný jméno nebo žádnou postavu. Kdo tam hraje třeba v Ulici?
0: Já nevím.
1: Nekoukáte taky?
0: Ne. Já akorát vždycky vidím ty ukázky, to mě utvrdí v tom, že o nic nepřicházím. A já jsem ještě z takový té staré generace, která když ten seriál nějak začal, tak čekám, jak to skončí. A když vím, že tohle nikdy neskončí, tak co bych se na to dívala?
1: No jo, to jo, máte to pravdu.
0: Podívejte se, vemte si krásný seriál 30 případů majora Zemana. Začal tam Honza jako mladý, pak se postupně vypracoval až na Majera.
1: Jako Honza Zeman.
0: Honza Zeman všechny kriminální případy vyřešil. No, potom nakonec byl poslední díl, Růže pro Zemana, konec zvonec, vyřešeno.
1: Růže pro Zemana.
0: Růže pro Zeman, já umím všechny. Smrt u jezera, Vyznavači ohně, Loupež sladkého i Rubínové, Kříže, Hon na lišku, Bestie, Mědírtina, Strach, Loď do Hamburku, Vrah se skrývá v poli, Křížová cesta, Kleště, Romance o nenápadné paní, Konec velké šance, Kvadratura ženy, Dáma s erbem, Prohleté dědictví, Bílé linky, Třetí housle, Modrá světla, Pán ze Salzburku, Tatanské pastorále, Šťastný a veselý, Klauni, Štvanice, Studna, Rukojmí v Belavista, Poselství ze známé země, Mimikry a Růže pro Zemana.
1: Fakt takhle.
0: No.
1: To je ale neuvěřitelné.
0: Já jsem si tamhle na stěnu napsala tahák.
1: Ne, tady tabulecti z Vilzonky ještě. To je dobrý, tak to paní Karol, klobouk dolů.
0: No vidíte to.
1: A máte ještě nějaký takový to husarský kousek?
0: Nějakou podobnou úchylku.
1: Ne, ne.
0: Ne, tak já si pamatuju spoustu věcí.
1: Můj kamarád Miloš Pína umí vyjmenovat všechny rodiny z Kulového blesku.
0: Fakt jo, tak to je dobrý.
1: A stejně Knotkovi, Fazekašovi, Mistr Bílek, všechno to, všechny ty rodiny.
0: Flíger Konečná.
1: Opatrná.
0: Jo, opatrná Flíger, ano.
1: No, a nedal bych je dohromady, kdyby jsme chvilku přemýšleli, tak by nám chyběli tak dva.
0: Ještě ten pan, jak ho hrál, no.
1: Knotek.
0: Ne, Knotek byl ta hlavní postava, Knotek to hrál Abraham, ale pak ten, co hrál v Cimrmanech Uhlo barona. Drahota.
1: Doktor Drahota.
0: Inspektor, nebyl on inspektor?
1: Nebo inspektor, Drahota? Ale stejně to nedáte dohromady.
0: No, nedáme, no.
1: A ze Kašovi. Flíger opatrná.
0: Paní Jechová, na paní to nemůžeme Nobliž, zapomenout, paní... na to kvůli ní to tam málem skončilo.
1: No jasně.
0: Největší akce v dějinách stěhování končí v kuchyni paní Jechové.
1: A já to do dneška používám, že je něco směroplatný.
0: Jo, to já taky.
1: To, je to fakt dobře napsané, že?
0: Jo, no. Jo.
1: A myslíte, že je nějaký důvod k oslavě té u té Ulice, nebo? Nám to jedno, ne? Když se nedíváme.
0: No jo, tak je to pěkný, už to běží 20 let.
1: A je to poučný v něčem?
0: Určitě je poučný, na to asi nekoukat.
1: Řekněte teď všechny názvy dílů Ulice.
0: Ale já si myslím, že tam se ty díly ani nemenujou, protože když to má 4000 dílů, vy byste chtěl vymýšlet 4000 názvů.
1: To je to poslední, ne?
0: No právě.
1: No a vy ještě u něčeho máte něco takového? Já bych to hrozně chtěl slyšet.
0: Já nevím, tak umím naspamět spoustu písní od pana Jahelky. Uh-huh. Umím odvyprávět některé povídky Šimka a Grossmana, umím některé povídky Menšíka.
1: Takže víte, co to znamená, to bych ještě stihl slést a osvobodit Milovského.
0: No tak tohle zrovna neznám.
1: To zrovna neznáte.
0: Ne.
1: A od Cimrmanů umíte naspamět co?
0: Od Cimrmanů moc ne, tam umím jenom to, co bylo v nejisté sezóně.
1: Takže neumíte ani Maralíka?
0: Ne.
1: A toho umím já, představte si.
0: Kdo to byl?
1: No to je, jak měli tu báseň Maralík.
0: Neznám.
1: Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá, náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá. Nenápadný v overalu, v očích ale rysí svit, krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být. Ruce vzhůru nebo střelím, jde to jako na drátkách, již má v kapse lup svůj celý a už mizí ve vrátkách. Hleďme trachtu detektiva, na místě je co by dub, moudrou hlavou moudře kývá, je to starý ostřílený policejní sup. 2-3 hvězdy na píšťalku, je zde Fenka Doubrava, podívejte na čmuchalku, pach stopy už nasává. Dopadla už jinčí ptáčky a vlastní řadu diplomů, jenže hned u zatáčky čuchá Fena ke stromu. A pak je, že ho našli na tom stromě, už to dál asi neřeknu.
0: Jo. Ale i tak dobrý to, jako kam se na to hrabu se svým mužem ze Salzburku, tatranským pastorálně a rukojmím v Belavista.
1: Jak to pokračuje? Fena ke stromu. Na větvi byl lišák jeden, no ten si to odpiká, důmyslem a psem svým vedený, že trachta zatýká. Slečna tichá za přepážkou, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík, tak to končí.
0: Jo, tak
1: Slečna tichá štěstím zkvétá, vesel skáče chytrý psík, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík. Se pamatuju od dětství.
0: To neznám, no ale to pěkný.
1: To je dobrý. A proč nosíme v hlavě takový kraviny, paní Karol?
0: Tak ono je to kolikrát tak jednodušší. Do té hlavy to leze.
1: Nosili volební program koalice Spolu třeba.
0: No, teď já jsem provedla hroznou věc. Jako.
1: Jak to?
0: No a my jsme natáčeli s Alex potrženo sečteno a já jsem jí zmuchlala a vyhodila volební letáček koalice Spolu.
1: A co tam bylo?
0: Já nevím, no, nějaký ty keci.
1: Ještě jste to nečetla?
0: Ne, tak ona mi to ukázala, půjčila mi to a já jsem to zmuchlala a zahodila. A říkala teda, že prej jsem byla skoro tak dobrá jako Miroslava Němcová, jak házala tou knihou. Ale já ještě musím natrénovat takovej ten výraz, tu třídní nenávist. To mi ještě úplně jako...
1: Všimla jste si mimochodem, že některé ženy, které tak výrazně a ostře v té politice vystupují a říkáte si... Protože si obecně říkáme, že ten ženský element je takový jako něžnější, milejší a o tom vždycky víc nás to šokuje, když třeba paní Němcová se takhle zachová, že oni mlčí.
0: To já si to neříkám, já znám ženský.
1: No a kdy jste naposled slyšela, že by se k něčemu vyjádřila paní Pekar?
0: Ta už dlouho se nevyjadřuje, ta už je z politiky venku.
1: Ale já si myslím, že se je sněmovny pořád.
0: No jo, ale tak ona jim úplně nechce asi kazit tu kampaň.
1: Jo, takhle.
0: Jo, tak vemte si, že jsou věci, třeba takový ty dva svetry, na který se před volbama rádo zapomene.
1: No, tak já už bych to ani nepřipomínal, dva svetry, ne. Tak se sekla, ježiši.
0: O jeden.
1: O dva se sekla, protože já neznám nikoho, kdo by seděl u televize doma ve svetru. Vy jo?
0: Teď už ne, to je pravda.
1: No.
0: No právě proto, že si všichni zatopí. Tam ona mířila, že jsme všichni zhýčkaní, že namísto, abychom si vzali ten svetr, tak otočíme kohoutkem a máme teplo.
1: A nemůže to být tak, že ona už tenkrát nás chtěla ochránit od těch emisních povolenek?
0: Vidíte to? Ha. My jsme jí tak dlouhou dobu kritizovali a ona nakonec byla vizionářka.
1: No, ale my jsme ji nekritizovali, my jsme docela jako si říkali... Jako co?
0: No. Ale vidíte to, svetrem proti Putinovi se nám zvrtlo ve svetrem proti Ursule.
1: Ona totiž všechno měla blbě načasovaný. Vzpomeňte si, že ona vyjela s tričkem...
0: Pardon.
1: Ona vyjela s tričkem už nikdy fronty na banány. Paní Karol nám tady rozlila vodu, ale to nevadí, to dojedeme.
0: Jste pokřtěnej, Xavere,
1: ode dneška. To je v klidu, já jsem paní Karol, já nemám...
0: Nebudete mít mokrý kalhoty teďko?
1: No, v oblasti, jak si jste mě to vylila, že...
0: Aha. Ale pamatujete, jak jste říkal, že diváci mají rádi nečekané momenty, tak tady jeden byl.
1: Ano, toto byl velmi nečekaný moment.
0: I pro mě.
1: A myslím, že se vám povedl. Ale to je jedno, podívejte se, kam máte ten výtok až. No, ne, dívejte, na levé straně, z vašeho pohledu na pravé straně, máte výtok až na okraj tady spádu. No, a ona v době, kdy vyjela s tričkem už někdy front na banány, tak byly fronty, respektive fronty. No, nebyl penicilín, že? A já nevím, co všechno. A jí se to vždycky paní Pekarové trefilo blbě.
0: To je pravda. Měla ty telefony prodávat ještě o chvilku díl, trochu počkat a pak teprve s tím začít.
1: Jasně.
0: Já na vás vidím, že vy jste z té vody nervózní. Nemáte fobii z vody?
1: Nemám fobii z vody, nesmím ji mít v klíně. Jinak je to dobrý, což se vám povedlo úplně výrazně. Ale a začíná mě to právě chladit trošku. A nevím, jestli mám v tuto chvíli pro tento okamžik dobře situovaná. Protože začíná být, a i ta klávesnice se na to nedívá nějak jako přátelsky na tu vodu.
0: Ne, ale stejně je to neuvěřitelné, když se vezmete, kolik vody se do té skleničky vejde, že jo?
1: No, paní Karol, když už se toto stane,
0: ano.
1: Tak nic nedělat, nic nedělat.
0: Ne?
1: Když už se toto stane, tak my musíme věštit.
0: Věštit z rozlité vody.
1: Věštit z rozlité vody. Mm. A podívejte se, z toho, jako Helena Růžičková, aby z tohoto vyčetla osud.
0: Jo.
1: A když si položíme otázku, jak dopadnou volby, tak my tady vidíme ty dva vaše výtoky.
0: Ano.
1: Nalevo a napravo. Tohleto, celé to jezero, to jsou hlasy pro Andreje Babiše.
0: Ano.
1: A tady ty ostrůvky, můžeme je nazvat pro tuto chvíli jedničkou, dvojkou a trojkou.
0: Počkejte, tady je čtyřka velká.
1: No to je velká čtyřka.
0: Ano, to je koalice Spolu.
1: Počkejte, já to takhle... Jo, koalice
0: to
1: Spolu.
0: To je koalice Spolu,
1: dobře,
0: tohle.
1: Dobře, takže to uděláme takhle.
0: Počkejte, teď máte koalice Spolu v klíně.
1: No to mám, no. Tady ty malé ostrovky, to jsou takzvané ztracené hlasy.
0: Ano.
1: Toto je Babiš a Spol. Tady ty... co se jakoby oddělujou.
0: No.
1: Ty výtoky doleva a doprava, to je Šichtarová a Reichl.
0: To jsou přeběhlíci.
1: No.
0: No pak by mě zajímalo, hele, a počkejte, viděl jste to? Bublina splaskla.
1: Splaskla bublina. No, to byste mě teda otrávili, kdyby...
0: Mně se zase vybavila scéna z Jáchyme hoď ho do stroje. Celkově abstinent, ale vylilo se to.
1: No ne, paní Karo, povedlo se vám to. Já bych z toho věštil dobrou budoucnost naší země.
0: No to určitě, protože jak se něco rozleje, to může znamenat jedině štěstí. Ještě bychom mohli příště, protože pořád ještě budeme před volbama, příště bychom mohli třeba rozflákat zrcadlo.
1: Nevím.
0: Ne?
1: To už je moc.
0: Ne? Ale je pravda, že to vylití vody bylo takový spontánní, jako spontánně rozbít zrcadlo.
1: Bylo to velmi spontánní, paní Karol, a já bych to tak spontánně neumíral.
0: Se řeknete, já bych to tak spontánně ukončil.
1: Naštěstí jsme na konci, musím, že se necítím úplně dobře, a dnešní Za stranu a za lidi skončilo povodní.
0: Ano. Dnešní speciální vodní díl.
1: Speciální vodní díl. Povodní.
0: No, Xavere, já vám každopádně přeju, ať se přes ten víkend nějak usušíte.
1: No,
0: jo.
1: To možná... Na dobře situovaný. Na... Děkuji, paní Karol, za stranu a za lidi. Já se těším na příště.
0: Já se taky těším, co vyvedu příště.
1: Budete mi zase nějaký překvapení?
0: Já nevím.
1: Že bych si za pláštěnku nebo něco... Tak jo, děkuji a nashledanou.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

Posvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.

0: Naším hostem, abych to řekl přesně, je dnes děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, pan Miloslav Ševčík. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Že by se udělala smlouva Česko-Rusko napřímo, kupoval by se levný plyn, tak ten Fiala se upálí na Václaváku v pátek odpoledne.
1: Ne, a proč by to dělal? Měl by sloužit našim lidem. Ne sloužit vrchnosti nějaké. Já zase, můžu tu něco ocitovat?
0: Jasně, tady můžete všechno.
1: Když můžu všechno, tak bych vám ocitoval
0: přesně, reklamu na Kofolu.
1: Přesně z projevu Fialy. Poslouchejte, co říkal Fiala. Prostě se zaklíná Evropou, spoléhá na nějaké bruselské recepty, ale které to jsou, znáte nějaký, který opravdu funguje? Já tedy ne, to říká Fiala. Na všechno má Brusel jednu odpověď. Když se něco nedaří, tak je to proto, že jsme ještě málo evropští. Zajímavé ale je, že to, co funguje na národní úrovni, tak v úrovni Bruselu nějak selhává. Současně ale stoupá míra iracionality a tou trpí každý, kdo se před realitou zavře do klimatizované kanceláře a nad obrazovkou počítače spřádá plány, jak vylepšit naše životy. Furt Fiala, jo? Nefunguje euro, alespoň tedy na jihu. No asi tam mají moc horko. Jsou vysoké ceny energií pro domácnosti a podnikatele, tak stanovíme povinně procenta obnovitelných zdrojů. Zakážeme jadernou energii, několikanásobně zdražíme energii a budeme určitě konkurenceschopnější s ostatním světem, který je na takovéto ideologické nesmysly kašle a dělá to, co je pro ně výhodné.
0: Ten konec je ironie, samozřejmě.
1: Ne, to říká on, furt on. Připadá vám to logické, mě tedy ne. Je to proti zdravému rozumu, dokonce mám občas pocit, že politika Evropské unie je místy už i proti mírně nemocnému rozumu. My se chováme chvílemi jako blázni a ti si taky myslí, že jsou úplně normální. Hlejte, a pak končí. Evropa neustále ztrácí své postavení. Toto řekla si před 6 lety někde na konferenci ODSky. Toto celé řekl Fiala.
0: A nebyl cinknutý?
1: Ne, ne. A já se ptám, co se muselo profesoru Fialovi asi stát, že úplně se stal lokajem, posluhovačem bruselských korupcí prolezlých eurokratů. Co se
0: přesně,
1: muselo stát?
0: No? Jak se říká v Las Vegas?
1: Las Vegas nevím.
0: Money play.
1: No jasně, ale to já
0: peníze hrají.
1: Poslouchejte. Ano, to říká Milton Friedman, za všem hledej peníze. Ale u nás na Moravě se říká, že ten člověk je buď to navedený, nebo hloupý, nebo zaplacený. A ponechám na vás, diváci, abyste si udělali sami svůj názor, jestli je navedený, hloupý, nebo zaplacený, anebo platí všechno trojí naraz. Jako, nedává mi to smysl.
0: Já jsem ho
1: znal jako člověka, který i psal učebnice o Evropské unii. Teď, když jsem ho viděl, ale jak se tam plazí před tím Verhofstadtem, no tak to mě hrozně zklamal. A když dělá to, co dělá, nepochopitelné.
0: Na druhou stranu jsem si tak říkal, že on to jako pan premiér s penězma umí, protože ta jeho neziskovka, jak pomáhají těm ženám v Barmě historicky, to umělo vyčerpat několik desítek milionů korun z našich daní. Mm-hmm. To ne, že by to byl nějaký zakřiknutý chlapec, to zase ne.
1: Pane, jak to dělal? To dělal asi s rodinou nějak, nebo jsem
0: no,
1: slyšel.
0: No, synek a tak. A je to všechno na hlídači státu, je to všechno dohledatelné. Jo, to vám
1: no, tak.
0: Ale taky, nebudeme se bavit o nějakých desítkách milionů, to je
1: ne, toto jsou daleko horší věci, to jsou 100 miliardy, které nás čeká, které nás vysají. Lidi, ještě jednu věc si zapamatujte. Oni říkají, jak nám pomůžou, kolik nám dají peněz na elektřinu. Kruci písek, ale to je naprosto nesystémové, protože to jde zase z našich daní a zase se zadlužíme do budoucích generací a někdo to bude muset někdy zaplatit. A to zaplatíme tím, že budou pořád zvyšovat tu inflaci samozřejmě, protože se to bude roztáčet. A nezapomeňte, že i kdyby se začala míra inflace snižovat, míra inflace, tak už tady máme téměř navždy ty vysoké ceny zboží, služeb, to znamená vysokou cenovou hladinu, ta už dolů na tu původní úroveň nepůjde. Jo? Takže prosím vás, nepodlehněte tomu, že systémové řešení jsou nějaké odpustky, žebračenky, co nám zaplatí a co tady vymýšlíte, cykel a další. Systémové řešení je zrušit okamžitě Green Deal, okamžitě začít mít zodpovědnou měnovou a rozpočtovou politiku a včera bylo pozdě sednout si a domluvit se, kašlem na to, nedá se nic dělat, dopadlo to tak, jak to dopadlo, nebyly naplněné minské smlouvy mezi Ruskem a Ukrajinou a ta Ukrajina stejně nemůže vyhrát. On to říká i profesor Drulák, říkají to další politici, říkají to Američané, to neříkáme my tady, my čteme většinou ty názory těch, kteří tomu rozumí podstatně ještě víc té zahraniční politice a vojenskému problému. Říká to polovina Ameriky. Počkejte, jak dopadnou na podzim volby, tak Biden se bude muset stáhnout, nebude moci kryt ty sviňárny, co tam dělal jeho svetovaný synek, jo, a půjde to možná jiným směrem. A doví, jestli to nepůjde jiným směrem, jak dopadnou volby v Itálii, teď myslím na konci září jsou, takže i tam se může dojít velkým změnám.
0: Drobná prosba, kdykoliv si sáhnete na ten já mikrofon, souvolám, tak je rána tam.
1: Jo, ježiš. To, aby jsme se probudili.
0: Dobře. A teď pan Seidl na scéně. A umíte vy osobně prokázat, za kolik nakupujeme plyn
2: od Němců? Ne, to už jsem mu odpověděl, ale.
0: No to jste, ne, já to on čeká neumím. Čísla.
1: To se mění. Když se podíváme na graf tady třeba toho plynu, tak když to nakupují za ty ceny, které se tady mění, no tak to je pořád rozdílné.
0: Dobře, pane docente, a není teda to...
1: Podívejte se, zemní plyn, jo? Takže zemní plyn třeba od 1.9.21 do 1.9.22 vzrostlo 153%. Takže to nelze říct, jak bychom to mohli nějakým způsobem říct, za kolik se konkrétně na...
0: Dobře, ale je teda vůbec...
1: Za dva roky se zvýšil o 318%, jo? Takže to je prostě, já nemohu říct,
0: počkejte,
1: že kupuji kubík za 6 korun.
0: Je vůbec jistota, že by to napřímo bylo levnější?
1: No to je téměř bez pochyby jistota.
0: A v řádech jakých?
1: V řádech asi 4x, 5x nižší ceny by byly za kubík.
0: Za kubík.
1: Ono se to teď přepočítává na megawatt hodinu, ale my to umíme za kubíky.
0: Tak Lukáš nám tady pohledal něco, jo?
1: No.
0: New York Times píšou, politika cenového stropu má stále mnoho nedostatků, které je třeba vyřešit, než začne fungovat. Bidenova administrativa je přesvědčena, že Rusko neopustí své ekonomické zájmy a nepřestane prodávat ropu.
1: To jsou hlupáci, když si myslí, že by Rusové přestali těžit a prodávat ropu. Oni snížit třeba těžbu z těch, oni měli historicky dokonce i už jednu dobu nejvyšší těžbu denní, 11 milionů barelů, tak to sníží na polovinu a budou tu cenu udržovat dál, akorát, že se stane to, že té ropy bude nedostatek, jo? Protože ono to tak rychle nahradit od nikud nejde.
0: Abych ještě poslední tečku k tomu dotazu pana Seidla, mi to totiž přijde vrchol pokrytectví. Že my si vlastně kupujeme ten samý plyn, jako bychom si koupili napřímo.
1: No, ale to my víme dlouho přece.
0: Kdybych ho tam obarvil v Rusku na oranžovo, tak bych přišel oranžový. Tuto věc si říct. Ale ještě mě vysvětlete a divákům, pane docente, jednu věc. Teď často naši pan premiér a jiní říkají v médiích, že on, Putin, myšleno, používá tu válku energetickou, jo? Že to je jeho způsob válčení. A jak to je teda nefér a teď ho za to stínají samozřejmě, ale mně to přijde hrozně divný, když my jsme ti, kdo posílají proti němu ty zbraně a rakety a všechno,
1: ale...
0: tak mě ještě ta válka tím kolečkem u toho plynovodu přijde jako a mírná noc.
1: Ne. To jako samozřejmě, že máte pravdu.
0: Laicky řečeno.
1: Ne, já si právě říkám, jestli oni se nezbláznili, jo? Protože ten Putin vyhlásil sankce a zastavil plyn. Nebo my jsme prohlásili, že přestaneme odebírat ruský plyn. Já si pamatuju frenetický potlesk, prosím diváky, přes 400 úplně zmanipulovaných eurokratických poslanců, to musí být snad fakt idioti, kteří si tleskali ve stoje za to, že vyhlásili sankci, že nebudou odebírat ruský plyn. A když se zeptáte některých z nich, no a odkud ten plyn budete brát? No musíme šetřit, jo, proto se vyhlásily ty šetřící balíčky, proti tomu nic nemám, ale můžeme šetřit tam, kde opravdu šetřit jde, a ne omezovat výrobu a ničit firmy a desítek let práce z minulosti. A pak, že něco nám dodají Norové a něco nám budou vozit Američané. A už jsme tady u toho. Američané nám to budou vozit v čem? Jako to postavíme plynovod do Ameriky? Nebo to na postavíme, no na lodích, já vím, ale kolik jich je. To nepostačí ani pro spotřebu dvou větších ekonomik v Evropě.
0: A taky nikdo neříká, kolik to stojí.
1: Těm europoslancům je to úplně jedno, protože oni mají úplně jiné postavení finanční a je jim to ukradené. Jo? To je odtržená elita, která se chová možná dneska už část, ne všichni, jsou tam výborní, i od nás jsou tam výborní poslanci, jo? Ale část se chová jako za Mao Tse-tunga v čínském, to nebyl ani parlament, nebo mi to připadá, jak, no jsou horší, než bylo u nás, když byl parlament ještě v 80. letech. Jo. A víte, čím to je? Já si myslím, že většina těch lidí vůbec neprošla tím, čím my jsme prošli. Jo. U nás ti mladí taky na to zapomínají, ale já jsem ten socialismus a to budování komunismu, já jsem ho zažil na vlastní kůži. Sice jako víceméně mladý, jo, měl jsem to štěstí, že teď už vlastně, dneska je to, tento rok je to vlastně přesně polovinu života žiju vlastně.
0: No již, vám bylo tak kolem 30, ne?
1: No jo, jo, jo.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Hraje vám
4: All my music.
3: Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, Fix TV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve Středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
2: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně. Já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 2,8%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu. A to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
1: A to už jsi se naučil?
2: Ne.
1: Myslím tím nebýt upřímný k médiím, používat bohužel kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
2: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem jako upřímnej. No. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavuju, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který, mm-hmm, co věta, to byl headline, že ten to měl vychytaný.
2: To se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda, je nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svoji největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
2: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
1: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
2: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě. Jo. To samozřejmě motoristé mají perfektní kampaň za mě, velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
2: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, a myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl, povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžké.
1: Ale on řekl povinná vojna.
2: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl, nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně a ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těchto těch asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji. A když jsem mluvil, já nevím, na zemědělce, zemědělce a potravináři řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
1: Už jsi zase moc upřímný, Filipe, dávej si na to pozor.
2: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že Vláďa jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je v těchto 4 a 4.

0: v následujících desítkách let je jako otázka, to jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc, nebo 3 roky, nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat,
1: okolik... Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
0: To nelze vyloučit, teď Rusko mělo vstupovat do NATO 2x. Popravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa NATO, kdy nás pozvete do NATO, a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky, a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
1: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky tedy?
0: Já to nevím, to se zeptej pana
1: pojďme,
0: Berana.
1: Pojďme od pana Berana. Teďka v neděli vám...
0: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
1: Ani
0: to
1: do EU.
0: Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovalo Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
1: Dlouhodobých žadatelů, dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala... nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal v volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas, že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
0: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluji, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 47%. STEM nám ukazovalo 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak si myslím, že se tam určitě dostaneme. Máme interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
1: Čili myslíte, že průzkumy, a to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SANEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
0: Určitě.
1: Tak myslíš si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
0: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče. Neměřitelnou část.
1: I má STEM, asi každá strana určitě.
0: Ale my jich máme nejvíc. A s tím to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 000 fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
1: Musí přijít kolba.
0: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% ne 2%, které oni těžko změří.
1: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
0: Ano, ano.
1: A kolik procent vám tam vychází?
0: Já se tím nezabývám, ale jako většinou, teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace... Oni ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, na to je velmi drahá věc. A většinou, já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci ze spoluprávy, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
1: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
0: stran. Ne, ale
1: stran.
0: Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
1: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.

0: ne. Takhle bych to nenazval.
1: Nenazval bys to?
0: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově a pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
1: No tak kdo my jiný by mít, nám to mohl umožnit,
0: tak my budeme mít ano. Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
1: Dobře, a ty podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ano, aby dodrželo, aby dalo do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
0: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
1: Pak ti to tady za pár měsíců připomínat.
0: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze, to bych zůstal v Europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku, žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do kordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni proto hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan ministr Rakušan, STAN a podporovalo ji samozřejmě, podporovalo to spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy jejich migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS 2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2033 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS 2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdej.
1: Bývalý ministr školství kolega zřejmě i budoucí říkal, že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
0: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. Ale na rovinu, za mě osobně, je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. Migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
1: Když jsi zmiňoval ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom.
0: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnil názor. Takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem může být šmírována. Jo? Ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
1: To znamená WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
0: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné. Tak hlasovali v podstatě všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v Europarlamentu. Teď, když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku. Ale když se to odhlasovalo v roce 2021 a 2023 nebo 2024, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
1: Hlavně to, ten boj s tou verofilií by toto opatření neřešilo.
0: Ne, vůbec.
1: Byly by další cesty a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS 2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
0: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 tisíc korun ročně, aby se jí zdražil život, když
1: tak pro mě, jak tě přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, píší desítky tisíc, je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko a ten řekl, že Kovanda lže.
0: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý na to, aby...
1: Hřib řekl o tobě, ne, že jsi demagog?
0: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě takže tvrdí, že to je jejich plán. Není to jejich plán, je to mechanismus v rámci EU ETS 2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022 ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby.
1: A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Kovanda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
0: Já si dokonce myslím, že pan Kovanda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně a nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
1: Takže ty dopady můžou být ještě daleko sáhlejší.
0: Určitě. I díky špatné situaci, jako co se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku poslední 4 roky, má najednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Kovanda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unií. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemce těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá situace.
1: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let, jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34 a to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
0: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě s náma v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci v 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
1: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
0: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, a proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má papír, že má prostě požadavky pro automobilový průmysl. A podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny.
1: Je označován za vyděrače.
0: Ty požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na to. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi. Je potřeba.
1: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem, jako Robert Fico, měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
0: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru. Ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci. V Evropě
1: velké věci.
0: Budou se dít ještě velké
1: Opravdu?
0: Věci. Určitě ano.
1: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
0: Jordan Bardella určitě dříve nebo později a bude úspěšný, věřím tomu. To je šéf naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělo.
1: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav v konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
0: My máme opravdu jako jiné vztahy. Takhle. jiné vztahy ne s Pekingem. S Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. Naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou.
1: Ale ty cesty na Tchaj-wan nebo za Dalaj Lámu přeci potom poškozují ty vztahy. Ano. I ty obchodní.
0: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále, my prostě Čína je náš největší obchodní
1: partner. Byla chyba, že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
0: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšili s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná nedělá. S Putinem, že jedná se s tím Pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
0: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvedevem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
0: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé a že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem na 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
0: Jak
1: to, co kupujeme?
0: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás pro nás byl stejně nejlevnější možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit, a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
1: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuju, že jsi přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Filip Turek.
2: Radio Xaver.

vracíme se domů. Od malinů čas hlídají, teď král už jen kohouti. A my 200 metrů

točilo. V téhle té kaluži tady stál věšák na kabát. Jsem se zposadil.

0: to jsou přešlapy, které nakonec bych... Chvilku si z toho děláme srandu, ze svetru a...
1: Ale když ona mluví, ale politika je hodně o symbolech. Strašnou neuvěřitelnou symboliku.
0: To úplně nesnáším.
1: A její prostě vyloženě, nebojím se říct, hloupost se ukázala ve chvíli, kdy ona byla na tom Tajvanu. Mluví tam o hodnot demokracii, my nesnášíme Čínu a já nevím co všechno. A fotí se pod fotkou Chiang Kai-sheka. Jako to, jak já jsem to viděl, a se nevěděl, jestli mám smát se, brečet, nebo nevím, co mám dělat. Samozřejmě ironicky myšleno všechno, jo. Prostě to byla tak neskutečná symbolika, že...
0: Ještě mi řekněte, to je ještě taková speciální, teď takový speciální téma posledních dnů. To manželství pro všechny. Všichni mají pocit, že se k tomu musí vyjadřovat, že k tomu mají co říct. Je to věc, která vás zajímá? Nebo je vám to jedno vlastně?
1: Takhle, jedno mi to určitě není, zase v tom vidím určitou symboliku, protože si myslím, že manželství i po té právní stránce, tak biologii nezměníte, přírodu nezměníte a děcko může prostě splodit jenom muž a žena. A že by to i po té právní stránce mělo mít nějakou tu výhodu. Na druhou stranu, pokud by šlo, já nevím, třeba o nějaké dědictví a tyhle ty věci, tak pokud to teď není, protože já se přiznám, že to nevím, jak velký nepoměr tam je, protože vím, že je nepoměr, ale nevím, jak velký, tak o nějaké to narovnání těch právních věcí, jako to dědictví a podobně, tak tam bych určitě s tím problém neměl. Ale pro Boha, ať se to nejmenuje manželství. Já tady vidím v tom to, že někdo, jak si říká, někdo se zhora tady vymyslel takovouhle blbost, aby se lidi o tom bavili a především odvedli pozornost od toho, co se ve světě skutečně děje. Takže není to pro mě bezvýznamná věc, ale myslím si, že jsou. A teď obzvlášť, jak všechno, co se i u nás, i ve světě děje, že jsou ve světě důležitější věci.
0: To určitě no, ale tu agendu...
1: Ale pokud by měl říct manželství pro všechny, jako tak, ještě tak, jak je to formulované, tak, jak je to předváděné, tak říkám určitě ne.
0: Jste, Tomáši, to, čemu se říká odborně hrdý Evropan?
1: Já už si slyším slovo odborně, začínám se smát. Když vidím někde v novinách slovo odborník, tak si, a není tam přitom kolikrát žádné jméno zmíněno, tak si říkám, no tak kdo to asi mohl být, jo. Ale jak říkáte, hrdý Evropan, já jsem především hrdý Čech a tu, když jsme v Ostravě, taky hrdý Ostravák, jo.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Mám si to představit tak, že dnes je možné, aby firma vedle svých účtů třeba v českých korunách, v eurech, v dolarech a bůh ví, v
2: librách,
1: jasně, měla vedený účet ve zlatě.
2: Ano.
1: Včetně jakési, jakéhosi tedy rizika, jakési volatility toho zlata. To znamená, že jednoho dne tam můžou mít víc peněz, někdy míň, ano. Podle toho, jak to zlato
2: ano.
1: Koriguje, že ono koriguje taky někdy.
2: Máš oblíbený termín,
1: a koriguje. A někdy roste.
2: Ano.
1: A jindy zase koriguje.
2: Je tomu tak, je tomu tak. Ano, firmy mohou mít a mají. Firmy dneska máme v tom systému kolem tisíce vlastně obchodníků, to znamená firem, podnikatelů, OSVČ a tak dále, kteří vlastně využívají zlaté účty pro to, aby buď tam shromažďovali svoje rezervní peníze ve zlatě, nebo aby přijímali platby mezi sebou navzájem, anebo od zákazníků, anebo to kombinují, že tam mají svoje rezervy a přijímají platby. Vy jste zmínil tu volatilitu.
1: Jasně.
2: Je tomu tak, vlastně to zlato nějakým způsobem se vyvíjí. My, když se podíváme na to poslední období, za dva roky plus 80%, od začátku roku plus zhruba 30%, ale samozřejmě jsou tam i korekce, teď třeba zlato korigovalo o nějaké 3,4%. Takže ta firma samozřejmě tím, že vede účty jak v penězích, tak ve zlatě, tak si vybírá, které účty využije pro to, aby z nich jakoby platila. To znamená, jestliže zlato zrovna stagnuje, tak je lepší využít účty v korunách nebo nějakých penězích ve fiat měně. A jestliže zlato roste, což teda teď se děje spíše četnější období než ne, tak pak můžu platit pohodlně z toho zlata.
3: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
4: Za stranu a za lidi už 81. díl.
5: Probrali jsme 160 porodů.
4: No. A morálku paní Dulské. Přátelé, úplně nový díl Za stranu a za lidi můžete slyšet na rádiu Xaver, můžete slyšet na YouTubeovém kanálu Xaver Live a nebo pro fajnšmekry s obrazem pro předplatitele na www.xtv.cz.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
2: Přesně tak to je.
1: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
2: Moravskoslezském
1: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. Teď se, pane Reichle, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec Motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
2: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhle tu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
2: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
2: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem
1: opustíme
2: hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
2: Ne, to není laciné.
1: Jste proruský politik, pane doktore Reichle.
2: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
2: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu? Že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, na to, aby byla upozaděná a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. Milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
2: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
2: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španělí, z Němci.
2: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak ne klidně se...
2: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
2: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefány kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
2: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak...
2: Já jsem dezolát, jenom.
1: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
2: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
2: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.

0: Polska, České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicióznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
0: Neschodneme.
1: Vy jste dneska takový útočný.
0: Ne, já jsem dneska v opozici vůči vám,
1: ale
0: je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech, za naše peníze, na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje PAKŠ, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy, a k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
0: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
0: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám to spočítané.
1: Jedna, není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
0: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
0: Ne, já myslím, že dá. V celé řadě další věcí, notabene, budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Byste i vystupoval z Evropské unie?
0: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
0: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
0: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
0: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle
0: je. Já ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média. On je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zlá.

0: zvládne, tak jako to zvládlo vždycky.
1: Pane Rechle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
0: Určitě.
1: Ale my přesto, my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
0: Ano.
1: O čem to svědčí?
0: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
0: Chytrej možná, ale zkorumpovaný zcela jistě. No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ty Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a vědí, ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde teda to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby, takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
0: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických se dít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
0: Ano, ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
0: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně
0: ano, ano.
1: Celý šmitec.
0: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. No to... A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defence Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit anebo dramaticky seškrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. O tom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
0: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekro a takovou váženou osobu, tak vy ji označíte, já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena, za šaškyni?
0: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka, šaška.
0: Šaška.
1: Vy jste ji označil za šašku.
0: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
0: Ale obohatil jste můj slovník. Děkuju moc krát, já mám tyhle
1: je to dobré?
0: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Dekroa Šaškyně?
0: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to jste použil.
0: Možný to je.
1: No.
0: Nevylučuju to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
0: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo. Protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, to vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
0: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
1: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
0: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z toho nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
0: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
0: Vůbec.
1: Mm-hmm. No a
0: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně, a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie, tady už mnoho let.
0: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů.
0: Mm-hmm.
1: Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
0: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
1: Právně zákonem, ne?
0: No, ale to podle mě není prostě úplně možné, jakoby tady nějakým způsobem...
1: Tak ve světě to je.
0: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte, to je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení, to by nepřineslo...
1: Vaše řešení
0: je jaké? To by nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho o Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ty developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl. Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Utrženo, sečteno a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
0: Už se to blíží.
1: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
0: Nervozitu cítíte taky?
1: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
0: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události. Například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
1: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obvinovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo, a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tomu si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetr se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomnělo. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on začne, on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN. A teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
0: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
1: Začal
0: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale,
1: no jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
0: No tak to tak je. A myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
1: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila, ježiš, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
0: Nějaký papers. No.
1: Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem a tehdy v českém rozhlase, v české televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o Papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřáno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takových databázích je, a od té doby nic, uplynuly 4 roky, vy jste slyšel nějaký další jména?
0: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
1: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama, ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí, těch nerozhodnutých, se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama, tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud, a už teďka, ještě soud ještě ani nezačal, a už teďka jako z toho lezou věci. Naposledy v té obžalobě je psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, které budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
0: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby. No.
1: No, tak na politickou stranu. Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.
0: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
1: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom článku.
0: Se zdiskreditovala, no?
1: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
0: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
1: No tak já nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
0: No v tom to není, to není.
1: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom
0: spíš
1: není.
0: Se chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
1: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno, že ta schůzka byla od 8.30 do 10, což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a já bych šel teďka do sauny, prostě, to je jako super program na 8:30 ráno, jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý, a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
0: Tam vedro taky.
1: Protože když jste jako v 8.30 v sauně prostě na Brumovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností po roce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
0: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
1: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoct těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
0: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
1: Tak on mluvil o Dmytro Kulebovi.
0: Kuleba.
1: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmějí opouštět zemi, asi s obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
0: No, mistr Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
1: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý na ručník a že ho vystřídá tu kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
0: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
1: To je klidně možný, asi, že sílí, tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve svý zemi rusáky.
0: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
1: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
0: Ne.
1: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svou manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozvede nebo nějak jako jsou odloučeni a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jaký říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spad si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. Jo. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no, ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo, to je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
0: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
1: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
0: A jaký máte vysvětlení?
1: Já nevím, tak možná je to...
0: Provokace?
1: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkera z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat, a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. A tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útoční, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
0: No.
1: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
0: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
1: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
0: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Jsem nenašel nic.
1: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
0: No, a to je divný, ne?
1: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
0: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
1: A rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
0: Co se bude dít, jasně. Tak, nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
1: No tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrova nějaké informace měla. A ona jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak, takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmem problém a budem jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budem doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza Dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali, tedy jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám ho pak milostivě ukázal a vy jste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady potom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrova o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
0: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
1: No, tak.
0: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy CZ. Po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
1: No tak, jako, samozřejmě, jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil, po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše, a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak proboha, vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni si takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo. Pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
0: Takže nic nového vlastně.
1: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
0: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
1: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase proberem.
0: Díky, nashledanou.
1: Nashledanou vám i divákům.
0: Potrženo, sečteno a naším hostem byl pan Petr Kolář.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

tě vezme, musí být multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří.

0: No.
1: Někdo mě popadl a postavil ke zdi měsíce drál oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje.

srpnové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka, navždycky ztracený slyším, jak srdce cinká. Ach, smutky, smutky.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, nikoliv Václava Klause.
3: Ano, je to tak, institut řídím. Snažím se o to.
2: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
3: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi, prostě bývalý prezident je

0: Ale přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
0: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit. Mm-hmm.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
0: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, s politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
0: No, já to tak vnímám, že to je taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
0: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet Jovi, non licet Bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase

0: vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
0: To si neodvažuju odhadovat.
1: Neodvažujete si odhadovat? Vy, bývalý kancler, blízký spolupracovník Václava Klause?
0: Ne, prezident Klaus je velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
0: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, prezidenti, jestli spolu mluvili.
0: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu, takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
0: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrn z řady důvodů. Ta jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly, byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, ono je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinérie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: A když se toto spojení používá s Ukrajinou.
0: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě, obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
0: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
0: Ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě, o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru, dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
0: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak, a co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku, protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
0: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táborů v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly tábory těchto národů. Tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: v čem je to nebezpečné, pane doktore?
0: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. u nich má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane Dufr, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
0: No, za prvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus, vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946. Voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
0: Ne.
1: O to více. Ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
0: Tak ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv. Takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit, že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to proti
0: velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuju doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně, teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
0: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak ta kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky, možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
0: Bránit v přeletu
1: nebo a takováhle
0: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou, a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
0: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že k tomu, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl. Radio Xaver.

z Makovice jsou prý břišní tanečnice.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Mama, když kluk tvůj ti říká...

Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.

0: Radio Xaver.
1: V České republice to 18. května to bude vypadat jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu
2: Dobře.
1: Na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
2: Sejdeme se, nevím, v 9, 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný, je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná, tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan
1: na
2: prezident...
1: Pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla, není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet, takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto, ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici, takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit, nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo? Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale...
1: Se divím,
2: co, no já to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
1: Že vlastně, musí?
2: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo? Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a...
2: Oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident a s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat a ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí, tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, za cikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá.
0: Posloucháte Radio Xaver.
3: Jet ve světě velkém, velký svět se vejde celkem jako nic do hotelu Ritz. Kandelord na sklenku režný, Mr. Ford a velkokněžny, chrt i špic do hotelu Ritz.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
2: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
1: Ano, jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já. Kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vlzonku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
2: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, abych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jediný obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky, a on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89, nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivý den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
1: A nedostal,
2: tu přelistopadovou. Ne? Dostal tu polistopadovou.
1: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet, samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem, tak jak to potom půjde to tady to s tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá, úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak to, ne, to se nic neděje, to nevadí.
1: No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
2: Tohle je geniální. To se může stát opravdu jedině za Petra Pavla. Jo? To je jako když se, on je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle. A Tohle je fakt, jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář,
1: zde přítomný,
2: těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jako školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tady tomu pánovi. Chápeš to? To bys nenapsala. Kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
1: No a proč Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával. Toho rektora.
2: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmáhl. Oni to nezmanežovali. Je to správná otázka. Člověk by si řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
1: Jak myslíš, že to dopadne?
2: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane a jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském radě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správního prezidenta a děje se tohle. A tady ta zpráva projde jako by nic.
1: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
2: Ne.
1: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. No, a ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci. Petr Pavel.
2: Máš společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím říct, levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatný Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáhl investorů čínských, ale

0: Vyšší kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešných se zhroutil tím, co se stalo těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místo, aby šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytahne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza. Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu. Ale znovu se musíme vrátit tomu. Viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali. A premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
1: No a stát se má připojit k žalobě na Jiříkovského.
0: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci Bitcoinu s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců?
1: A časová osa.
0: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. Protože to je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Dekroa, kdy na sociálních sítích, kde ona mu řekla, prosím tě, Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Dekroa asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
1: To je taky taková zpráva.
0: Jo, je to.
1: Tak. iDnes.cz. Divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program, detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
0: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, kteří už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovu koalici spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala, je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní i ukazatele ekonomický, tak jsou špatně inflace a tak dál. Tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té Fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
1: Ne,
0: To se
1: neviděla.
0: ušetřila o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní.

0: To je jediný, co mají.
1: To si pustím.
0: To si pustím.
1: Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, co by, čím by se chtěli chlubit.
0: To jenom, promiň, to není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snaží překrýt Andrejem Babišem.
1: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, prostě to neudělali za ty 4 roky, takže...
0: To je jedna věc, to, jasně, a druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalici, ale to jsou hrozně důležité věci, vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je tam...
1: No, ale jedno euro tady chtějí.
0: Jo, nejsou tam vůbec daně. Přesně od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
1: No mě to překvapilo už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran. Jako,
0: tak.
1: No.
0: To je vlastně pokračování satiry.
1: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž v míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
0: Nemáme to platit. Já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy svojí země. A on to vypadá jako vtip. Já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, které se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede businessman velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc příštění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje, to předplatíme Američanům jak F-35.
1: Uděláme Ameriku great again.
0: To uděláme, na to makáme slušně, to si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico, samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
1: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to, to je ta otázka.
0: My na to za první nemáme, to je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině, či to je náš dluh. A druhá věc je, ta pomoc prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohodle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to. Ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
1: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce. Už máme 19. balík.
0: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
1: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
0: Myslím, že ne. Ani, já jsem to nevěděl. To jsem neměl ani říkat. Ještě víc naštu.
1: Co jsi neměl vědět?
0: No, že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
1: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
0: A nebo máme i na Ukrajinu. Hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
1: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na to summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo, stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem se jí ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump, jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi, Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo, já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
0: Trumpovi, jasně, Putinovi.
1: Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
0: No, má
1: komentuješ.
0: Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhletom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu.
1: Vnímal jsi to jako ponížení?
0: No, bylo to jednoznačné ponížení, tam seděli, jak já si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní, my se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická nesíla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky. Což jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí tvoje geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne proto, že bychom byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolídři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
1: A viděl jsi, všiml jsi z té mapy po pravé straně, myslím, že z pohledu toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
0: Já nevím,
1: To
0: ale
1: působilo děsivě.
0: bylo mi z toho smutno. A teď víš, ještě jak oni tam měli s tím, ještě vlastně než tam dojeli, tak už se začaly ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 tisíc vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 tisíce. Tak jako když
1: Nula sem, nula
0: nula
1: tam.
0: sem, nula tam, a když někde jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
1: A měl tam i Ursulu, neměl?
0: No, zas musíme říct,
1: Víš, jak říká nikým
0: ano.
1: nevolený úředník, že on jim tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
0: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
1: Až tak.
0: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel, je ničivá pro nás všechny.
1: Nicméně minister zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Co potom?
0: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní nejen vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc, takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, popravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
1: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
0: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme samozřejmě. Ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které neokupuje Rusko.
1: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
0: Já taky díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí, jako po každé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
1: No a na kolik je ten účet?
0: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal. Jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedené s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursula von der Leyenový, šéf se Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrávne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Ty politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to bychom se potrestali ještě podruhý, protože samozřejmě, pokud bychom hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanům neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože bychom to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohle to, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak vy jste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
1: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut, a my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
0: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou a prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřel, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby bezpečnostně nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a biznismen. A všechno prostě dělá přes má dáti dál. A tu situaci, jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou Evropské unie čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem. A proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se, prostě tohleto na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Já jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
1: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme, potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní, my nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení. Ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuto chvíli má na nás páku úplně každý.
0: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě. A zvlášť v Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku. Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně tady jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší, Tak co jsme udělali, takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou, teď se ničíme po druhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst, takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
1: No tak to už nemáme další dobu, tak pojďme si říct, co to zaplatí.
0: To se bohužel obávám, že vím.
1: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky, nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví jak stáli, prostě pro Američany v tuhletu chvíli je zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pámu za to, že ještě nás teda nenapadlo, uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pámu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso, nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. Od příštího roku spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono se to propisuje do úplně celé ekonomiky.
0: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal a teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje, nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a Co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no hlejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše Green Dealovský nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
1: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek, protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka, tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější. I po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického. I po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak teda, ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
0: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistý pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský, nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku hlavně jménem Zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
1: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kde Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten Moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
0: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
1: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech, ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
0: Já vám to řeknu.
1: Evropská unie je pro smích úplně každému.
0: Máme přátelé v Ukrajině.
1: Ukrajina.
0: Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, že by takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí neštěstí. Co myslíte?
1: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
0: No tak snad poprvé končíme pořád, kdo to zaplatí, optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
1: Nashledanou.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Radio Xaver.
3: Za stranu a za lidi 11. července 25, 13 hodin 53 minut. Dobrý den, paní Karol.
4: Dobrý den.
3: Jsem to takhle řekl na úvod pro příští generace.
4: Krásný.
3: Jak jste na tom? Kamezolka zelená, sova pálená.
4: No, já se směju, ale dneska blbý.
3: Blbý?
4: A tak trojka, no.
3: Já taky na trojce, to je zajímavý.
4: Počkejte si, teď jste na trojce, jo. Za chvilku budete na dvojce.
3: Tak, a proč vy jste na trojce? Co se vám přihodilo?
4: Nevím, jak vám to mám říct.
3: Jste v tom?
4: Ne, tak to bych vám řekla normálně.
3: Jo.
4: To už byste věděl, ale jak jste minule mi říkal o tom vašem sumci namazlení, já jsem ho potkala na Cholíně. On už nežije. On už nežije.
3: Jo.
4: Plaval kolem mě, bříškem nahoru. Krásný zvíře, ale...
3: Tak jste ho snědli.
4: No to ne, ale v žádný mecheche už s ním nebude.
3: Ne?
4: Na druhou stranu plavaly tam ještě kačenky, tak ty byste postrádal měhu s nějakým vodním živočichem, tak já bych šla do kačenek.
3: Já tuto slabost nemám.
4: Ne?
3: Ne. Ale jsou tací. Já znám paní, která se mazlí zadem.
4: A to je krásný zvíře, bez debat.
3: Jak pro koho?
4: Pro každýho.
3: Já už dožiju bez hadů. Klidně, takže... Ale vy jste dneska vyloženě mamba zelená.
4: Počkejte, není mamba zelená, ne? Mamba černá je.
3: No, já mám pocit, že je mambička i zelená.
4: No a víte, podle čeho se to jmenuje?
3: Ta zelená? Podle toho, že je zelená.
4: Ne, ale podle čeho se jmenuje černá mamba černá.
3: No, ona je černá. Není?
4: Ne, pusu má černou.
3: Pusinku.
4: No, když na vás takhle otevře,
3: Ježišku.
4: To je vlastně to, to je to poslední, co vidíte, tak má černý vnitřek pusy, jinak zvenčí ona je taková došeda.
3: Já bych skoro se vsadil, že jak před pár lety na Smíchově u nás, jsem několik nocí nespal, ten had se ztratil, že to byla mamba zelená. Ale je možné, že už jsem si to tak popletl v té mé mírně popletené hlavičce.
4: Tak se pak podíváme. Já znám jenom mambu černou.
3: No tak jo, horší je, že ať byla jakákoliv, tak na Smíchově to nahlásili, že tam nějakým chovateli pitomci jako utekla a já jsem ji všude viděl v tom bytě.
4: Jsem všude hledal.
3: No to taky, to taky. A ležel jsem v posteli a říkal jsem, za tím topením se něco děje. Protože jsem četl někde na internetu, že často se had schová za topení. No a pak jsem zjistil, že to jsou stíny od televize, které jsem tam asi hodinu a půl hlídal.
5: Mlád 29 let a 9 měsíců, dost starý hledět zpět do dětských střevíců. Sa příliš mlád bych přezíral, co každý z vás má zásluh. Sa hluchý dost bych předstíral, že spoléhám se na sluch, hovořím k vám. Vzrůst nedaleko dřepu a úsměv na ruby a ústa plna střepů náhradou za zuby. Mám oči, které nebrečí, byť nechtějí se smáti. Mám kolena, jež neklečí, když má mi někdo dáti, tak možno žít. Já žvaním tu a tam a slova nechybí. Však jistota ta tam a vládnou pochyby. Je pofiderní poslání, jež odvahu mi vrací. a nedostatek vzdělání dnes nahrazuji prací, tak tomu jest. Lze s plným pupkem mžourat a sáti tokajské a poté krotce kňourat veršíky lokajské. Lze kráčet cestou větou a nepohlédnout zpátky, lze snadno býti poetou a nestvořiti řádky, jak mnozí činí. Dát tupcům pocit lordů, být dvorním holičem, mít roztlemenou mordu a kušnit o ničem. Pět dámám verše o mracích a dostat ránu kyjem, pak omluvit se v rozpacích, že dosud vůbec žijem, tak možno přežít. Nuž promiňte mi, prosím, promiňte, vážení, že dosud hlavu nosím, která je k myšlení. Já přerozličné verbeži, tím sloužím proti smutku, též do krku mi nesněží, což výhoda je v skutku pro moje mandle. Ač tu a tam je boule, obzvláště pod pleší, však v jádru je to koule, tvar, který potěší. I posměláčci přiznají, toť hlava dá se říci, když podle ní ho poznají i páni úředníci. Razítko podpis. Má hlava je teď vzata beze všech předsudků a zbývá ptát se kata po jeho úsudku. To odborník je nesporně, souť hlavy jeho chleba a předvést může názorně, k čemu je hlavy třeba, k životu prostě. Je tedy hlava v suchu anebo v paruce a zbývá v tomto duchu přejíti na ruce. Je obvyklé, že prstů pět má každá ruka zdravá, ale co si je ti vytrpět, než poznáš, kde je pravá a kde je levice. Věs milý, tvore boží, to lze si ověřit, že lépe nežli zboží lze ruce speněžit. A stvrdí ti, kdo žebrají, i rozšafní, i skoupí, že za hlavu jim nedají, co za pět prstů koupí, prakticky vzato. Byť měl si hlavu schopnou, jednou se poštěstí, že botou do ní kopnou a svážou zápěstí. Však poctivec i parazit smí lokty čelit davu a pěst mi může prorazit, aniž si rozbil hlavu nárazy o zeď. Máš cizí ruce tisknout i s tváří kamenou. Máš vždycky něco risknout, když spevný v ramenou. Smíš pižlat srdce na dlani, či zardou si ti ptáče, pak stačí trocha pokání a decilitr pláče, lid tomu chce. Ač oholen a umyt vždy trochu špinavý, máš dobře city tlumit, ba nemít pohlaví. Smíš hnípat vždy však ve spěchu a polichotit blbu, vždyť předpokladem úspěchu jest implantace hrbu, svět si ho žádá. Tak pardon, je to osud, že všichni láteří, proč nevyrostl dosud hrb na mé páteři. Co dítě spal jsem skrčený, když trápili mne půstem, a tudíž chodím zpřímený, sapidi mužík vzrůstem, jak račte vidět. Šla krása jiným dětem, a tudíž sudičky mne učinili skřetem na úkor hlavičky. Když vyňali mne z kolébky, já neplakal jsem dosti, tak dali mozek do lebky a trochu výřečnosti, dost smutný dar. Já záhy nožky zvedal a vlastním vzpomínku, že v začátku jsem shledal, že vlastním maminku. Však seznámiv se s rodinou, já poznal první zmatek,
6: Ač maminku mám jedinou, mám velké množství matek, které mne chtějí. Nuž věru není slastí, když děti shledají, že jednou zve se vlastí,

Jak byl jsem tomu rád, že vlastním tatínka. Však řekli, že i stát mne bere za synka. Pak ten jejíž svalý sluníčkem se za tatíčka povznes, vrah tatíčkem, lump tatíčkem, a od tehdy až po dnes jsem adoptován. Nuž umím číst a psáti, však na tom nedosti. Já učil se též lháti, zbraň proti podlosti. Kdo dobrem čelí násilí, jen zřídka vděčnost splodí, vždyť na konopnou košili zas konopí se hodí, chceš-li látat. Dost šprýmů, pojďme k věci, mistři mne učili, že lépe než žít v kleci je nemít košili. Teď nemám ani kalhoty a mráz mi chladí plece, a mistři tančí do noty a pokřikují z klece, že prý jsem zradil. Prý nepodléhat zášti a zlu se vystavit. Když po tváři mne praští, mám druhou nastavit. A oni krejzlík pod krkem a záštím čiší z očí a žáčka ženou postrkem jen do dveří jim vkročí sluníčkům našim. Pak řekli, že prý žebrat je věcí nemužnou. Je třeba dary nebrat, pohrdat almužnou. A sami sedí přežraní a almužny je živí. A žáčci chodí zedraní a hlad jim z očí civí, bída a nouze. Nuž ponechejme mistry cvelikat na hřadě. Ne každý je dost bystrý pro místo v úřadě. Kdo silný je a stydí se, nechť obsluhuje veslo. Kdo hubu má, ten hodí se na poslanecké křeslo, případně na trh. Smíš vrahem být či ševcem, nebo být dramatik. Pak nezápolíš s dřevcem a smíš být pragmatik. A nebo staň se písařem, měj pero za suspenzor. Nic neumíš, buď bachařem, jsi impotent, buď cenzor, anebo fízl. Bůh dal nám místa dosti všem podle určení, však často, co

potentů vědci k obrazu svému. Když domovník je knězem, kněz čistí ulice. Když lékař chodí s dřezem a pere spodnice. Pak blázen střeží reaktor a řezník básně píše. Pak z cenzora je redaktor a Švec je vládcem říše k obrazu světa. Já rukama jsem měřil o chleba starosti. Své hlavě pak jsem svěřil byt bala moudrosti. Však hlavu jsem si roztřískal a octl jsem se dole. A tu mi rarach napískal, bych vyměnil jim role, prý třeba změny. Má hlava tudíž dřela pečujíc o chleba a ruka podepřela, kde mravů potřeba. Však otřel jsem se o ševce a žehral na verpánek. Výsledek jizvy na lepce a rozražený spánek prašť jako uhoď. Já hledal cestu pravou a našel útěchu, že spojit ruce s hlavou povede k úspěchu. Však zapomněl jsem nebohý, ač ševce mohu zmlátit, že verpánek je třínohý a nesnadno jej zvrátit, zavládl hrobař. Šli ruce s hlavou k čertu, náš názor shodne se, že hrobař nezná žertu, je vážný z profese. Chce diskusy jen s mrtvými a nezná volných sobot. I nečekal jsem s jinými a prostě práskl do bot. A teď jsem tady. Poslání.

0: Dnes profesor i žák ví, že končí legrace, když hrobař šoupe rakví a čeká ovace. A z vodorovné polohy, že nejsnáze lze vstáti tak, že se opřeš o nohy a ruka pomáhá ti, hlavou pak mysli.
1: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den.
1: Ksavre, a dneska zelený.
0: Zelený, vím o to.
1: Dneska si dáte poslední večeři a konec.
0: Ano, to byla poslední večeře.
1: Jo?
0: Jo. No a jestli pak jste popřál panu prezidentovi, když je ten zelený čtvrtek?
1: On má nějaký něco?
0: No zelený.
1: Zelený mozek!
0: Zelený
1: čtvrtek, zelený mozek.
0: Čtvrtek je zelený mozek, no. A zítra je velký pávek.
1: Ksavr, vy jste dneska samej vtip?
0: Nejsem, jenom mi to tak napadlo.
1: No tak vidíte, to jenom nahrad, ne potom?
0: No tak já nevím, vy jste tam s nima kámoš, ale...
1: Jsem, ale už nemám kartičku vstupní, teda tu mi sebrali. Musím zvonit na Petra Koláře dole.
0: Zkuste, ať vám dá Vohralíková tu svoji.
1: Ta nechce, hele.
0: Nechce?
1: Nechce, ta se jí drží jak... A pojďte se mnou.
0: Já ne.
1: Vás tam dostanu.
0: Já nechci nikam dostat, mě je dobře tady.
1: Vy nechcete za panem prezidentem, nebo co?
0: Ne. Ještě na zelený čtvrtek. Chápete, že ten dneska od rána chodí ve vojenské uniformě?
1: No právě proto tam si.
0: Říkám, sami. Mámo, politručko, pojď, taky si vezmi.
1: No dneska mají svůj velký den.
0: No.
1: Oba jsou v uniformě, ale v té starý.
0: No jasný, no. Jasný. Vojáci, rozumíte, a oni nebyli jen tak jací vojáci. No. To byli jako oh vojáci. Tak zelená je jejich barva.
1: A si říkají, teda to byly ale krásný časy, co? Ještě, to když to bylo krásný. Takhle.
0: No, mě by zajímalo, jestli on teda, když on je taky indoktrinovaný z toho Ruska, ještě ne?
1: Trošku.
0: Od komunistů, takže on bude určitě, on bude ateista, ne?
1: No tak to je jasný, to museli vymítit, ale křesťanství nebo Krista.
0: A nebo už skočil za rukou a...
1: Jo. Teď si říkám, jestli ho nesebrali, jak byla ta šťára na ty ruský agenty. A tam už snad on nebyl, ne?
0: Já jsem vůbec nepochopil šťáru na ruský agenty. Nějaký tři lidi prý
1: odhalili. V Praze odhalili dva lidi, kteří tady provozovali nějakou pidi televizi, kam chodili naši ex-prezidenti, ex-ministři zahraničí a tak dál. Tak si říkám, že to pro BISku musel být náročný úkol takovouhle televizi odhalit, ne?
0: Jakou televizi?
1: No nějaký studio jenom, odkud kam zvali lidi na rozhovory. A vedli to nějaký dva Rusové.
0: Ojiš.
1: Tak si představte, jaká to musela být operace pro Koudelku, aby to odhalili, ne? Co? No ale prej hrozilo, že zrušejí demokracii v celé Evropě tady odsaď.
0: Jo, jo.
1: Co?
0: Jo.
1: No, takže...
0: A víte, kdo ještě zruší demokracii?
1: Vy, Ksavere.
0: No tak já vy? A vy, ale Milka.
1: No ta
0: nejvíc. Jste skandále.
1: Doufám, že si dáváte bacha.
0: Já ne. Naopak, já jsem včera koupil u benzínky 5 milek
1: ajajaj.
0: A budu rozdávat na streamu zítra.
1: No tak to bude špatný, Ksavre. Tak to přijde Koudelka.
0: Ona to čokoláda není nic moc, ale je potřeba jako dát najevo, že teda tohleto... Představte si, pane Holče, to je nějaký spolek Ukrajinců v Německu.
1: Já už jsem myslel, že v Praze, protože podle mě tady ta vláda nejvíc maká a je úspěšná v tom, že se natáhne do Prahy všechny tyhle spolky.
0: No nebojte se, nebojte se,
1: přijdou.
0: Ti už jsou na cestě, jo, ti už jo, mají jízenky. Jmenuje se to nějak Vuča nebo Guča, něco, tak ten spolek.
1: Asi děláte prdel, ne? Teď trošku.
0: Ne, Huča.
1: Huč.
0: Vy mě vždycky donutíte, že to pak musím...
1: Tak já zvíte, že jsem pintklich na fakta.
0: Jo, to vy, to
1: já,
0: zase
1: já
0: jako musím říct.
1: Já nechci asistovat a účastnit se nějakého šíření dezinfo, Ksavre.
0: Máte pravdu.
1: Fakt.
0: Pravdu.
1: Nerad bych.
0: A
1: ještě přijde Koudelka, sebere i nás dva.
0: Ne.
1: Co?
0: On, a jak by nás našel?
1: No, jasně, že je to těžký, ale nemusí přijít hned.
0: Píšu, stáhněte Milku, se jmenuje ten článek. A hned vám to řeknu, abyste si nemusel ze mě tropit jako...
1: Ale a není zatím ta Mirka, senátorka?
0: Myslíte, no Mirka, pane Holče, nebuďte takhle jako... Někam...
1: Ta Lacini, ne, trošku.
0: No, Milka nemůžu najít zrovna...
1: Takže zase dezinfo, Ksavre.
0: Není to dezinfo. Stáhněte Milku z pultu. Žádají Ukrajinci v Německu. Jo, a oni, to je firma Mondelez americká, která na to samozřejmě kašle a obchoduje. A aktivisté z organizace Viče.
1: Viče?
0: Viče.
1: Vy jste říkal Huča.
0: No já jsem měl z takového podobného. A reagovali, to vás pobaví, mimo jiné na skutečnosti, že Milka ve Spolkové republice Německo v uplynulých dnech spustila reklamní kampaň pod heslem udělejme Velikonoce něžnějšími. Na to se tam těch Ukrajinců dotklo. Aha. No a oni dělají i Toblerone a Oreo a tak, to je velká. No ale mě to nedalo, já jsem se vám díval, na YouTube najdete několik videí z ruských obchodů, tam je všechno. Tam jsou všechny druhy českého piva. Jak je to možné?
1: No někdo jim tam vozí český pivo, ne? Jak by řekl Sikela.
0: Někdo jsem posílal.
1: Ale počkejte, Ksevere, já mám business plán. Nepojedem do Německa a nezačnem to stahovat z obchodů, všechny ty čokolády.
0: Co to museli bychom zaplatit, ne?
1: Ne, to bychom stahovali, že v rámci dobrá.
0: Jako gest, no to
1: jako
0: jo.
1: Gesto vůči Ukrajině.
0: A jak bychom to dělali?
1: Vezmeme tu dodávku vaší. No a začneme tady u hranic v prvním obchodě.
0: Košík.
1: Jasně, jako Fiala.
0: Košík jako Fiala.
1: Vezmeme kameramana Fialy.
0: Ano, ano, ano. A budeme do těch košíků dávat všechny milky, všechny Toblerone, tak. Oreo tak. A ještě něco.
1: No.
0: Dobrý plán.
1: A pak na Letný uděláme velkou burzu toho, co?
0: Ježiš, to je a víte, že
1: to, co?
0: Do toho bychom měli jít, protože my máme toho dobra ještě málo vykonaného.
1: Je potřeba makat, no. Vidíte, jak mi to pálí.
0: Vy jste hlava, pane Holče. To vám musím říct, jakože... No ale podívejte. Ten princip, jo? Nějaká, to bude bez tak nějaká neziskovka nebo něco takového, nějaký spolek. To budou čerpačky. To je tuty.
1: A zatím nebyl nuteliér.
0: No, aby to nebylo...
1: kampelička nějaká.
0: Kampelička,
1: macha.
0: Ženy v barmě.
1: Jo, jo, jo, jo.
0: Ale podívejte, pane Holče, já vám garantuju, že do měsíce Viča je tady. A my bychom se tam měli přihlásit. Jako hlavní Vičaři. Mhm. A měli bychom si vzít ty obrázky z toho YouTube, co tam všechno je, a říct plzeňský pivovar, toto, Budvar, protože tam najdete všechno. Nejenom český, ale z celého světa. Fazole, Heinz, všechno tam najdete v těch obchodech. Pakliže to není propaganda.
1: No to může být, ale
0: to
1: bacha.
0: To může být propaganda.
1: Tak bacha, to taky můžou být regály, jenom víte co, jako fake. Nalepený, jako, víte co, jako fake knihovny třeba, že máte...
0: Aby to vypadalo jako...
1: A vlastně tam žádný pivo není.
0: No pravda.
1: Co?
0: No nezbude nic jiného, než tam zajet.
1: To tak nejdřív vezmeme to Německo, ne? Stáhneme ty čokolády z obchodů.
0: A nebude
1: a
0: to
1: A pak už... pojedeme na kontrolu do Ruska, co?
0: Nebude to už moc dobra pohromadě?
1: Dobra nikdy není dost, ne?
0: No vy jste včera říkal na streamu, že když je hodně dobrá...
1: Tak je to zlo.
0: Tak je to zlo a to já bych se nechtěl...
1: Tak... No musíme si dávat bacha, Ksavre.
0: No, vždycky si v této situaci vzpomenu na slova Ringo Čecha. Říkal u mě v pořadu. Mluvil o všech těch neziskovkách a přesně tady o těch případech. A říkal, já mám takový pocit, mám pocit, že... Tak on mluví, že přijel někdo, zabuší ti na dveře bytu a řekne, dovezli jsme ti kamion dobra, tak se raduj, nebo ti rozbijeme držku.
1: Jo.
0: A to je přesně o tom. Mm-hmm. No tak, pane Holče, já jsem pro, aby jsme... stejně, co budete dělat o Velikonocích?
1: Nic. Já bych se nudil, vy taky.
0: Tak jedeme zítra.
1: Tak jedeme do Německa.
0: Sobotu?
1: Ne, klidně zítra, hned pátek. Na pátek.
0: Zítra je Velký pátek.
1: Zítra je Velký pátek, tak to uděláme velký, co?
0: No. A jak by to mohlo pokračovat? Zelený mozek, Velký pávek, pak je sobota, bílá, ne?
1: Mhm. No, to vymyslíme. To vymyslíme, hele, Ksavere. Co?
0: Zítra je Velký pávek. Takže on má teď vlastně, bude slavit tvár na sebe. To jsou takový dětský žerty. No, pane Holče, do Milky jdeme. To je jasné.
1: No.
0: Jo. A vidíte, já jsem začal kupovat v rámci dobra. Aby se to stáhlo, mám pět těch
1: jo?
0: tabulek. Je to v tom strašných kalorií. Ale nebojte tak. se nic. Nebojte se nic, toto dopadne dobře, zítra jdeme. A kam?
1: Já mám radši to Toblerone.
0: No, já mám problém i s Toblerone.
1: Proč?
0: Četl jste někdy, co je napsané na Toblerone?
1: Co tam je?
0: Přečtěte, já už bych
1: já nevím.
0: Tady vyvolával jako... do příště máte domácí úkol, kupte si tu malou Tobleronku, abyste moc neutratili.
1: Co kupte, to si přivezem z Německa.
0: No, my budeme mít plný auto. No, tak uvidíte, no, tak tam je, já nevím, jestli je to na těch malých, ale já jsem jednou od někoho dostal takovou tu velikou. A tam bylo napsané, že to je všechno halach. A halach. Halal.
1: Halal.
0: Halach.
1: Xavere.
0: Akbar halal, že to je.
1: Jo.
0: A já tady, jak se do toho tahají tady ty věci, tak mě to hrozně vadí.
1: Je to jedno.
0: Vám to jedno?
1: No, jasně.
0: Když vám to chutná,
1: to bylo dobrý.
0: No pak se divíte, že tady ti islámisti, no to je jedno. Pane holče, tady máme plán, no. Ale já mám tady pro vás věc, kterou už jsem já otevřel obálku, protože jsme tam napsaní my dva. Ukážu vám prvně tady divákům a vám tuto ženu.
1: Ukažte, teda, počkejte.
0: Přečtěte klidně, co je na druhé straně napsáno.
1: To musíte vy, Xavere.
0: Jo, vy nemáte brýle. Tak ukažte.
1: Já už to počkejte. Vážený pane Xavere, vážený pane holče, velké díky za vaši práci, jste skvělí. Zasílám přístav pravdy na vrcholu svobody a přeju vám hodně sil, zdraví a dobré časy Martina Tomanová. Je to tak?
0: Ona totiž, paní Tomanová Martina, vzala, prosím, na Kilimandžáro tuto věc.
1: No to je paráda.
0: Mají tam na nohu, vidíte to na té fotce?
1: Vidím.
0: Takže ta reklama na Wilsonovu 10 byla takhle jako...
1: To je paráda. Řekl byste, Xavere, že budem vyset na Kilimandžáru někdy?
0: Ne, ale zkuste se takhle, když to úplně cítíte z toho tu energii.
1: A to pravdu ne?
0: Je to tam.
1: No.
0: Je to tam a podívejte se, jak hezkou fotku nám paní poslala.
1: Vidím. No to je super.
0: Bylo to
1: tam. No tak děkujem.
0: Bylo to tam. Podívejte se, pane holče, jak máme některé ty fanoušky, to na to nedáme nějak, že? Na ten obraz, nebo...
1: No si necháme tady.
0: Kilimandžáro?
1: Tam čerpat
0: energii. A vy jste věděl, že to píše takhle?
1: Věděl, no, tak to... Vy jste to nevěděl?
0: Nevěděl, já jsem si to píše Mandžáro.
1: Jo. Tak, a to asi taky česky, ne, po češtině.
0: V Tišnově se to píše Mandžáro.
1: Tak kde?
0: To je kousek od Ukrajiny, a tím se nedrapte. Martino, my vám děkujeme. No. A toto je tak hezký a symbolický. Jestli pak to měla v ruksaku v kapse, že je takový hezký ten. A teď už musí jenom nějaký symbol Wilsonky do vesmíru, pane holče. Budou ti turisti vesmírní, no. Tak já bych jim dal něco sebou.
1: No. Pošlem něco Moskovi, ne? To naloží, co?
0: Tak... Já jsem pro, ale vy vždycky naslibujete, že něco někam pošlem a pak něco...
1: Já plním sliby, Xavere.
0: No, nevím. Pane holče, řekněte mi, mám takový nápad a vy ho buď to odsouhlasíte, nebo neodsouhlasíte. Wilsonova 10, už máme x dílů. Řekl bych, že je zralá na to, aby měla etický panel.
1: Xavere, víte, že už několik měsíců vás žádám, aby tady mezi náma byl při vysílání etický panel. A protože vy jste takový panelista a ještě tady pořád není. Co?
0: Panelista.
1: Jste panelista, ne?
0: Já vůbec nejsem panelista.
1: Ale jste panelista klasický.
0: Jo?
1: No.
0: Dobře. No. Tak jdeme do toho, nebo co?
1: No jasně.
0: Víte, co to byl ten etický panel v televizi, co včera skončil?
1: To byly takový ty pokrývači toho cinknutí, ne, politického.
0: Ježišmarja, pane Hoče, toto
1: no, ne, počkejte, ne, teď jsem, já
0: toto
1: jsem...
0: Toto vůbec nevyslovujte.
1: Já jsem si splet místnost a vysílání, to jsem řekl blbě, to jsem no, chtěl to... říct někde jinde úplně.
0: No.
1: Etický panel, no to jsou ty, taková ta vznešená parta.
0: Vznešená vznešení... moudrých lidí.
1: Rada vznešených a moudrých lidí, kteří dohlížejí na etiku vysílání České televize, ne?
0: Není to tak úplně. Je to poradní orgán generálního ředitele, to můžeme říct. Tak... A když je nějaká sporná věc, kde už si ani sám generální ředitel neví rady, a to si vezměte, to byl teď ty poslední roky ten pan Dvořák.
1: A ten si věděl rady.
0: A ten si věděl rady v různých situacích, to bychom koukali, jak si
1: věděl. Skoro vždycky, ne, by se dalo říct, co?
0: No a představte si, že i takhle moudrý člověk, taková bedna a poctivej, férovej, jo, a tu televizi řídil, že byla naprosto vyvážená. Naprosto.
1: A ten panel taky jsem koukal, že, tak, byl, že se nevyvažoval, že byl vyvážený správně.
0: Tento člověk, takováhle hlava, si zjednal etický panel, respektive tady tu partu kámošů.
1: Proto, Xavere, chci etický panel tady, protože musíme si přiznat, že vy máte tendenci se vyvažovat. Neboli rozvažovat.
0: No.
1: Víte to?
0: Chcete vědět, já to. Chcete vědět, proč to skončilo? Víte to? Proč to? Za vším hledy Václava Klause.
1: No počkejte, ale za ním Putina, ne? Ta linka, co?
0: To ne, to nevím.
1: Neříkejte, že ta linka se netáhne až do Kremlu, Xaver.
0: Podle Moravce jo.
1: No tak to je jasný, no, ne?
0: Tak
1: no.
0: A co říká pan Moravec?
1: Tak je pravda.
0: Pravda.
1: Etická.
0: Etická, všechno. No tak to bylo první, že oni odpověděli tady na tu spornou věc, když se Moravec, promiňte, doktor Moravec vyjádřil.
1: To byla ta známá hyperbolka.
0: Putinův gubernátor.
1: Hyperbolka.
0: A oni prostě bez hladu a skladu řekli, že se stalo, děkujeme, naschanu. Aniž by to nějak...
1: Pamatuju si to správně, etická hyperbola.
0: Ano, ano, tak, ano, ano. Jo. A možná i trošku tam mohlo být nějakého přirovnáníčka, mohla tam být drobná metaforka.
1: Etická.
0: Etická.
1: Nutno říct, ne?
0: Etická. No a další věc, ke které oni teda neměli jasný stanovisko, nebo byla ta věc s tím panem Hinkem.
1: Se ke mně točíte záda?
0: No ne, aby vás nenakuřoval.
1: To mi nevadí.
0: No ne, tak předtokou jste říkal, že vám to foukám do toho.
1: Tak ne, jste jenom neuměl típnout správně.
0: Tak mám si vlez po stůl, nebo co, pane oče? Jako.
1: To nemusíte ještě.
0: No tak vy jste všechno špatně s vámi. Hinek, nebyli si jistí, jak to je.
1: To je ten infiltrovaný.
0: To je ten infiltrovaný a jim nestačí, že se prokázalo, že ředitel IKEMu řekl, potřebuji si udělat dobrý oko v České televizi, u diváku. Tvoje stará to moderuje.
1: A to, pojď, tak závere to, taháte za uši, ne?
0: Trochu. Jo, tak
1: to je... byla profesionální infiltrace, ne? Makal dlouhodobě na tom, ne? Měl delší perspektivu, ne? Se no dá to, říct asi, ne?
0: Pozor, to se mu vzít nedá. Protože pro ty manažery z toho IKEMu opravdu makal dlouhodobě.
1: No?
0: Ale má to jeden háček, pane Uče. Že on makal pro manažery IKEMu a platila ho Česká televize. Víte, to je...
1: To není, blbý.
0: No, blbý. Tak... Taky tam posíláte ty kačky.
1: No respektive jsem chtěl dodat, platili jsme ho my.
0: No. A tak...
1: A oni jenom ještě dodáme, možná, že kačky přicházely z druhé strany, ne?
0: Z druhé strany jako z východu? Nebo?
1: Ze strany, kde je IKEM. Co?
0: To nevíme. To nevíme, říkám, ale...
1: Možná.
0: Možná.
1: Eticky.
0: Ale buď to byly kačky, anebo to byly výhody. Nějaký... Tam operoval nějaký profesor Tchána a tak. No to je jedno, pane Volče. A teď tihleti, ten etický pane říkal, to není jasný, to není. To je takový nějaký divoký. No a tak pan Souček zcela oprávněně se už naštval a myslím si, ale to neřekl, to si já myslím, to mě napadlo ve vaně.
1: To je spekulace, ne?
0: Je to spekulace jako prase, že si ten Souček jedno dne chodí s tím čoklem, taky na vycházky, to víte, on má čoklíka.
1: Nevím,
0: on má čoklíka.
1: Já ho nesleduji.
0: No a že šel tak na vycházku a řekl si, jak já ten etický panel vymetu. No a napsal jim takový dopis příteli, v Rusku se tomu říká písmo drugu.
1: No to
0: ne, počkejte, já to dělám kvůli ty Milce. A tam mi napsal, o co ty svoje názory opírají a jakou udělali analýzu a tak. No prostě jim vyprášil kožich jak malým dětem. A tam samý takový osobnosti. Pan Hindls.
1: Jo.
0: Pan Pačes. Mm-hmm. To jsou, já rozumíte, autority. No, jinými slovy Dvořáková parta.
1: Aha.
0: A oni, protože na to neexistovala odpověď žádná, na ty argumenty Součka, tak to zabalili, čímž dobře udělali a pan Souček si teď asi bude muset najít jiný etický panel. A já říkám za prvé, to je k ničemu, etický panel.
1: Ten potřebujeme jenom my tady.
0: Kdyby Souček zavolal nám dvěma do Vilzunky a řekl kluci, potřebuju rozřešení tady na Hinka nebo na Moravce. Tak my to
1: jasně
0: dáme za 2 minuty, ne?
1: A se stejným rozpočtem jako celý ten panel, ne?
0: No ten je nula rozpočet, pozor.
1: Aj,
0: pozor, to má jednu velkou chybu. No zatímco, pane Holče, a teď už se dostávám k ty pointě. Náš etický panel, který budeme mít, Vilozonova 10, tak ten nebude zadarmo. Oni budou...
1: Platit nám. To obrá... Ksavere, my to obrátíme.
0: A víte, že to mě napadlo? Pane Hoče, vy jste hlava.
1: Vidíte to, Ksavere? Ty budou platit na...
0: Víte, že máte pravdu.
1: No jasně.
0: Já jsem hlupák chtěl nabídnout, že budou dostávat manérky.
1: Ne, ty budou nosit normální prachy sem.
0: A kolik stojí taková účast no, etickým panelům?
1: To spočítáme. No. Vy tady máte potrženost ištěno, ne? Pořád.
0: No to jo. To,
1: tak
0: jo,
1: to uděláme.
0: Víte, teď se dívám, jestli takový ten náš pan Bacho, co nám posílá někdy 5000, tak toho tam musíme vzít za 5, ne?
1: No a to budeme se přidat ještě.
0: Ne, no, pane, určitě to je moc.
1: Já
0: by, no a uděláme výběr.
1: Panelistů tady z toho.
0: A uděláme jednou za půl roku zasedání panelu. Mm-hmm. Nastartujeme kávovar.
1: Jo.
0: Vysypeme popelník, aby byl prázdnej. A jedem panely.
1: Jo.
0: A oni řeknou, chlapci, nám se nelíbilo, když jste a přijmou usnesení.
1: Jo.
0: Který pro nás ovšem nebude závazný.
1: No jasně. A když tak uděláme, necháme si udělat protiusnesení, ne? Jako v České televizi.
0: Proti usnesení neexistuje, ale můžete dát to rozdílné stanovisko.
1: No. Ksavere, máte zkušenost, ne? Z Kavčích hor. Co?
0: To tam jedeme pořád na Kavkách. Pane Holče, když jsme teda u toho, v netradičním místě to odbídeme dneska, ne? Nebo odbudeme, když jsou ty Velikonoce.
1: Tak odbudeme, jakový božkevý slovíčko, ne? Důležitý moment pořadu, ne?
0: No skoro bych řekl, to je nejdůležitější. Ale ne, tak to je legrace. Ale poděkovat musíme a děkujeme všem, kdo nám jaksi vyjadřují podporu.
1: Všem panelistům.
0: Slovem i písmem, ale hlavně korunou.
1: Ano.
0: Českou v eurech a v dolarech, to je jedno. Na transparentním účtu XTV děkujeme. Děkujeme.
1: Tomáš Pokorný, Ksavere, na přístav pravdy, který se nebojí oholit našeho komunistického hradního rozvědčíka. Josef. Josef Aim? Josef Aim?
0: Aim.
1: Aim, já tady mám výslovnost, Ksavere, poznamenanou.
0: On je Aim, Pepa, jo? No. A já pořád říkám, Andrejce, ten pan Aim.
1: No, jak říkáte to špatně. Aim. Co to zapamatujte? Aim.
0: I'm sorry.
1: Na přístav pravdy, už se to blíží, těším se na setkání v tom hotelu. 6. dubna, Ksavere.
0: No.
1: Vladislav Malý, na podporu dvou mladíků, kteří mě baví, těším se, že z 6. dubna se potkáme. To je jasný.
0: Pane Holče, mám jednu špatnou zprávu.
1: Jak to?
0: No, nebude Zdeněk Polarajch 6. dubna. On, pravda, musím férově říct, že mi to slíbil tak jako na půl, říkal, když budu mít čas a nemá čas. Já jsem vám z toho tak smutný.
1: No, budete to muset navařit vy, Ksavere, tam, ne? Vezmete to za Polarajcha. Tak vy umíte, omeletu umíte, ne?
0: Ale tam nejde o omeletu.
1: Ale
0: Polarajch je filozof.
1: Ksavere, to byla etická metafora.
0: Polarajch by měl být v etickém panelu.
1: No.
0: To je etický panelista, panečku.
1: Typický.
0: No, tak. No. Jenomže, ale na sebevraždu to zatím nevypadá, ale mrzí mě to, no.
1: Petr Štefan. Na cigárko, na doutníček pro naše mistry z Blezonky a poděkování za jejich šíření pravdy pro nás všechny dezoláty. Vidíte, Ksavere, kam jste propad. Jiří Bidžovský.
0: Vy jste propadl.
1: Koncesionářský poplatek. Děkujeme. Marcela Skořepová.
0: Marcela? Tomu nevěřím.
1: Každý týden nás podpoří.
0: No, já nevím, jestli Marcela... No, na panel to není ještě, ne?
1: No, vy dostáváte i ty utopence, tak...
0: Víte, že včera Ksavere. Jsem si dal od Marcely jednoho tady.
1: Vy se máte. Pan Ksaver a pan Holec, hezké Velikonoce a těším se 6. dubna. A Alena Davídková na Velzonku od Azalky. Azalka, Ksavere.
0: Je Azalka, no. Ale tu jsem dlouho neviděl.
1: Já taky ne, na streamu.
0: Tak víme, že
1: se bál, že zanebřela.
0: Víme, že žije. Azalko, ozvi se občas.
1: A Tomáš Sova. Na kvalitní zrníčko pro Babišova kohoutka Silvera a pirátskou slepičku Olinku. Ksavere?
0: Kdo to psal?
1: Teď mě to, no, Tomáš Sova. Ale víte, co mi to připomnělo? Velikonoce. Svátky vajec a vy a Olinka. Už nespolupracujete nějak? Jste měli tu farmičku, ne, na vejce? Co?
0: Má to dva důvody, pane Holče. Popravdě. Za prvé, já nesnáším Velikonoce.
1: Proč?
0: Nevím. Mě vždycky tady takové ty věci rozčilují. Vánoce a Velikonoce. Já mám rád svátek práce. To jdeme všichni do práce. Do průvodu někdy. Den učitelů, den jeho českých matek a tak, toto já slavím. Ale tohleto, Velikonoce. Já nevím, mě to přijde takový ujetý. Ještě to, jak dostáváte tím proutím.
1: No tak mohste vyšlehat Olinku. Ta by to uvítala. Piráti to mají rádi, tyhle ty tradice a zvyky. Tak já podle mě se bude trošku trápit.
0: No tak já bych spíš šel po Květákové.
1: To můžete taky, ale.
0: Jo?
1: Podle mě, Xavere, já bych váma vezmu pořádnou pomlásku a vyrazím do sněmovny, hele, na ty Velikonoce.
0: No ale pane,
1: vezmete MPA,
0: to je takovej co? Stereotyp, pane.
1: Jo, genderovej stereotyp.
0: To je tak něco, rozumíte, já chci být platný občan Evropské unie. A já nechci tady ty genderový stereotypy. Já bych přivítal, kdyby třeba v pondělí přišla naše paní produkční, vymrskala mě, já bych jí dal vajíčko, zaspíval bych jí koledu, nebo co si já se zpívám?
1: To máte jí.
0: Koleda?
1: To je na Vánoce, jak se vede spíš koleda.
0: No, to jo, taky máte, koleda, ne?
1: To úplně ne, ale...
0: Básnička se říká hody, doprovody, ale bych zaspíval.
1: Ale, Xavere, to byste... Do té sněmovny, tak byste mohl vyšlehat Olinku, Věrku a mohl byste vzít i Fialu, Jurečku, abyste to měl genderově vyvážený.
0: No,
1: to,
0: ale...
1: To by byla frajetina.
0: Pane Holče, řekněte mi, kdo to vymyslel. Já se cítím být, promiňte, diskriminovaný. Jako, protože já chci, abych byl také vyšlehán.
1: Pak bych vám doporučil Želiv.
0: Jo, tam myslíte, že by mě...
1: Myslím, že tam vám udělají spoustu věcí.
0: No, já se trošku bojím. Zase jako takhle.
1: Hele.
0: No ne, ale proč to má být rovnoprávnost a proč se tady hraje na nějaký starý prostě zvyky? Proč to není v obráceně?
1: A podle mě se to dovobrací a brzo se to dovobrátí úplně.
0: No tak šup jsem s tím. Neziskovky čerpají desítky milionů na takovýhle ty genderový, ale toto nezajistí. No. Já bych navařil vajíčka, v sobotu bych barvil odpoledne, vyráběl bych kraslice, pane Holče, všechno a čekal bych, jestli přijdou ženy, mě to...
1: No celé to je perfektní, hlejte, dotační projekt genderovej. Vy budete, si sednete doma, nabarvíte ty kraslice a pak třeba si půjdete se mnou na Václavák a necháte se sešlehat ženskýma, co?
0: No asi jo, protože jinak to za mě nikdo neudělá.
1: Ne.
0: A já bych to nazval prostě šlehání pro všechny.
1: Jo, jo, jo. Ale bejt váma, dám si bacha na Věrku. To je jako...
0: Na moji Věrku?
1: To je ženská. To bych radši bych si objednal Olinku jenom.
0: Počkejte, chcete říct moji Věrku Květákovou?
1: Jo, jo.
0: Tak ta je něžná. Já to na ní, já to na ní vidím.
1: Xavere, bejt váma, objednám si Olinku.
0: My se Olinu naši?
1: Mhm.
0: Tam mám další problém, no. Pane Holče, protože teď Velikonoce vajíčka a kde já mám záruku, že ty vajíčka nejsou z klecových chovů?
1: No to si musíte pohlídat.
0: A jak?
1: No tak na krabici se to píše, nebo si můžete zajet přímo na farmičku, odkud jsou.
0: Pane Holče, nebuďte jak dítě, já vám na krabičku napíšu cokoliv.
1: Jasně, proto vám říkám, můžete si dojet i na farmičku a tam se podíváte.
0: A kde je ta farmička?
1: No to máte na tom, ne? Od koho to kupujete ty vejce?
0: Jo. No, já dostávám občas vejce od pana Plesla.
1: Tak zajďte k Pleslovi, řekněte Jardovi, ať vás sešlehá, hele, a bude klid.
0: A ten by to udělal.
1: Jo, myslím,
0: ale,
1: že...
0: Ale to je zase jako, proč by mě měl sešlehat muž? No, tak vy to... vůbec nemyslíte pokrokově, pane Holče.
1: Myslím právě, v tom je pokrok, ne? Prostě vás seřeže chlap.
0: No to by bylo bolestivý. Já bych chtěl, aby
1: no tak nějaká... musíte taky přijít trošku nějakou oběť, ne, Xavere? No, za ten pokrok, nebo...
0: Já bych radil nějakou křehkou ženu.
1: Proto vám říkám Olinku.
0: Ale ona je křehká. Pane Holče, vy jste tak neskušený. Ona je křehká na pohled, ale ve skutečnosti to bude... Bojím se říct to slovo.
1: Může to být pravda, Xavere, ale pořád bych ji upřednostil před Věrkou.
0: Ale víte... Od koho bych se nechal, kterou ženu bych nechtěl, aby se nechal sešlehat? Od té Naďové.
1: Od Nečasové.
0: Jo, ty vole. Ta by nejenom mě sešlehala, ale ta by mě uvázala k topení.
1: No ještě, všim jste si, Xavere, to byste pak měl pohled jak Petr Nečas.
0: A musel bych říct ano, moje paní.
1: Všim jste si, jaký má výraz z posledních asi 10 let.
0: No on je smutný muž. Ale tak on si protopil.
1: No jak tak je strápený. Strápený muž, bych spíš řekl. To není smutný výraz, to je strápený výraz. To je výraz štvaný zvěřek, Xavere.
0: Pane holče, měli bychom to začít psát. Takže musíme nakoupit panel. Panelisty.
1: No jak nakoupit? No
0: vy jste to říkal, že za prachy.
1: No že budou oni nám chtěl platit, aby nedošlo k mílce.
0: Jo, takže oni si musí nakoupit panel.
1: No jasně, oni si nakoupí svůj panel.
0: Jo, promiňte, já to neumím moc chodit. Panel založit, nakoupit a založit neziskovku, která se bude jmenovat, jak se to řekne na to červený pondělí, ten šlehání, nebo?
1: No, třeba.
0: Má
1: no, pomláska.
0: Pomláska. Pomláska pro všechny. A nevidím důvod, proč by muži měli mít nějaké výhody a ženy nějaké nevýhody. A budeme chtít, aby to bylo, aby všichni šlehali.
1: Gendrově vyvážený, Xavere.
0: Aby i všechna pohlaví mohla se vzájemně
1: pomláskovat. Prostě, Xavere, my uděláme velikonoční masakr. Prostě se seřežou všichni. Co? A no, to bude pokrok.
0: No ale co nebinárníci?
1: No tak ty ještě víc, ne? Co?
0: Budeme říkat příště ve Wilsonce. A pane holče, představte si, že mě přišlo jedno nebinárko a tak hezky mě vypomláskovalo.
1: No?
0: A já se mu za to dalo vajíčko.
1: Mm-hmm.
0: No.
1: Jo?
0: No tak dobře, stejně to zbyde na naši paní průručník, která nás bude muset vyšlehat.
1: No.
0: Já chci být prostě moderní, pane holče. Mě tady ty zaprděný starý.
1: No. Ještě mám jeden návrh, Xavere, pro vás. Kdybyste šel do té sněmovny, tak myslím, že i MPA by vás ráda taky vyšlehala.
0: Pěstí možná.
1: No.
0: Jenže, pane holče, víte, tam není žádný cit.
1: No to ne, ale byste chtěl cít.
0: No to chci od květačky, ne?
1: To jo, Xavere.
0: Tam u květákové já cítím normálně cit.
1: Jo?
0: No. Ta určitě sedí doma a říká si, pustím si dneska Wilsonku, bude tam můj Xavírek.
1: Xavere, já vám říkám, že ta by na vás přišla s takovou pomláskou, že byste zdrhal.
0: Jo, myslím, že to třeba. Tak pane holče, vysvětlete mi, co to má znamenat, že ten pan ministr vnitra, on se jmenuje Rakušan.
1: Mm-hmm.
0: Víte, on je takový, on je starost.
1: Já znám, Xavere.
0: Znáte, víte, který to je sympaťák velký?
1: Upřímný oči plný dobra, to myslíte?
0: Ano, no. Ano.
1: No.
0: Já kolikrát, když ho vidím v televizi, já kolikrát vám u toho se i rozpláču.
1: Myslím, Xavere, poslední dobou, a nevím proč, spíš stává to, že se mi o něm zdá, vidím ty jeho oči velký a budím se hrůzou. Ale to může být moje chyba.
0: Kukadla jak zrcadla, kdo by jako, no, to mě nevadí oči velký malý.
1: Ale dobro tam vidíte, ne?
0: Dobro tam cítím a kdykoliv promluví, pane holče, ono to do mě tak nějak vstoupí.
1: Všim jste si, Xavere, jak to zní, jak to rezonuje, co řekne?
0: Jo.
1: A on si dává záležet.
0: Ano.
1: Mluví s takovou pompou.
0: On je učitel dějepisu, jsem si dozvěděl. Mm. Jste věděl?
1: Mm-hmm.
0: A politik má obrovský obecný rozhled, jenom jediný, co neví, co je ta kauze dozimetr a kdo je ten redl, to mu nějak uteklo. Tak nesetkal se s tím nikdy.
1: No tak to je jasný, že ne.
0: No, a nikdy s ním nemluvil, tak co bys jako to měl.
1: Ale podle mě, podle mě už se to k němu doneslo, kdo je redl.
0: Myslíte?
1: Je to jenom teda moje teorie, není to nic ověřeného. Ale myslím si, že trošku aspoň tuší už, kdo je Michal Redl.
0: No představte si, že on měl besedu, to se jmenuje bez cenzury, on jezdí za občany. Představte si ta oběť, on jede za občany.
1: Mm.
0: A bez cenzury, to zdůrazňuje, se občany mohou ptát a on trošku s cenzurou odpovídá teda. Ale to je detail.
1: On je to trošku ale cenzurovaný od začátku, no tam musíte vyplnit takový dotazníčky, víte jako, co jste začal tak. Jaký otázky taky máte na mysli, tak ono je to takový trošku
0: no a on tam teď,
1: povídkovskou.
0: On tam teď měl nějakého herečka malýho, neboli herce velkýho, který, víte, jak to ve Švejkovi, že každý kázání má mít napraveného hříšníka.
1: No tady došlo na velký prozření a nápravu,
0: to
1: je jasný.
0: A ten pán, což byl prej to bylo nějak zorganizovaný, nevím jak, to je nepodstatný, tak tam říkal, že se jde ptát jako tvrdě původně, tak, ale říkal, pane ministře, když by tak upřímně a hezky odpovídáte. A teď samozřejmě to celý otočil a řekl, já vás nakonec budu volit. Došlo. Možná
1: podání ruky, Ksavra, tam to přeskočilo, ale hlavně to byl efekt těch očí.
0: No, nemohl to být spíš efekt Velikonoc? Víš, takový to smíření, teď on určitě bez tak bude někde prndat, že je věřící a to já nevím, co všechno.
1: To nevím, ale já si myslím, že je to efekt osobnosti Rakušana, víte. A sázím na ty oči, na ten kontakt
0: a
1: očí.
0: A vy jste nějak posilili těma očima, ne?
1: No, jsem říkal, že poslední dobou se mi o tom zdá, že se budím hrůzou ze snu. Je toho dobra kolem Vítka už trošku moc, víte? Víte, jak to je.
0: Ale s očima to nemá dobrá, co dělat, tak někdo má, pane holče, velký oči, někdo
1: ale
0: má velkou
1: Xavere,
0: prdel.
1: Počkejte, o to nejde, jako... jestli jsou velký, co tam je, víte, co se říká, oči jsou zrcadlo do duše.
0: Cože?
1: No.
0: Ti zrcadlo do duše. No. Okno do duše.
1: No, okno do duše, no.
0: Ještě zrcadlo.
1: No, tak když se podíváte do očí, tak tam vidíte duši, co je v duši, no. No, Xavere.
0: Mám teď říkat lidem, co vidím v té vaší duši?
1: No samý dobro. Co?
0: Holče, vy jste teďka počítá, to my víme. Vy jste totiž předpřevratově orientovaný člověk.
1: No. Jak? Převratově?
0: Předpřevratově.
1: Jo, předpřevratově.
0: Vy jste disident asi jako Saša Vondra.
1: Počkejte, ale jaký převrat teď myslíte? Před fialovským převratem?
0: No já myslím 89.
1: Aha.
0: Bůh ví, jestli vy nejste proruskej.
1: No tak to dávno, ale to vy taky.
0: Já ne, já jsem
1: jste to... Jste proruskej.
0: Já kupuju milku.
1: Jste proruskej.
0: Kupujete snad milku?
1: Ne, si kupujete milku, tak jste tutově proruskej.
0: Jak to?
1: No protože ta platí Putinovou válku.
0: No ale já chci dosáhnout toho, že skoupím všechnu milku, která je
1: no,
0: na světě.
1: No to jste ještě neudělal, Xavere?
0: No mám prvních pět.
1: Teď živíte Putina.
0: Mám prvních pět...
1: Ne, pojď, jste válečný investor Putina.
0: Tak minule jste mě obvinil, předminule, že doma topím krvavým plynem.
1: No takže máte krev na rukou,
0: krev
1: jste
0: na
1: Putinův
0: rukou.
1: Investor válečnej.
0: Já od té doby netopím, takže jedu zase tři svetry,
1: jo,
0: abych
1: tři?
0: Na vás trošku... Ježíš, mě něco napadlo, pane holče? Já mám nápad jako bake. Víte, koho mi dáme do etického panelu? Tu klizečku od nás baráku.
1: Jo, já ji neznám, tak...
0: To... No pane Zvolský, co říká?
1: No a já vím, a to aby vám nenadržovala.
0: No to je pravda, no. Ona jako myslím, že mě má v oblibě.
1: Právě,
0: trošku.
1: No.
0: To byste koukal, jaká je to fešanda, by s kýblem jsem přišla.
1: Jo?
0: No jo. A dáma jako ve vysokém věku, ale zajímá se o všechno.
1: A správný názory?
0: To je široký pojem v dnešní době.
1: No nemůžeme tady mít jako s nesprávnýma názorama, ne?
0: No ale který názor my považujeme za správný, pane holče?
1: Tak já se vidím panem premiérem. To, co on vyhlásil za správný názory, tak jsou správný názory.
0: To nedělejte, jestli vám můžu poradit.
1: No dovolte.
0: To nedělejte.
1: Počkejte, pan premiér je hodnotový člověk.
0: Ano, pan tak premiér si skutečně myslí, že hodnotový... Ale nechte toho, vy jste rajchle jak vyšitej, pane
1: Ježišmarja.
0: Nehodnotový, nechte toho. A
1: rajcha teď sebrali, ne? Ten chodil do té televize.
0: Oni ho sebrali?
1: No, Bůh ví.
0: Já pořád nemluvím, jako pan Rajchle měl demonstraci. bylo tam asi 100 000 lidí.
1: Já bych říct trošku méně.
0: Tak oni některý počítají dvakrát. Ale, pane holče, bez legrace, já prosazuji a přeju si, aby tady paní naše uklízečka z baráku byla v etickém panelu.
1: A... No to musím proklepnout, Xavere.
0: No ne, tak vy nic neproklepávajte a taky si tam nominujte
1: no,
0: někoho.
1: No musím.
0: Teď si tam nominujte někoho z těch vašich kámošů. Ne?
1: To musí vědět, koho tam nominujete.
0: Vy se
1: nejsme v české televizi, abych vám to tady dával biankušek, Xavere.
0: Dostanete chlebíček do toho.
1: Na chlebíček vám kašlu.
0: Tak jak chcete. No, zpět k tomu Rakušanovi. Je to normální, že si tam domluvíte herce?
1: U Rakušana jo. U Rakušana jo.
0: Vy jste jako harcovník, ten reportér, tak víte, jak to chodí na takových akcích, ne? Předvolebních.
1: No, Tohle nejsou úplně předvolební akce. Tohle
0: to jsou předvolební akce.
1: Počkejte, ono úplně nebylo před volbama. Počkejte, když on vyrazil, to začalo někdy v lednu, tak to úplně nebyly klasické předvolební akce. A navíc...
0: Volební akce se vším všude.
1: Xavere, to bylo takový jako mezivolební turné. Samozřejmě směřuje k volbám, ale...
0: Už berete zpátečku.
1: Ne, vám říkám, že to nebylo klasická předvolební akce, jako jsou meetingy předvolební.
0: A ať se nechytneme na kravně.
1: Ale samozřejmě, že tohle není normální. Celý to není normální, protože voliči většinou jezdějí, politici většinou jezdějí, že si nevybírají místa podle toho, jestli tam mají jenom své voliče, nebo hlavně své nevoliče, jako on. On to má udělaný tak, že jezdí, že hledá, aby byli co nejvíc proti němu. A jemu říct, tak pojďte se, teď jsem vlez mezi ty dezoláty a oni na mě prostě řvali, pojďte se na tu lůzu, ale já jsem ten Rakušan a mám koule. A čili jemu vůbec nejde o ty lidi, to je jedna věc, která je samozřejmě levá. Když už i Bartoš řekl, že dělá z lidí hlupáky, tak už to můžeme považovat jako za fakt. Ivan Bartoš. No a...
0: Ivan Bartoš? Myslíte?
1: Už Ivan to řekl. No a...
0: Takový chytrý člověk.
1: No, počkejte. No a druhá věc je, že si tam ještě zinscenujete nápravu dezoláta. Ale ten Vítek, ten se nezastaví před ničím.
0: Protože to je dobrý, ne?
1: Ksavr, ten napraví i vás záhy, to si pište.
0: No, já mám jenom obavu, aby ty jeho chlapci nás začali napravovat pendrekama, víte?
1: No, to se může lehce stát a i to bude hodnotový brzo.
0: Jo, jasně. No a ten Bartoš, to je ministr. Čeho on je ministr vlastně?
1: Ksever, máte vůbec přehled nějaký?
0: No, tak je, dneska je každý něčeho ministr, tak já nevím už.
1: Nevíte, čeho je ministr?
0: Informatiky.
1: Místního rozvoje, ne?
0: On je místní rozvoj? Hmm? Jo? Hmm? To ještě existuje?
1: Jo.
0: No já si myslím, že mu frkli nějaký ty počítače už.
1: Cože mu?
0: Nějaký ty počítače, že mu frkli.
1: To je možný.
0: A jak může být pro místní rozvoj?
1: A proč by nebyl?
0: No tak jo.
1: No nikdy to nedělal, tak proč by nebyl?
0: Já vím spolehlivě, čeho ministrině paní Lančádlová.
1: Čeho?
0: Vysokýho napětí.
1: Hoxabre.
0: Tak chodí a...
1: Dá to přece rozum, že když se Ivan Bartoš nikdy nezajímal o... místní rozvoj, že se stane ministrem pro místní rozvoj, ne?
0: No a ministrem zemědělství je nějaký ten farář, nebo co on je, a pro Evropu je nějaký pan Dvořák.
1: No to je fanatik, to je fašista.
0: Fanatik? Fanatik je nebezpečný.
1: A to je fašista.
0: Fakt? Mm-hmm. Ježiš.
1: Martin Dvořák je největší fašista téhle vlády.
0: A není to zprostý fašista, ne, můžeme to říkat?
1: Jasně, když to říká on, tak mi taky. Martin Dvořák je fašista.
0: A o kom to řek?
1: O Slovensku teď.
0: Tak on není moc pro Evropu. Abychom to řekli přesně, on je ministr pro rozesraní celé Evropy.
1: Tak.
0: Tak jo, tak...
1: On je ministrem pro nastolení fašismu v Evropské unii.
0: Neuvěřitelně. No co my s tím budeme dělat? No ale jak si to vysvětlujete? Oni byli jedna parta s tím Bartošem a teď ten Bartoš řekl, že dělá show pro z lidí blbce, aby pobavil lidi na sítích.
1: Jo. Ne, aby pobavil lidi na sítích. Aby mu to hodili ve volbách, Xavere.
0: No jo, ale já jsem ten článek pana ministra četl a on tam říká, že on má za sebou více než 50 výjezdů, pan Bartoš.
1: No takže vlastně místní rozvoj dělá.
0: Takže on se asi tomu místnímu rozvoji moc nevěnuje a on jezdí.
1: No dělá ho takhle, ne?
0: Jo, on to rozvíjí někde na výjezdy. Jo. Proč ne? No tak já si to, pane Holče, nemyslím, že to není předvolební. Oni jedou, všechno je teď už předvolební. Teď
1: ale
0: už ne?
1: Že to není klasický předvolební meeting, tak.
0: No a předal žezlo, to víte?
1: No jasně.
0: Předal štafetu paní Tetuši, Danuši a panu Farskýmu. To je tak. Jo.
1: Já myslím, že k Xavere můžeme říct, že jsou to normální šmejdi, ne?
0: To říkáte vy, no. Já mám noty od pana Fialy, takže já tohle to neříkám.
1: Já to říkám. Jsou normální šmejdi, to je prodej předražených děravých hrnců, no nic jiného. Je to podvod, no, k Xavere.
0: ty hodnoty s váma kulhají, pane holče.
1: No to a to je převrácený trošku.
0: Já vždycky přijdu domů z té vilzonky a musím si prvně vlézt do vany, abych ten...
1: Srovna si hodnoty, ne?
0: Jo. Jo. Říkám, zase tě ten holec nakrmil těma nehodnotovýma věcma, ale zajímavé je, že mi to vydrží až domů vždycky.
1: Ksavere, počkejte, až teď přivezem z Německa ty čokolády a nakrmíme se těma čokoládama hodnotovýma.
0: Jdeme do toho, pane holče, jsme na konci. Jo. Vilzonka, zase jsme to přetáhli, pane holče. Já už se teď těším na příští, protože ta bude vlastně svým způsobem výroční. Víte proč?
1: Jak to?
0: Bude 135.
1: Aha.
0: To je stejně jako koncesionářský poplatek. Ksavere. Ta bude symbolická. Tu 135 bychom měli věnovat České televizi.
1: Jo. Když oni se věnou nám, ne?
0: No, oni nás serou úplně, ale tak to je v pořádku. No.
1: Počkej, když jsme se dostali, jsme prorazili do vysílání, nebo na Českou, nebo na Radu České televize, nebo kam, ne?
0: Jak jsme
1: prorazili? No, s Vilzonkou, ne?
0: No to jo.
1: Tak
0: to jo.
1: Vidíte, se nám věnujou.
0: I dokonce i s paní Alex už jsme tam byli. A to, no to jo.
1: No.
0: Máte pravdu, pane Vlče.
1: Vy budete brzo moderovat otázky, Ksavere,
0: já to taky cítím. Přeji vám hezky velikonoce, zelený mozek.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
2: Pane prezidente, velké téma posledních hodin, možná dnů, jsou cla.
3: No.
2: A show Donalda Trumpa se zaváděním či vyhrožováním ohledně cel. Do jaké míry to může poškodit Evropu? My na to musíme nějakým způsobem reagovat, my Evropané. No a ještě navíc teď čtu ty články dnes, včera, co na to říkají ty americké firmy a jak ty akcie všechny letí po hlavě dolů. Co si o tom myslíte?
3: Tak Xavere, já jsem myslel, že to bude jediné téma dnešní debaty. A váhal jsem, jestli mám říct nějaký prudký soud, anebo jestli teď si mám zahrát na ekonoma vážného a cla patří do jeho portfolia, čím se zabýval vždycky. Tak nevím, jestli tomu máme věnovat delší dobu nebo krátkou dobu.
2: No. Kolik budeme chtít?
3: No, nesmíme to trivializovat. Jo. Já myslím, že jednoduchý politický soud by mohl být, má pravdu Trump, nebo má pravdu Ursula von der Leyen. Tak já bych řekl a priori Trump a Ursula má vždycky nepravdu, takže to by bylo zjednodušené a tak dále. Nebo si zahrát na ekonoma, který o tom vážně chce hovořit. No. Podívejte, cla jsou pro ekonoma, který obhajuje trh a tržní ekonomiku, cla jsou věc negativní, špatná, věc se záporným znaménkem a v tomto smyslu můžeme uvádět tisíce argumentů, tisíce příkladů. Ekonomové nikdy se cly nebyli skamaráděni, v jedných chvílích se myslelo, že cla je vhodné pro rodící se průmyslové odvětví, pro rodící se ekonomiku chvilkově. Nikdy se ještě nestalo, že by cla měly být zavedeny v nejvyspělejší, nejmocnější ekonomice světa jako novinka. To je úplně protimluv. Ale já myslím, že tak jednoduché to opravdu není. Já bych prosil všechny, kteří o tom u nás tak silácky hovoří, aby vážně diskutovali, jestli Trump lže nebo nelže, když k tomu zavedení přidává jedno adjektivum, které bývá zapomínáno a které není diskutováno. Myslím, že i na té své včerejší tiskové konferenci jasně mluvil o jedné věci, zavádí reciproční cla. Prosím vás, neodlišit tuto větu. Dobře, souhlasím, že přišli ekonomové a říkali, nejsou plně reciproční. A můžeme se hádat, jestli ano nebo ne. Ale Trump řekl, zavádím reciproční cla, zavádím to, co vy děláte s námi, tak zavádím teď já proti vám a vy jste pouze nezvyklí, že nejsilnější, nejmocnější, zdánlivě nejvíc protržní ekonomika o tomhle to mluví a tohle to clo zavání. Kdo se na to nedívá tímhle tím způsobem, tak se míjí s podstatou celého toho problému.

dosti už světa není favorit. Je černým koněm, ale co má být, i černý koně mohou zvítězit. A to je důležitý, když ani

radši za svůj list. Mám tu ty krásky, snad se vrátím k ním, anebo půjdu vedle zazvoním, ať poznám, kdo tam bydlí. Ta, co mi přišla právě otevřít,

Taky s námi byl jeden Slovák, Josef Kamarád, novinář na Blízký východ, znalý arabštiny. Byl to druhý člověk, se kterým jsem se setkal, který přežil pád dopravního letadla. Hrdina, statečný člověk. Já bych to asi nepřežil. Kamarádili jsme se, byl to velký sympaťák, ten Slováček. Pomáhal mi v té syrské neútulné, kamenité, nevlídné krajině přežít. Přemluvil jsem ho, aby se mnou šel na ten nejdelší trh na světě v Damašku. Je prý dlouhý 7 kilometrů. Ten trh končí mešitou, kam dámy směly jen obuté a zahalené. A co potřebuješ na tom trhu, ptal se Josef. Ale ženě jsem slíbil, že jí přivezu trochu zlata, kterého v těchto končinách je mnoho a je obrovsky levné. To je pravda, ale žena bude dost překvapená. To zlato má tolik karátů, že ani jako zlato nevypadá. No tak jí přivezu nějaký levný cetky, no. A víš, že se tam musí smlouvat o ceně? Jo, ale nevím, jak se to dělá, když neumím arabsky. Když jsme vešli do prvního zlatnictví, to jsem čuměl a vylítl ze mě. Ty vole, tady je zlata na násadách od košťat tolik, že by mohli zásobit celé Československo. Tolik zlata jsem viděl naposledy ve filmu Poklad na Stříbrném jezeře. A jak jsme vstoupili, se na nás vrhl starý, vyschlý a unavený človíček a posadil nás ke stolu. A začala exibice prodávajícího. Ale příjemná, mě to bavilo. Navíc jsem se nemusel starat o konverzaci. A přeze mě pořád něco nesrozumitelného říkali. Já se ho ptal, co říká? Nic důležitého. Odkudže jsme, tak jsem mu řekl, že z nejchudšího Československa na světě. To jsi mu řekl dobře, aby si nemyslel, že jsme nějaký bohatý. A dal to hodně pod cenou, když už se tady tak povinně smlouvá. Neboj to dá, když se tady tak na to koukám, tak stejně mu neubyde. To si ani nevšimne, že mu něco ubyde za ty naše drobný penízky, který dostane. Nesměj se, to není taktický. Tak mu řekni, že místo pláče se u nás smějeme. A konverzace, ta nenucená, pro mě zbytečná, trvala víc než 20 minut. Najednou zavonělo kafíčko, které nepiju, rozhrnula se dekorativní opona mezi domovem a prodávajícím divadlem a já jsem viděl do kuchyně a trochu taky do ložnice, no bydlet bych tam nechtěl. Navrch pozlacené pozlátko a pod tím fuj. Do obrovského zlatého sejfu vešla stařičká žena, prohlédla si nás, křečovitě se pousmála, polohlasem pronesla několik zdvořilostních frází, prý se omluvila, že má moc práce a zase odešla. Kafe nepiju, tak tady si ho dej, jinak ho urazíš a nedá nám nic. A to silný hořký kafe si dej klidně s odporem. A tak jsem si ho dal, i když se mi kroutila huba. Všechno se to odehrávalo jako na nejlepší návštěvě dvou dobrých známých rodin. Vlastně jsem se cítil dobře. Najednou, mezi řečí, aniž jsem to postřehl, jako by o to vlastně ani nešlo, se nás zeptal, cože to vlastně chceme. Co tedy chceš? Přichází na obchod. A nedělej ksichty, zeptal se mě kámoš. No, mám jenom 150 německých marek a nevím, kolik to je těch syrských. On se tě neptá, kolik máš. On chce vědět, co chceš. Aha, chci náušničky a náhrdelník. A kdyby to šlo, tak ještě řetízek. Ale nevím, jestli na to mám dost peněz. Musíme smlouvat. A kámoš se zeptal, za kolik je tohle a ukázal na řetízek a na náušničky a taky náhrdelník. A ten zlatník něco řekl. Když pak ukázal na prstech cenu, zeptal jsem se, kolik to je, já to neumím spočítat. Ta cena je dost vysoká, upíre, ale nechce to v německých markách, to ti říkám rovnou. A já zazmatkoval, vyběhl jsem ven a vyndal marky. Change, please, change! Josef, kámoš, vyběhl za mnou, strašně vyděšený. Zbláznil jsi se? Tady se to nesmí. Useknou ti ruku, vyříznou ti jazyk. Pojď rychle zpět, pojď se schovat. Snad si toho nikdo nevšiml. To byla velká blbost, tohle udělat, upíre. Ten zlatník se vyděsil, teď ho budu dlouho zase uklidňovat. Oba se na mě divně až zle podívali. Sundal další sadu od koštěte a oddělil z ní 3 věci a kámoš smlouval dál.
Upíre už začal, že má 8 dětí, 3 manželky a nemají co jíst. Tak mu povídám, tak ať prodá nějaký ty zlata a hned bude mít co žrát. Upíre, uklidni se, smlouváme. A tak jsem se uklidnil a poslouchal dál. Smlouvání pokračovalo. Kámoš se na mě otočil a říkal, pořád je to dost peněz, netvař se nic.

0: jak a zareaguj na to. Já ti teď řeknu cenu a ty se zatvař. Řekl mi vysokou cenu, tak jsem vstal, že odcházím, ten stařík mě vzal za rukáv a znovu posadil. To si udělal dobře, upíre. To bylo gesto výborný, za to tě pochválím. Takže určitě teď půjde dolů. Okomentoval můj herecký výkon Josef Kámoš. A nakonec jsme koupili dost pod cenou, ale jen naušničky a náhrdelník. A on ještě děkoval a chtěl, abychom přišli zítra zase. A pak nás pozvali do celkem luxusní, ale velké restaurace, kde pro nás pořádali závěrečný večírek. Vše bylo takové zakončovací. I řeč, kterou pronášeli všichni. A v té restauraci tam byla rezervovaná část jen pro nás a starostu Tartusu a další papaláše. Později jsme zjistili, že za bílou plentou na vyvýšeném místě je stůl pro štamgasty. Vypadali jako šejkové v bílých hábitech, sukně až na zem, s bílejma závojema a všem vykukoval krásný snědý obličej. Kdo je to Josef? No to jsou právě šejkové. Jím tady patří všechno. Nejen tahle restaurace, ale i hotely. Moc tam nekoukej. Ale já tomu nerozumím. Jak to může být socialistická země a přitom oni mají mnohoženství a všechno jim tady patří? Jak bych ti to vysvětlil? Ty šejkové jim to tolerují. Komu? No těm komunistům. Prostě komunisty tu mají pro legraci. Jako kdyby to byly jejich malí děti. Dovolí jim všechno, ale odsaď, pocaď. A když jim to ti komunisti, těm šejkům, nezakazují, to ať si dělají, co chtějí, ne? A teď je sem zrovna pustili a pozorují je a mají z nich dobrou legraci, tedy i z nás.
1: V poslední době jsem porád smutný, já ti nevím, čím to může být. Ne, že by byl úsměv nějak nutný, ale co mě nutí každý den se zlejt, to mi povídej. To mi povídej, to mi povídej, to mi povídej. Nechce se mi chodit mezi lidi, smutný jsou a táhne od nich chlad. Snad to na mě každej člověk vidí, že jsem sakra zasmušlej pták. To mi povídej. To mi povídej, to mi povídej.

jsem zkrátka zrezivělej blout. To mi povídej, to mi povídej, to mi povídej, to mi povídej. Jestli pak se ještě někdy stane, abych šťastnej byl a celý den, jestli tahle bída nepřestane, skončím asi jako slabobek.

0: Jo, to mi povídej, to mi povídej, to mi povídej, to mi povídej.
1: Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Hraje vám.
2: All my music.
1: Radio Xaver.
3: Na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
4: Já to poslouchám.
3: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
4: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála $35. V 80. letech jsme byli kolem $300 za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
3: V rozbouřeném světě.
4: V rozbouřeném světě.
3: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. Někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak jsou druhý Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
4: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasněl, jak jste o tom hovořil. Nicméně tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách. Že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
5: Přejem dobrý vítr, lahvím trosečníků,

Bílá loď. Bylo to dávno, tak dávno. Obehraná písnička, kdo ji dneska vzpomene. Já vzpomínám, milovala sladce. Bílá loď, na jejíž sluncem prohřáté palubě jsem se plavil k ostrovům v korálovém moři. Houpal se na vlnách jejího břicha, ržál, blbnul, jako každý. Občas trochu fotografuji, jako každý. Vždyť je to hračka. Spolu se zžíravou kritikou nemám o těch výtvorech nijak vysoké mínění, ale přece jen něco nemohu nevidět. Vždyť několikrát jsem v těch neobratných vyobrazeních předpověděl budoucnost. A to není málo. Dokud vzpomínáme, tak ti, kdo odešli dřív než my, jsou stále s námi. A já vzpomínám. Splnil se mi sen. Ne, létat jsem nedokázal, ale svedl jsem několikrát navždy zastavit čas. A tady máte tu mou dívenku, bílou, a hloupoučkou, jak čekala na diamantový prsten, na prince, na blaženost bez konce. A tak teď i já hloupatě věřím, že se všechny její sny tam za mořem pěn na tom druhém zářivém břehu v zelených lukách mladosti staly skutečností. Že to, o čem snila v mládí, se jí vyplnilo. Sbohem, milátku. Obrázek té ubohé služky mě učaroval. Ano, často na ně myslím. Popsat fotografii, podobně jako popisovat hudbu, je nemožné. Vzdor tomu se o to pokusím. Zdá se mi, jak tam hřadu je svlečená, že má tlustou bílou zadnici, jak to u chudých děvčat, co přichvátali do města za štěstím ze zapadlých výsek, tak mocně obdařených zdravou chutí k jídlu mnohdy bývá. Ano, je nahá. Ale ještě cudně svou hanbu zakrývá. V rozvrzaném okně otevřeném do šeřelého světlíku suší se její jediné, právě pečlivě vyprané bělostné prádélko. A holka sedí tiše a trpělivě v tom svém sklepním kamrlíku a čeká. Až ty dva kousky neprávě nejdrobnějšího prádla uschnou, ona se do nich narve, oblékne šatky a konečně vyjde do rozsvícených ulic. Ale ouha, už se nutně šeří. Napřed světlá pejnova šeť, pak střední a prádlo ne a ne uschnout. Nad světlíkem klapají kroky těch, kdo šrázují užít si života jistojistě někde v okolí. Vír stroboskopických světel se míhá na rozdychtěných tvářích. Prádlo ne a ne uschnout. Už jen občas nad stemnělým světlíkem útržky hlasů, zanikající kroky, poslední opozdělci spěchají spát. Tehdy se naše služka konečně obléká a vychází nahoru na stichlou ulici, ale noc je ve svém království a nikdo už není k mání. Znal jsem ji, znal. Byla i mou milou a kolika jiných. Ta fotografie je příběh jejího života. Zkoušela se pak prostituovat, hrála v ubohých pornografických filmech o starých ženách a v 60 umřela. Temná věždba obrázku pořízeného před 30 lety se naplnila. Sbohem, milátko. A sakra, zas 10 roků přešlo od chvíle, co odešla navždy. A najednou ten její příběh
konečně vidím zřetelně. Vždyť je to můj žalostný portrét. To já jsem pořád čekal a věřil. Na co vlastně? Až poznám ženu? Až budu mít knihu? Až přijdou děti? Až za mnou přijdou mé děti? Nepřišel nikdo. Ba ani úspěch, po něm jsem za nocí prahnul, se šišatou hlavou plnou hlupáckých nadějí, ani ten sukces se nekonal, set sakra. Nesvedu si nic vymyslet, nedovedu fabulovat, jen otrocky přepisuji pradávné skutečnosti a teď teprve vidím, že ta služka jsem byl já. Bez konce věřící, že někdo přijde. A když jsem pak, v noci to bylo, konečně vyšel ven, všichni už byli pryč. Na oslavě, konzumu, radosti a krásy.

0: Návštěva 1 versus návštěva 2. Byla u mne Helen, jednička s hvězdičkou.
1: Byla u mě Helena.
0: Byla velmi vstřícná, kterýkoliv nápoj jsem jí nabídl, žádný neodmítla.
1: Vypila všechno. 564 korun.
0: Skvělé bylo pozorovat, jak se ten její půvabný mladý živočich sytí. Chutnalo jí všechno, co obsahovala má lednička.
1: Sežrala mi všechno.
0: Svolila, abych ji portrétoval.
1: Aby se svlékla, musel jsem ji jako fotografovat.
0: Sladce a romanticky se opila.
1: Hela byla ožralá.
0: Dovolila, abych ji líbal do klína.
1: Musel jsem ji vylízat kundu.
0: Blahem se vystříkala do postele.
1: Zmáčela mi postel, kde jsem pak musel spát.
0: Projevovala živý zájem o všechno, co se mne týká.
1: Přečetla si všechny dopisy na stole.
0: Byla krásná.
1: Byla hnusná.
0: Jeden z drobných dárků, co jsem jí věnoval, zde zapomněla.
1: Naštěstí si zapomněla odnést poslední kalendář, co jsem jí neprozřetelně dal.
0: Má božské boky.
1: Má velkou prdel.
0: Kdy ji zas uvidím? Ach, to dlouhé odloučení.
1: Mám to za sebou.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Nikdo neví, jak dlouho osamělí přežijí. Žízeň si pletou s touhou i s anestezií. Bůh dal slabší duši chlapů a my to léta maskujem. Tví rozhodnutí chápu, žár se těžko slibuje.

chybět, jak zběhlý říbě. Týmá mě, co teď řechta po stráních. Budu ti chybět, bolestně, živě,

ať hledá, kdo najít má. Budu ti chybět, jak voda rybě, jak v hudbě ragtime, jak sánkám sníh. Budu ti chybět,

chybět, jak hora rybě, jak hudbě ragtime, jak sáňkám sní. Budu ti chybět, jak zběhlý hříbě, ty mám něco, teď řeštá postrání. Budu ti chybět,

0: budu ti chybět, jak tenhle příběh, za kterýho teď právě odchází.
1: Proč vlastně byste to nezvedl a nestal jste se předsedou sociální demokracie? Na místo Jany Maláčové. Uvažoval jste o tom?
2: Jo, já vám to řeknu.
1: Překvapuji, že nejste ani v předsednictvu.
2: Jasně, já vám to řeknu a budete vlastně první, komu to řeknu. Já
1: no, jsem
2: to
1: nikdy,
2: nikomu jinému jsem to neřekl. Asi je veřejným tajemstvím, že jsme prodělali s manželkou životní tragédii, protože nám zemřela dcera. A přiznám se, že to byla doba, kdy jsme velmi těžce se museli opřít o jednoho druhého. A úplně poslední jsme přemýšleli nad tím, jestli já převezmu sociální demokracii. I pro mě teď pořád, a bude to na dosmrti, pro mě těžká věc. A přiznám se, že při těch všech starostech, které jsem měl s vedením chodu úřadu, ještě při této příležitosti řešit tu obrovskou životní tragédii, tak jsem si vůbec nedokázal představit, že bych přebral tak obrovskou zodpovědnost za sociální demokracii. Já jsem celou řadu významným osobnostem, ne že slíbil, ale mě požádali, abych převzal sociální demokracii, dokonce mě byli ochotní s ní pomoci. Ale já jsem v té době neměl v sobě sílu, takovou tu sílu toho, že bych charisma, abych odstartoval a dostal tu sociální demokracii na úroveň 5%. A znovu říkám, já se omlouvám, že mám takovouhle zpověď, ale pravda je ta, že dnes nemůžu, ani nechci, ani nebudu kritizovat kohokoliv, ať už to je kolega Šmarda nebo Jana Maláčová, za to, co dělají, protože já jsem měl tu příležitost to převzít. Já jsem to mohl vzít a myslím si, že byla celá řada lidí, kteří byli připraveni se mnou do toho jít a dokonce mě podporovat nejenom v sociální demokracii, ale i mimo sociální demokracii. No, můžu tady zmínit, a si myslím, že a není to tajemstvím, že můj velký přítel i Miloš Zeman, pan prezident Miloš Zeman, mě v té věci velmi podporoval. Ale tohle je odpověď na to, proč jsem do toho tenkrát nešel, protože jsem na to neměl prostě sílu. A já, když něco nemůžu dělat úplně naplno, tak to radši nedělám vůbec.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

sice pár chvil mě jen znáš, ale věř, že svět je náš, nic víc. Nic míň.

i když začne listopad. Spolu mít pár tajných míst a tam ve hvězdách si číst. Nic víc, nic míň. Takových znám jich pár, co ti slíbí nebeské modři snést. Možná víc, ale vždyť náruč má žádné kdyby, je jen tvá. Ne, neboj se nic, pokud ptáš se, co já žádám, je to snadné. Získat na oplátku navždy lásku tvou.

získat na oplátku navždy lásku tvou. Řekni srdce své chci dát, já

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Noc jsem prožila s Karlem Gottem. Musím říct, že to byla nezapomenutelná noc. Karel je prostě Karel. Ale abych Karlovi nespůsobila nějaké problémy, uvedu to hned na pravou míru. Noc jsem prožila s knihou obrazů Karla Gotta. Nemohla jsem spát, bolely mě nohy, tak jsem si jako vždy napustila vanu, sedla si tam a vzala si sebou knížku. Opatrně jsem v ní listovala, abych ji nenamočila a pokračovala jsem v tom i později, když jsem z vany vylezla. Přemýšlela jsem nad každým obrazem, proč ho Karel asi namaloval a co tím chtěl říct. A mám pocit, že jsem tu noc Karla poznala víc, než za všechna léta, co se známe a potkáváme. Řekl mi o sobě něco, co by asi nikdy nahlas neprozradil a až se s ním uvidím, musím to s ním probrat. I v obrazech je vidět, jak je to odpovědný člověk. Pořád musím myslet na to, jak dokonale se choval, když jsme točili pohádku z Pekla štěstí 2, kde hrál dvě role Lucifera a Boha. Byl vždycky včas připravený na natáčení a divím se, že se před ním nestyděli mnozí z těch, kteří ještě nic nedokázali, ale chovali se jako primadony. Karel je opravdová hvězda, ale hvězdné manýry nemá. A možná je to jenom špatné označení, že se o spovykaných a nevychovaných lidech říká, že mají hvězdné manýry. Opravdové hvězdy bývají skromné a normální. Vybavila se mi taková drobná historka. Karel seděl o přestávce mezi jednotlivými natáčeními na takové truhle. Říkali jsme jí bedna. Pojď si ke mně sednout, řekl mi. Tak jsem šla a on vstal, protože se ke mně automaticky zachoval jako k ženě. Jelikož to bylo v době, kdy jsem měla pozadí dost objemné, Karel už se vedle mě nevešel a tak zůstal celou dobu stát. A takhle se choval vždycky. Na natáčení se sjížděli turisté jako k nějaké atrakci. Přijížděly hlavně autobusy s německými fanoušky. Cestovní kanceláře nabízely návštěvu natáčení filmu jako bonus navíc a Karel ani jednou nedal najevo, že by mu to bylo nepříjemné. S turisty, kteří se na něho přijeli podívat, se pokaždé přivítal a dokonce jim zaspíval a nekonečné hodiny se jim podepisoval. 25. dubna 2003. Měli jsme s Marií na výstavišti autogramiádu. Přišlo hodně lidí a já myslela, že už mi upadne ruka. Nechci nikoho zklamat. Ale opravdu víc jak hodinu se podepisovat nevydržím. Nemám v ruce moc citu a psaní mi dělá problémy. Ale bylo to velmi příjemné, protože jsem se potkala s Evičkou Pilarovou, které to moc slušelo a byla jako vždy milá a nesmírně kultivovaná. Popovídali jsme si krátce, ale vydatně. Pak ke mně na chvilku přišel pan režisér Jiří Sekvenc. A viděla jsem se s Jiřím Wintrem Nepraktou, který vystupoval z auta, když jsme s Marií odjížděli. Ale stihli jsme se pozdravit a prohodit pár slov. Taky na tom není zdravotně nejlíp, takže jsme se bavili o chorobách. To Otík Brousek je pořád elegán a vypadá jako mladík. Toho jsme zase potkali, když jsme na výstaviště přijížděli. Když mě k večeru v hotelu navštívil Vašek Glazar, šel si umýt ruce do koupelny. Za chvíli vykoukl a hrozně se smál. No to snad není možný, s čím ty jezdíš reprezentovat. Bez takového doplňku s

ta dáma opravdu neobejde. A držel v ruce kartáč zvaný rejžák, který jsem si přibalila ke svým kosmetickým proprietám. A on ho uviděl ležet nad umyvadlem na poličce spolu s rtěnkou, parfémem a pudřenkou. Vzala jsem si totiž na nohy svoje oblíbené zimní růžové semišové boty a protože byly trochu špinavé, řekla jsem si, že je v Praze rejžákem vydrbu pod tekoucí vodou. Pochopitelně jsem nepředpokládala, že by v hotelu něco takového mohli mít, tak jsem si vzala vlastní rejžák. Uznávám, že vedle kosmetických přípravků a květin, které jsem měla ve vaně, vypadal rejžák dost nepatřičně. Vašek se o mě postaral, přendal všechny květiny do vázy, takže jsem se mohla po jeho odchodu vykoupat. Nahřála jsem se v teplé vodě a poprvé od úterka jsem spala v posteli jako člověk. Předtím jsem byla tak zničená, že jsem do postele prostě nedokázala dojít. Bylo mi v čisté, vonavé posteli tak dobře, že jsem usnula ještě dřív, než jsem zaujala svoji typickou spací polohu. Sobota 26. dubna 2003. V poledne jsme měli s Marií ještě jednu autogramiádu na výstavišti. Marie mě vyzvedla v hotelu, naložili jsme všechny moje krámy, včetně nádherných kytic, o které pečuji už z Bratislavy a jsou pořád svěží. Po autogramiádě na mě čekal taxík. Marie do něho přeložila všechny věci a jela jsem domů jako dáma. Ale hodně zdevastovaná dáma, která už sotva pletla nohama a ani neměla dost sil na to, aby stáhla okénko u auta a zamávala na rozloučenou. Táta viděl, jak na tom jsem zoufale, sedl si ke mně a začal s vážnou tváří meditovat o smyslu trojky v mém životě. Prý je to fajn, že jsem se rozhodla napsat s Marií ještě třetí díl mého deníku. Ty jsi, Heleno, opravdu s trojkou spojená. Homolkovi to byla tvoje první trilogie a pak Slunčata, další trilogie. Teď s Mařenkou dáváte dohromady třetí trilogii a to je moc dobře. Hele, a nešlo by to nějak zařídit, abys měla ještě trojčata? A já blázen si myslela, že si se mnou táta chce rozumně popovídat o životě. Zase na mě čekala pěkná hromádka dopisů. Vzala jsem si je k posteli, ležím a pročítám si je. Právě jsem dočetl dva díly vašeho deníku Mezi životem a smrtí a doufám, že vyjde pokračování. I já patřím mezi ty, co v sobě nosí rakovinu. Mám ji v játrech po hepatitidě typu B, kdy mě nejprve přešla do zánětu jater, potom do cirhózy a nakonec se to zvrtlo na rakovinu. Prošel jsem spoustou zdravotních zařízení, poznal řadu lékařů, absolvoval množství vyšetření, takže moc dobře vím, co právě prožíváte. Do toho mám ještě problémy s imunitou, jezdím na kapačky do Prahy a je mi stále hůř a hůř. Dávejte na sebe pozor, ať jste tady ještě dlouho a můžete nás těšit svým humorem. Tohle je kousek z dopisu, který mi poslal Jirka od Zruče nad Sázavou. Musí to být statečný kluk. A je to opravdu kluk, ještě mu není 40, když dokáže i přes své problémy myslet na druhé. Nic po mně nechce. Prostě sednul a napsal mi, abych věděla, že v tom nejsem sama. No, není to krásné? Už dlouho vám chci napsat. Vždy jsem obdivovala vaše herecké umění. V poslední době obdivuji i vaše umění žít. Poprvé jste mi pomohla prostřednictvím televizní obrazovky, když jste byla loni hostem odpoledního pořadu televize Markýza. Tehdy jsem ztratila svoji drahou sestru, která byla mým nejbližším člověkem. Velmi trpěla, nejen nemocí, ale ubližoval jí i manžel. Já jsem také onkologicky nemocná, onemocnila jsem dřív než sestra. A bolí mě, že ona, která mi tak obětavě pomáhala, už tady není. Bylo jí teprve 37 let. Mně je 44,
Staráme se s mužem o syna mé zesnulé sestry a já každé ráno musím sbírat síly, abych dokázala celý den fungovat a být ostatním oporou. Moc mi v tom pomáháte. Když je mi nejhůře, řeknu si, že to musím dělat jako vy. Nemyslet na trápení a radovat se z maličkostí. Vaše Marta. Tenhle smutný a zároveň milý dopis mi přišel z Nitry a že mě nesmírně dojal, to snad ani nemusím říkat. I další dopis přišel ze Slovenska, z Bratislavy. Ten jsem kvůli slzám, které se mi řinuly z očí, ani nemohla dočíst. Když jsem dočetla váš deník mezi životem a smrtí, zamyslela jsem se sama nad sebou. Pořád se mi hlavou honila vaše slova o lidech, kteří jsou jako popelnice. Jenom jedí, pak se zbavují toho přebytečného, co do sebe dostali, a vlastně nic užitečného nedělají. Mám pocit, že i já se podobám na takovou popelnici. Všechny moje dny jsou stejné. Jsem líná, starám se o malého syna a to je tak jediné, co má v mém životě smysl. Mám učňovskou školu bez maturity a o další vzdělávání jsem se ani nesnažila. Vyhýbám se lidem. Nechodím ráda na nákupy, protože v houfu si připadám ztracená. Jsem samotářka, ač zdaleka nežiji sama. Jsem vdaná a žijeme společně s maminkou a dvěma mými sourozenci. Maminka není v poslední době zdravá. Nechce mi říct, co jí je. Hodně kouří a nejhorší je, že já kouřím také. Nebýt vás, asi bych se nad sebou tak důkladně nezamyslela. Teď ale vím, že takhle to dál jít nemůže. Už kvůli synovi, kterého mám velmi ráda, se musím změnit. Začala jsem číst, pokusím se studovat. A děkuji vám za to, že jste mi dodala sílu. Třetí dopis je veselější, rozesmál mě, i když dojemný je také. Jeho autorkou je Jiřina z Břeclavy. Moje babička říkávala: prožila jsem tři války, první světovou, druhou světovou a třetí s dětkem. Dožila se skoro 100 let a byl to ten nejlepší člověk, který dokázal pofoukat každou bolístku. Myslela jsem si, že tak konejšit a povzbudit jako ona už mě nikdo nikdy nedokáže. Když jsem však dočetla dva díly vašeho deníku mezi životem a smrtí, najednou se přede mnou babička zase objevila. Umíte totéž, co ona. Jen s tím rozdílem, že babička pomáhala jenom nám, svým nejbližším, kdežto vy, jako známá osobnost, máte moc pomáhat mnoha lidem. Z celého srdce vám za to děkuji. Neděle 27. dubna 2003. Zase jsem tátu seřvala, že kouří, že klepe popel na zem a že pomalu chodí. Přitom jsem si před chvilkou řekla, že dneska udělám výjimku a budu celý den vlídná a ani jednou na něho nezvýším hlas. Čím jsem starší, tím víc jsem po tatínkovi. Ten byl stejný generál a dobře si pamatuji, jak jsme před ním stávali s maminkou v pozoru. I když přišel pozdě večer, obě jsme vyskočili z postele a vzorně jsme ho přivítali. Obě v nočních košilích jsme stáli jako vojáci přihlášení. Táta se neminul povoláním. Byl to voják tělem a duší a jeho profese ho opravdu těšila. Sloužil jako voják v Alžíru, pak pracoval v Praze v posádkovém domě. Armáda ho využívala také jako překladatele, protože znal spoustu jazyků, ale jeho nejvíc lákala práce v obtížných podmínkách. Miloval nebezpečí a extrémní situace. Když někde cítil dobrodružství, hned se tam hlásil. Já jsem celá jako on. Taky miluji svou profesi a taky se vrhám do každé neobvyklé situace. Čím obtížnější úkol dostanu, tím jsem šťastnější. Chudák maminka, ta s námi asi neměla jednoduchý život. Jenomže my dva s tatínkem jsme na tohle nikdy ani nepomysleli. Po tatínkovi mám i dobrou paměť.
Nikdy mi nedělalo problém zapamatovat si text. Naopak jsem se musela naučit, jak. A šlo mi to docela dobře. Pamatuji si, jak jsme natáčeli s Jirkou Suchým film Nevěsta. Bylo to v roce 1970 a šlo o takový smutný film o důvěřivé dívce Zdeně, která opustí zaměstnání v drůbežárně a vydá se hledat manžela, protože by se měla podle věštby vdát 23. října. Zdenu hrála Marta Vančurová, já hrála Pokojskou. Byl to pěkný film, ve kterém hráli výborní herci, například Jaromír Hanzlík, Pepa Dvořák nebo Petr Svojtka. Film se moc neprosadil. Dneska si na něj málo kdo vzpomene, ale možná jeho doba ještě přijde.

0: jsem viděl na Facebooku přenos, jak ta parta Stačilo, víte, to jsou komunisti, jak představovali svoje volby. Já vám nevím, co si o tom mám myslet. Řekněte mi to vy při vašem vzdělání. Co to je za lidi?
1: No tak Stačilo vede, je hlavní tváří a volební lídrní šéfka komunistů Konečná, tak to je.
0: Ale no komunistka, no.
1: Komunist, říkám šéfka komunistů Konečná. Komunistka. A já vím, že ona je autentická komunistka. Prostě ona tomu věří, to, co říká, tak dobrý. Ale myslím, že Bobina není úplně komunistka.
0: Co je Bobina?
1: Jana Bobošíková.
0: Jo, paní Bobošíková, nebudeme říkat Bobina.
1: Která
0: paní Bobošíková.
1: Krajskou lídrní taky.
0: Ano.
1: No a trošku mě vyděsilo, když tam Bydlák řekl, za pár měsíců si tuhle zemi vezmeme zpátky. Tak když si naposled vzali komunisti tuhle zemi, tak to nedopadlo nejlíp.
0: No, ale já nemám strach vůbec. Sami nezajímaví lidi, podle mě.
1: A tak oni hrajou o vstup do sněmovny, tam se můžou dostat.
0: Dobře, ale koho by ti lidi volili? Dobře, v tom na severní Moravě tu Konečnou, protože ta si to vykřičí. Jo.
1: No.
0: A teď ji vidím, že ona je opravdu na tom Prima CNN. Ona je tam, oni si tam najali jako hlásnou troubu, aby byla nějaký, aby bylo nějaký vzrušo.
1: Ani tak ona, ne, je tak ta, počíte, ona je tam každou chvíli. Je europoslankyně, no tak je, tak přece jenom patří nějaký mediální prostor.
0: Jasný, ale je zcela zřetelný, že ta Prima potřebuje konfliktního člověka,

0: Dokonce jsem poslouchal můj oblíbený podcast, který vám nebudu říkat, protože vás to dráždí, mého pana Michopulose a toho pana Pečenku. A pozor, oni to říkají přesně, to je sládek v sukních. Takže ta prima potřebuje jako nějakého...
1: To není sládek v sukních.
0: Samozřejmě,
1: sládek,
0: že je.
1: Ne, sládek nevěřil vůbec ničemu, tomu šlo jenom o teatr. Tady ta, počkejte, víte, co je...
0: Tady je taky o teatr.
1: No ale ona tomu opravdu věří a ona je konzistentní v tom, co dělá. Ale víte, co je nejhorší, Xavere? Čemu jsme se dopracovali v Česku za Fialy? Když byste do studia posadil Konečnou a proti ní Fialu a posadil do publika český průmysl a biznis a podnikatele, tak budou fandit šéfce komunistů než premiérovi, protože ta v Europarlamentu hájí jejich zájmy, zatímco tenhle ten je tam ničí.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Jaroslav Bašta je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jaroslav Bašta, zejména teď aktuálně kandidát na prezidenta České republiky, také poslanec parlamentu za SPD.
1: Ano.
0: Tak. Pane Bašto, co jste říkal včerejší novince, že v prezidentské volbě je zase změna, neboli byla vyřazena ta paní Rohanová z té devítky, naopak byl doplněn pan Diviš. Spousta občanů to považuje, alespoň podle toho, co čtu na internetu, za nedůstojné. Co si o tom myslíte vy?
1: Tak já jsem původně očekával, že vyřadí paní Rohanovou, ačkoliv právníci tvrdili, že je všechno v pořádku, tak z hlediska elementární logiky to v pořádku nebylo a je to, myslím, první takový případ, kdy politologové navedli právníky a celkem správně. A mě, když se na to pak ptali, tak jsem říkal, že mě na tom potěšila jediná věc, když ten nejvyšší správní soud jednoho vyřadil, druhého vrátil zpátky, tak zůstalo těch 9 kandidátů, což už je tradice, protože už je to po třetí. Takže...
0: Dobře, ale na spoustu občanů to nepůsobí dobře. Že to je jakési, promiňte, že to je jakési handrkování, lidově řečeno, jak to vlastně bude. Je to tím, že nejsou dána ta pravidla pro volbu prezidenta pevně, že ten zákon je třeba špatný. Co o tom soudíte?
1: Tam je spíš problém v tom, jak si ten zákon vykládá ministerstvo vnitra. Nikoli v tom, že by ten zákon sám o sobě byl špatný, ale ten způsob, jakým ministerstvo vnitra přepočítávalo hlasy, byl jako takový trochu podivný, to je první moment. A druhý moment byl, že naopak zcela přehlídli to, že paní Rohanová sbírala podpisy senátorů a poslanců ještě v době, kdy žádné volby vyhlášeny nebyly. To by mohl být precedens a mohlo by se od toho odvíjet, že by někdo teď sebral podpisy 20 poslanců na prezidentské volby za 10 let. Takže to bylo, takže ten problém není v zákonu jako takovém, ale v jeho interpretaci ze strany ministerstva vnitra.
0: Je zralý ten zákon na jakousi novelu?
1: Minimálně v tomhle pro to upřesnění určitě.
0: Pane Bašto, v okamžiku, kdyby jste se vy stal prezidentem České republiky, co od vás mám očekávat já jako občan? V čem budete jiný? V čem budeme potom po letech vzpomínat na Baštovu dobu?
1: Tak jako já, když na tohle odpovídám, tak říkám, musíte očekávat prezidenta, který bude velmi aktivní. Protože mě vadí, že ti stávající prezidenti vlastně od počátku České republiky nevyužívali všech pravomocí, které mají. A jedna, zejména pak těch, které jsou spojeny s vládou a s poslaneckou sněmovnou. Prezident má právo se účastnit zasedání vlády a kdekoliv požádá o slovo, tak tam vystoupit. Prezident má právo zúčastnit se zasedání poslanecké sněmovny, požádat o slovo a vystoupit. To též platí o senátu. Může se dokonce účastnit i jednání jednotlivých výborů. Takže to je jeden z momentů, kdy ta prezidentská pravomoc byla využívána jenom minimálně. Pokud vím, tak prezident navštívil poslaneckou sněmovnu maximálně jednou do roka, když se projednával rozpočet. Takže tohle bych asi trochu změnil, protože se projednává celá řada jiných zákonů, které jsou stejně důležité.
0: Vzdal byste se možnosti udělovat milosti?
1: Nevzdal bych se možnosti udělovat milosti, ale rovnou jsem říkal, že bych nedal plošnou amnestii. U těch milostí bych je rozdělil, ty případy, kdybych o nich uvažoval, na tři kategorie. Jedna z nich by byla to, co je už dnes, to znamená milosti ze zdravotních nebo humanitárních důvodů, které jsou na doporučení Ministerstva spravedlnosti. A ty další dvě kategorie, které teď se v úvahu neberou, tak první z nich by bylo, že bych se díval z tohoto pohledu zejména na lidi, kteří by byli odsouzeni za trestné činy verbální povahy, protože to trochu zavání až tedy politickým pronásledováním a ta možnost té prezidentské milosti by třeba umravnila ty, kteří mají tendenci některé věci a některé výroky stíhat. A konečně třetí možnost by byla, když bych byl nějaký případ zjevné justiční zvůle, jako byl třeba byla kauza paní Vitáskové, ředitelky regulačního úřadu energetického.
0: Předsedkyně.
1: Ano. A ta byla pro nás, ta dostala původně více jako 8 let, aby pak byla posléze osvobozená, dostávala odškodné. Takže to je jeden z takových těch. A měla štěstí, že ten její případ byl dostatečně medializován, takže to nakonec dobře dopadlo. Já, když sleduju některé kauzy a vyjádření třeba spolku Chamurapi nebo některých dalších, tak je celá řada takových, kde ta justiční zvůle potrestána anebo odstraněna, napravena nebyla. Takže tam bych byl, jako v tomto případě bych to dělal spíš z výchovných důvodů ve vztahu k té justici.
0: Pane poslanče, předpokládám, že v okamžiku, kdy kandidujete na prezidenta a už je to tak daleko, že jste vlastně v jakémsi předfinále, tak v zásadních věcech máte plán, představu. A za zásadní věc považuji, a myslím, že většina občanů, zahraniční politiku naší země. A my často slyšíme, že ten či onen prezident byl proruský, pro Bůh jaký, proamerický. Jaký by v tomto byl Jaroslav Bašta?
1: Tak já bych byl asi v tomto ohledu prezident velmi pragmatický, který by jako hájil především zájmy České republiky. A když říkám pragmatický, tak tím myslím to, že dnes téměř 80% našeho hrubého domácího produktu vytváří export našich výrobků a zahraniční politika by tomu měla odpovídat. Protože v okamžiku, kdy začnete omezovat našim firmám možnosti do budoucna nejenom toho exportu, ale třeba i dovozu surovin nebo podobně, tak prostě tak ta zahraniční politika přispívá k tomu, aby ekonomika začala krachovat, což sledujeme právě teď. Takže bych v tomto ohledu se držel pouze toho, co je dobré pro Českou republiku a odhlížel bych od různých ideologických klišé, které se někdy do té politiky promítají.
0: Já vám, pane Bašto, rozumím i nerozumím, protože to, co je dobré pro Českou republiku, je velmi obecné. A já nepředpokládám, že kdokoliv z těch kandidátů na prezidenta by řekl něco jiného, než co je dobré. Ale řekněte mi, co je dobré v této chvíli pro Českou republiku, anebo ještě jinak? Byl byste prezident, který by byl ochoten třeba jednat s Ruskem?
1: To bylo to, o čem jsem mluvil. protože v tomhle okamžiku, kdy potřebujete zaručit české ekonomice dobré vztahy se zahraničím, pragmatické, jako tak samozřejmě, že bych jednal s úplně každým. Neměl bych nejenom s Ruskem, ale neměl bych problémy s Čínou a podobně.
0: To je to, čemu říkával Miloš Zeman na začátku svého působení politika všech azimutů.
1: Politika všech azimutů a já mám v tomhle docela dobrou zkušenost, protože jsem se prakticky 10 let, když jsem působil v diplomacii, věnoval především ekonomické diplomacii, ať už v rámci svého vyslání do Ruské federace a do asijských republik, protože já kromě toho, že jsem byl velvyslancem v Ruské federaci, tak jsem byl ještě velvyslancem v Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Turkmenistánu a neměl jsem problém jednat s režimem Turkmenbašiho, který patřil k těm nejhorším, protože to bylo v zájmu české ekonomiky, českých firm. A to samé bylo na Ukrajině a to tež jsem dělal, když jsem byl na městském ministra zahraničních věcí. Takže těch 10 let mých zkušeností s ekonomickou diplomacií by se nepochybně promítlo i do té prezidentské politiky.
0: Popravdě, pane Bašto, je to tak, že za posledních několik měsíců se vztahy a vazby k směrem k těm zahraničním, kterým směrem k zahraniční politice pootočili, trošku změnili. Je teď možné to, co říkáte, protože to zní logicky, ale je to možné uplatnit v praxi v okamžiku, kdy naše země součástí NATO, součástí Evropské unie a přeci jenom musíme plnit jakési závazky a neumím si představit, že by někteří naši spojenci rádi viděli, že náš prezident například vyjednává v Ruské federaci.
1: Ale jako jestliže může jednat německý kancléř v Číně a může jednat v Ruské federaci, tak proč by nemohl jednat ve stejných zemích český prezident? To je, já bych byl prezident suverénní země. Nebo aspoň bych se teda velmi důsledně choval jako prezident suverénního státu. A neohlížel bych se na to jako nějaké kritiky těch spojenců, protože bych dělal to, co oni.
0: Jo, ale popravdě, proč nemůže, vy jste kladl otázku, proč by nemohl teoreticky český prezident jednat v Ruské federaci, když tam může jednat německý kancléř?
1: Ano, nebo francouzský prezident.
0: Nebo francouzský prezident. A na to jednoduchá odpověď, ze stejného důvodu, proč fotbalový klub v Počernicích nemůže hrát extraligu. Protože je prostě slabší.
1: Ale tohle je argumentace, se kterou nikdy nebudu souhlasit. Prostě jestliže jsme suverénní stát, tak se podle toho taky musíme chovat. A to, že jako máme 10 milionů obyvatel a ne 80, tak nemůže bránit tomu, abychom dělali všechno pro to, co je dobré pro nás a nesloužili někomu jinému.
0: Pane poslanče, celkem mě překvapilo na sociálních sítích, když jsem sledoval diskuse občanů pod různými statusy prezidentských kandidátů, jak moc naši veřejnost zajímá, kdo by byli lidé, kteří by s vámi odcházeli na Pražský hrad. Málo kdo z těch kandidátů je, tuším, kromě Andreje Babiše, kohokoliv jmenovat, ale přesto jsem přesvědčený, že každý z vás, z těch soutěžících, promiňte, má nějaký plán. Kdo by se s vámi ocitnul na Pražském hradě?
1: Já odpovídám v tomto ohledu obecně z velice dobrých důvodů, protože když se podíváte na to, jakým způsobem o mě píší noviny jako kandidátovi SPD, tak v okamžiku, kdy dám nějaké jméno člověka, kterého bych si tam vzal, tak ho vystavím mediálnímu lynči. Že minimálně od některých serverů a od České televize, já nevím ještě od koho, aspoň od nějakých redakcí, které by se na něj vrhly, 168 reportéři podobně. Takže vždycky odpovídám, že to musí být lidé kvalifikovaní, čestní, které znám, kterým budu důvěřovat. A když se podíváte na mé aktivity, na věci, které organizuje, různé semináře, tak a rozhlídnete se tam, tak byste možné kandidáty mohlo odhalit.
0: Už jenom stručnou odpověď k tomuto. Pokud vám dobře rozumím, jakýsi tým, který by šel s vámi nahrát, existuje, jenom neříkáte konkrétní jména.
1: Ano, lze to takto? Jako protože je, jako já vždycky slibuju, že to zveřejním, až postoupím do druhého kola. Ne když, ale až.
0: Rozumím. Pojďme na krátce ke konfliktu na Ukrajině. Pane Bašto, může český prezident, a tím bude kdokoliv, nebo a tím je kdokoliv, sehrát nějakou roli, nechci říct úplně v urovnání toho konfliktu, ale třeba započetím nějakých mírových jednání. Vy jste velmi zkušený diplomat a víte, jak tyto věci chodí. Má český prezident šanci do toho nějak vstoupit?
1: Má šanci do toho vstoupit, ale nemůže být ten, kdo to zahájí, protože na to přeci jenom pak bude platit ten argument o té malé váze. Nicméně v okamžiku, kdy do toho půjde třeba s podporou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, tak se najednou to začne násobit. A speciálně, kdyby to byl v této situaci, která je teď český prezident, tak by se trochu změnila situace, protože Česká republika, Polsko, baltské státy, částečně Slovensko, podle toho, jak kdy a kdo, tak patří k těm válečným jestřábům. A kdyby toto bylo, a tohle by byl signál pro všechny, že i ta strana války se začíná rozpadat.
0: Zkusím to ještě jinak, ten dotaz. Představte si, že jsme tedy, řekněme, v březnu příští roku, vy jste prezidentem České republiky, a neříkejte mi, že vás nepopadají myšlenky, co já bych mohl udělat, aby to na té Ukrajině skončilo. Tak zkusme to, co vy byste vlastně sám za sebe jako Jaroslav Bašta, vy tam určitě nějaké kontakty z dob diplomacie máte, tak činil byste něco, anebo jenom vyčkal, co spojenci?
1: Tak tato jednání mají vždycky dvojí charakter. Důležitější jsou ta, o kterých se nemluví. Tam bych si také asi věděl rady. A u těch, která by byla veřejná, tak tam stačí jako naprosto jasná deklarace toho, že český prezident vyzývá obě valčící strany, aby zasedly k jednacímu stolu a nesnažili se rozhodnout ten spor na poli válečném, protože, jak mám i na billboardech a tady opakuju slova tureckého prezidenta Erdoğana, i špatný mír je lepší než válka. A tam je, a to je prostě to, co musí zaznívat. Jako výsledkem bude kompromis, který naštve všechny. Ale to je také jediný možný způsob, jak to válku ukončit.
0: Pokud vás dobře poslouchám, tak vlastně vy máte za to, že tu válku ani, když to tak řeknu, potrhnu to, co vy jste řekl, nemá šanci vyhrát ani jedna ze stran, tak to mám rozumět?
1: Nemá, protože tam je několik možných scénářů a všechny jsou špatné. Protože je třeba poslouchat některým náznakům. Takže jestliže prezident Ruské federace Vladimír Putin řekne, že válku s jadernou mocností nelze vyhrát, tak říká, kdyby jsme prohrávali, tak ty jaderné zbraně použijem. Já si to takhle jako diplomat překládám. A to je konec, že jo? Protože to je úplně jedno, jestli je použije jenom na Ukrajině, vítr fouká ze všech stran a víme, co se stalo v když byl výbuch v elektrárně v Černobylu, jak to zasáhlo celou Evropu. Tak si představte 5-6 takových Černobylů. To je první moment. Druhý moment, který je a který bych taky nechtěl připustit, nebo vidím jako velmi negativní, že vyhraje Ruská federace a porazí Ukrajinu. Jo, že se to rozhodne na poli válečném, ale jinak, než si myslí současná česká vláda v čele s panem premiérem Fialou.